0: turistů se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrynta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí.
1: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
0: Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmů republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o něj v minulosti jednaly opakovaně, jak připomíná Knížákův obhájce Lubomír Miller.
2: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
0: Rozsudek je pravomocný, žalobkyně ani Knížákův obhájce se neodvolali. Město Zlín dá přes 2 miliony korun na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Zásah v červenci trval 2 týdny. Šlo o největší požár v novodobé historii města.
3: Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 zlínských jednotek. Ty si mezi sebe rozdělí více než 800 tisíc korun na mimořádné odměny za zásah. Zbývající peníze město využije na obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport k prvnímu utkání 3. předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje trenér Východočechů David Horejš.
4: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty, jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou 11, jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bežiktaše.
0: Souboj Hradce Králové s Bešiktašem na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu, stejně jako úvodní zápas 3. předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a lotyšským RFS Riga, který začne v 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nadejedná nehoda za Rousínovem a překážka za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Rousínovem. Na kilometru 222 policie hlásí následky nehody. Osobní auto srazilo srnu, která má ležet v levém pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí před odbočkou na Domašov na kilometru 169 nepojízdný kamion. Je v odstavném pruhu, na místě to řeší policie. Na D1 čekejte překážku i směrem z Prahy do Brna. U sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Vybočuje se doleva, místo je označené a projíždí se bez zdržení. A v Praze pokračuje noční údržba ve Strahovském tunelu. Uzavřené jsou oba směry, mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky jen ujediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, společnost vám dělá Jiří Štefl.
7: A to i ve 2:05 začíná telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o novou knihu, o novou detektivku Zmizení mladé dámy. Telefonní čísla, která vytáčíte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
5: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Anabel ve vysílání čtvrtečního ročního radiožurnálu v pravidelný čas už otevíráme telefonickou soutěž. Tenhle týden hrajete a soutěžíte o novou knihu, o novou detektivku Zmizení mladé dámy. Je to nová kniha, o kterou voláte právě na tahle telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jirka, zdraví Jirku, tak vás zdravím, dobrý den.
2: Pěkný večer přeji.
0: Jak se máte dneska v noci, proč nespíte?
2: Tak asi z horka, už rád bych spal, ale...
0: Máte u sebe někde teď teploměr, kolik měříte doma?
2: No, není to až tak špatné, ale nějakých 25.
0: Možná by to mohlo být o trochu méně teď v noci ještě stále.
2: Mohlo by to být méně, on tady otevřené okno, ventilátor puštěný.
0: Ale moc to nepomáhá, že jo?
2: Pozme, no.
0: Tak Jirko, pojďte teď vyhrát v telefonické soutěži. My se vydáme opět v soutěžní otázce do Londýna, kde se můžete vydat díky té nové knize taky. V Londýně najdeme i jednu velmi známou novogotickou hodinovou věž, ta se jmenuje Clock Tower. No a mě by zajímalo, jak se jmenuje ten největší zvon, který je uvnitř. Víme nebo dáme tři možnosti?
2: No... Dal bych ty možnosti, nevím.
0: Dobře, tak buď za A je to Big Ben, za B je to Golden Eye, za C Tower Bridge. Jak se jim...
2: No, Big Ben je známý zvon.
0: A už končete, už nic jiného nedodávejte. Trochu jsem vám pomohl. Je to Big Ben samozřejmě, ten největší. On, občas se to plete, protože občas říkáme, že jdeme se podívat na Big Ben a všichni myslíme právě tu věž, ale tak se jmenuje ten největší zvon, který je uvnitř Clock Tower. Takhle nějak to zní, když se všechny ty zvony rozezní. Známá melodie, slyšel jste ji někdy, Jiří, naživo v Londýně?
2: Naživo ne, neměl jsem to štěstí nebo čest, ale bývá to u zvonku domovních.
0: Ano, já jsem trochu mladší ročník a my jsme to dokonce měli tuhle melodii jako školní zvonění ve škole. My jsme neměli klasické zvonění, ale měli jsme právě Big Ben, tuhle melodii. Tak Jiří, pro vás dobrá zpráva, nová kniha je vaše, tak budete číst vy nebo někomu věnujete?
2: Rád přečtu.
0: Tak doufám, že se bude líbit tahle detektivka. Ještě mi prosím zůstaňte na telefonu a přeju hezký čtvrtek. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Připomněli jsme si tedy

i londýnský Big Ben. No a v našem vysílání za chvíli uslyšíte taky o historii časového znamení, které letos slaví 100 let, takže u toho času ještě zůstaneme. Pravda, to už jsou jiné zvuky než Big Ben. Tady je vysílání nočního radiožurnálu 2 hodiny 12 minut. Díky, že s námi trávíte tu dnešní středečně čtvrteční noc.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, za chvíli bude 14:30. Další zprávy opět uvodí časové znamení, které mimochodem letos slaví 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl třetí. Přehled zpráv s Monikou Chmilovou.
1: Při včerejším výbuchu auta u ruského Jekatěrinburgu utrpěl těžká zranění šéf uralské továrny na výrobu dronů Vladimír Tkačuk. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na záchranáře. Podle nich lékaři bojují o Tkačukův život na jednotce intenzivní péče. Řidič vozu explozi nepřežil. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Příčina výbuchu není známá. Podle TASS začalo trestní vyšetřování. Úřady se k věci zatím oficiálně nevyjádřili. Maďarská vládní strana TISA chce volit nového prezidenta příští týden v úterý. Strana požádala zastupující šéfku parlamentu Aniko Halerné-Nagyovou, aby volbu oficiálně vypsala. Svého kandidáta ale nejsilnější parlamentní strana zatím nepředstavila. Premiér ze strany TISA Péter Maďár se v posledních dnech setkal s několika možnými kandidáty. Jestli se schůzky týkaly obsazení postu hlavy státu, ale nepotvrdil. A teplotní rekord pro středu překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z více než 170. Nejtepleji bylo včera ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. To je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Dnes se má extrémní horko zmírnit. V pátek by pak teploty už neměly přesáhnout 30 stupňů. Sport. Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili. Na turnaji skončí pátí a nebo šestí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u všech má překážka u 9 křížů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je teď poměrně živo u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Na místě jsou ještě další vozidla, vše v odstavném pruhu a zřetelně označené silničáři. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstal v odstavném pruhu stát kamion. A na místě policie zřejmě také asistence a pohybují se tam lidé. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem se teď projíždí plynule. A v Praze dnes v noci je uzavřený obousměrně Strahovský tunel kvůli noční údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. K večeru pak začne srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Zprávy kdykoliv taky na můj rozhlas.cz. Přeju vám dobrou klidnou noc čtvrteční s datem 6. srpna na hodinách teď 4 minuty po půl třetí. V čase do třetí hodiny přineseme taky další kvízovou otázku v našem letním projektu Letní autoškola radiožurnálu. Najdete ho taky na můj rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: dehydratace, úžeh nebo popáleniny. Tyhle obtíže teď nejčastěji u svých klientů bezdomová řeší pracovníci sociální ambulance v Jihlavském azylovém domě. Před spalujícím žárem se není na ulici kam uchýlit a stížený mají i přístup k pitné vodě. Přes den proto tráví čas aspoň ve společenské místnosti azylového domu.
1: Mohu k někomu přisednout?
2: Protilék Václav.
1: Jak se cítíte v těchto vedrech?
2: Takže vedra se zvládají tím, že to musíme zkrátka přežít díky vodě a vydržet. Jinak se to nedá.
1: Mohu se vás taky zeptat?
3: No prosím.
4: Vránova Ivana.
1: Jak zvládáte to počasí v posledních dnech?
4: No dobře ne, ale já jsem většinou tady vevnitř, protože nemůžu moc chodit, takže obstojně tady.
1: Jak tady trávíte ten čas? Hrajete třeba nějaké hry, povídáte
4: ne,
1: si?
4: Ne, tak díváme se na televizi, a nebo chodím mít nádobí.
1: I na dvorek Jihlavského azylového domu teď klienti vychází jen ve chvílích, kdy si chtějí zakouřit. Ve stínu sedí Martin Chaloupecký.
5: Má to na mě hrozný vliv. A jsem úplně hotový celý den, fakt si sám. Posledně, když byly poprvé ty 35 stupňový jako teploty, tak jsem tady seděl na hradbách a takhle sedím na ty lavice a normálně se mě takhle motal celý svět, levá a pravá. To bylo fakt hrozný. Takže já většinou jsem tady, protože tady se můžu schovat aspoň před tím vedrem, no, do toho chladku. No.
1: O lidi se stará sociální pracovník David Rydlo.
6: No, tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. Případy třeba lidí, co usly na sluníčku, jo, měli spálené ruce a tak. Si myslím, že třeba pro člověka bezdomova je špatná dostupnost pitné vody, že k nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
1: V současných teplotách nejen lidem bezdomova nejvíce hrozí úpal, úžeh a potíže způsobené dehydratací. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radio.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli se zahrajeme skupinu Cars, přidáme taky aktuální zelenou vlnu. No a na silnicích budeme i teď. Čekáte na křižovatce na zelenou, ať už jako chodec nebo řidič, a slyšíte, že se blíží houkání sirény. Jako chodec asi spíš uděláte krok dozadu, ale co auta? Můžou třeba do křižovatky naopak vjet i na červenou.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Teď jsou 3 hodiny. A tady jsou noční zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Lékárníci budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. Rusko pokračovalo v útocích na jih oděské oblasti. Údery zranily nejméně jednoho člověka. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise. Stal se jim bývalý reprezentační obránce Radim Byčánek. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami teploty do 37 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
4: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
3: Rusko přes den i večer útočilo na cíle v oděské oblasti. Terčem byla přístavní infrastruktura, podniky i obytné domy.
5: Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém kanálu informoval o poškození 7 domů, několika osobních aut a jednom zraněném. Ruské rakety a proudové drony zasáhly podle záběrů ze sociálních sítí také jednu z nákladních lodí. Při včerejším útoku na jeden z podniků na jihu oděské oblasti zahynul 62-letý muž, který nestačil doběhnout do krytu a 8 lidí bylo zraněno, z toho 3 ženy, uvedla oděská prokuratura. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Studentského Oscara v kategorii experimentální film získal český snímek Volklor režisérky Viktorie Štěpánové. Oznámila to Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře ji uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Co to přesně pro film znamená, popisuje jeho distributorka Alexandra Hroncová.
6: Film postupuje mezi těch, je to vždycky jenom pár, několik, řekněme jako třeba 2-3 desítky nejlepších filmů z celého světa. A znamená to, že film budou dále hodnotit akademici americké akademie.
3: Jestli se Volklor dostane do širší nominace Oscarů, bude jasné na začátku prosince.
1: Sport.
3: Disciplinární komisi hokejové Tipsport Extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
7: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Byčánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Všechrov má omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru opravují porouchanou cisternu. Vše je v odstavném pruhu, na místě stojí více vozidel a pohybují se tam lidé, tak dejte pozor. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s dalším omezením za Humpolcem. Mezi 95. a 96. kilometrem je kvůli noční opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Projíždí se plynule levým pruhem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. 5. kilometru je uzavřený pravý pruh, kvůli práci na vozovce kolona se netvoří. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky jen ujediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách nejčastěji kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Na včase do čtvrté pro vás mám třeba nový díl z pravodajského podcastu Vinohradská 12. Uslyšíte ho zhruba za půl hodiny. Teď 3 hodiny 6 minut čtvrtek 6. srpna. Dobré jitro.
0: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Skupina Činasky za chvíli bude 16:45. Soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn nebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
1: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců. Je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
2: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
5: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
2: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká ministr Tejc.
4: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.

0: posudek.
1: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak, to neupřesnilo. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Suché a horké počasí zvyšuje riziko požáru. Další téma varují před tím i vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě, kteří zkoumají, jak rychle může oheň ve vysušené krajině vzniknout. Stačí k tomu nepozornost u grilu, ale i špatně položená skleněná lahev.
1: Budeme si demonstrovat, jak snadné je vlastně zapálit zralou slámu v tomto počasí. Jo.
2: Mám teď v ruce pytlík pšenice. Jsem v takové speciální místnosti s Adamem Tomíčkem z Vysoké školy báňské. Vidím tady jakoby ohořelé dveře a nějakou mísu, která už taky asi nějaký požár zažila.
1: Představte si, že tohle toto je v nějakém pásu 100 metrovém na poli. Stačí jediné místečko, kde to zapálíte a je to, říkám, horizontální vzorek, který teda z hlediska dispozice hoří velice špatně a vidíte, že se to šíří úplně hravě, prohořívá to do hloubky, nezůstává prakticky žádný nezhořelý zbytek.
2: Adam Tomíček přiznává, že když je mimo práci a rozlíží se kolem sebe, tak přemýšlí nad tím, co jak rychle hoří.
1: Jsme samozřejmě trošku profesně deformovaní. Vidíme prostě kolem sebe, tak jako kdybyste viděli, že je kolem vás rozlitý benzín, tak to působí podobně, protože skutečně ta zapalitelnost je extrémní a je velice nebezpečné jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm anebo poblíž těchto prostor.
2: Výstupy z laboratoří Fakulty bezpečnostního inženýrství ale neslouží jenom k tomu, abychom viděli, co jak rychle hoří. Dají se použít jako vstupní data pro různé aplikace a palivové modely, jak mi vysvětluje Martin Trčka.
3: Pokud zkoumáte požárně technické charakteristiky, výstupy těchto z těch vlastností těch hořlavých látek představují nějaké základní parametry, které potom následně potřebujete například pro vyšetřování příčin požáru. Dnes se velmi hojně využívají v oblasti modelování požáru. Bez těchto z těch hodnot ten model neumí fungovat.
0: Je pravděpodobné, že se sucha budou vracet častěji a s nimi i letní požáry. Z Ostravy Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Tři hodiny, 30 minut. Teď Monika Chmilová a zprávy.
5: Německá policie v noci na středu na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením. Potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží našli zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s pravděpodobně jiným a zatím neznámým letícím objektem. Pachatelé ani jejich motiv zatím nejsou známý. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt srážku nákladního letadla s neznámým objektem označil za hybrid. Útok. Izrael odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. Podle serveru The Times of Israel to potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Washington přitom zaručil, že izraelské stažení z palestinského území nastane až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Hamas potvrdil, že souhlasí s návrhem z minulého týdne, který ale Netanyahu odmítl. A krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muže hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Kvůli změně trestního senátu začne soud věc případ projednávat od začátku.
1: Sport.
5: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Ten v minulých týdnech navrhoval prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. V pátek od tohoto plánu ale po kritice oficiálně odstoupil. Vedení FIFA se v prohlášení zároveň omluvilo za chyby ve zmiňovaném návrhu na prodej práv. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D11 u Sadské a překážka na D1 u Všechrom. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Vybočuje se do levého pruhu. Místo je označené a jede se bez zdržení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už u sjezdu na Velké Popovice cisterna nepřekáží. Na 15. kilometru ale ještě zůstalo dopravní značení v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 opravili kamion a na místě zůstaly kužely uzavírající odstavný pruh. A v Praze skončila noční údržba ve Strahovském tunelu. Opět průjezdné jsou oba směry, tedy jak na Břevnov, tak na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východním polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. A ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte další část letního speciálu z zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kuciak otevřel dveře svého domu ve Velké Mači a vrah vystřelil. Pro peníze si pak dojel k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018 dodnes hýbe děním na Slovensku. Přinášíme čtvrtou epizodu četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je čtvrtek 6. srpna.
8: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 4. Časť 1. Výrečný sprostredkovateľ.
7: Neuplynulo ani 24 hodin od akce News, během které policisté zadrželi první podezřelé, a svět Zoltána Andruška se obrátil vzhůru nohama. Majitele pizzerie vzbudila ve 4 ráno zásahovka se samopaly, prohledala mu dům a pak ho odvezla do Nitry, kde ho policisté zavřeli do cely předběžného zadržení, než s ním začali provádět další úkony. Od začátku byl Andruško odevzdaný. Nekladl žádný odpor, ke všemu se chtěl přiznat. Pozdě večer, přesně ve 22 hodin a 15 minut, ho posadili před vyšetřovatele a začali s výslechem. Unavený chlapík nic nepopíral. Bez okolků prohlásil, že právě on sehnal vrahy novináře Jána Kuciaka. Zatímco vypátrání tří podezřelých předcházelo půlroční úsilí vyšetřovacího týmu, teď se na policisty usmálo štěstí. Andruško z voleje vyklopil jména svých známých, kterým vraždu zadal, a taky popsal svoji roli v případu. Trestný čin spáchali Tomáš Sabo a Miroslav, příjmení teď z hlavy nevím, vypovídal Andruško. Hned na to dodal, že objednávka přišla od Haleny z Komárna, která bydlí na okružní cestě. Ale i její příjmení mu v té vypjaté chvíli vypadlo z hlavy. Vyšetřovateli vyprávěl, že podle původního požadavku měli novináře unést, aby se jeho tělo nikdy nenašlo. To se však nestalo. Místo toho policie objevila hned dvě mrtvá těla v domě ve Velké Mači. Alena mi neřekla důvod, ale uvedla konkrétní jméno osoby, pro kterou to zajišťuje. Já se to jméno bojím říct, protože se obávám o svůj život a o život své rodiny, tedy partnerky a dětí. Zasekl se rozjetý Andruško a poprvé se zdráhal dopovědět to, co načal. Dlouho mu to však nevydrželo. Věděl, že jestli se bude vykrucovat, nic tím nezíská. Ta osoba není doma, má strašně velký vliv a peníze a jmenuje se Marian Kočner. Alena mi vyprávěla, že Kočner jí řekl, že mu ten novinář strašně vadí a kazí mu obchody a že má kvůli němu svázané ruce. Tohle byl další klíčový moment vyšetřování. O Aleně z Komárna slyšeli policisté poprvé. Kočnera sice vyslechli hned první den vyšetřování, on ale tvrdil, že na Kuciaka neměl vůbec vztek. Teď ale měli vyšetřovatelé v rukou výpověď muže, který svoji účast na vraždě přiznal, a Kočnera označil za koncového objednavatele. Andruško si myslel, že ještě předtím, než dostal zakázku na vraždu novináře, musel Jána Kuciaka někdo sledovat. Alena, o které během výslechu pořád mluvil, ale nikdy nezmínil její příjmení, mu totiž měla na počítači ukázat celou složku s informacemi o Kuciakovi, která obsahovala i fotodokumentaci. Ten text byl profesionálně napsaný, takže ten člověk, co to dal dohromady, musel mít dobře ověřené informace, protože tam byly fotky Kuciaka a adresa ve Velké Mači i další údaje o něm, vyprávěl Andruško. Dvojice nájemných vrahů, Tomáš Sabo a Miroslav Marček, kterou Andruško najal, si pak jezdila Kuciakův dům prohlížet. Andruško přiznal policistům, že se jednou s nimi vydal i on. Když bylo 21. února 2018 po vraždě, přijeli za Andruškem oba muži autem do obce Chotín, kde bydlel. Všiml si, že Sabo seděl na místě řidiče a Marček na sedadle spolujezdce. Tomáš mi řekl, že tu práci zvládli. Já jsem měl pocit, i když to neřekli přímo, že to udělali ten den. Nedozvěděl jsem se od nich, kdo z nich to provedl, a radši jsem se na to ani neptal. Zadlužený podnikatel se policistům snažil vyklopit všechny důležité detaily, na které si v tu chvíli vzpomněl. Jakoby ze sebe chtěl dostat všechno, co v sobě tolik měsíců nosil. Místy ale působil chaoticky. Před půl jednou v noci prohlásil, že je už unavený a nedokáže přesně odpovídat na otázky. A tak výslech ukončili. Ženu z Komárna, o které mluvil, policie druhý den ráno zadržela a Andruška spolu s dvojicí Sabo, Marček, obvinili z podílu na vraždě. Následoval druhý výslech Andruška a to už odpovídal na celou řadu otázek. Tvrdil, že jeho kamarádka Alena na něho s provedením vraždy tlačila a on se jí bál, protože měla kontakty. Znovu se dostal i k momentu, kdy ho navštívili Sabo s Marčekem. Tomáš Sabo řekl, že v domě u Kuciaka byla ještě jedna žena a že zastřelil i ji. Řekl, že náhodou byla doma i ona a že neměl jinou možnost. To mi vyprávěl ten večer v garáži, u mě, v Chotíně. Na začátku přitom Andruško tvrdil, že nevěděl, jak měli bratranci rozdělené úkoly. Svým popisem schůzky mohl před policisty vyvolat dojem, že v domě střílel Sabo. Ten mu ale pouze tlumočil dění na místě činu, protože všechny podstatné rozhovory vedli spolu, nikoli s Miroslavem Marčekem. Se stejnou hypotézou pracovali policisté už před výslechem Andruška. Právě Sabou v soukromý mobil zachytili ve velké mači, ve chvíli, kdy na něho někdo zavolal ze druhého, tedy toho takzvaného pracovního telefonu pachatelů. Potom identifikovali taky auto jeho otce, ale především znalkyně připustila, že na kamerových záznamech u fotbalového stadionu ve velké mači může být právě Sabo. A po jeho zadržení u něho našli i náboj, který byl ve stejném zásobníku jako náboje nalezené v domě ve Velké mači. Verzi o Sabovi jako střelci potvrzovalo tolik okolností, že se jí vyšetřovatelé drželi ještě další měsíce. On však od začátku svoji vinu na dvojnásobné vraždě popíral.
8: Část druhá. Bylo to trochu jinak.
7: Miroslava Marčeka po zadržení trápilo nejvíc to, jestli by mohl zavolat do práce a říct šéfům, co se stalo. Požádal o to vyšetřovatele ještě před začátkem prvního výslechu. Situaci odhadl správně a pochopil, že se do zaměstnání hned tak nevrátí. A s vozením klientů do Budapešti, čímž se mimo jiné taky živil, je na delší dobu konec. I když byl ochotný vypovídat, moc toho na srdci neměl. Já k tomu nemám co říct, ani napsat. Můj jediný trestný čin, kterého jsem si vědom, jsou ty zbraně, ty škorpiony, které se u mě našly. To je vše, co jsem chtěl uvést. Po 20 minutách bylo po všem. Pak Marčekovi vzali otisky prstů, vzorky DNA a vyfotili ho ze všech stran, jak to lidé znají z detektivek. Krátce na to putoval do cely předběžného zadržení, kde čekal na další postup. V té době ještě neměl obhájce a ani si nikoho nevybral. Proto mu přidělili advokáta Martina Endrédyho. Druhý den Marčeka obvinili. Ani během následujícího výslechu toho tento bývalý voják moc nenamluvil. Obvinění nejsou založena na pravdě, nebudu dál nic říkat ani odpovídat na otázky. To bylo vše, co z něj vypadlo. Slíbil ale, že promluví později. Jeho mlčení pak trvalo celé měsíce. O vraždě nic neřekl, ani když ho vyslýchali několik dní po obvinění Mariana Kočnera, tedy v březnu 2019. To už Marček seděl ve vazbě půl roku. Lidé, kteří s ním tehdy přišli do kontaktu, si ho pamatují jako málomluvného člověka. Na nic si nestěžoval, neprojevoval emoce, ani nic nekomentoval. On si za 6 hodin neřekl ani o vodu. Choval se opravdu jako voják, vyprávěli po letech očití svědci. Po Marčekově standardně strohém březnovém výslechu potřebovali policisté naplánovat i další vyšetřovací úkony v sídle Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. A Marček najednou, jen tak mimochodem, před policisty prohodil, ono to bylo trochu jinak. Pak ještě dodal, že by k tomu mohl i něco říct. Ještě před pár desítkami minut všechno popíral a najednou chtěl promluvit. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z ničeho nic. Bez vyzvání. Bez naléhání. Bez předchozích náznaků či signálů. Bez toho, že by ho někdo navštívil ve vazbě. Vytěžoval ho nebo mu nabízel úlevy za spolupráci. Bývalý voják se prostě rozhodl, že víc než rok poté popíše vyšetřovatelům svoji skutečnou roli v případu vraždy novináře a jeho snoubenky. Vyšetřovatelé tedy naplánovali nové termíny výslechů. Byl čtvrtek, 11. dubna roku 2019. Bývalého vojáka Miroslava Marčeka znovu převezli v neprůstřelné vestě a maskáčových kalhotách do budovy NAKA v Nitře. Posadili ho do výslechové místnosti a připravili kameru. Na tento přelomový výslech se přišel podívat i dozorující prokurátor Vladimír Turan a advokáti dalších obviněných. Mezi nimi byl nově už taky Marek Para, obhájce čerstvě obviněného Mariana Kočnera. Z dosud zamlklého Marčeka se valil takový proud informací, jaký zřejmě nečekali ani ti největší optimisté v místnosti. A netýkali se jen vraždy mladého páru ve Velké Mači. Marček se rozhodl pro podrobnou výpověď, ve které poprvé promluvil taky o plánovaných, ale nikdy neprovedených vraždách. V jeho podání to znělo, jako by voják podával hlášení. V roce 2016 se Marček přes svého bratrance Tomáše seznámil se Zoltánem Andrůškem a další rok od něho dostali objednávku na vraždu tehdejšího státního zástupce úřadu zvláštní prokuratury Maroše Žilinky. Na přelomu let 2017 a 18 přišel požadavek na likvidaci novináře Jána Kuciaka. Společně s Tomášem Sabojem si ho měli vyslechnout od Andrůška v jeho pizzerii v Komárně. Andrůško jim pak o tom, koho měli zabít, poskytl podrobnější informace. Kde Kuciak bydlí, jaké má auto, prostě informace o něm. To všechno nám řekl při jednom setkání u něho doma na dvoře, kam jsme přijeli v Sabově Peugeotu. Andruško měl mobilní telefon, ve kterém byly údaje o panu Kuciakovi a adresa bydliště, kterou si pan Sabo zapsal na nějaký papír. Mám dojem, že v tom mobilu byly i nějaké fotky, vypověděl Marček. Bývalý voják si pamatoval snímky Kuciaka v černé mikině a zdálo se mu, že byly pořízeny za slunečného počasí. Podle oblečení a světla usoudil, že vznikly ještě před zimou. Potom popsal, jak jezdili do Velké Mače obhlížet terén. Naplánovali trasu, sehnali zbraň. Nejdřív se zaměřili na novinářovi ranní odjezdy, potom zase na jeho večerní návraty. A nakonec přišla pasáž, která úplně rozbila verzi vyšetřovatelů o tom, jak si obvinění rozdělili role. Bývalý voják Marček přiznal, že střílel on, a ne Sabo, jak se policisté mylně domnívali. Marček pak vysvětloval, že původně plánovali vraždu Jána Kuciaka jinak, než jak ji nakonec spáchali. Řidičem měl být Andruško a do domu novináře měla jít dvojice bratranců z Kolárova. Změnilo se to, protože Andruško byl dost nespolehlivý, popisoval muž, který se právě přiznal ke střelbě na Kuciaka a jeho přítelkyni. Promluvil taky o vražedné zbrani, kterou podle jeho slov získali od jistého Lásla Krejčíka z Maďarska. O úpravu tlumiče požádal Sabo svého známého Mariana Sehnala. Marčekovým úkolem bylo sehnat náboje a upravit je tak, aby fungovaly i s podomácku upraveným tlumičem. Bývalý voják je rozebral a postupně snižoval množství střelného prachu. Vážil ho po mikrogramech, aby zjistil, kolik jeho třeba, aby se náboj v tlumiči nasazeném na pistoli nezadrhl, ale vyletěl ven. Střelec nicméně musel zbraň po jednotlivých výstřelech ručně natahovat. Když se Marček a prokurátor Turán zeptal, proč upravoval munici, obviněný muž zněl jako odborná příručka. aby se snížila rychlost střely, aby byla pomalejší než rychlost zvuku. Smysl to mělo ten, aby tlumič fungoval, protože při překročení rychlosti zvuku tam vzniká ten výbuch. Poprvé si Marček zbraň do velké mače vzal už 19. února 2018. Vystoupil z auta Tomáše Saboa a šel kolem fotbalového stadionu, kolem místní pizzerie, až k domu novináře a archeoložky. Takže přesně tak, jak to během vyšetřování zmapovala policie. Branka před domem nebyla zamčená a Marček vešel do dvora. Ušel ještě pár metrů a všiml si, že v kuchyňce sedí dvě osoby. Kušnírovou jsem nikdy předtím neviděl, ale Kuciaka jsem poznal podle fotek. Původně jsem ani nevěděl, že se jmenuje Kuciak. Věděl jsem jenom, že je to cíl. Pak jsem odtamtud odešel s tím, že tam byla ještě jedna osoba navíc, vypověděl obviněný. Přesné datum vraždy neměli stanovené, ale podle Marčekových slov začal Andrůško tlačit, že to spěchá, že to už mělo být hotové. Druhý, a tentokrát už dokonaný pokus, následoval o dva dny později. Marček vyprávěl, že si vzal černý delší kabát, nákrčník a kalhoty. Venku mrzlo, ale jemu zima nevadila. Oblékl se dobře. Známou trasou došel k domu na adrese Velká Mača 558. Vstoupil na pozemek, ale v domě nikdo nebyl. Vešel proto do letního domečku, který stál napravo od rekonstruovaného domu. Tiše tam čekal, až se majitelé vrátí. Martina s Jánem přijeli po 7. večer. Vrah na místě vyčkával víc než hodinu a půl. Už z toho domečku jsem viděl, že jsou dva. Pak jsem je sledoval, tak jak jsem to už popsal, jestli se nerozdělí, jestli někdo z nich neodejde. Nikde jsem si tam ani nesedl. Až když ta jeho přítelkyně šla na záchod, teprve tehdy jsem se rozhodl jednat s tím, že ona tam přitom nebude. Zaklepal jsem, otevřel mi Jan Kuciak. Vystřelil jsem poprvé. Z podomácku upravené pistole vyšly hned dva projektily a novináři prostřelili srdce. Marček chtěl vypálit ještě jednou, ale zbraň podle jeho slov nevystřelila, zasekla se. V tom okamžiku zahlédl Martinu Kušnírovou. Vydal se za ní. Marček ve vypjaté situaci zbraň dvakrát až třikrát násilím ručně natáhl a už ji měl znovu připravenou ke střelbě. Ona utekla do kuchyně a já jsem šel za ní a trefil jsem jí do hlavy. Mechanicky popsal závěr vražedné scény. Vyšetřovatel se vyptával na detaily. Marček odpovídal jako stroj, suše, bez emocí. Vybavilo se mu, že Jána střelil do hrudi. Ten narazil zády do zdi a spadl na schody, tváří dolů. Po zastřelení Martiny chtěl už Marček odejít, ale nakonec znovu ručně natáhl zbraň. Prý ještě jednou vystřelil na Jánovu hlavu, aby mu zasadil ránu jistoty. Byl na těch schodech, tak tam ležel, klečel, spíš ležel a když jsem ho trefil do hlavy, viděl jsem, jak se mu rozfoukly vlasy. Zavřel jsem za sebou dveře a šel jsem pryč.
8: Časť tretia. Strelec dostal menej peňazí.
7: Miroslav Marček popsal svůj odchod z místa činu i z Velké Mače úplně shodně s tím, co zjistil vyšetřovací tým. Když za sebou po asi dvou hodinách zavřel vstupní branku a vytáhl mobil, všiml si SMS zprávy a zmeškaného hovoru z pracovního mobilu Tomáše Saboa. Ten už byl pořádně nervózní. Marček byl pryč příliš dlouho. Bývalý voják po půl deváté večer konečně podle dohody prozvonil bratrance Tomáše a ten okamžitě vyrazil autem ke křižovatce nedaleko fotbalového hřiště ve Velké Mači. Odtud společně odjeli zpět do Kolárova. Ještě se potřebovali rychle zbavit zbraně i nábojů. Marček to popsal takhle. Hodili jsme to do řeky, pod most vedoucí z Kolárova do Komoče, hned před prvním pilířem. Jde se tam z hráze na konci naší ulice, jinak se tam dostat nedá. Tomáš řekl, že on je rybář, že on ví, kde jsou ty silné proudy, tak říkal, že tam je ten nejsilnější proud. Já jsem to všechno podával Tomášovi a on to tam házel. Hodili jsme tam náboje, rozebranou zbraň, tlumič, ten zásobník, ten zůstal v batohu, veškerou munici. Házel to tam on. Uzavřel Marček. Dvojice pak pokračovala do Komárna a odtud do Chotína, kde žil Andruško se svou přítelkyní. Tomáš si s ním povídal, řekl mu, že tam zemřeli dva lidé. Zoli, to jako Zoltán Andruško, řekl, že dobře, že v pořádku, že zařídí peníze, vypovídal Marček. Ten pak Andruškovi předal kabát, který měl na sobě ve velké mači, aby ho spálil. Kalhoty si nechal, policie je potom našla u něho doma. Vyšetřovatelé se pořád dokola snažili zjistit, jak to u bratranců fungovalo. Proč náboje upravoval Marček a ne Sabo? A proč vraždil právě bývalý voják a ne ex-policajt? Z prvního pětihodinového výslechu bylo i nezainteresovaným lidem zřejmé, že v této dvojici velel právě starší Tomáš a že Miroslav mechanicky plnil úkoly. Jakoby si ani neuvědomoval, že ta nejšpinavější práce zůstala na něm. O tom, kdo z koho profitoval, svědčí následující řádky. Andruško hned po zadržení policistům přiznal, že za zorganizování vraždy dostal od Aleny Žužové 50 tisíc eur, ze kterých si nechal 10 tisíc pro sebe. Zbývajících 40 tisíc eur předal Sabohovi a ten se měl podělit se svým bratrancem. V tomto případě platila zvláštní matematika. Sabo Marčekovi řekl, že dostal jen 35 tisíc eur, tedy o 5 tisíc méně než ve skutečnosti, a předal mu polovinu pouze z této částky, tedy 17,5 tisíce eur. Potom dělal, že je velký grant a střelci velkory se přihodil ještě 2 tisíce. Ve skutečnosti však Sabovi zůstalo ještě o pár stovek víc, i když v den vraždy pohodlně seděl ve vyhřátém autě a čekal, až Marček stiskne kohoutek. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu máme za sebou čtvrtý díl letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny, vyšetřování. Napsala ji Laura Kel Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk, která taky namluvila v tomto podcastu názvy kapitol a vydal ji Ringier Slovakia Media. My jsme výňatky přeložili, zkrátili a upravili pro potřeby podcastu. Laura na to samozřejmě dohlíží. Jak už určitě z minulých dílů víte, Laurina kniha i tento podcast vychází ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. To znamená, že neřešíme obnovený proces s podnikatelem Marianem Kočnerem a jeho kamarádkou Alenou Žužovou, kteří jsou obžalováni z objednávky, respektive ze zprostředkování vraždy. Tomuto příběhu se budeme věnovat zase někdy jindy. Závěrečný díl četby přijde v pátek. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Monika Chmilová.
1: Stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Papež Lev 14. na podzim navštíví Jižní Ameriku. Jablonečtí fotbalisté ve 3. předkole konferenční ligy nastoupí proti lotyšskému RFS Riga. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 72% Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Celsia Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Kritický názor ke krokům státu zastávají častěji mladí lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Ke krokům státu jsou kritičtější voliči současné opozice z parlamentních voleb. Kritická je drtivá většina Pirátů, o něco méně voličů hnutí STAN a 80% voličů koalice Spolu. Naopak třetina voličů motoristů, čtvrtina voličů SPD a podobné číslo voličů hnutí ANO se domnívá, že stát podniká dostatečné kroky.
1: Do průzkumu se od pondělí do středy zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Kvůli úterní havárii vodovodu v ulici José Martího v Praze 6 je bez vody stále ještě asi 5000 odběratelů. Na svém webu o tom informovali pražské vodovody a kanalizace. Dodavatel zajistil náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až dnes kolem 13. hodiny. Papež Lev 14. v listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay, oznámil to mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Lev 14. se narodil ve Spojených státech, v Peru ale působil jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství tak má i peruánské. Naposledy jižní část amerického kontinentu navštívil v roce 2018 papež František, který z Argentiny pocházel. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, říká hejtmanová náměstkyně Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
1: Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Vinklátové může proces trvat i několik let. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v 19 hodin rozehrají úvodní duel 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul. Jablonec už o hodinu dříve, tedy v 18 hodin, nastoupí do 3. předkola konferenční ligy proti lotyšskému celku RFS Riga. Srbský kapitán domácích Nemanja Tekijašky zmínil, jestli bude těžší vyrovnat se s kvalitou soupeře nebo s nepříjemným vedrem.
5: Už jsme trošku zvykli, už jsme hráli zápasy v tom Orku i proti Varaždinu. Nebude to takový problém. Ale spíš s tom Rigou uvidíme, co nás čeká. Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
1: Oba duely odvysílá živě Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u sjezdu na Popovice a omezení na D11 za Sackou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí dopravní značení v odstavném pruhu. Porouchané vozidlo už na místě není. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstali na vozovce kužely po porouchaném kamionu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zúžením za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují výtluky a pracují v pravém pruhu. Na silnici 43 z Brna do Svitav čekejte překážku za Černou horou. Mezi sjezdy na Drnovice a Voděrady stojí porouchané vozidlo. Překáží provozu a v místě se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. K večeru začne srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Jiří Štefl.
0: Beru si ho od Moniky Chmilové, přeju dobré ráno, první hodiny nového dne čtvrtek, 6. srpna, 6 minut po čtvrté, dobré ráno.

0: Pár minut a bude 4:45, dobré jitro. Současné vlny veder rozpalují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z VUT a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit nebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
2: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Tuhle reportáž natáčíme dopoledne. V Brně by teď mělo být teprve 31 stupňů, očekává se 30. Máte tady termokameru.
4: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
4: Už můžeme vidět, že ta teplota rapidně narůstá. Tady už máme 35 stupňů Celsia. Je teprve 10 dopoledne. Okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
4: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
5: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Sukulentům stačí pár centimetrů, některé stromy potřebují až metr. To už podle Vystrčila zvyšuje nároky na nosnost střechy, údržbu i cenu.
4: Oproti běžné střeše je to nějaké souvrství, které dáváme nad rámec té nutné stavební konstrukce, aby ta budova fungovala spolehlivě z hlediska hydroizolačních schopností, statiky a stavební fyziky.
5: Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se ale náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
4: Ta cena bude různá. Ty popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
5: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
6: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
5: Upozorňuje ale, že rostliny s přísavnými kořínky nejsou vhodné pro všechny typy fasád. Třeba u polystyrenového zateplení. I to ale lze poměrně snadno vyřešit.
6: Pokud byste použili lanka a zase rostliny, které jsou ovíjivé, tak to určitě není problém. Je to nejjednodušší cesta.
5: A výběr vhodných druhů je mnohem širší než jen známý přísavník.
6: Třeba aristolochie, některá z vistárií, vináréva, dají se použít i třeba stromy, které jsou vedené jako taková palisáda. Známe to třeba z Alp, kde takto pěstují hrušky a meruňky.
5: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
6: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně, kde je takové nové sídliště a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží ty teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
5: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z

0: Radiožurnálu jsme vám hráli taky novou hudbu, tohle byl Bruno Mars. Současný tisk, bankovky nebo pohlednice. Tohle všechno obsahuje časová schránka, která od včerejška leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí v Praze. Pokud ji někdo v budoucnu najde, dozví se třeba, kdo v roce 2026 v Česku vládl, nebo jak se dnes lidé baví a kde nakupují.
1: Přijde mi, že to je hezký. A pokud někdy se zase jednou někdo rozhodne, že bude tady vykopávat na Václaváku nějakou díru a tu schránku jako vyndá, tak to určitě má jako smysl.
2: Marie Vaňasová každý den chodí přes Václavské náměstí do práce. Mimo jiné kolem místa, kde je teď zakopaná časová schránka. Kdybyste měla možnost sama do takové schránky přispět, co byste tam dala?
1: Třeba nějaký fotky, jak to Václavské náměstí jako vypadalo třeba před tou rekonstrukcí, teďka během té rekonstrukce. Možná bych tam dala nějaký noviny z dnešní doby, aby lidi věděli vlastně, co se dělo.
2: Právě noviny z tohoto týdne ve schránce skutečně jsou. Dala je tam ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
3: V té schránce je přibližně 30 různých předmětů. Je to spoustu vzkazů, jsou to mince. Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím.
2: Nebo třeba policejní nášivky, manžetové knoflíky i pivní sklenici.
3: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, má to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace. Co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
2: Plastová bedna s předměty je uložená zhruba metr a půl pod rozestavěnou tramvajovou tratí. Tu by stavbaři měli dokončit za 10 měsíců. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou v některých částech Václavského náměstí už hotové povrchy a zasazené stromy.
4: Ty práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
2: Vybudování zhruba půlkilometrové tramvajové tratě bude stát přes miliardu korun. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Teď je 5:30. A zprávy už má Jana Utendorská.
1: Bankovní rada České národní banky bude dnes odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání odborníků i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba stejná, tedy 3,75%. Hlavním důvodem opatrnosti centrálních bankéřů je obava z možného zrychlení růstu cen. Rusko přes den večer útočilo na cíle v Oděské oblasti. Terčem byla přístavní infrastruktura, podniky i obytné domy. Náčelník Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém kanálu informoval nejméně o jednom zraněném. Ruské rakety a proudové drony zasáhly podle záběrů ze sociálních sítí také jednu z nákladních lodí. Při včerejším útoku na jeden z podniků na jihu Oděské oblasti zahynul 62-letý muž a 8 dalších bylo zraněno. Celkem 13,5 roku za mřížemi má podle rozhodnutí soudu v ruském Kaliningradu strávit muž z Litvy odsouzený za špionáž. Podle rozsudku se jí dopouštěl mezi lety 2011 až 24, kdy ho odhalila ruská tajná služba FSB. Dotyčný měl nejmenované zemi předávat údaje, které by se daly využít proti bezpečnosti Ruska. Rozsudek zatím není pravomocný. A přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představí na bižuterní přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Součástí programu v tamním Eurocentru budou i koncerty nebo módní přehlídky. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola na turnaji kategorie Masters v Montrealu. Britta Fernley ho porazil 2-1 na sety. Barbora Krejčíková naopak končí na podniku v Torontu ve druhém kole. Rusce Samsonovové podlehla 0-2 na sety. Dál neprošla ani Linda Nosková, která prohrála s Američankou McNellyovou taky 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Humpolcem a taky na silnici 43 na Blanensku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Humpolcem. Mezi 95. a 96. kilometrem je kvůli noční opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Projíždí se plynule levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna opatrně také u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru zůstalo rozmístěné dopravní značení po porouchané cisterně, ta už na místě není. Odstavný pruh je ale uzavřený. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh a kvůli práci na vozovce kolona se netvoří. A na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s novým omezením u Sebranic na Blanensku. Až do neděle budou opravovat vozovku, čekají se kolony a pro ulehčení provozu je tam objížďka přes Svitávku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. K večeru začne srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku pak bude jasno až polojasno. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: A to ve čtvrtek 6. srpna. Dobré ráno, 4 minuty po 4:30.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Z Radiožurnálu pro vás taky z hudby Jordan Hatch. Za 5 minut bude 4:45. Sem tam se už najdou místa, kde dnešní noc nebyla tropická. Třeba v Moravské Třebové je teď necelých 18 stupňů a 19 naměříte v Táboře. V Čechách taky dneska po ránu počítejte s přeháňkou nebo bouřkami. V tuhle chvíli na Berounsku a Kolínsku. No a my už taky voláme meteorologům z Českého hydrometeorologického ústavu a detaily o počasí budou po 5. hodině upřesňovat každou čtvrt hodinu. Je čtvrtek 6. srpna, z hudby teď Shakira. Dobré jitro.

0: Tři minuty po tři čtvrtě na pět, čtvrtek 6. srpna začínáte s Radiožurnálem Vetvetvet z hudby, za chvíli třeba Pink Floydi nebo taky Annie Lennox. No a do 5. hodiny stihneme ještě sport. Hodně rychlý vzestup má za sebou hokejový brankář Michal Postava. Ještě na jaře 2024 dochytal sezonu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející zajistil brněnské Kometě extraligový titul. No a v uplynulém ročníku už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když tedy do zápasu nenastoupil. Přechody do nového prostředí mu tedy evidentně problém nedělají.
1: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba, a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mě dost dařilo a byl jsem za to nesmírně rád.
2: Právě tyto detaily pomohly Michalu Postavovi k pozici nejlepšího brankáře AHL, co se týče úspěšnosti zásahů, a ceně Harryho Holmse pro nejlepší golmanskou dvojici soutěže a také povolání k prvnímu týmu slavného Detroitu Red Wings, i když jen do pozice náhradníka na lavičce.
1: Měl jsem z toho obrovskou radost, vlastně byli jsme v Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co jsem udělal, co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru, a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
2: První zámořská sezóna pro ně ale představovala mnoho změn. Třeba poloprázdné stadiony v takzvané farmářské soutěži AHL.
1: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show. Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidný město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku. Pak jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku. A
2: aktuálně se připravuje na ledě s týmem prvoligového Přerova, kde ještě na jaře 2024 dochytával sezónu. Za necelé dva roky už seděl na lavičce týmu NHL.
1: Tohle je to určitě neskutečný ojedinělej podle mě případ a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně dva roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce. Myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek. Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší.
2: Říká hokejový brankář Michal Postava, který do zámoří odcestuje na začátku září. Z Přerova Adam Kodet, Radiožurnál.

mixtures bridge.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Radiožurnál 5 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Za nálezem dronu s výbušninou na letišti v Lipsku mohly stát i zahraniční síly. Uvedl to německý ministr vnitra. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. A v Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíce žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
7: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
6: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runway letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrindta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí.
8: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
6: Město Zlín dá přes 2 miliony korun na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Zásah v červenci trval 2 týdny. Šlo o největší požár v novodobé historii města.
9: Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 zlínských jednotek. Ty si mezi sebe rozdělí více než 800 tisíc korun na mimořádné odměny za zásah. Zbývající peníze město využije na obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
6: V Česku přibývá pěstitelů technického konopí a roste i výměra, na které se plodina pěstuje. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí se má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole, říká mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
10: V oblasti zemědělských podpor provádí UGZUS na základě prověření Státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
0: Sport.
6: Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Gretzky Cupu prohráli s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili, na turnej skončí 5. nebo 6. A záložník Karviné Samuel Šigut nebude 16 měsíců hrát fotbal a musí zaplatit pokutu 80 000 korun. Etická komise fotbalové asociace ho tak potrestala za účast v korupční kauze.
11: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 000 korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baníku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 000 korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D46 za Drysicemi a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce před Brodkem u Prostějova. Na 12. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Vybočuje se do levého pruhu, místo je označené, projíždí se ale bez zdržení. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Humpolcem. Mezi 95. a 96. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Kolony se zatím netvoří. A na silnici 38 ze Znojma na Jihlavu vyšetřují nehodu před Olbram kostelem. Osobní auto tam srazilo zvěř a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večery tam od západu přibude oblačnosti. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
13: 5:06 po další tropické noci začíná ranním radiožurnálem další den, který, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, nás nijak zásadně neochladí.

0: 32 ve Slezsku až 37 stupňů, takový bude dnešek. Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Většina lidí se také obává negativních dopadů přímo na svůj život. Vysoké teploty přesahující v uplynulých dnech 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
3: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích.
7: A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál, to byl Zomr, začíná další velmi teplý den, teploty nás budou zajímat už za chvíli, podrobné předpovědi počasí, pokud zajímají i vás, buďte s námi. Dobré ráno, je 4:15. Stále není jasné, co se přesně stalo. Nákladní letadlo společnosti DHL se u letiště Lipsko, ale na východě Německa srazilo s neznámým létajícím objektem. Dřívější informace agentury Reuters a německých médií večer na vládní tiskové konferenci potvrdil mluvčí ministerstva vnitra. Letadlo podle něj následně nouzově přistálo na letišti v Hanovru. Podle německého listu byl se srazilo s dronem. Další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli krátce předtím zaměstnanci letiště na runway poblíž 4 ukrajinských letadel Antonov. Fotbal a omluva. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu k kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Infantino vyvolal tímto návrhem minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti.
1: Frontální rozhraní dnes rozdělí Česko. V Čechách bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Může v nich napršet kolem 35 mm deště, také se musíme připravit na nárazový vítr i na kroupy. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost bude místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme stále jasno až polojasno. Jen na západě až oblačno, také s možností přehánek nebo bouřek. Odpoledne a večer pak od západu přibude oblačnosti i srážek. Teploty budou rozdělené v Čechách do 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až do 37 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: co máme ranní Radiožurnál, 6 hodin 20 minut, možná i vy teď už míříte do práce. Do práce zamíří také veřejný ochránce práv. Poslední dobou řeší stále více stížností na stavební řízení a stavební úřady.
1: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
2: Muž, který si nepřál uvést své jméno, ale redakce ho zná, chce na Brněnsku stavět rodinný dům.
1: To řízení do dnešního dne nebylo zahájeno.
2: Když na stavební úřad v Tišnově volal, dozvěděl se jenom, že nejsou lidi, není čas.
1: Třikrát jsme třeba tu stavební firmu už museli prostě odložit. Má to dopad prostě do peněz.
2: Čekat 10 měsíců je opravdu dlouho, jak potvrzuje i vedoucí stavebního odboru z kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Půček.
3: Klasický rodinný dům, ale třeba bude trochu složitější, do 3 měsíců byste to povolení prostě získat měl.
2: Šéf tišnovského stavebního úřadu je David Vávra. V e-mailu, ze kterého citujeme, připouští zdržení.
4: A je bohužel pravda, že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
2: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim zkomplikovala i problematická digitalizace, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
3: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme rozjeto, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje, ale ono to jako jinak nejde.
2: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
5: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů.
2: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Krmr, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.paměťnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 17:30. Jana Utendorská zprávy.
3: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moc zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. V Římě končí další kolo mírových hovorů mezi Izraelem a Libanonem. Jednání, která zprostředkovávají Spojené státy, mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizbalách a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. Podle informací z pravodajské stanice Al Jazeera, ale hovory nejspíš nepřinesou zásadní průlom. Strany se totiž neshodly na kritických bodech dohody. A lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki, ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války.
0: Sport.
3: Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace Ligy mistryni ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s Brandby Kodaň o třetí příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Brně a taky u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D1 houstne provoz v Brně směrem na Ostravu. Před omezením na 196. kilometru už popojíždějí menší kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. A na silnici 38 počítejte se zdržením u Havlíčkova Brodu. Ve směru na Kolín jsou mezi Brodem a Skuhrovem hned 3 omezení, 3 semafory za sebou a řídí průjezd Kyvadlově. Už teď se zdržíte v součtu okolo 15 minut. Pracuje se stále na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce, mezi Ončovicemi a Komorovicemi. Budou tam ještě asi 2 týdny na 2 místech průjezd řídit semafory. I tam už jsou kratší kolony. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ráno je nad Českem rozdílné počasí. V Čechách je momentálně hodně oblačnosti, oblačno až zataženo. V západní polovině Čech na některých místech prší. Na jihu Čech a také na západě Českomoravské vrchoviny se objevují dokonce přehánky nebo bouřky. Stejně tak ještě na východě Středočeského kraje i ve východních Čechách. Postupují dále směrem k severu. Teploty jsou stále poměrně vysoké, pohybují se mezi 18 a 23 stupni. Vůbec nejtepleji je na východě Moravy v Hošťálkové na Vsetínsku. Tam se drží teplota kolem 26 stupňů. Také Javorový vrch na Třinecku má 26 stupňů a stejně tolik je i v centru Prahy. Nejnižší teploty jsou na horách, například Jelení v Krušných horách nebo Šumavský Březník, hlásí jen 9 stupňů Celsia. Přes den bude na horách kolem 22 stupňů, v Beskydech až 28. Jinde v Čechách ukážou teploměry od 27 do 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska bude bude od 32 do 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Málo které dítě po shlédnutí Harryho Pottera nezatoužilo dostat dopis z Bradavic. Pokud ale někomu náhodou nepřišel, tak si nemusí zoufat. Kouzelnický svět budou mít totiž ode dneška na vlastní kůži šanci zažít také Češi, a to v Praze. Pozveme vás tam.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, dálnice D1 z Brna do Prahy, 11,5 km. Pozor na pytel, zřejmě s odpadky, brzdí se tu, předtím je to nebezpečné. Teď pro vás máme neodolatelnou nabídku. Můžete se totiž sami utkat v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar anebo se projít za povězeným lesem. Tak tohle vše a mnohem víc máte ode dneška šanci zažít v expozici o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Brothers zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu v pražských Letňanech a ukáže, jak se příběh J.K. Rowlingové proměnil v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
1: Harry. I'm a what?
2: Harry Potter a kámen mudrců. To byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk se mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
3: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
2: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Neblvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: A Radiožurnál Vanastové věci. Tropické dny přiměly řadu z nás hledat kreativní způsob, jak se schladit. Někdo sází na klasický lavor s vodou, chodci se v rozpálených ulicích ojívají vějířinu a uprostřed jeseníků jsme našli místo, které funguje jako přírodní klimatizace. Vodopád v Karlově Studánce. Okolí ochlazuje o několik stupňů a míří sem za úlevou i astmatici.
1: Tak teď jsme z té rozpálené hlavní ulice vešli na tu boční stezku. Míříme kam?
2: Vodopádu Bílé Opavy, místu, kdy vlastně Bílá Opava z náhonu, který je nad Karlovou Studánkou, přepadá do původního koryta Bílé Opavy.
1: A tam se dá ochladit v těchto tropech.
2: Ano, tam je to jediné místo v Karlové Studánce, kde bude nejchladněji.
1: Tak už se těším teda. Popisuje mi cestou k tomu přírodnímu ochlazení lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman. Ten závan toho chladného vzduchu je cítit.
2: Ale nemáme to jenom dáno pocitově. My jsme tady prováděli měření skoro 2 roky. My jsme měli automatickou měřicí stanici přímo tady a to měření bylo prováděno každý 10 minut a tím pádem máme dokázáno, že skutečně u vodopádu Bílé Opavy je nejchladněji. V těch maximálních teplotách ty rozdíly byly až 4 až 5 stupňů.
1: Čím to je, že je tady chladněji?
2: Je to ta schlazující veličina té proudící vody, to je první věc. Ta voda má teplotu třeba 8 stupňů a potom taky tady máme svrchový porost, který vlastně hodně zastívuje toto místo.
1: Ještě ten větřík trošku zafoukal, já už jsem zpátky mezi živými. Chladnějšího prostředí tady u vodopádu si užívají i manželé Jana a Libor z Ostravy.
3: My jsme z Ostravy a tam je teplota teď zrovna 37 stupňů a tady prostě se to ani nezdá. Úplně perfektní vzduch, všechno. Já jsem astmatik navíc, takže to cítím.
1: Přirozená aklimatizace.
3: No, tak proto jsme tady.
4: Je tady dobře, lépe se tady dýchá, proto jsme tady přijeli.
1: A v zimě je to tady u vodopádu přesně naopak. Je tady o pár stupňů tepleji než v okolí. Z Karlovy Studánky Andrea Bertníková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Rozvíjející se klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Podle deníku Guardian na to upozornil Světový potravinový program. Podle něhož už teď čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Nejvíce ohrožené jsou podle prognóz oblasti Střední a Jižní Ameriky, Karibiku a Jižní Afriky. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost pro to, aby společnost připravila na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu i teď v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíše lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí.
5: Překážka na D1 před Prahou a nové omezení na hradecké dálnici. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozoru sjezdu na Pražský okruh. Zhruba na kilometru 11,5 odpadky v jízdních pruzích. Ležel tam pytel, teď už to auta rozjezdila a odpadky jsou hlavně v pravém pruhu. Na místo teď dorazili silničáři, začínají to uklízet, tak pozor na ně. Opatrně i na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U Sadské připravují silničáři omezení. Mezi 25. a 35. kilometrem na 10 kilometrech se teď jede pouze jedním pruhem. To omezení tam bude asi 10 dnů, většinou budou průjezdné 2 zúžené jízdní pruhy. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnes nás čeká v Čechách zmírnění teplot odpoledne od 27 do 32 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude stále horko, tam místy naměříte až 37 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry kolem 22, v Beskydech až 28 stupňů. A počasí bude stejně jako teploty rozdělené. V Čechách hodně mraků, ze kterých může zapršet a objeví se i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně jasné až polojasné nebe, oblačnosti s deštěm a bouřkami, tam bude přibývat až později odpoledne a večer. A pozor, i dnes mohou být bouřky velmi silné s přívaly deště, kroupami i nárazovým větrem. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: 5.50, s vámi ranní radiožurnál, za 10 minut nabídneme další zprávy a předtím informace, která vás, doufejme, nevyděsí, ale měli byste vědět, že vlci jsou nám někdy blíže, než si myslíme. Už třeba v Jeseníkách jsou usídlení nastálo, potvrzují to ostatně také sami ochránci přírody, kteří teď v chráněné krajinné oblasti evidují hned dvě smečky. Tamní samice vyvedly už druhou generaci mláďat. Středem teritoria jedné ze smeček je okolí hory Pradět. Chovatelé se tomu musí přizpůsobit.
1: Pravděpodobně tady je nějaké to místo, kde ti vlci pravidelněji přecházejí.
2: S Vítem Slezákem z agentury ochrany přírody a krajiny teď jdeme po takové lesní stezce. Právě tu údajně využívají i vlci, když se přesunují v okolí hory Pradět.
3: Tady vidíte vlka a když se podíváme na čas, tak 12.30.
2: Vít Slezák ukazuje fotky z fotopasti.
3: V podstatě v pravé poledne vlk tady nedaleko ovčárny prošel a on se tou krajinou dokáže pohybovat téměř nepozorovaně.
1: Je vidět, že ti vlci jsou tady už přirozenou součástí. Jo, vidíme tady na fotopasti ve dne i v noci, i v době nejvyššího turistického ruchu.
2: Podle Víta Slezáka se přítomnost vlka už začíná i projevovat v krajině.
1: Letošní rok vlastně jsme zaznamenali nejvíce kvetou rostlin v tom vrcholovém bezlesí Pradědu a okolí. A myslím si, že to je způsobeno tím, že ten vlk právě úplně změnil jako chování, vysoké zvěře, které zvěře tady vidíme taky jako méně.
2: Ne všichni mají ale z návratu vlků radost. Já jsem se přesunul na farmu v Holčovicích. Ta je vzdálená zhruba 40 km od Pradědu.
4: První škody na hospodářských zvířatech jsme zaznamenali v prosinci roku 2024. Byly to 3 kusy ovci.
2: Více podrobností má zaměstnankyně farmy Zdenka Zbranková.
4: V roce 25, tam evidujeme už 24 kusů a v letošním roce je to 70 kusů.
2: Farma už má projekt na nový plot a ohradníky. Na opatření proti vlkům poskytuje dotace stát. Přemnožení šelmy podle odborníků nehrozí, teritorium každé vlčí smečky je v řádech stovek kilometrů čtverečních a na jiné skupiny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky už nezbývá místo. Z Holčovic Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 6 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
3: Vědci budou v Brně po celý rok sledovat znečištění ovzduší pomocí nové sítě senzorů. Írán a Omán dokončují dohodu o Hormuzském průlivu, dohodli se na trase plavby. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou bojovat v kvalifikacích evropských pohárů. Na silnici 16 z Jičína do Nové Paky brzdí provoz nehoda. A v Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje taky geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Přes 30 senzorů budou nově hlídat ovzduší v Brně. Po celém městě rozmístili věci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
4: Tady po Brně je cca 35 senzorů.
5: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
6: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplňuje vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
7: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
6: Senzory budou ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Mark Hensel, Radiožurnál.
3: Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bagáji. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Bagáji ale varoval, že dohoda mezi Íránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují íránské přístavy. Podrobnosti přidá naše zpravodajská na Blízkém východě už po 6:30. Katalogu prací jsou nově peer pracovníci. Od srpna je tam zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
8: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
9: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
8: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
10: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
8: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Sport.
11: Fotbalisty Hradce Králové čeká úvodní duel třetího předkola Evropské ligy s tureckým Bešiktašem Istanbul. Pokračuje trenér východočechů David Horejš.
12: Pro ten Hradec je to výjimečný večer, to víme prostě tady všichni, víme, jaký soupeř přijede, takže my to bereme jako odměnu za tu práci a ne jako břemeno. Já věřím, že předvedeme odvážný sebevědomý výkon a že si vytvoříme co nejlepší pozici pro tu odvetu.
11: Úvodní zápas mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbulu začne v 19 hodin. Už v 18 hodin nastoupí Jablonec proti lotyšskému klubu RFS Riga ve třetím předkole nižší konferenční ligy. Obě utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Odvety jsou na programu za týden.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 u Koberovic a taky za Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u Koberovic. Na kilometru 74 se pohybuje srnka mezi dálnicí a plotem. Nemůže se dostat pryč. Pohybuje se blízko jízdních pruhů a hlídka už jede na místo. Na D1 pozor i na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na 4. kilometru před benzínkou stojí kamion na krajnici, praskla mu pneumatika. Jsou u něj policisté, ti stojí v pravém jízdním pruhu a vybočuje se doleva, tak pozor na to. Na silnici 16. z Jičína do Nové Paky opatrně za Úlibicemi. Za odbočkou na Lázně Bělohrad srazilo auto divoké prase, stojí částečně v jízdním pruhu. A ještě do Prahy buďte opatrní v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most, zvlášť pokud sjíždíte na Letnou. Ve sjezdu na Letnou stojí auto, jsou tam u něj hasiči a je to všechno v zatáčce. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večer i tam od západu přibude oblačnosti a místy se přidají přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
2: Dobré ráno, 6 minut po 6. Pro někoho čas vyrazit na cestu kamkoliv, pro jiné čas ranního venčení. Myslíme na vás v ranním radiožurnálu na všechny.

0: Venku skoro 40, ale vy musíte venčit psa. Psi regulují teplotu dechem a packami. Podle veterinářů je několik zásad, které je třeba dodržovat. Především se psem chodit ven jenom velmi brzy ráno a nebo večer a také doma ho potom v průběhu dne alespoň částečně ochlazovat.
1: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
2: Já mám anglického chrta, 10-ročnou fenu Roxy.
3: A já mám francouzského buldočka. Jmenuji se Mia, je to 2letá fenka.
1: Teď po 8. večer už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven je venčit?
2: Keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať a domů.
3: Hlavně se vyháváme i chodníků, my jsou úplně rozpálený, takže chodí na trávu a rychle domů. No.
1: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psi ochlazovat i doma. A myslí na to i Timea s Jakubem.
2: A napřík tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopat. Máme aj chladěcu podložku, dáváme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
1: Nově veterináři už nezavrhují ani rychlé ochlazování psů, třeba studenou sprchou. Pokud tedy zvíře nemá problémy se srdcem. Kdyby se ale stav psa zhoršoval, je třeba okamžitě vyrazit na veterinu. Františka Rohlíčková, Radio Žu.

0: Radiožurnál 4:15. A teď dvě výročí. Lidé po celém Japonsku i po celém světě si právě dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Organizace Spojených národů ale vyzývá k tomu, aby se nic podobného už neopakovalo. Přesně před 100 lety pokořila americká plavkyně Gertrude Ederlová Lamaňský průliv. Stala se tak vůbec první ženou, které se to podařilo. Tehdy 20-letá sportovkyně uplavala 650-kilometrovou trasu mezi Francií a Británií za 14 hodin a 34 minut, čímž překonala i časy všech pěti mužských plavců, kteří stejnou trať absolvovali před ní.
1: Nehoda na D1 u Brna, překážka za Prahou. Na dálnici D1 menší kolona popojíždí na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na 210. kilometru v omezení u nájezdu ze Slavkova chvilku překážela dvě auta po nehodě. Srazila se v nájezdu stopky, chvilku blokovala pravý jízdní pruh. Před chvilkou odjeli. Volné jsou opět na Brno dva jízdní pruhy a ta kolona se bude rozjíždět. Silný provoz čekejte na D1 i v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů, provoz brzdí omezení na 196. kilometru a zdržíte se asi 10 minut od 190. kilometru. A D1 ještě jednou, výjezd z Prahy do Brna. Na 4. kilometru před benzínkou stojí kamion, jsou tam policisté a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes se začne počasí měnit. Od západu přichází na naše území společně s mraky, deštěm a bouřkami ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě zpočátku slunečno a obloha se tam zatáhne až odpoledne a také se tam objeví lokální přehánky nebo i silné bouřky. V nich může jak v Čechách, tak později i ve východní polovině našeho území prudce pršet, v bouřkách mohou padat i kroupy a také musíme počítat i se silným nárazovým větrem. Teploty začnou pozvolna klesat. V Čechách bude od 27 do 2 a 30 stupňů, na východě mohou ještě vystoupat až k 37 stupňům Celsia. Na hřebenech hor naměříte kolem 22, v Beskydech bude ale ještě stále až 27 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. One.

0: 6.21 čas na fotbal, tedy alespoň tady u nás v ranním radiožurnálu. Na úvodním vítězství pražské Sparty nad francouzským Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů vstoupí do třetího předkola evropských pohárů další dva čeští zástupci, a sice Hradec Králové a Jablonec. Oba kluby se představí na svých stadionech. Od kolika proti komu, tak to nám poví Veronika Šlajzová. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Nejprve se zaměříme na Hradec Králové, protože ten bojuje o účast v prestižnější soutěži a čeká ho i kvůli tomu vyhlasnější soupeř.
1: Východočeši usilují o skupinovou fázi Evropské ligy. Po postupu přes norské Tromze se ve třetím předkole utkají ve dvojzápase s favorizovaným Bešiktašem Istanbul. Postrádat bude kouč David Horejš tři zkušené opory.
2: Tomáš Hiesner jde v pátek na artroskopickou operaci, takže nám to bude asi na delší dobu. Co se týče Adama Vlkanovi, tak ten by měl v neděli dobrat antibiotika. Co se týče Tomáše Petráška, tam je po zápase s Bohemian svalový zranění a určitě si to vyžádá minimálně 14 dní.
1: V zádech ale bude mít Horejš se svými svěřenci plné ochozy malšovického stadionu. Dorazí do nich přes 9 tisíc lidí. Vyprodáno dokonce bylo několik hodin po spuštění prodeje vstupenek.
0: Dobrý vstup do sezóny zkusí potvrdit Jablonec. S kým se ve třetím předkole konferenční ligy utká?
1: Po vyřazení chorvatského Varaždínu Severočechy čeká souboj s aktuálním lídrem lotyšské ligy, hrající se systémem jaro-podzim. RFS Riga 11krát po sobě neprohrála, přešla už přes dvě předkola. Favoritem dvojzápasu jsou ale fotbalisté Jablonce.
0: A jak budeme o večerních duelech informovat?
1: Oba nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport duel Hradec Králové Bešiktaš od 19 hodin a ten Jablonce z RFS Riga od 18. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout pravidelné vstupy.
0: Pravila Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 6.23.

0: vám je ranní radiožurnál krátce před půl sedmou. Děkujeme našim dopravním zpravodajům ze Zelené vlny. Kolegové opět dostali spoustu cenných informací, za chvíli se k ním dostaneme. Řeč bude také o situaci v Hormuzském průlivu, ale zajímat nás bude také situace ovzduší v Brně. Mají tam naměření nové senzory. Uslyšíte.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art. Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál půl sedmé. A teď zprávy a Jana Utendorská.
3: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Na jihu Libanonu zahynuli 2 izraelští vojáci a další 4 jsou vážně zranění. Izrael z toho obvinil militantní hnutí Hezbollah, které tím podle něj porušilo příměří. Izraelská armáda kvůli tomu podnikla další údery na jihu země. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo hovorů o konci války. Ze státních zásob hmotných rezerv si můžou obce s vyschlými studnami půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní taky obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé osad Bedlno a Chotišov. Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. A zemědělci mají po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Třeba v Pardubickém kraji je propad u řepky i obilí až 0,5 tuny na hektar. Úrodu podle agrární komory ovlivnily velké výkyvy počasí.
1: Sport.
3: Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA se na včerejší mimořádné schůzce v Maroku podpořilo prezidenta Gianniho Infantina. Ten v minulých týdnech navrhoval prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. V pátek od tohoto plánu ale po kritice oficiálně odstoupil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na hradecké dálnici u Sadské a kolony na D7 u letiště v Praze. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozoru sjezdu na Sadskou. Mezi 25. a 35. kilometrem připravují silničáři omezení. Na tom 10-kilometrovém úseku se projíždí pouze jedním pruhem. No a na 25. kilometru se dojíždí do krátké kolony, brzdí se do zastavení, tak opatrně směrem z Prahy. V Praze se pomalu houstne provoz. Kolona už se vytvořila na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Je to ranní fronta před omezením u letiště aktuálně na 10 minut. Pozor dejte na výjezdu z Prahy po D1 směr Brno. Na 4. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Má defekt směrem do vozovky, stojí za ním policisté a vybočuje se doleva. A ještě silnice 4 ze Strakonic do Vimperka za odbočkou na Němětice. Nehoda, hlásí policisté. Mělo by to být vážnější se zraněním, tak čekejte komplikace. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Ve Strážnici včera už 3. den po sobě padl teplotní rekord pro Moravu a Slezsko. Kolem 2. odpoledne tam meteorologové potvrdili rovných 41 stupňů. Tak vysoko by se dnes už rtuť v teploměrech dostat neměla, i když na východě Moravy a Slezska bude stále velké horko. Tam může teplota vyšplhat na 32 až 37 stupňů. Na ostatním území pocítíme mírné ochlazení. Tam se budou teploty držet mezi 27 a 32 stupni. A také počasí bude rozdílné. V Čechách bude oblast oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněla i silné. Může v nich napršet kolem 35 mm deště, také se musíme připravit na nárazový vítr i na kroupy. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost bude místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme ale stále jasno až polojasno, jen na západě až oblačno, také s možností přehánek nebo bouřek. Odpoledne a večer pak od západu přibude oblačnosti i srážek na Moravě i ve Slezsku. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 6.34, Marcela Halová s počasím. Víme tedy nejen, jak bylo ve Strážnici, kde včera padl teplotní rekord, ale zjišťovali jsme také, co se děje v Hormuzském průlivu. Tam se opět přes noc ozývaly výbuchy, souvisely s jedním z tankerů, který se pokusil kritickou trasu proplout. O tom, zda se obnoví bezpečnost v Úžině na nové trase a jak to tam vypadá aktuálně, teď probereme za chvíli už s naší blízkovýchodní zpravodajkou přímo v ranním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 6.39 ranní radiožurnál. Irán a Omán se údajně shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu. Tvrdí to mluvčí iránské diplomacie. Úžinou dříve běžně denně proplouvalo na 130 lodí s ropou, skapalněným plynem, hnojivy i dalším materiálem. Od konce února, kdy Spojené státy a Izrael zaútočili na Irán, se ale lodní doprava v průlivu téměř zastavila. Aktuálně přes něj propluje zhruba 10 plavidel v průběhu jednoho dne. Šance na to, že by se situace mohla změnit, tak ty probereme teď s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Kudy by tedy měla vést trasa, na které se údajně domluvil Irán a Omán?
1: Tak o tom zatím Tehrán vysílá různé, řekněme, nápovědy. Má jít o jednu trasu pro lodě plující do zálivu a druhou pro lodě plující ven. Náměstek iránského ministra zahraničí tvrdí, že významný kus nové trasy se nachází v iránských vodách a jedna část je v teritoriálních vodách Ománu. Přes iránské vody by lodě měly plout ale v obou směrech. I toto by ale zřejmě zatím bylo bráno jako dočasná trasa, domluvená na 2 až 4 měsíce. Tehrán se nechce vzdát kontroly nad lodní dopravou v Hormuzském průlivu a zdůvodňuje to tím, že v průlivu právě Irán údajně zajišťuje bezpečnost, odminování a také námořní služby. A mluvčí iránské diplomacie taky řekl, že otevření Hormuzského průlivu závisí i na tom, jestli Spojené státy ukončí námořní blokádu iránských přístavů.
0: No, o tom, že se Irán a Omán blíží k nějaké dohodě, tady mluvíme už pár dnů. Co může být důvodem, proč ještě není ten výsledek?
1: Iránské zpravodajské agentury píšou o tom, že hlavním důvodem je údajné vměšování Spojených států a výhrušky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Míra kontroly nad plavbou v Hormuzském průlivu, kterou by Irán, pokud by se mu podařilo prosadit si ty své podmínky, dostal, se nelíbí nejen Washingtonu, ale je problematická třeba i pro Spojené arabské emiráty nebo Saudskou Arábii. Donald Trump nicméně v těch posledních dnech mluví o tom, jak by jednání mohla být u cíle. Na druhou stranu ale není jisté, jestli je jednotný i režim uvnitř Iránu, jestli iránské revoluční gardy tu dohodu nebudou považovat naopak za slabou a nezablokují nebo nebudou sabotovat útoky na lodě. A žádná stanoviska k té dohodě jsme zatím příliš neslyšeli ani od Ománu, který původně přišel s jinými návrhy, které by Iránu nedávaly tak velkou míru kontroly nad plavbou v průlivu.
0: Jana Karasová, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Je 6:45. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost pro to, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu pak také v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíše lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí lidé. Nákladní letadlo společnosti DHL se u letiště Lipsko-Hale na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Dřívější informace agentury Reuters a německých médií večer na vládní tiskové konferenci potvrdil mluvčí ministerstva vnitra. Letadlo podle něj následně nouzově přistálo na letišti v Hanoveru. Podle německého listu Bild se srazilo s dronem. Další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli krátce předtím zaměstnanci letiště na runway poblíž 4 ukrajinských letadel Antonov.
1: Nová omezení u jíloviště na Strakonické, taky na hradecké dálnici u Sadské. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy dejte pozor u jíloviště. U stavby mostu na 9. kilometru se teď jede pouze jedním pruhem směrem na Prahu. To zúžení tam bude až do neděle a už se tvoří krátká kolona, opatrně dojíždějte. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova postojíte před omezením u letiště asi 10 minut. A pozor na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U Sadské mezi 25. a 35. kilometrem nové omezení do jednoho pruhu. Zdržíte se opět asi 10 minut v koloně. Provoz vázne i na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji pojedete od 182. kilometru od Kývalky a je to až do omezení v Brně na 196. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Srpen je na svém začátku velmi horký, máme za sebou další vlnu veder a podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu to vypadá, že nadprůměrně vysoké teploty u nás vydrží po většinu druhého prázdninového měsíce. Bohužel nás čeká i málo srážek, takže se pravděpodobně ještě zhorší sucho. Dnes se ale počasí u nás na pár dní promění, bude deštivo a teploty začnou pozvolna klesat. V Čechách bude kolem 30, na východě Moravy a Slezska kolem 35 stupňů. Zítra už nás ale čeká zase většinou krásný slunečný den, jen po ránu bude ještě na východě velká oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty do 28, na jihu Moravy do 30 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Vědci z Masarykovy univerzity rozmístili na různá místa Brna na 30 senzorů. Ty budou nepřetržitě hlídat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat potom vytvoří takzvané digitální dvojče Brna. Model ukazující, jak se znečištění mění ulice od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
1: Zvedneme senzory, odneseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
2: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recitox Masarykovy univerzity. Na střeše vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
1: Kvalita ovzduší samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka.
2: Váš senzor je velikosti malého kufříku.
1: Zhruba tak do toho letadla asi.
2: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
1: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť, přidáme 35 nových očí.
2: Senzory dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Šulc z Recitoxu.
3: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
2: Tyhle dva teď budete brát?
4: Jo, teď tak. Si je kameru.
2: Tak, nyní jsme se přesunuli ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
1: První co je kontrolovat číslo lampy.
2: Vytahujete senzor číslo 22.
3: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
2: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Šulc.
1: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
2: Klezete právě nahoru.
3: Podávám Bandimex.
2: Tak a máme utáhnout to.
3: Sladívko.
2: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Gensl, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál od srpna najdeme v oficiálním katalogu prací novou pozici, takzvaného peer pracovníka. Peerem se může stát člověk, který prošel náročnou životní situací a pomáhá těm, kteří zažívají něco podobného. Podle zdravotních odborů ale tenhle požadavek na práci nestačí.
1: Peeři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Na pozici peer pracovníka ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
2: To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
1: S doplněním těchto kritérií Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
3: Bylo by určitě vhodné a k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
1: Požadavky na peery si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžaduje třeba psychiatrická nemocnice Bohnice. Podle vedoucího oddělení peer aktivit Jakuba Herzána uchazeči procházejí výběrovým řízením.
4: Sérii prostě otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, jestli je komunikativní.
1: Peer pracovníci budou podle náročnosti práce zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 7 hodin. Právě Jana Utendorfská.
3: Kauze Bulovka obžalovala státní zástupce 5 lidí a jednu právnickou osobu. Na jihu Libanonu zahynuli 2 izraelští vojáci. Izrael odpověděl údery. Fotbalista Jablonce ve třetím předkole konferenční ligy vyzvou lotyšský celek RFS Riga. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí kolona u Díloviště. A v Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak měli trestnému činu napomáhat. Seznam zprávy už dřív uvedly, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí.
4: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
4: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
4: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Na jihu Libanonu zahynuli 2 izraelští vojáci a další 4 jsou vážně zranění. Izrael z toho obvinil militantní hnutí Hezbollah, které tím podle něj porušilo příměří. Izraelská armáda kvůli tomu podnikla další údery na jihu země. Podle tamních úřadů zemřel jeden člověk. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo rozhovorů o konci války. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrin označil srážku nákladního letadla s neznámým objektem u Lipska za hybridní útok. Jeho úřad už dřív potvrdil, že nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letoun musel krátce předtím přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu v blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Německé státní zastupitelství později potvrdilo, že na dronu bylo výbušné zařízení. Začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Poutovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídni nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
6: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
7: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Sport.
8: Jablonecké fotbalisty čeká pohárový duel s lotyšským RFS Riga. Utkání 3. předkola konferenční ligy se v Ročiši rozehrají v 18 hodin. Trenér Luboš Kozel říká, co od soupeře očekává.
9: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu hodně hráčů, který mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky, hodně hrajou přes rychlý křídla a nacentrovaný míče. Z těch situací dávají nejvíc gólů, se dá říct.
8: Duel nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport, stejně jako utkání stejného kola, ale vyšší Evropské ligy. V něm nastoupí fotbalisté Hradce Králové proti favorizovanému Bešiktaši Istanbul. Začátek zápasu je na programu od 19 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: V nebezpečí u Jeřmanic na 35C a ucpaná Strakonická u Jíloviště. Na silnici 35 z Turnova směrem do Liberce dejte pozor za sjezdem na Jablonec nad Nisou. Za Rádlem na 29. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto částečně v pravém pruhu a podle našeho zpravodaje se brzdí prudce.
11: Ta fronta je krásně schovaná za zatáčkou, takže kdo vyjede z toho zužení, jak je zvyklej, a šlápne na plyn, tak akorát zupe na brzdy a zoufle brzdí.
10: Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy se prodlužuje kolona u Jíloviště. Na 9. kilometru stavby mostu se až do neděle pojede pouze jedním pruhem. Zdržíte se už asi 20 minut od sjezdu na Řitku. Pozor i na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U Sadské na 25. kilometru nové omezení do jednoho pruhu a zdržíte se okolo 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer i tam od západu přibude oblačnosti a místy se přidají přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, na východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
2: Krátce po 7. přidáme jeden důvod k radosti. Česká republika má totiž dalšího Oscara.
0: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Dobrá zpráva v ranním radiožurnálu. Studentský Oscar míří do Česka. Film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové uspěl v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Americká akademie filmového umění a věd teď může film posunout do hlavní soutěže o zlatou sošku. O čem vlastně Volklor je, to ví Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej.
1: Pěkné ráno. Tahle experimentální video esej zkoumá, jak se proměňuje český folklor v době sociálních sítí. No a čím porotu zaujala, říká režisérka Viktorie Štěpánová.
2: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
1: Volklor vznikl jako absolventský film na pražské FAMU a jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, uvidíme na začátku prosince.
0: Ono to není poprvé, co porotu americké filmové akademie oslovil studentský snímek z Česka?
1: Přesně tak, v roce 1989 uspěl Jan Svěrák se svými Ropáky, dál taky Marie Dvořáková a Kdo je kdo v mykologii, Daria Kaščejeva s animákem Dcera a naposledy duo Viktor Horák a Pavel Sýkora s dramatem Krajan.
0: A ještě po nich tedy režisérka Viktorie Štěpánová s filmem Volklor. Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál v 7.11.

0: Delegací proběhne na letní scéně Amfi v Ostravě Porubě v sobotu 8. srpna od 7:30. Hlavní roli ve filmu z prostředí smíšených bojových sportů stvárnil skvěle Milan Ondrík a vy můžete být u toho. Vstupenky do Ostravy na 8. právě teď na vstupenky@rozhlas.cz. 3 vstupenky pro 6 výherců. 10. e-maily vyhrávají. Dobré ráno, je 7 hodin 15 minut. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Infantino vyvolal tímto návrhem minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti. V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, z pronevěry anebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal také 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Ty soudy navrhnou pro jednu fyzickou osobu a 2 právnické osoby.
1: Ucpaná hradecká dálnice u Sadské, taky Strakonická u Jíloviště. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové brzdí provoz nové omezení u Sadské. Mezi 25. a 35. kilometrem se jede pouze jedním pruhem. Zdržíte se asi 15 minut před zúžením. A taky na dálnici D4 na Strakonické směrem na Prahu nové zúžení. U Jíloviště se až do neděle pojede jedním pruhem u stavby mostu. Tam je kolona už dlouhá na Prahu, od sjezdu na Řitku postojíte přes 20 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova čekejte kolony před omezením u letiště asi na 10 minut. A provoz vázne i na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony hlavně kamionů od 180. kilometru až k omezení v Brně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Frontální rozhraní dnes rozdělí Česko. V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné. Může v nich napršet kolem 35 mm deště, také se musíme připravit na nárazový vítr i kroupy. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost bude místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme ale stále jasno až polojasno, jen na západě až oblačno a také s možností přehánek nebo bouřek. Odpoledne a večer pak od západu přibude oblačnosti i srážek. Teploty budou také rozdělené v Čechách do 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až do 37 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: 7.20 ranní radiožurnál je s vámi. Míříme do Maďarska. V Maďarsku totiž pokračují dobrovolné úspory elektřiny. Jediná jaderná elektrárna Paks tam sice dál tedy elektřinu vyrábí, ale kvůli rekordně nízké hladině řeky Dunaj jenom ve velmi omezeném režimu. Teď se navíc energetické krize stalo i společenské téma. Zatímco třeba fotbalové kluby kvůli úsporám přesouvají ligové zápasy, tak největší hudební festival v zemi oznámil, že proběhne bez jakýchkoliv změn. A právě tohle vyvolalo debatu o tom, zda všichni nesou stejný díl odpovědnosti. Tu debatu sleduje také naše zpravodajka Bára Vránová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Maďarská fotbalová federace oznámila, že ligové zápasy se budou hrát přes den, aby se večer nemuselo svítit na stadionech a zbytečně se nezatěžovala síť. Naopak organizátoři hudebního festivalu Sziget potvrdili, že jeho pětidenní program zůstává beze změn. No a právě tento kontrast se stal symbolem celé debaty. Na sociálních sítích i v médiích se objevují otázky, proč jedna z největších sportovních akcí omezení přijala a jedna z největších akcí v zemi i Evropě ne.
1: A co na tu kritiku říkají organizátoři festivalu?
2: Oni tvrdí, že srovnání s fotbalem není úplně fér. Festival má prý připravený krizový plán a pokud bude potřeba, přejde v kritických večerních hodinách, to znamená od 5 hodin odpoledne dál, na vlastní dieselové generátory. V krajním případě se může od veřejné rozvodné sítě úplně odpojit. Podle organizátorů tak nezvýší zátěž elektrické sítě. Ovšem kritici namítají, že nejde jenom o tu elektřinu. Podle nich by i největší kulturní akce v zemi měla v době národní nouze vyslat signál, že je připravená nést část omezení stejně jako každý ostatní.
1: Připomeňme, že festival Sziget proběhne od 11. do 15. srpna. Vypadá to tedy, že zřejmě asi beze změny. Pokud tedy ten společenský tlak, který v Maďarsku ohledně elektřiny momentálně panuje, nezpůsobí ještě něco, o čem zatím nevíme. Naše zpravodajka pro Slovensko, Rakousko a také Maďarsko, Bára Vránová, o tom ví, co jsme se o tom dozvěděli. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Máme radiožurnál Málo vody, nejenom v řekách, ale i málo pitné vody v Česku. Stát půjčuje některým obcím cisterny, o tom budeme taky ještě mluvit a připomínáme problémy na Strakonické. Na příjezdu do Prahy kvůli dopravnímu omezení u Jíloviště budete směr Praha popojíždět půl hodiny v koloně od Řitky.
1: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
2: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
1: Časové znamení.
2: Rozhlasové hry.
3: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
1: Pravidelné zpravodajské relace.
2: Sportovní přenosy.
4: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slávie.
1: Nebo tvorba symfonického orchestru.
2: Rozhlasové stovky.
1: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
2: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská a zprávy.
5: Na jeho Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci. Jde o první příslušníky izraelské armády zabité v oblasti od konce června, kdy po vyhlášení příměří ustala většina bojů. Dvojice vojáků zemřela podle serveru Times of Israel poté, co se snažili zlikvidovat zařízení využívané Hizbaláhem. Právě militantní hnutí Izrael z útoku obvinuje. Izraelská armáda v odvetě udeřila na jih Libanonu. Podle tamních úřadů zemřel jeden člověk. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo rozhovorů o konci války. O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje taky geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám, ale zhruba polovině dosavadních příjemců, podpora klesne o nejméně 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika taky část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. A město Zlín dá přes 2 miliony korun na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Zásah v červenci trval 2 týdny. Šlo o největší požár v novodobé historii města.
2: Sport.
5: Čeští hokejisté do 18 let nestačili na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu na Finsko 4-5. Do play-off tak nepostoupili a na turnaj budou hrát o 5. až 6. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 v Brně a nové omezení na Strakonické u Jíloviště. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete, místy zastavíte od Kývalky 182. kilometru až na 196. k omezení. Na dálnici D4 na Strakonické směrem do Prahy čekejte dlouhé kolony před Jílovištěm. Na 9. kilometru staví most a až do neděle se pojede pouze jedním pruhem. Ta kolona do Prahy už je dlouhá, zdržíte se přes půl hodiny od sjezdu na Řitku. Taky na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové brzdí provoz nové zúžení u Sacké. Mezi 25. a 35. kilometrem se jede pouze jedním pruhem. Zdržíte se asi půl hodiny před a taky na průjezdu omezením. Na silnici 4 z Vimperka do Strakonic čekejte kolony za Voliní. Za odbočkou na Hoštice vážná nehoda. Kamion s osobním, silnice byla chvíli zavřená. Teď už by se mělo projíždět alespoň Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Druhá vlna extrémních veder je pomalu za námi. Teď si na chvíli od teplot, které dosahovaly místy až ke 40 stupňům, odpočineme. Podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu to ale vypadá, že nadprůměrně vysoké teploty se u nás zdrží téměř celý srpen. Bohužel nás čeká i málo srážek, takže se pravděpodobně ještě zhorší sucho. Dnes se počasí u nás ale na pár dní promění. Bude deštivo a teploty začnou pozvolna klesat. V Čechách bude kolem 30, na východě Moravy a Slezska dneska kolem 35 stupňů. Zítra už nás ale zase většinou čeká krásný slunečný den, jen po ránu bude ještě na východě velká oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty do 28, na jihu Moravy do 30 stupňů. A jasno až polojasno, úplně bez srážek nás čeká v sobotu, to se budou ještě teploty držet také do 30. Od neděle se začne zase oteplovat a vrátí se k nám i lokální přehánky nebo bouřky. A podobné počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Od úterý se pak začne zase výrazněji oteplovat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí Marcela Hálová, teď 7.34. Budeme mluvit o boji o islandské velryby. Ten se přesunul totiž z moře přímo do rukou policie. Úřady nařídily vyhoštění 20 zahraničních aktivistů. Ti se pokusili zastavit jednu z posledních velrybářských lodí v zemi.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Island nařídil vyhoštění 20 aktivistů proti lovu velryb a zabavil jich lovče. Skupina totiž pronásledovala velrybářské plavidlo. Island je jednou z mála zemí, které se stále ještě daří komerční lov provozovat. Brzy se to ale má změnit. Téma probereme s naší zpravodajkou při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: V čem tedy spočíval ten incident, který vedl až k vyhoštění aktivistů z Islandu?
1: Loď Bandera ekologického aktivisty Paula Watsona se pokoušela zastavit jednu z posledních velrybářských lodí na Islandu. Tato loď se jmenuje Valur 9. No a na palubě Bandery bylo 21 aktivistů různých národností, včetně Američanů, Brazilců, Francouzů či Španělů. A podle svědků se posádka snažila svojí lodí narazit do plavidla velrybářů, což se tedy nepodařilo. Potom se také pokoušela rozvinout síť a poškodit lodní šrouby té velrybářské lodi, to se také nepovedlo. No a velrybáři nakonec přivolali na pomoc pobřežní stráž a policie ty aktivisty zatkla, jejich loď zabavila, obvinila je z porušování mezinárodního námořního práva a ohrožování bezpečné plavby a také potom islandské úřady rozhodly o jejich vyhoštění a zákazu návratu v příštích 2 letech.
0: Islandská vláda ale zvažuje ukončení lovu velryb. V jaké fázi jsou tyhle plány?
1: Je to tak, vláda letos na podzim plánuje předložit návrh zákona, který by lov velryb zakázal. Zatím ale není jasné, kdy by ten případný zákaz měl začít platit. Podle ochránců přírody by mohl být odložený až na dobu po vypršení současných licencí, což je v roce 2029. A do té doby je lov stále legální a v letošním roce byl také po 2leté pauze obnovený. V červnu tedy Islanďané znovu začali velryby lovit a kvóta pro letošní rok stanovuje, že velrybáři mohou zabít 150 plejtváků obecných.
0: O výpravě velrybářské kolem Islandu teď naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: vámi Radiožurnál. Některé informace z dopravy nesnesou odkladu, takže teď hned zelená vlna a Bohuslav Beneš.
1: Máme hlášené auto jedoucí v protisměru, jedná se o silnici 37 z Pardubice směrem do Hradce Králové, takzvaná Hradubická silnice. Pokud vyjíždíte z Pardubice směrem do Hradce Králové, tak velmi opatrně, mohlo by tam jet auto v protisměru, hlásí policisté.

0: Radiožurnál 743. I francouzští vinaři z Bordeaux bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinéré vypěstují třeba melouny, kivy a nebo také olivy. Slavný vinařský region se tak kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků doslova mění před očima. S vinařem právě nedaleko Bordeaux natáčel také náš zpravodaj ve Francii.
1: Je bio, 100%. C'est très bon. Pas de soufre, pas de cuivre, rien du tout.
2: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 kilometrů od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima ale zásadně mění zdejší vinařský region.
3: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
2: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
3: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje.
2: Francouzské vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba vína, a to zejména u mladé generace. Lidé se stále častěji navíc odklání od červeného vína, které je pro zdejší vinaře zásadní. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 7:45. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody asi 5 500 odběratelů v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a ve Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Asi 16 000 odběratelů pak má nízký tlak vody. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a zprovoznění dodávek dnes kolem poledne. Některým obcím v Česku dochází také pitná voda, to kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Jaká je v takové situaci úloha správy státních hmotných rezerv, tak to budeme probírat v ranním interview v 7:50, tedy už za malou chvíli. A ještě jedna vzpomínka, přesně před 100 lety pokořila americká plavkyně Gertrude Ederleová Lamaňský průliv. Stala se tak vůbec první ženou, které se to povedlo. Tehdy 20-letá sportovkyně uplavala 650-kilometrovou trasu mezi Francií a Británií za 14 hodin a 34 minut, čímž překonala také časy všech 5 mužských plavců, kteří stejnou trasu absolvovali před ní.
4: Utpadá strakonická u jíloviště a nehoda u Volyně. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy připomínáme více než půlhodinovou kolonu před jílovištěm. Na 9. kilometru stavby mostu se teď 3 dny pojede pouze jedním pruhem. Do kolony se dojíždí u sjezdu na Řitku. Na silnici 4 komplikace taky mezi Strakonicemi a Vimperkem. Před Voliní vážná nehoda, projíždí se Kivadlově a je tam poměrně dlouhá kolona směrem na Strážný. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové postojíte před Sackou v koloně. Je tam zúžení na 25. kilometru, je to dlouhé zúžení asi na 10 kilometrech a zdržíte se okolo 20 minut. Dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova, kolona před zúžením u letiště aktuálně asi na 10 minut. No a kolony jsou pak ještě na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Dnes nás čeká v Čechách zmírnění teplot odpoledne. Od 27 do 32 stupňů na Moravě a ve Slezsku bude ale stále horko. Tam místy naměříte až 37 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry kolem 22, v Beskydech až 28 stupňů. A počasí bude stejně jako teploty rozdělené. V Čechách hodně mraků, ze kterých může zapršet a objeví se i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně jasné až polojasné nebe. Oblačnosti s deštěm a bouřkami tam bude přibývat až později odpoledne a večer. A pozor, i dnes mohou být bouřky velmi silné, s přívaly deště, kroupami i nárazovým větrem. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.50. Některým obcím v Česku dochází kvůli dlouhotrvajícímu suchu pitná voda. Správa státních hmotných rezerv jim proto půjčuje cisterny. Jedna taková teď pomáhá například ve středočeské Jesenici. Autocisternu má půjčenou i obec Předslav na Klatovsku. O detailech téhle pomoci teď budeme mluvit s předsedou správy státních hmotných rezerv Pavlem Švagrem. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Jakou pomoc vy můžete nabídnout obcím a městům, kde tedy voda dojde? Jsou to cisterny nebo i něco jiného?
1: Tak jsou to autocisterny, jak už jste zmínil, kontejnerové cisterny, případně mobilní úpravna vody, nebo kdyby bylo potřeba dovést vodu z místa A do bodu B, to znamená vysokotlaký potrubní systém. Čili to jsou takové ty základní věci. Já jenom tu vaši informaci ještě doplním v tom, že ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. A samozřejmě ty malé obce jsou z tohoto pohledu nejzranitelnější. My těch žádostí nebo respektive dotazů ze starostů máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je z hlediska toho sucha nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
0: Říkal jste kontejnerové cisterny a také vysokotlaké potrubí, to znamená, že vy dokážete udělat nějaký alternativní přívod přímo třeba od cisterny nebo nějakého zásobníku vody?
1: Tak v principu máte pravdu, je to prostě spojovatelný stavebnicový systém, který umožní dopravit vodu na delší vzdálenost. A samozřejmě ty kontejnerové autocisterny, to je prostě klasika automobil, na kterém je kontejnerová cisterna, ty bývají někde kolem 7 až 10 kubíků, čili ta technika je různorodá, ona primárně je určena samozřejmě na období, kdy je vyhlášen nouzový stav, to znamená, kdy jsou třeba velké povodně, to ta technika je v permanenci, ale samozřejmě, když je sucho, tak je potřeba také reagovat.
0: Kde všude teď pomáháte? Dá se to nějak říct, aniž by to byl sáhodlouhý seznam?
1: Ne, ten seznam není zase tak jako dlouhý, vy už jste to vlastně řekl. My jsme v dubnu půjčili autocisternu na 7 kubíků pitné vody obci Předslav, to je na Klatovsku, a aktuálně mají od nás techniku, jaké v obcích, nebo respektive mají od nás kontejner na 3 kubíky pitné vody v obcích Brno a Chotěšov na Rakovnicku ve středočeském kraji, kde prostě mají málo vody právě ve studních.
0: A máte už nějaké signály, že bude pomoc potřeba i jinde? Jakým způsobem vůbec vás samosprávy můžou o pomoc požádat?
1: Tak samozřejmě další teď aktuálně konkrétní žádosti na stole nemáme, ale jsou na nás konány, nebo máme čím dál tím častěji dotazy starostů, jakým způsobem se ta technika půjčuje, to je celkem ekologický, protože pokud dojde voda, tak starosta chce, aby ta obec měla samozřejmě cisternu co nejdříve. A jakým způsobem a jak dlouho to trvá, tak samozřejmě potřebujeme žádost od starosty se stanoviskem vodoprávního úřadu, který potvrdí, že vlastně ta žádost je oprávněná, že skutečně v té obci není voda. My tohle zvalidujeme s krajským úřadem a s ministerstvem zemědělství. Vyhotovíme nájemní smlouvu podepíšeme my a samozřejmě starosta. Jakmile je podepsaná nájemní smlouva, tak prakticky okamžitě je ta autocisterna nebo cisterna v našich skladech k vyzvednutí a v podstatě od toho podpisu nájemní smlouvy tak zpravidla během dopoledne nebo odpoledne, tak zhruba do 6 hodin bývá na místě, kde je ta dotyčná situace kritická.
0: A musí samosprávy za tuhle službu něco zaplatit?
1: Bohužel musí, protože nejsme v nouzovém stavu. Pokud jsme v některém z krizových stavů, tak samozřejmě ta situace je jiná. V tu chvíli se ta naše technika dává na místo toho krizového stavu bezúplatně, ale nyní nejsme v nouzovém stavu, takže ta technika obecně, pokud je něco potřeba, tak je na základě nájemní smlouvy. A ta nájemní cena, to se stanovuje podle vlastně pořizovací ceny toho dotyčného prostředku. A co se týká finančně, tak se to pohybuje v řádu několika tisíc například ty kontejnerové cisterny pro tu obec Berlno-Chotěšov, to je někde v řádu od 3 do 6 tisíc korun měsíčně.
0: Mluvíme o technice, máte třeba i nějaké vlastní zásoby vody, které můžete obcím nabídnout, když bude nejhůř?
1: Tak tohle je dlouhodobá debata. Kolegové v ostatních správách hmotných rezerv v zahraničí nějakým způsobem s vodou disponují, mají prostě vodu ve svých nouzových zásobách. My v tomhle směru nemáme požadavek, takže my v tuhle chvíli vodu nemáme, což je samozřejmě otázka, protože se ukazuje, že ta voda samozřejmě je dlouhodobě velmi kritickou surovinou a já si myslím, že nemusí dlouho trvat a můžeme i u nás mít nějakým způsobem vodu v našich zásobách.
0: Některé obce v Česku mají teď málo pitné vody, stát půjčuje cisterny, těmi můžou zásobovat třeba vyschlé vodojemy. Mluvili jsme o tom nejenom o cisternách, ale i možnosti propojit při dálkovým potrubím. Teď v našem ranním interview s předsedou správy státních hmotních rezerv Pavlem Švagrem. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji a klidný den všem.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 8 hodin. Další zprávy pro nás má Jana Utendorská.
4: Český snímek Volklor získal studentského Oscara. Polsko odstavuje některé elektrárny kvůli nízkému stavu vody v řekách. Fotbalistům Hradce Králové budou v prvním duelu s tureckým Bešiktašem chybět tři opory. Na dálnici D4 ve směru do Prahy brzdí provoz nové omezení u Jíloviště. A v Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Český film Volklor získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze tří hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové zaujala porotu videoesej o českém folkloru hlavně svou lokálností.
5: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
4: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Kauza Bulovka má dalších 5 obviněných, tentokrát kvůli nákupu techniky za 160 milionů korun. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství v Praze. Skupinu obžalovalo z několika trestných činů, z jednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry, podplácení nebo přijetí úplatku. Policisté večer našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají, říká mluvčí Veronika Hešplerová.
6: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
4: Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Kriticky se ke krokům státu staví spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Polsko omezuje kvůli suchu a rekordně nízkým hladinám řek provoz elektráren. Nemá dostatek vody pro chlazení bloků, informuje o tom zpravodajský portál Polsat News. Výpadky v produkci elektřiny má země hlavně večera v noci, kdy síť nezásobují solární farmy.
7: Zatím je omezený provoz dvou velkých polských uhelných elektráren chlazených říční vodou. Provozovatel elektrárny Koženice a elektrárny Polaněc dočasně odstavil celkem 6 z 18 bloků. A připouští, že další odstávky můžou následovat, pokud se situace s vysokými teplotami a suchem v nejbližších dnech nezlepší. Obě uhelné elektrárny využívají k chlazení vodu z řeky Visly. Problém má ale také plynová elektrárna u města Gryfino, která je chlazená Odrou. Podle deníku Forsal zatím nehrozí nedostatek elektřiny. Upozorňuje ale, že Polsko nutně musí investovat do zařízení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 19 hodin k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Jejich soupeřem bude Bešiktaš Istanbul. Hradecký trenér David Horejš se bude muset obejít bez tří opor. V sestavě totiž chybí stoper Petrášek, záložník Wiesner a ofenzivní středopolař Vlkanov. Pokračuje Horejš.
9: Tomáš Wiesner jde v pátek na artroskopickou operaci, takže tam to bude asi na delší dobu. Co se týče Adama Vlkanovi, tak ten by měl v neděli dobrat antibiotika. Co se týče Tomáše Petráška, tam je po zápase hráce z Bohemians svalový zranění a určitě si to vyžádá minimálně 14 dní.
8: Od 18 hodin čeká utkání stejného kola, ale nižší konferenční ligy Jablonec. Ten se střetne s lotyšským klubem RFS Riga. Oba duely nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná Strakonická u jíloviště, taky dálnice D11 u Sadské. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Řitku. U jíloviště na 9. kilometru staví most a až do neděle se pojede pouze jedním pruhem. Ta fronta od 14. kilometru je asi na 35 minut. Velmi ucpaná je taky objížďka přes Líšnici a Klínec. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové komplikuje dopravu nové omezení u Sadské. Mezi 25. a 35. kilometrem se pojede pouze jedním pruhem a opět kolona je dlouhá, zdržíte se asi 25 minut. Tam se dá sjet na 18. kilometru, opět to po souběžné silnici. Na dálnici D7 ranní kolona po pojíždí na příjezdu do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště. Aktuálně je to na 10 až 15 minut. V Praze kolony pak i jinde na Pražském okruhu, tam se ucpává v obou směrech sjezd na Ořech. A ještě dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy, úsek od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 pojedete přibližně půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až během odpoledne a večera. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
3: Dobré ráno, po tropické noci přichází další velmi teplý den. Česko už několik dní v řadě trápí teploty, které můžeme nazývat extrémními. Ty mají vliv na lecos, na lidi, na zvířata, ale i na zahrady, kde lidé pěstují zeleninu, ovoce anebo okrasné rostliny. Jak se o zahradu v létě starat? I o tom bude ranní Radiožurnál.
1: Ranní Radiožurnál
0: a Petr Král.

0: Zahradu je důležité určitě zalévat, kdy a jakým způsobem?
1: Tak úplně nejlepší je to brzy ráno. Půda je totiž ještě chladnější a voda se díky těm nižším teplotám odpařuje pomalu. Zalévání uprostřed dne, kdy slunce svítí nejsilněji, naopak nemá velký dopad. Voda se z rozpálené půdy částečně odpaří a taky se nedostane pořádně ke kořenům. Důležité je, aby lidi v horkých dnech zalévali zahradu méně často, ale o to důkladněji. Druhá nejlepší varianta je pak zalévat večer, kdy už slunce zapadá.
0: A pomůže proti horku i něco jiného než úprava zalévání?
1: Třeba mulčování, při kterém se povrch půdy u rostliny pokrývá vrstvou materiálu, například mulčovací kůrou. Ta v horku dlouhodobě izoluje půdu a udržuje kořeny v chladu. Je tedy potřeba ji položit v době, kdy je nejchladněji, a dá se použít třeba taky posekaná tráva. Ta je lepší pro zeleninu nebo ovoce, protože jim dodá okamžitou vláhu a taky živiny. V horku se ale k plodinám musí dávat jenom v tenké vrstvě, jinak se totiž zapaří a začne hnít. A potřeba je věnovat se i skleníkům. Konkrétně je pravidelně větrat a zase kvůli tomu snižování teploty.
0: Marek Sedláček, díky.
1: Naslyšenou.
0: Přejeme bohatou úrodu nejenom tobě, ale vám všem. Radiožurnál 8.11.

Radiožurnál je 8.15. Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická.

0: právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, z pronevěry anebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Lidé po celém Japonsku i po celém světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale také uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Organizace Spojených národů vyzývá k tomu, aby se nic podobného neopakovalo.
1: Kolony na strakonické úřitky, taky na hradecké dálnici u Sadské na D4 ve směru z Příbramy do Prahy připomínáme asi 40-minutovou kolonu před Jílovištěm. Je tam zúžení u stavby mostu na 9. kilometru. Až do neděle se pojede pouze jedním pruhem. Objížďky přes Líšnici a Klínec Ucpané a přes Dobřichovice to oběd nejde, tam je uzavírka. Podobná situace na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 25. kilometru u Sadské připravují na 10 kilometrech nové omezení. Teď se jede jedním pruhem a zdržíte se asi půl hodiny v koloně. Dá se sjet na 18. kilometru a objet to. A připomínáme taky ucpanou D1, příjezd do Brna z Prahy. Od Kývalky až k omezení na 196. pojedete přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes se začne počasí měnit, od západu přichází na naše území společně s mraky, deštěm a bouřkami ochlazení. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě zpočátku slunečno a obloha se tam zatáhne až odpoledne a také se tam objeví lokální přehánky nebo i silné bouřky. V nich může, jak v Čechách, tak později i ve východní polovině našeho území, prudce pršet, v bouřkách mohou padat i kroupy a také musíme počítat i se silným nárazovým větrem. Teploty začnou pozvolna klesat. V Čechách bude od 27 po 32 stupňů. Na východě mohou ještě vystoupat až k 37 stupňům Celsia. Na hřebenech hor naměříte kolem 22, v Beskydech ale ještě stále až 27 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, to byla Eva Farná. V 8 hodin a 20 minut už jsme před chvílí radili zahrádkářům, jak se starat o zahrádky a také skleníky je třeba nejenom zalévat ideálně velmi brzy ráno, anebo také pozdě večer, ale skleníky také větrat, protože i tohle je touto dobou v tomto počasí velmi důležité. Ovocnáři ve Zlínském kraji tak ti teď odhadují, že letos sklidí zhruba asi tak čtvrtinu, nebo možná jenom dokonce pětinu své obvyklé úrody. Počasí jim totiž také vůbec nepřeje. Ovoce po jarních mrazech náhle poškodila pro změnu zase letní vedra. Ztráty počítají například také v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku.
1: Tady na Žlutavě sklízí švestky za pomocí takzvané třepačky. Ta právě z jednoho ze stromů se třepala do připravených plachet stovky fialových plodů. Jednu část plachty drží i paní Dagmar.
2: No, je to lepší, je to velký pomocník, ale my to snad musíme vyzbíjet.
1: Ještě potom, co zůstane na zemi?
2: Ano, ještě to musíme vyzbíjet, aby to byla čistá zem a otvrhat to ze stromu.
1: Jaká je vlastně ta letošní úroda, na to už se ptám majitele zdejších sadů Aleše Marčíka.
3: Celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Nějaké merulky jsme sklidili, některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
1: Jaké jsou hlavní příčiny té slabé úrody?
3: Letošní úrodu ovlivnili hlavně jarní mrazy a potom je tu problémy se suchem. Do dnešního dne od nového roku spadlo tak 250 mm srážek a normál je kolem 700. Nějaká násada byla, jo, nějaké švestky jsme měli, ale bohužel to sucho tam zasáhlo a ty plody začaly se sychat a začalo to padat na zem, takže tam jsou velké ztráty jako ve výnosech.
1: Podobná situace je i na opačné straně Zlínského kraje, konkrétně v ekosadech v Komnina u Herskohradišťsku nedaleko hranic se Slovenskem.
4: Letos je úroda podstatně slabší, než bývá v jiných letech,
1: říká majitel sadů David Ryšavý.
4: Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda. No.
1: Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka se výnosy lokálně výrazně liší. Celorepublikově by ale úroda ovoce měla být oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Michal Sladký, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál pomyslnou hitparádu. Kolon dnes vyhrává dálnice D4, tedy Strakonická. Na 40 minut kolona před omezením u Jíloviště. Pokud budete chtít objíždět přes Líšnici, nepomůžete si. Radiožurnál za chvíli další zprávy. Počkejte si na ně.
1: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
2: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
1: Časové znamení.
2: Rozhlasové hry.
3: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
1: Pravidelné zpravodajské relace.
2: Sportovní přenosy.
4: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
1: Nebo tvorba symfonického orchestru.
2: Rozhlasové stovky.
1: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
2: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Je 8:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
5: Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci. Jde o první příslušníky izraelské armády zabité v oblasti od konce června, kdy po vyhlášení příměří ustala většina bojů. Dvojice vojáků zemřela podle serveru Times of Israel poté, co se snažili zlikvidovat zařízení využívané Hizbaláhem. Právě militantní hnutí Izrael z útoku obvinuje. Izraelská armáda v odvetě udařila na jih Libanonu. Podle tamních úřadů zemřel jeden člověk. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo rozhovorů o konci války. Policisté našli tělo 28-letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na síti X. Muž byl součástí 6členné skupiny lidí na paddleboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí. Zbývající 2 podle všeho spadli do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Rozvíjející se klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Podle deníku The Guardian na to upozornil Světový potravinový program. Už teď podle něj čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. A kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5,5 tisíce odběratelů v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a ve Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Asi 16 tisíc odběratelů pak má nízký tlak vody. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a zprovoznění dodávek dnes v poledne.
2: Sport.
5: Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorské mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistech k tomu pomohla finishmenka Linda Bodková. Sestavu ve složení Mareš Pišnotová, Mareka Bodková překonali jen suverénní Spojené státy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Humpolce a ucpaná Strakonická před Jílovištěm. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor u Humpolce. Po dešti mokrá vozovka a na 91. kilometru v připojovacím pruhu z Humpolce už havarovalo jedno auto.
7: Tak jak člověk vejde na dálnici, tak hned tam je Octavia nabouraná, je pan gejtu. Má nabouraný předek, kouří se z ní trochu.
6: A teď na místo dorazili i hasiči a vybočuje se. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Řitku. U Jíloviště na 9. kilometru staví most a až do neděle se pojede pouze jedním pruhem na Prahu. Úsek od sjezdu na Řitku ke zúžení pojedete bezmála 40 minut. Objížďkou přes Líšnici a Klínec si moc nepomůžete, tam jsou fronty na půl hodiny. A taky na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové nové omezení u Sadské komplikuje dopravu. Mezi 25. a 35. se teď jede pouze jedním pruhem a kolona je tam na půl hodiny. Dá se sjet na 18. kilometru, obět to po souběžné silnici. Ještě D7, příjezd do Prahy z Chomutova. Před zúžením u letiště kolona aktuálně na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Ve Strážnici včera už třetí den po sobě padl teplotní rekord pro Moravu a Slezsko. Kolem druhé odpoledne tam meteorologové potvrdili rovných 41 stupňů. Tak vysoko by se už dnes rtuť v teploměrech dostat neměla, i když na východě Moravy a Slezska bude stále velké horko. Tam může teplota vyšplhat na 32 až 37 stupňů. Na ostatním území pocítíme mírné ochlazení, tam se budou teploty držet mezi 27 a 32 stupni. A také počasí bude rozdílné. V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky ojediněle i silné. Může v nich napršet kolem 35 mm deště. Také se musíme připravit na nárazový vítr i kroupy. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost bude místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku čekáme stále jasno až polojasno, jen na západě až oblačno, také s možností přehánek nebo bouřek. Odpoledne a večer pak od západu přibude oblačnosti i srážek, také na východě našeho území. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová i dnes slibuje velmi teplý den. Je to taková realita, která nás zřejmě asi bude čekat ještě několik dní. Počasí sledujeme, ale nejenom to, jestli třeba vaše stavební řízení teď trvá dlouho a je to to, co vás možná trápí víc než vysoké teploty, tak byste si neměli bát postěžovat si. Ne někomu z kamarádů, ale oficiálně. Tohle radí právníci z kanceláře veřejného ochránce práv. Za poslední dva roky se na ně lidé obrací čím dál častěji a my se k tomu vrátíme také za chvíli s naším reportérem.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: V ranním radiožurnálu 8 minut po půl deváté, teď o jednom zdejším nešvaru a problému. Kancelář veřejného ochránce práv řeší stále více podnětů od lidí, kteří kritizují stavební řízení. Přibylo jich po změně stavebního zákona a digitalizaci řízení, to bylo před 2 lety. Právníci z kanceláře ombudsmana dostávají ročně přes 700 podání. Letos jich očekávají přes 1000. Víc nám tomu teď poví reportér Tomáš Kremer. Tomáši, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Ombudsman v prvním pololetí 2024, tedy za platnosti starého stavebního zákona, dostal asi 350 podnětů k fungování stavebních úřadů, ale za letošní půl rok jich už kancelář eviduje 521, jak spočítal vedoucí stavebního odboru Pavel Půček. Stížnosti je ale potřeba podávat především k nadřízeným stavebním úřadům a to podle něj hodně lidí nedělá.
2: Víte, ono se to vleče, já už rok čekám na stavební povolení, ale já se stěžovat nechci, já se bojím, nešlo by to nějak jinak, ale ono to jako jinak nejde. Prostě musíte si vlastně ty svá práva hájit těmi zákonnými kroky.
1: Ombudsman se potom začne takovým případům více věnovat, pokud už oficiální stížnost nepomůže. Ovšem i těch stížností na oficiální místa taky přibývá. Třeba Jihomoravský krajský úřad jich vůči nižším stavebním úřadům eviduje stále víc. Loni jich za celý rok bylo 210, letos jen za první pololetí 170.
0: No a na co si lidé stěžují?
1: Ta zmíněná čísla se týkají hlavně nečinnosti stavebních úřadů, tedy že to řízení trvá příliš dlouho nebo ani po mnoha měsících, třeba i více než 10 měsících, nezačalo. Oslovené stavební úřady se ve své obhajobě s argumenty překrývají, říkají, že digitalizace před 2 lety se podle nich nepovedla, práci jim spíš zkomplikovala, poukazují taky na to, že lidé úředníky zavalili velkým množstvím nedokonalých žádostí o stavební povolení ještě podle toho starého zákona. Dám příklad, třeba Centrální stavební úřad Brna, který vznikl 1. července 2024. Takových žádostí dostal 9000 a doteď je řeší, zbývá jich asi ještě 500 a problém je taky nedostatek zaměstnanců třeba přímo v Brně. Zároveň není jisté, jak to změní další chystaná novela stavebního zákona. Její návrh má Senát začít projednávat za 2 týdny, co ale jisté je a můžeme vlastně poradit už teď. Veřejný ochránce práv má pro stavebníky tipy, jak si v případě potíží počínat a jsou na webu domek.ochránce.cz.
0: Radí Tomáš Kremer z Brna. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 8 hodin 40 minut.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál 8:45. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Česká národní banka naposledy upravila měnovou politiku v červnu, kdy poprvé po 4 letech zvedla základní úrokovou sazbu, a to o 0,25 bodu. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to alespoň z průzkumu, který pro Radiožurnál provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo více než 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Celsia zasáhly Česko koncem června a znovu také v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu staví spíše lidé s vysokoškolským vzděláním a také mladí lidé.
5: Nehoda na D1 u Brna, ucpaná Strakonická u Jíloviště. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy čekejte kolony. Na 210. kilometru nájezdu od Slavkova na dálnici v místě omezení další nová nehoda.
6: Osobák byl před kamion to samozřejmě nedobrzdil, takže ho trefil ze zadu. Jsou v pravým pruhu a to napojení je takový hodně natupo od toho Slavkova.
5: A projíždí se krokem, teď dorazili hasiči, čekejte pomalé kolony jak na D1, tak i na připojení od Slavkova. Z dálnice D1 lepší sjet na Rousínov na 216. kilometru a obět to. Na dálnici D4 připomínáme kolony ve směru s Příbrami do Prahy před Jílovištěm. U stavby mostu na 9. kilometru se jede jedním pruhem a zdržíte se přes půl hodiny. Ucpané jsou tam i objížďky přes Líšnici. Taky na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové nové omezení u Sadské 25. kilometr. Jede se jedním pruhem, kolona 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Srpen je na svém začátku velmi horký, máme za sebou další vlnu veder a podle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu to vypadá, že nadprůměrně vysoké teploty u nás vydrží i nadále. Také nás čeká málo srážek, takže se pravděpodobně ještě zhorší sucho. Dnes a hlavně zítra si ale vedra dají na našem území přece jen volno a počasí u nás se lehce změní. Bude deštivo a teploty začnou pozvolna klesat. V Čechách bude dnes kolem 30, na východě Moravy a Slezska ještě kolem 35 stupňů. Zítra už nás ale čeká zase většinou krásně slunečný den. Jen po ránu bude ještě na východě velká oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty zítra ale velmi příjemné, do 28, na jihu Moravy do 30 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásný čtvrtek.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, jedeme s vámi několik varování od zpravodajů z dálnice D1 od Ostravy na Brno na 210. kilometru po nehodě zavřeno, sjíždějte na Rousínov. A teď ke zprávám z domova, z ciziny, z divadel i z počasí. Tak taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které Československý rozhlas začal vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojjazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh Muammar Gaddáfí se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, stále se vracíme k tomu nejlepšímu z hostů Radiožurnálu v minulém půlroce. A tak dnes po deváté od Libora Boučka určitě zazní pravděpodobně otázka, jak se žije s očekáváním, že pokaždé přijde něco výjimečného. Tu otázku si vyslechne výjimečná Ester Ledecká.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Tady je Radiožurnál v 9 hodin. A se zprávami Jana Utendorská.
3: Od příštího týdne začne výplata superdávky. O podporu přišli někteří seniori a zranitelné rodiny. Některé obce v Česku mají málo vody. Správa státních hmotných rezerv jim půjčuje cisterny. Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čeká třetí předkolo evropských pohárů. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy neprůjezdná po nehodě na kilometru 210. A v Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíce žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Kvůli zpřísnění podmínek zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
3: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo práce proto podmínky superdávky od října ještě upraví. Obce s vyschlými studnami si můžou ze státních rezerv půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní taky obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé osad Bedlno a Chotěšov, potvrzuje předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
5: Ve studních mají díky suchu málo vody, proto jsme vlastně městu Jesenice, pod které tyto části spadají, půjčili kontejner na 3 kubíky pitné vody. Tento kontejner mají zatím půjčený do konce září letošního roku.
3: Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. V Římě končí další kolo mírových rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizbalah a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. Právě tam v noci zahynuli 2 izraelští vojáci. Izrael z toho viní právě Hizbalah. Jeho armáda v odvetě udeřila na jih Libanonu. Írán a Omán se mezitím shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu. Uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Dodal, že společné prohlášení je v konečné fázi, je klíčové pro globální obchod s ropou a plynem. Od srpna můžou ve veřejném sektoru pracovat takzvaní peer pracovníci. Pomáhají lidem ve složité životní situaci, kterou si sami předtím prošli, ať už závislostí, duševním onemocněním nebo po návratu z vězení. Novou pozici zařadilo do katalogu prací Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ale kritizuje, že chybí další kvalifikační požadavky, říká předsedkyně Dagmar Žitníková.
6: Je nutné, aby ten zaměstnanec měl také nějaké vzdělání, to znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat, a také by se měl naučit, jak vlastně chránit sám sebe.
3: S doplněním kvalifikačních podmínek Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá. Teď si je mohou stanovit sami zaměstnavatelé.
1: Sport.
7: Fotbalisté Jablonce před sebou mají třetí předkolo konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí proti lotyšskému celku RFS Riga. Srbský kapitán domácích Nemanja Tekijašky mluvil o tom, s čím bude nejtěžší se vyrovnat.
8: Jsme hráli zápasy v tom Worku i proti Varaždinu. Nebude to takový problém. Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. Chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
7: V 19 hodin čeká stejné kolo, ale Evropské ligy fotbalisty Hradce Králové. Na domácím hřišti se střetnou s favorizovaným Bešiktašem Istanbul. Oba zápasy si budete moct pustit v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Brna, ucpaná Strakonická u Jiloviště. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na 210. kilometru v omezení u nájezdu od Slavkova likvidují následky nehody kamionu s osobním autem. Teď to podle záběru z dopravních kamer vypadá, že odjíždějí z dálnice spolu s policisty a dálnice D1 je teď průjezdná dvěma pruhy směrem do Brna. Kolona od sjezdu na Rousínov se tak bude pomalu rozjíždět. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy dlouhá kolona popojíždí před Jílovištěm. Na 9. kilometru staví most, až do neděle se pojede jedním pruhem. Podle naší motohlídky ten provoz na Prahu brzdí i nájezd od Jíloviště.
10: Od Jíloviště se přímo do omezení najíždí před stopku, řidiči se zde pouští, i proto se na samotné dálnici jede velmi pomalu.
9: No a ta kolona od sjezdu na Řitku je na půl hodiny. Naopak rozjíždí se fronta na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U Sadské mezi 25. a 35. kilometrem už je hotové omezení, projíždí se už dvěma úzkými pruhy, tak vytržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Teď už nabízíme to nejlepší z letošních hostů Radiožurnálu, konkrétně reprízu rozhovoru Libora Boučka s Ester Ledeckou.
11: Valnou většinu hostů se snaží člověk co nejlépe představit. V jejím případě to nutné není, protože jí zná a ctí celá země. A troufnu si říct bez jakékoliv nadsázky celá planeta. Ale přesto si dovolím to představení, ono to totiž zní neuvěřitelně. Obzvlášť pro člověka ze střední Evropy. Trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa, sedminásobná šampionka sezóny a trojnásobná sportovkyně roku. Ester Ledecká je dnes hostem Radiožurnálu. Díky moc za to, že si dorazila, protože si umím představit, že ten program člověka, který je globální sportovní superstar, musí být strašně nabitý.
12: Já děkuji za pozvání a za tohle krásné představení. To je takový hezký to jako slyšet.
11: No ale to představení je pravda. Já jsem tam nedal vlastně jako nic, co by bylo přehnané. Co to s tebou dělá? To je fakt výsledek tvojí krátké sportovní dráhy, když to vezmeme v relaci života.
12: No je to hezký, myslím si, že... Je to rozhodně fajn, si myslím, základ. Ještě mám furt na čem pracovat, ale to je takový dobrý základ.
11: No fajn základ to je. To si myslím, že zní naprosto přesně. Jenom když jsem zmiňoval sportovkyni roku, tak v téhle anketě se čtyřmi tituly nad tebou už je jenom Věra Čáslavská a Jan Železný.
12: A to jsou teda jako echt legendy.
11: No to jsou právě echt legendy. Vnímá člověk během té aktivní sportovní kariéry, že se blíží k těmhle jménům?
12: Vůbec ne, hlavně mi přijde potom, nebo když já jsem získala tu třetí třeba olympijskou medaili nebo ty mistrovství světa, tak vždycky přijde nějaký novinář, který řekne, a teď jste ve skupině tady těchto těch sportovců, který získali tři medaile z mistrovství světa. Teď jste ve skupině tady a teď ty jména kolem mě. Říkám si, to není možný. To jsou lidi, před kterými já, když jako někde se s nima potkám, tak jako sedím, koukám. Přesně jako taková ta malá holčička. A tam stejně, jako já v podstatě jsem měla od začátku nějaký idoly, prostě každý malej sportovec, každý dítě má nějaký jako sportovní idoly, ale jako ve mně to pořád jako je, ta malá holčička, takže já potom, když se vidím třeba se Sáblíkou, tak já úplně jako, že ježiš, Sáblíková, to je úplně konec, že jo?
11: Vážně?
12: No, jasně. No
0: jak tedy vnímáš, protože ten moment nastal a byl hrozně hezký před chvílí, než jsme začali vysílat, tak tady byl Oliver, malý kluk, a ten si dal tu fotku. Tak jak najednou ta malá holčička absolvuje tohle focení, kterých musí být nekonečná řada?
12: No, já nevím, já jsem se to taky mi to přijde jako vtipný a vlastně docela jako je to nádherný, že jo, najednou být jako já pro někoho tím vzorem, a je to hrozná zodpovědnost, protože se jako snažím vždycky být nejenom jako dobrým sportovcem, ale dobrým jako člověkem, protože jak moje maminka říká, medaile z vás lepšího člověka neudělá. Hmm. Takže se snažím jako i tímhletím tak nějak jako reprezentovat a jít nějak tak vzorem jako tý mladší generaci, teď když už cítím, že už na mě všichni tak jako koukají víc. Ale je to hezký, protože to zažívám v Česku, ale hlavně překvapivě to zažívám jako Rakousko, Itálie, všude. Jako ty malí lyžaři vždycky se sjedou, když my někde trénujeme, tak oni se sjedou a teď ty helmičky malinký a podepisujou. Je to roztomilý.
0: No je to roztomilé, ale má to ten reálný

0: day 5:15. Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z tvých prvních závodů. Byly to olympijské hry evropské, skutečně, myslím, že tak někdy rok 2010-2011 v Liberci, možná jedny z prvních mezinárodních závodů. A už tehdy si dominovala. A mě zajímá, jestli to rozhodnutí získat tu medaili skutečně padlo tak brzy, protože já jsem někde četl, že to bylo už v 5 letech.
1: Jo, já jsem byla docela jako, jak to říct, soutěživá holčička, jako od malička a já nevím, jestli já jsem podle mě zdědila i bráchovi geny, který je takový, jako, že on nemusí úplně vyhrát, on má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje, jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to a já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla, jako být lepší tady v tomhle, tam než v tomhle, strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba, že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda, za jak dlouho já to stihnu do té kuchyně to. Takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě takhle jsem něco běžela přinést. Takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říkám, no teď za 14. Jsem se vymyslela, že jo, tak.
0: Vážně, měřila si úplně všechno. I v tomhle
1: jsem všechno, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
0: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato? I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
1: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svýho dědu, který mi šel... To je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina, takže tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale

0: Takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve třech jsem vlastně začínala lyžovat a v pěti snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato v lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, v beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi tři od dalších
1: sportů. Tak to nezavírej, ale.
0: Já to ještě nezavíral. Nikdy.
1: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat.
0: Jasně. No,
1: zmínila si svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny. Mluvila si o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na něj. Ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
0: Těžko říct, ale já... Nebo každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat a brát to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten proces tak nějak nikdy nekončí, že jo. A to je něco, co si myslím, že pro ty malé děti je hrozně těžký jako uchopit, protože nikdo, jako já taky doteď jako nerada prohrávám, samozřejmě jako všichni to, jako já bych nejradši vyhrála každý závod, jako, jenže vyhrávat je hrozně lehký, že jo. Takže je dobrý, když jsem byla ještě malá, tak prostě děda mě naučil milovat ten sport v tom, že to prostě bolí dost často a že tam je spousta jako zklamání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé. Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to a jít dál a snažit se příště zase víc, protože i přes to všechno, co si myslím, že je jako v tom sportu, že to vždycky nemusí vyjít, i když jste 100% připravený a uděláte pro to maximum, tak i přes to nemusí vyjít, tak jako minimálně snižujete tu šanci, že to nevyjde.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Když člověk zmíní tvoje tituly a zlaté olympijské medaile a tituly mistryně světa, tak je tam přece logicky daleko větší počet těch porážek a těch proher. A myslím, že sport je nejcennější v tom, že naučí ty děti prohrát. A myslím si, že to je úplně to nejdůležitější. Tak co bys poradila těm dětem s tou helmičkou, které třeba jedou svůj první závod, nebo teď je čeká první tenisový zápas? Co udělat po té porážce? Protože když je ti 5 nebo 6, tak ta porážka a ten stresový okamžik může člověka dovést k tomu, že si řekne, tak já tu raketu prostě zahodím. Tak co by poradila Ester jako recept na porážku?
1: Recept na porážku. No, já si myslím, že v průběhu mé kariéry to mělo, bylo, jako samozřejmě se to měnilo, jako ten můj přístup k té porážce, když jsem byla malá, tak já jsem teda mě tolik motivovala, nebo i doteď vlastně to mám, že mě tolik motivuje, jako že vidina toho, že to nebude prostě, že to takhle vždycky nebude a že naopak jako to, že jsem prohrála, mi teďkon ukázalo, kde na tom jsem momentálně, jako v tuhle chvíli. A což je super ukazatel, to je jako vždycky dobrý. Vím, že občas to jako bolí tu pravdu zjistit, ale prostě vím, že v tenhle ten moment já jsem tady a chci být prostě, nevím, vítězka světového poháru nebo olympijská vítězka, tak co pro to musím udělat, takže zanalyzuji si, co jsem udělala špatně a zkusím se to tak nějak jako rozklíčovat do těch menších kroků a ty pak jako každý den na tom pracovat, protože jak říkal taky můj děda, je to o tom udělat pro to, co chci dokázat každý den něco málo. Je úplně jedno, jako co a nemusí to být jako něco obrovského, ale prostě každý den aspoň něco pro to udělat.
0: Tak, když se pokusím tě interpretovat, tak možná je to daleko větší poučení pro ty rodiče, tak je to ta věta skvěle. To je dobře, že to takhle dopadlo. Díky tomu, že jsi teď prohrál nebo prohrála, tak víme, co můžeme zlepšit.
1: Jo, je to tak.
0: To je skvělá věta, podle mě pro rodiče.
1: My jsme třeba, moje maminka, když jsem byla v takových těch žákovských letech a tak, tak moje maminka se mnou byla od malička až do teď. Jo. Teď je prostě manažer toho týmu a už je to celý takový jako větší, že jo, ale v té době už se mnou byla a jezdila se mnou po těch jako závodech a tam ty rodiče, že jo, úplně vyblázněný, jo. A moje maminka, protože viděla, jaký je tam chaos a prostě chtěla, aby mě to vždycky bavilo a abych z toho neměla jako takový stres. A vždycky jsme, celá moje rodina prostě to brala tak, že mě to nejdřív musí bavit. Mě bavilo jako se zlepšovat a být jako a snažit se a prostě lyžovat a snowboard. Mě to prostě od malička bavilo. Nebyl tam ten tlak, protože moje maminka mi vždycky řekla, tohle ještě není to mistrovství světa. Jenže jsme se dostali samozřejmě do bodu, kdy jsem měla v Lamolíně svoje první mistrovství světa. A říká, mami, tohle je už to mistrovství světa, viď?
0: A
1: říká, no je, no, ale stejně si z toho nemusíš dělat takovou hlavu.
0: Tohle říká Ester Ledecká. Jenom pro představu, jak velký ten tým je, který tebe obklopuje? To znamená, jak velká vlastně ta firma, která je závislá na tvém výkonu, tak jak velká je?
1: Já mám na té snowboardové straně mám trenéra, servisáka, fyzioterapeuta a buď máme jako ještě asistenta kouče, nebo tam mám prostě nějakého dalšího ještě člena, který i třeba moji maminku, která nebo Janek, když přijede, jim vrazím prostě kameru do ruky, jako oni se tam nefláká, jo. To není, že se tam jedou na dovolenou, ale je fakt, že už je to, že teďkon v tuhle chvíli jako už mám takový silný tým, že oni občas si můžou jako tak sjet, ale je to ani nebaví, oni chtějí být jako součástí toho týmu, tak jsem vždycky
0: tak
1: ráda.
0: Tam pro ně tu jednu pracovní pozici vždycky necháš.
1: Ano. Kdyby se jim chtělo, ale teď už fakt, jako není to, že musí, no. Většinou už máme jako pokrytý.
0: No a znamenají to ty dva sporty, že jsou to vlastně dva tedy týmy? Mě jde o tu velikost a pak se dostanou k tomu, co mě na tom nejvíc zajímá.
1: No pak máme ten lyžařský tým, tam mám dva trenéry, taky odlišný, zase samozřejmě nemůže být jako snowboardový trenér, ten se občas přijde podívat na lyže, ale a vice versa zase lyžařský trenér na snowboard. snowboard, aby věděli, co se jako se mnou děje, a udělali si takový ten větší obrázek o tom, jak třeba na tom jsem v tu chvíli, fyzicky, psychicky, co mám za sebou a tak. No ale pak tam jsou ty spojky, což je, nebo minulý rok to byl servisák a fyzioterapeut, tenhle rok to pravděpodobně bude jenom fyzioterapeut, protože budu mít dva servisáky, jednoho na snowboard a jednoho na lyže, rozdílný. A to znamená, že fyzioterapeut je jediný člověk, který vidí vlastně celý ten obrázek pořád. Ten je se mnou jako i na snowboardu, i na lyžích, měl by to být ten stejný člověk.

0: 9 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. Nabízíme aktuální zprávy. V Česku se v červnu začalo stavět 1013 bytů, to je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale bylo oproti loňskému červnu o zhruba 18% méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil. Japonci si připomněli 81 let od svržení atomové bomby na Hirošimu. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti zkritizoval světové velmoci za vedení válek. Vyzvali taky, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašujícího prostředku. Na pietní ceremoniál do Hirošimy dorazilo asi 50 tisíc lidí. Mezi nimi i zástupci ze zhruba 120 zemí a regionů, včetně Spojených států a Íránu. Portugalská policie zabavila na kontejnerové lodi plující z Latinské Ameriky 5 tun kokainu. Současně rozbila zločineckou skupinu, která pašovala velké množství drog na evropský kontinent. Na vyšetřování se podílelo i Španělsko a Velká Británie. Policisté zatkli 3 osoby, jejich národnost neupřesnili. A ovocnáři ve Zlínském kraji letos sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a současné sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podobná situace je i v ekosadech v Komnina u Uherskobrodsku. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by za celou republiku měl být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Sport. Juniorské kajakářky ovládly závod hlídek na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Na druhé Němky měla ve Francii sestava Ondráčková, Kočířová, Vaculová téměř 3-sekundový náskok. Šampionát juniorů a slalomářů do 23 let dnes pokračuje kvalifikacemi a závody hlídek na kánojích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Domašova a ucpaná Strakonická u Jíloviště. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 174,5 zasahují hasiči u nehody. Dodávka vylétla mimo vozovku, skončila převrácená za plotem. Hasiči se pohybují v odstavném pruhu, teď na místo přiletěl i vrtulník, ten sedí na poli mimo dálnici. Projíždí se pomaleji okolo, brzdí se, opatrně dojíždějte. Na D1 se zdržíte pak i na příjezdu do Brna z Prahy. Od kilometru 182 od Kývalky pojedete pomaleji až na 196. osobním autem přes 20 minut. Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony na příjezdu do Brna z Ostravy. U nehody u Holubic na 210. kilometru vše odklizeno, provoz obnoven, z dálnice nesjíždějte. Dálnice D4 ve směru z Příbrami do Prahy. Připomínáme kolony před Jílovištěm. Na 9. kilometru stavby mostů se až do neděle pojede pouze jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Řitku je asi na půl hodiny. Objížďka přes Klínec se uvolnila, tam projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večery tam od západu přibude oblačnosti a místy se přidají přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Posloucháte reprízu toho nejlepšího z letošních hostů Radiožurnálu. U mikrofonu byl Libor Bouček.
3: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Co s tou holčičkou uvnitř tebe dělá to, že tolik lidí je fakt napojených na jeden individuální výkon? Je to pro tebe stresující faktor? Je to zodpovědnost, že opravdu už to není jenom já jedu a buď mi máma řekne, že to ještě není to mistrovství světa, nebo vezmu tu zlatou medaili. Tohle musí být věc, se kterou se taky musí být složité vyrovnat, ne?
4: Je to pro mě asi jeden z nejvíc stresujících faktorů, tohle a ty sponzoři. A ten tým je ke mně ještě blíž, protože jsou se mnou každý den samozřejmě a je to takový pro mě, že já vidím, jak oni pracujou, jak jsou do toho zapálení, jak se snaží, jak jim na tom záleží stejně jako mě a prostě všichni pracujeme naplno, aby já potom, jenže já tam jsem potom sama, že jo, na tom kopci, no já potom to musím jako odevzdat já tam ten výkon. Prostě má to dvě stránky. Na jednu stranu je skvělý mít takovýhle obrovský tým, nebo obrovský jako poměrech bych řekla jako českýho lyžování. Když to srovnám s Rakušákem, tak mám asi nejmenší.
3: Tak tam dva autobusy, dva autobusy ještě chybí.
4: Jasně, ale jako tým těch profesionálů a těch, takových lidí, který opravdu už něco mají za sebou, v těch svých jako odvětvích nebo fyzioterapii, kondici, tady nejlepší servisák, nejlepší prostě trenér a to. Ale na druhou stranu samozřejmě já o to víc se snažím, jako abych jim taky udělala radost, protože to zaslouží a protože věřím, že jako když jako já vyhraju, tak to není jenom o mě, ale je to o celém tom týmu, který jako na tom pracoval a sice na veřejnosti budu vidět vždycky jenom já, nebo většinou jenom já, ale snažím se po každém tom závodě, já nevím, jestli to občas jako posloucháš ty moje rozhovory, já si pamatuju, že s tím minulým fyzioterapeutem, který říkal, já už bych ten rozhovor po závodní mohl udělat za tebe. Děkuju fyzioterapeutu za to, děkuju svýmu servisákovi, teď poděkoval takhle celému tomu týmu, děkuju moc, jsem si to užila, naschledanou.
3: No, ono je to podstatý a myslím, že si to všichni musíme uvědomit, že to je fakt i tenhle druh zodpovědnosti, protože leckdy my jako diváci a divačky tak si řekneme, ne, jasně, tak jede sama, to někdo nachystal, ale je to fakt zodpovědnost za ty lidi. Dokážeš, když se soustředí na ten sportovní výkon, kde se dá naučit a dokážeš se naučit ten leadership, jako kde vlastně, kdo ti v tomhle poradí, protože ty jsi lídr toho týmu. A kromě toho, že musíš excelovat ve sportu, tak musíš být i ten nejlepší lidi. Na to člověk nemůže mít ani čas se učit, ne? Je to
4: no, zkušenost? Já myslím, že je to jako zkušenost a že to člověk tak nějak jako pobere cestou, ono mě ani tak nějak jako nezbylo nic jiného. Ale tím, že já si myslím, že jsem měla jako výhodu té zkušenosti v tom, že na začátku to pro mě vůbec nebylo lehký si jako prosadit, že budu dělat dva ty sporty, protože trenéři mě na jedné i na druhé straně odrazovali, že je to blbost, že to nikdo prostě nedokázal jako být nejlepší ve dvou sportech na takovýhle špičce se tam dostat, že jako ta pravděpodobnost je prostě minimální, že by se mi něco takového mohlo povést, abych mohla ve svěťáku jako pravidelně zajíždět jako výsledky.
3: Top ten, top pět.
4: To fajn. A je to, a takže já jsem jako už hned od začátku musela, protože jsem se nechtěla toho snu zdát jenom kvůli tomhle, tak jsem musela jako si tak prosazovat furt to svojí a furt jako tak tlačit a dostala jsem se do momentu, kdy ty lidi konečně, nevím, jestli pochopila, spíš vzdali. A ty trenéři se řekli, ježiš, no tak jo, tak prostě jako pojďme to teda zkusit nějak udělat, jo. Pro mě to bylo těžší ještě v tom, že já musím jakoby na tenhle ten tým sehnat peníze, že jo. Takže my si děláme legraci.
3: A znovu externě těm sponzorům vysvětlovat to, já to myslím vážně, já vím, že prostě je to zvláštní ten pohled na ty dva sporty, ale já to takhle myslím. Takže znovu ano, další.
4: A bude to dobrý, věřte mi. A to je fakt hrozně hezký, když vám někdo tu důvěru dá a ty finance vám na to poskytne na tady ten váš sen a pak se to povede prostě nádherně. Že jo? No. Ale my si děláme v týmu hroznou legraci, že já jsem taková jako sugar mama. Přijedu s tou kartičkou a takže zaplatím servisákovi, tady fyzio si přijede z cesty, tak mu zaplatím. Seženu auto, tohle. Takže já naštěstí teď už mám za sebou jako silný manažerský tým, moje maminka mi vždycky hrozně pomáhala a teď mám Eriku Alchusovou, která je prostě úplně úžasná a bez nich by to nešlo, to jsou další prostě takový zákulisní jako moje tajný složky.

0: Veronike.
1: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Mě zajímá zdraví. Jakým způsobem musí člověk, když postupuje ta kariéra, myslet i na tenhle aspekt? Protože najednou to zdraví je jasnou podmínkou k tomu, abys dál mohla být sugar mom.
2: No, je to samozřejmě alfa omega, jako řekla bych, jako každýho sportovce, ale ono je to prostě jako všech lidí, že jo,
1: no.
2: Je to jako
1: no, ale
2: jedno, co děláte, ale v tom sportu je to ještě
1: jasný.
2: Takový, no, trošku křehčí, bych řekla. A samozřejmě, čím jste starší, tak se to nějak zvláštně lepší. To je jako jasný, ale já si myslím, že se o mě vždycky starali jako skvělí lidi, třeba pan profesor Kolář, to vždycky zmiňuju, protože ten mě vytáhl jako z velký brindy po Soči, jsem měla jako dva výhřezy plotýnek a vypadalo to, že budu muset tak ukončit kariéru úplně, takže ten mě z toho vytáhl a s tím vlastně spolupracuju už několik let od té doby a nedám na něj dopustit. Ale celkově si myslím, že to české zdravotnictví je, nebo ty český lékaři jsou prostě výborní, špičkoví. Jako oproti, když jsem zažila třeba v Americe, tam mě operovali ruka byla docela zrovna v pohodě, to se jim povedlo, ale často se mi stalo, že jsem byla právě takhle někde v cizině a musela jsem tam řešit jako zdravotní problémy.
1: Ach, co nejrychleji se chtěla dostat zpátky ke Kolářovi.
2: No, ale jako celkově si myslím, že ty český lékaři jsou jako výborní. Za to, v jakých podmínkách jako občas pracuju, tak to je prostě jako...
1: Jak snadné bylo a jak snadné je to teď jít přes bolest. Protože si umím představit, že když je člověku 18 let, tak si řekne jasně, tohle to bolí, ale prostě já to dám. A jak je to teď?
2: No, tak jako nebudu lhát. Já když se jako probudím, tak se snad jako nestalo, že bych se probudila a byla v pohodě, jako že by mě nic nebolelo a to. Ale to už mám jako dost dlouho, že to je prostě jako nějakých 15 let, jako už jako to tělo dostává jako zabrat. Ale člověk se naučí takový nějaký jako rutiny, jak to rozcvičit. Sice to tělo bolí, bych možná řekla víc a víc, ale zase se jako máte víc zkušeností, jak s tím pracovat, co je dobrý udělat, když mě bolí záda, když mě bolí rameno, jak to rozcvičit, jak s tím pracovat.
1: A to musíš denně?
2: No, každý den já mám prostě nějaký kompenzační cvičení, který by mě měly jako dostat nějak spravit nebo opravit. Každý den mám fyzioterapie.
1: Do mě přijde z toho, že spíš dostat člověka do toho, aby mohl fungovat, ne spravit.
2: No, tak to je ono. Ale
1: jsme opět u následku toho sportu.
2: No. Já to mám tak, že prostě vstávám a mám prostě nějakou půlhodinovou rozcvičku před těma tréninkama, kde si tak nějak jako vyzkouším všechny ty svoje pohyby, které potřebuju ten den udělat. Zhodnotíme, jestli to vůbec půjde nebo ne. Ale jako... já to tak mám nastavený, že to prostě jako k tomu sportu patří jako ta bolest a ještě s tím, že tohle, to, co dělám, je takový jako dost extrémní sport a neříkám, že v tady se nejsou úrazy, ale spíš ještě tam je u nás ta rovina, že když se někdo rozseká na sjezdu, tak mluvíme o tom, když se tam třeba někdo jako zlomí ruku, tak je to jenom zlomená ruka, v pohodě. Jakože dobrý, jenom si zlomil nohu, nic se neděje. Jako.
1: No,
2: neměl úraz hlavy, no. Prostě takhle. Ani neletěl vrtulník, takže je v pohodě. A to je prostě jako šílený najednou si jako uvědomit. Mně to došlo pár let zpátky, že jsem stála na tom startu a teď letěl další vrtulník pro někoho a my jsme měli stop start, někdo se tam prostě rozsekal do sítí a teď jako máte ten stop start, stojíte tam a říká se, no tak dobrý, tak já jedu teda jako příště tu trať, tak se zkusím nerosekat.
1: To se stalo přece i teď na světovém poháru vlastně těsně před olympijskými hrami, ta série těch zranění.
2: No, je
1: to kde
2: ty
1: potom najdeš v sobě tu sílu, tak já jedu, když člověk vidí ty vrtulníky a ještě neodstartoval?
2: Je to samozřejmě jako nepříjemný, protože ještě navíc ty se tam známe, že jo, s těma holkama všema, takže snažím se moc jako jak to říct, nemít nějaký jako osobní moc přátelství tam, protože pořád
1: jsou to
2: jako... Ano, jsou to soupeřky, ale pořád ještě to jsou jako fajn holky a jako normálně se jako bavíme a tak, ale akorát prostě nejsem takový ten kamarádský typ, já jsem tak jako trošku introvert v tomhletom, takže to si myslím, že moje výhoda v tom, že potom, když se tam někdo rozseká, že to není tak osobní pro mě.
1: Ale tomu rozumím, ale ty musíš jet. Já vidím, že se někdo rozsekal, přerušilo se to. A teď to jsem já s tím startovním číslem. A teď mám jít já.
2: Pro mě je nejlepší, když já zjistím, co se tam stalo. Třeba i mám možnost to vidět. Nahoře máme vždycky televizi, takže my vidíme, co se tam děje. A když už jsem třeba přímo ve startovní bráně a nemám možnost se podívat na to, tak zjišťuju z vysílašek od servisáka, co se tam stalo, jak se to stalo, proč se to stalo a zjistit prostě, co bych mohla udělat, aby mě se to nestalo.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Ester Ledecká dnes je hostem Radiožurnálu. Je to chvíle nesmírně sváteční, protože znova, a já to strašně na to opakuju, já s tím mluvám, prostě trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a reprezentantka Česka. Zmiňovala si to, že jsi obklopena i svojí maminkou, nově i Erikou, a zároveň tedy došlo k založení agentury. Co je tím cílem? Co máme čekat od agentury, která nese částečně tvoje jméno? Minimálně ty samohlásky, co tam jsou.
1: No, já jsem tu agenturu zakládala, ježiš, kolik je to let, už to jsou tři roky, a myslela jsem si, že to bude tak, že si jako naberu ty sportovce a že se jako o ně budu starat teďkon. Protože realita je úplně jiná.
0: Ty jsi trošku zapomněla, že...
1: Že ještě pořád ještě do toho, ano, že pořád ještě do toho něco jako sama dělám. A že taky jako o mě se postarat není tak jednoduchý, jo. Takže teďkon momentálně spíš jsme jako ve fázi, kdy to všechno tak nějak jako testujem. A já to testuju na sobě. To, co mě jako funguje, to, co jako bych od té agentury chtěla, tak si to zkouším a říkám Erice, co bychom měli, co bychom neměli. Bavíme se o tom. Já jsem vlastně přibrala do té agentury i svoji maminku, protože si myslím, že jako v českém sportu není moc lidí, kteří by měli víc zkušeností s těma sponzorama, s tím všem, jako jak vůbec s tím humbukem se jako vyrovnat, když už jako jde o komunikaci se svazem, komunikaci s Duklou a tak, jako že prostě v tom umí chodit, věřím tomu, že v tom umí chodit, takže i od ní jsem se jako chtěla toho spousta naučit a vystudovala jsem školu marketingu vlastně, takže jsem magistra marketingu a celou vlastně tu svoji studijní kariéru jsem zaměřovala na to, že jednou tu agenturu založím a budu manažerka třeba pro nějaký sportovce. Ale to ještě samozřejmě nenastalo, teď jsme v takové testovací fázi, kdy si všechno jako vyzkouším na sobě a potom, až budu nabírat ty nový sportovce, protože i teď máme spousta nabídek, ale zatím nemáme tu kapacitu, ale až je budu nabírat, tak už budu vědět, co a jak a s nima dělat. No.
0: No, ten sportovní management je pořád ve srovnání s těmi svazy, které jsi zmiňovala, s Rakouskem, s Itálií, s Francií. Tak ten sportovní management logicky, díky tomu, že svobodu máme od roku 1989, tak je pořád velmi mladou disciplínou. Co chybí nám ve srovnání právě s tím zahraničím? Co jsou ty rezervy? Je to třeba přehnaná vstřícnost směrem ke sponzorům, nebo je to opačně, že ty sponzoři zase nedostávají úplně všechno, nebo je to nějakým způsobem nepohodlý pro ty sponzory? Je to zajímavé, čím to chceš vylepšit? Čím je
1: tohle
0: ta odlišnost?
1: Já bych byla strašně ráda, kdyby se mi podařilo pro ty sportovce vytvořit takový zázemí, jako pro mě tvoří Red Bull. Protože já, když jsem přišla do Red Bullu, já jsem si myslela, že Red Bull je jako prostě další sponzor v řadě, dejme tady plechovky, já se někde fotím jako s plechovkou, tady budu mít Red Bull na hlavě a hotovo, jo, tady mi nějaký peníze, ale tam to funguje ještě tak, že oni fungují víc jako agentura, než jako normální sponzor, který...
0: To znamená součást prostě i nějaký development, vývoj toho sportovce.
1: No právě, oni mají pod sebou lékařský střediska a
0: tréninkový
1: centra. Jako centra, kde dělají jako detailní analýzy celého pohybového aparátu. Já tam jezdím na testy každý rok dvakrát a mají tam fyzioterapeuty špičkový, ale není to jenom v tom, že se dostanete tady do toho centra, oni vám zařídějí prostě magnetický rezonance, když potřebujete magnetickou rezonanci. Já zavolám svým manažerovi Red Bullu a řeknu, já bych potřebovala z jednoho závodu se dostat na druhé a mám tady jako problém, že to mám snowboard jako někde tamhle v Pamporovu, ale lyžařský závod.
0: To znamená, tenhle vzor by měl být alespoň částečně odrazen v té agentuře.
1: Jo, to jsem prostě chtěla, abych byla schopna těm sportovcům udělat takový zázemí a pomoct jim, aby oni měli těch starostí co nejméně. Protože jsou taky jako od malých blbostí až po, zaříte mi prostě tady let soukromým driskáčem odnikat někam. Ve finále je to strašně malých dílků, který potom skládají dohromady ten perfektní výkon. No.
0: A už máš nějaký horizont, kdy do toho vstoupíš aktivně? To je vlastně obrácená otázka na to, kolik ještě olympiád stihne. Já bych si teda přál, abyste pořád ještě jenom testovali.
1: Jo. Tak ono možná i v tomhle testovacím kolečku se nakonec dostaneme do fáze, kdy sice já nebudu jako hlavní aktér tam, ale nabereme třeba nějaký lidi, že budeme mít kapacitu na to jako nabírat i sportovce a už budeme vědět, vědět, co děláme. A
0: za těch 10 let do toho ty vstoupíš?
1: Pak ano. Za 10-15 let. 15-20.
0: To je ta nejlepší zpráva pro fanoušky českého sportu obecně. Díky moc za to, co si přinesla vlastně jakoukoliv svou přítomnost v nějakýmkoliv sportovním podniku, protože ten tvůj pohled, myslím si, je inspirativní pro ty děti. A znova se vracím k tomu, co tady bylo na úvod. Jsi prostě vzorem pro děti, no. Už nejseš ta holčička z ODM.
1: Ale já jsem pořád ještě trochu jsem.
0: Ester Ledecká byla výjimečným hostem Radiožurnálu a já si moc vážím toho, že nám věnovala svůj čas a že ho věnovala i posluchačkám a posluchačům.
1: Děkuju.

0: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy nachystala Jana Utendorská.
1: Kauze Bulovka obžaloval státní zástupce 5 lidí a jednu právnickou osobu. Tajvanci zahájili 10denní vojenské cvičení, prověří armádu i civilní složky. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na souboj s tureckým Bešiktašem Istanbul. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí kolona u Jíloviště. A v Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, další pak ze zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak měli trestnému činu napomáhat. Seznam zprávy už dřív uvedli, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba vinu už dřív odmítli. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
3: Tady po Brně je cca 35 senzorů. Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
4: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
5: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
4: Senzory budou vzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Mark Hensel, Radiožurnál.
1: Na Tajvanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov se letos výrazně zaměřuje i na civilní obyvatele.
6: Ostré střelby rezervistů na plážích a obsluha minometů, ale i zautomatizování toho, jak se chovat v prvních hodinách, pokud pevninská Čína skutečně zaútočí na ostrov. To jsou nejdůležitější části letošního nácviku. Civilisté si zopakují, jak mají vypadat nezbytně nutné zásoby pro přežití, kam je sebou vzít, co naopak nikdy nebrat, nebo jak řešit výpadky či úplné přerušení elektřiny. Po celé zemi během cvičení zpomalí internet, protože speciální jednotky armády zkoušejí různé varianty, jak komplexně řídit obranu, právě v případě, že by Peking zaútočil i kyberneticky. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Dělníci připravují demolici 11-patrové budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Ta začne ještě dnes a je u toho reportér David Jabůrek.
7: Stojím u muzea Jihovýchodní Moravy v těsné blízkosti budovy a pozoruji čelý ruch v okolí budovy související s přípravnými pracemi na demolici. Těžké obří stroje s nůžkami v tuto chvíli najíždí k budově, přijíždí sem také další těžká technika. Firmy sídlící v okolí budovy včera dostaly do datové schránky informaci, že s bouráním se má začít dnes. Mluvčí firmy Krým, která budovu vlastní, nám ale zatím pouze potvrdil, že k předání objektu demoliční firmě má oficiálně dojít během dneška. Hořet v budově začalo 9. července. Hasiči požár hasili 2 týdny. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport k prvnímu utkání 3. předkola Evropské ligy. Jejich soupeřem bude Bešiktaš Istanbul v čele s mnoha hvězdami. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje hradecký trenér David Horejš.
9: Venca prostě z pravé strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty. Jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou 11. Jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře. Tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bešiktaše.
8: Utkání 3. předkola konferenční ligy pak čeká fotbalisty Jablonce. Ti se od 18 hodin střetnou s lotyšským klubem RFS Riga. Odvety obou utkání jsou na programu za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Domašova, ucpaná Strakonická u Jíloviště. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 174,5 zasahují hasiči u nehody. Převrátila se tam dodávka mimo dálnici. Blokovaná pouze Krajnice, odstavný pruh vybočuje se, ale opatrně. Na D1 se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru pojedete pomaleji až na 196. a osobním autem je to téměř na půl hodiny. Kolona i v opačném směru na výjezdu z Brna do Prahy. Na kilometru 182 u Kývalky, údržba v levém pruhu a dojíždí se do zatím kratší kolony. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy připomínáme kolony před Jílovištěm. Na 9. kilometru opravují most, až do neděle se pojede pouze jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Řitku je téměř na půl hodiny. Objížďka přes Líštínce a Klínec dobře průjezdná. A na silnici 43 z Brna na Svitavy dvě omezení brzdí provoz. Jedno u Sebranice, další u Letovic. Čekejte půl hodiny navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude oblačno, je zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku se zatáhne až odpoledne a večer. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
0: Když je člověk optimista, dokáže se už ve čtvrtek dopoledne těšit na víkend, zvlášť když ten nadcházející nepřinese žádná 40-stupňová neúnosná vedra, ale spíš pro srpen typicky letní počasí. Jinak ale dál platí, že i přes občasné srážky jsou letošní letní měsíce dost suché. Vedra a nedostatek srážek komplikují práci taky rybářům po celém Česku. A právě o tom budeme v dopoledním radiožurnálu mluvit ze všeho nejdřív. Vydáme se do Vodňan, tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
2: Dopolední radiožurnál
11: a Vojtěch Bittermann.

0: Teplotní rekord včera překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. No a tyhle tropické teploty v kombinaci se suchem dál snižují hladiny rybníků. Rybáři omezují krmení, rybníky provzdušňují a někde už museli ryby předčasně přelovit, aby zabránili jejich úhynu. V jihočeských Vodňanech se snaží problémům předcházet intenzivním sledováním množství kyslíku ve vodě.
1: A vyrazíme.
2: Vedoucí střediska vodňanských rybářů Miloslav Vaněček odvázal loď a vyrážíme na vodu.
1: Tam máme ten náš přístroj, ten nám vlastně kontinuálně měří obsah kyslíku ve vodě, teplotu vody a teplotu vzduchu.
2: Tohle je vlastně loď, kterou běžně krmíte ryby.
1: Nasypeme určitý množství krmiva.
2: To teď úplně dělat nemůžete.
1: Jak jsou ty vysoké teploty, tak naopak vůbec nekrmíme. My máme teda štěstí, většina našich rybníků je napájená z řeky Blanice, takže nějaká voda sem stále jde.
2: Ten přístroj je vlastně taková krabička, nahoře má solární panel. Je vidět, že na něm občas řadují asi vodní ptáci.
1: Zjevně dost často, tak si trochu spláchneme.
2: Trošku zadeřáděný.
1: Tak já sebou mám teda ještě mobilní vlastně oximetr, jestli měří stejné hodnoty.
2: To horké léto by mohlo mít vliv i na výslednou kondici ryb.
1: Určitě to ty přírodské ovlivní, přece tak nekrmíme. Ta ryba je z toho tepla ve stresu, mohou tam nastat nějaké zdravotní problémy.
2: Větší potíže s nedostatkem vody a horkem má například rybářství Třeboň. V jejich rybnících chybí 37% vody, což je zhruba 28 milionů kubíků. Některé už museli rybáři slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat do jiných rybníků. Vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
3: My jsme museli slovit 5 rybníků, další 2 budou tento týden následovat. Ten výlov toho rybníka je vždy až tou poslední nejkrajnější možností, k které se uchylujeme.
2: V souvislosti s vysokými teplotami už rybáři evidují i úhyny ryb.
3: Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o takové ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec.
2: Zvýšit hladinu kyslíku se třeboňští rybáři snaží v některých místech i provzdušňováním. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Letní speciální série Vinohradské 12 dnes pokračuje čtvrtým dílem vyprávění o vraždě, která navždy změnila Slovensko. Ohavný případ z února 2018, tedy zavraždění Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, dodnes hýbe děním u našich východních sousedů. Jak přesně k činu došlo a co následovalo bezprostředně poté, dozvíte se to tedy v dnešní epizodě a tu najdete na portálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 10:20, čas, kdy posloucháte dopolední radiožurnál. No a v dnešním biznisu budeme mluvit o největší změně v systému sociálních dávek za poslední roky. Od 10. srpna by měly lidem začít na účty přicházet od úřadu práce superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, bylo koncem července zhruba 304 tisíc. Většina z nich už dřív některou podporu pobírala. Spousta lidí ale taky o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla, například část seniorů.
1: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 000 korun.
2: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o 1000 korun klesl.
3: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
2: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
4: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
2: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
2: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Dobré dopoledne, je 10:30. Právě Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4%, v červnu to byla jenom 2%. Ubylo i dokončených bytů, meziročně o 18%, těch rozestavěných je ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavělo málo. Policisté našli tělo 28-letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na síti X. Muž byl součástí šestičlenné skupiny lidí na pedalboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. Čtyři lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, zbývající dva podle všeho spadli do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci. Jde o první příslušníky izraelské armády zabité v oblasti od konce června, kdy po vyhlášení příměří ustala většina bojů. Vojáci podle serveru Times of Israel zemřeli potom, co se snažili zlikvidovat zařízení využívané Hizbaláhem. Právě militantní hnutí Izrael z útoku obvinuje. Izraelská armáda v odvetě udeřila na jih Libanonu. Podle tamních úřadů zemřel jeden člověk. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo rozhovoru o konci války. Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moct účastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
0: Sport.
2: Tenistce Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance McNailyové 6-7 a 1-6. Vypadla taky Barbora Krejčíková, která prohrála s Ruskou Samsonovovou 0-2 na sety. Jakub Menčík naopak do dalšího kola postoupil. Na turnaji kategorie Masters v Montrealu porazil Brita Fearnleyho 2-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná Strakonická u Jíloviště, taky D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D4 ve směru Stříbrami do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Řitku. Na 9. kilometru u Jíloviště staví most a až do neděle se pojede pouze jedním pruhem. Kolona před Jílovištěm je asi na 20 minut po pojíždí od sjezdu na Řitku. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony, jsou to hlavně kamiony od 5. kilometru od Rudné až na okruh ke sjezdu na Ořech. Podobná situace i na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Od 7. kilometru se kolona hlavně kamionů v pravém pruhu sune až do Gbelské ulice do omezení. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy se chvilku zdržíte u Mladé Boleslavy. Na kilometru 43 je zúžení silničáři a 10 minut postojíte. Ještě dálnice D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy nesouvislá fronta aktuálně od 180. kilometru až do Brna k omezení na 196. pro osobní asi na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Na severozápadě Čech budou jen výjimečně. K večeru se má od západu částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno, odpoledne s přehánkami a bouřkami. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 36. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
1: Volmanova vila v Čilákovicích, to je výjimečná památka české funkcionalistické architektury a letos v létě je taky dějištěm výstavy Bez konce a začátku fotografky Alžběty Jungrové. Ústředním tématem výstavy je žena, ať už jako vypravěč příběhů, objekt nebo nosič emocí fotografky. Výstava ve Volmanově vile je otevřená každý čtvrtek a pak i o víkendu. Tak příjemné zážitky.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Ve čtvrtečním dopoledním radiožurnálu se dál věnujeme horku a suchu. Některé obce v Česku si kvůli suchu musí pronajímat cisterny s pitnou vodou. Jednou z nich je třeba Jesenice na Rakovnicku a právě tam vyrazíme za naším reportérem Ondřejem Mikuškem už za malou chvíli.

0: Na více než polovině našeho území je nedostatek vláhy kritický, uvádí na síti X vědci z projektu Intersucho. Kvůli suchu si obce v Česku můžou ze státních hmotných rezerv pronajímat cisterny s vodou. Jednou z nich je Jesenice na Rakovnicku, kde máme reportéra Ondřeje Mikuška, který teď doplní podrobnosti. Ondřej, dobré dopoledne.
1: Hezký den. Mluvil jsem nejdřív se starostou, který mi popsal, že samotná Jesenice na tom tak špatně s vodou není. Prakticky celé okolí ale ano. Už několik let ho proto Jesenice řeší právě pronájmem cisterny na léto. Tento rok jí má zatím vypůjčenou do září, ale pokud bude sucho přetrvávat, tak starosta Jesenice Jan Polák za ODS plánuje ten pronájem prodloužit i na říjen. Ta cisterna o objemu 3 kubíků tady zásobuje dvě osady, které k ní patří Chotěšov a Bedlno, a ty si ji střídají vždycky po týdnu. Podle starosty je nedostatek vody ale problémem celého Rakovnicka, a to jednak kvůli srážkovému stínu Krušných hor a pak taky kvůli nevhodnému podloží, které zadržuje málo podzemní vody. Ale zjevně mají podobné potíže i jinde, což potvrdil předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr v dnešním ranním interview na Radiožurnálu, když říkal, že žádostí o cisternu mají v poslední době hodně, a to především z malých obcí, které jsou závislé na studnách.
0: Ondřej, předpokládám, že jste mluvil v Jesenici s místními, tak co oni na to?
1: Ano, jsem právě teďka u cisterny v tom Bedlně, které je jednou z těch obcí, které jsou závislé na studnách, a ta zrovna má tento týden pronajmutou cisternu na pitnou vodu. Bavil jsem se hned s několika místními a to sucho řeší v podstatě od května až do podzimu opravdu akutně. Většina z nich má na pozemku svou studnu, ale v ní téměř žádnou vodu, a když už tam nějaká je, tak není pitná. Využívají ji proto jen na zalévání a podobné věci, ale celkově musí s vodou šetřit. Třeba 80letá paní Karla mi řekla, že když si občas může dopřát trochu víc vody, tak to znamená, že může třeba zapnout myčku. Ale tu vodu sem dováží skladna, kde má byt, a v podstatě stejným způsobem to řeší i ostatní. Někteří jsou tady jen přes prázdniny na chatě, ale zrovna paní Karla je tady celoročně. A tak by potřebovala tu cisternu mnohem dřív, než třeba od začátku července, kdy ji tady mají tento rok.
0: Z Rakovnicka se do poledního Radiožurnálu přihlásil reportér Ondřej Mikušek. Díky, Ondřeji, hezký den, naslyšenou.
1: Hezký zbytek čtvrtka.

Evropská unie může kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO odmítnout vyplacení dotací pro Agrofert, varuje někdejší eurokomisař a bývalý člen ANO Pavel Telička. Dotace by pak platili čeští občané. Celý obsáhlý rozhovor s Pavlem Teličkou najdete taky hned na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz.

0: Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem, to všechno a mnohem víc můžete zažít na vlastní kůži. Putovní expozice studia Warner Bros. O světě Harryho Pottera míří po New Yorku, Vídni a Paříži, taky do pražských Letňan. A ukáže, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
1: Harry. I'm a what?
2: Harry Potter a kámen mudrců. To byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses. Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 11 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Státní zástupce v korupční kauze nemocnice Bulovka obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu. Rusko oznámilo zneškodnění víc než 600 ukrajinských dronů. Zasažená je ropná rafinérie v Jaroslavli. Česká smíšená štafeta vybojovala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Na Pražském okruhu brzdí provoz nehoda na 16. kilometru u nájezdu z Barandova. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě až 36.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula Radiožurnálu potvrdil, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
3: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřela s jednou fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
1: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv, například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
4: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Lidem v Praze 6 znovu začíná téct voda. Pražské vodovody a kanalizace opravily závodu na potrubí a obnovily dodávky. Zatím ale teče jen užitková voda. Mluvčí vodovodu a kanalizací Tomáš Mrázek upozorňuje, že ji lidé zatím nemají pít. Můžou se s ní ale sprchovat nebo s ní splachovat. V ulicích dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Mapa s jejich rozmístěním je na webu pražských vodovodů a kanalizací. V Praze 6 bylo od úterý kvůli havárii bez vody 21 000 lidí.
5: Sport. Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
6: Já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne 2 vteřiny, to jsem ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozběhu, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A nehoda na Pražském okruhu a kolony na D10 v Mladé Boleslavi. Na Pražském okruhu čekejte kolony mezi tunely a plzeňskou dálnicí, a to v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště na 16,5 kilometru nehoda. Podle naší motohlídky klasická nehoda u napojení z Barandova.
8: Na konci zkráceného připojení od ulice k Barandovu se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý jízdní pruh.
7: Kolony se tam tvoří po obou směrech a zdržíte se asi půl hodiny. Ve směru z D1 na Plzeň už regulují vjezdy do tunelů. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy se zdržíte před Jílovištěm. Na 9. kilometru se u stavby mostu jede jedním pruhem a ta kolona je tam asi na 15 minut. A taky na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v Mladé Boleslavi. Před zúžením na 43. kilometru fronta, opět je to asi na 15 minut. Ještě dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy od kilometru 179 až do omezení na 196. po pojíždí nesouvislá kolona. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru se má od západu částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme jasno až polojasno, odpoledne s přehánkami a bouřkami. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 36. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Stal se rok 1926, kdy se tady u nás poprvé vysílala rozhlasová hra, vznikl rozhlasový orchestr, ozvalo se první časové znamení a příznivci sportu mohli poslouchat přímé přenosy z fotbalových zápasů. Všechna tahle stoletá prvenství vám celý týden připomíná reportážní seriál Tomáše Malečka. No a jeho odvysílané díly najdete už teď na webu radiožurnál.cz/seriály.
2: Dopolední Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Dělníci dnes začnou bourat vyhořelou výškovou budovu v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Demoliční firma ji převzala dopoledne. Náš reportér David Jabůrek byl tehdy u toho, když se budova zřítila a dnes zase sleduje práce přímo na místě. Davide, dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne. Já jsem u muzea Jihovýchodní Moravy v těsné blízkosti budovy a teď pozoruji, jak se dělníci naplno připravují na začátek bouracích prací. Mluvčí společnosti Krým, která ji vlastní, Marcel Schmidt, Radiožurnálu potvrdil, že si objekt dnes dopoledne převzala třinecká demoliční firma a ještě během dne začne první fáze bourání. Dělníci už mimo jiné pokryli přilehlou Vavrečkovou ulici plachtou proti jejímu poškození. No a teď je čeká náročný úkol. Rozebrání chtějí totiž stihnout do 25 pracovních dnů. Zlínský stavební úřad ve svém rozhodnutí stanovil lhůtu pro zbourání nejnebezpečnějších částí stavby do 6. září.
0: A jak náročná ta demolice bude? Jsou tam nějaká, řekněme, specifická úskalí?
1: Ano, firma musí budovu rozebírat postupně, a to od vrchu. Je tu proto 100-tunový obří stroj s nůžkami, který bude muset jít kousek po kousku. Problémem budou při demolici třeba výtahy, které jsou v rozích budovy. Zároveň bude potřeba postupně zlikvidovat asi 140 tisíc tun suti. Ty by měly zmizet do 15. prosince. Alespoň drobnou výhodou je aktuální celozávodní dovolená ve společnosti Yokohama, jejíž výrobní závod je v těsné blízkosti budovy. Doplním, že požár bývalého centrálního skladu obuvy, tedy 34. budovy, vypukl 9. července a její velká část se ještě ve stejný den zřítila. Hasiči pak oheň hasili celkem 2 týdny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřuje se.
0: Ve Zlíně dnes začne demolice shořelé budovy 34. Reportér David Jabůrek se nám do vysílání ozval přímo z místa. Díky, Davide, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nehoda na Pražském okruhu, taky na dálnici D10 u Brandýsa nad Labem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony na 16,5 kilometru u toho zkráceného nájezdu od Barrandova. Nehoda. Osobní auto se srazilo s kamionem. Blokují pravý pruh a kvůli kolonám musí regulovat vjezdy do tunelu, a takže zastavíte už za sjezdem na Vestec. A zdržíte se i v opačném směru z letiště na D1, to jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru od Zličína, je to minimálně na 20 minut. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav teď pozor před sjezdem na Brandýs. Zhruba na 9,5 kilometru najelo auto do dopravního značení. Je v odstavném pruhu, ale na vozovce jsou trosky, kusy plastu, brzdí se. No a na D10 i kolona popojíždí v Mladé Boleslavi směrem na Prahu. Na kilometru 43 je zúžení a zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Kosmonosy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 11 hodin na 19 minut, s vámi je i dál dopolední radiožurnál. Tchaj-wan spustil největší letošní cvičení zaměřené na obranu před případným vpádem Číny na ostrov. Jmenuje se Han Kuang a jeho cílem je prověřit, jak dlouho armáda i civilisté dokážou vzdorovat nepříteli, než Tchaj-wanu přijdou na pomoc jeho spojenci, zejména Spojené státy. Náš asijský zpravodaj David Jakš k tomu zjistil víc. Davide, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Kromě profesionální armády mají tentokrát velmi důležitou úlohu taky civilisti. Jak se oni do cvičení zapojí?
1: Zatímco profesionální tchajwanská armáda má za úkol zastavit čínskou invazi na moři a ve vzduchu, tak ti takzvaní záložáci, jak u nás říkáme, tak mají být oporou tam, kde by byl obrovský psychický nápor na civilní obyvatele ve městech, na venkově, v ulicích, ve veřejných prostorech, ve školách, v nemocnicích. Letos se stát a armáda obzvláště zaměří na ty rezervisty, kteří by byli nasazeni na severním a jižním pobřeží Tchaj-wanu. Dohromady je těchto lidí více než 5 000 a oni už dnes cvičili například ostrou střelbu, obsluhu minometů, ale třeba zabezpečení logistiky, tedy rozvoz zásob, pohonných hmot nebo první pomoc.
0: Velmi důležitou roli bude hrát taky internet, respektive internetové připojení. Můžete to vysvětlit?
1: Tchaj-wan je světovou internetovou velmocí, ale v případě války by se tenhle bonus mohl otočit proti němu. Stát i armáda si uvědomují, že lidé bez mobilu, bez mobilních dat, bez aplikací dnes prakticky nejsou schopni fungovat a chtějí je znovu naučit orientaci, také navigaci, předávání informací nebo zajišťování prostoru bez toho, aby se neustále museli spoléhat na ten digitální svět. Takže v průběhu cvičení bude někde výrazně zpomalen a někde dokonce úplně vypnut internet, protože, jak řekl Joseph Wu, někdejší tchajwanský minister zahraničí, přesně tohle by udělala čínská armáda hned v prvních hodinách invaze, že by se snažila Tchaj-wan odstřihnout od internetu a od internetového spojení.
0: S přípravou na možný vojenský střet s Čínou souvisí taky změny zákonů. Co přesně tchajwanští zákonodárci změnili?
1: Tchaj-wan nedávno uvolnil velmi striktní v podstatě vojenská pravidla pro zahraniční vlastníky satelitních operátorů. Ministerstvo obrany otevřeně přiznává, že jde o to vytvořit vlastně legislativní předpolí pro to, aby světoznámá firma Starlink Elona Muska v případě konfliktu Tchaj-wanu s Čínou mohla na ostrově bez problémů fungovat a aby se neopakovaly některé satelitní zmatky na Ukrajině.
0: Tak trochu jiné cvičení než jindy, i tak by se daly nazvat velké manévry, které dnes začaly na Tchaj-wanu. Jejich cílem je simulovat reakci na možnou čínskou invazi na ostrov, který Peking pokládá za součást svého území. Jak bude tohle desetidenní cvičení vypadat, teď popsal v dopoledním radiožurnálu náš zpravodaj v Ázii David Jakš. Davide, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Připomínám téma, které jsme sice na Radiožurnálu probírali v magazínu Experiment už minulý víkend, ale ono je pořád víc než aktuální. Na spaní v teplotách přes 20 stupňů není naše tělo zvyklé. Teď se s tím ale musí vyrovnávat. Odborníci pro Radiožurnál vysvětlují, kdy a proč se začínáme potit. Poslechněte si, jak se podle nich na večer můžeme schladit. Třeba na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Kuciak otevřel dveře a vrah vystřelil. Pro peníze si dojel pak k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018, který šokoval Slovensko, rozebíráme v dalším díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je s vámi i v 11:30. A zprávy připravila Tereza Tomášková.
4: Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přes 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a teď znovu v posledních dnech. Kriticky se ke krokům státu stavějí spíš lidé s vysokoškolským vzděláním a mladí. Podrobně se na to podíváme v hlavních zprávách v poledne. V bývalém baťovském areálu ve Zlíně odpoledne začnou bourat vyhořelou budovu číslo 34. Její majitel, společnost Krým, dopoledne předala místo demoliční firmě. Je tam už připravená těžká technika. Ulice Vavrečkova je pokrytá fólií, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřené. V Charkovské oblasti na východě Ukrajiny je nejméně 5 obětí nočních ruských útoků. 3 lidé zemřeli po zásahu obytných budov. Další 2 podle serveru Ukrajinská pravda nepřežili dronový úder na železniční stanici. O nočních útocích informuje i Rusko. Černý kouř stoupal mimo jiné nad městem Jaroslavl. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajinci zasáhli 2 ruské rafinérie. A v Hranické propasti na Přerovsku se utopil jeskynní potápěč. Stalo se to včera při průzkumném ponoru. Jeho tělo našli v hloubce 185 metrů. Muž se účastnil mezinárodního projektu. Hranická propast je s hloubkou až 520 metrů nejhlubší zatopenou propastí na světě.
0: Sport.
4: Argentinský fotbalista Lionel Messi se stal nejlepším střelcem v historii amerického League's Cupu. Hráč Interu Miami včera přispěl 2 góly k vítězství 4-2 nad mexickým klubem Atletico San Luis. Celkově dal Messi v této soutěži 14 branek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na pražském okruhu a ucpaná dálnice D10 Mladé Boleslavy. Pražský okruh je ucpaný mezi dálnicí D1 a plzeňskou D5 v obou směrech. Ve směru na letiště překážela dost dlouho nehoda na 16. kilometru. Už jsou na straně volné opět 2 jízdní pruhy. Kolona se rozjíždí, popojíždí od sjezdu na Vestec a musí regulovat vjezdy do tunelu. Vydržte. V opačném směru z letiště na dálnici D1 se táhne fronta od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Tam je to jen silným provozem a postojíte až půl hodiny. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru něco překáží, blokuje jeden jízdní pruh. Brzdí se dost prudce, opatrně dojíždějte. A na D8 kolona i ve směru do Prahy, je to nesouvislá fronta od 7. kilometru až do Kbelské ulice do Zúžení a popojíždějí hlavně kamiony. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony u Mladé Boleslavy. Na 43. kilometru je Zúžení, silničáři, a zdržíte se od sjezdu na Kosmonosy asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, k večeru se má od západu částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme jasno až polojasno, odpoledne s přehánkami a bouřkami. A teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
3: A z hudby pro vás máme v příští půl hodině Patrika Swayzeho, Davida Kushnera, Slovenku Kristýnu nebo hned teď zpěváka, který se říká Milou. Tak pohodový poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I opravdu.

Pedro Almodóvar má nový film a jeho hlavním hrdinou je, věřte nevěřte, filmový režisér. Snímek se jmenuje Hořké svátky a ode dneška na něj můžete zajít do kina. Co čekat? No tak na to se zeptáme našeho filmového kritika Pavla Sladkého v dopoledním radiožurnálu už za pár minut. Tak dobrý poslech.

0: Španělský režisér Pedro Almodóvar letos natočil a uvedl nový film Hořké svátky jsou příběhem uznávaného scénáristy a filmového režiséra Raula a hrdinky jeho nového scénáře Elzy. Události a postavy ale hodně připomínají osudy Raulových blízkých. Tentokrát si Almodóvar klade i otázky etických hranic vlastní tvorby. Autorem hudby k snímku je španělský skladatel Alberto Iglesias, který s Almodóvarem dlouhodobě spolupracuje.
1: ¿Has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
2: ¿Yo? No.
0: Náš filmový kritik Pavel Sladký už Almodóvarovi Hořké svátky viděl a teď nám o nich povypráví. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne.
0: Jaký příběh tedy slavný španělský režisér vypráví v tom svém novém filmu?
3: Je to příběh tvůrce, scenáristy a režiséra, který píše příběh o režisérce, která natáčí další film, takže je to vlastně trochu film ve filmu ve filmu. Je to v tomhle trochu možná komplikovaný meta příběh, který jednak ukazuje nějaké emoce lidí v okamžiku především ztráty a zároveň to, jak s tím ta klíčová postava scenáristy a režiséra nakládá. Je to samozřejmě postava, která silně připomíná Almodóvara samotného, jednak vizáží, jednak nějakým přístupem k tvorbě, což mimo jiné obnáší to, že kdokoliv chce být v režisérově blízkosti, tak se musí smířit s tím, že tvorba je číslo jedna v jeho životě a on bude teprve číslo dva nebo tři nebo čtyři.
0: Almodóvar si pokládá etické otázky, jak už jsme naznačili, jaké konkrétně.
3: Je to jedna z otázek, která je hodně skloňovaná v současném filmovém průmyslu a to, jaké právo máme zpracovat cizí příběh a to i když je to v podobě fikce, protože právě tahle figura režiséra zpracovává příběh, který prožila jeho blízká spolupracovnice, udělá z toho scénář, udělá z toho film a ona se v tom samozřejmě velmi dobře pozná.
0: Tentokrát v Almodóvarově novém filmu chybí Penelope Cruz, tím se možná nejvíce liší od těch předchozích, ale jinak poznali bychom jeho rukopis.
3: Rozhodně ano, protože je to typický Almodóvar se spoustou pastelových barev, se spoustou nádherných, spíš bohatých interiérů a to nejenom na nějakých parties, kam ty postavy zavítají, ale i doma v soukromí na zdech filmové plakáty okolo knihy o designu, o výtvarném umění, všechno ve výtvarně velice stylizovaném prostředí. Takže i když v hlavní roli tentokrát Barbara Lenny, možná míň známá španělská herečka než Penelope Cruz, tak ale velmi typický Almodóvar.
0: A tradiční otázka na závěr, vaše hodnocení.
3: Já jsem k tomu filmu trochu rezervovaný, protože právě protože je meta a dost kombinovaný, tak k tomu, co chce říct, co je nějakým emočním jádrem toho příběhu, dospívá dost pozdě v průběhu toho vyprávění. A možná, že právě ta zaužívaná, stálá Almodóvarova estetika z toho filmu vlastně povystupuje víc než nějaké ty rány, které si postaví sobě navzájem působí. Takže myslím si, že třeba Bolest a sláva, předcházející film, který byl na podobné téma od Almodóvara, dokázal to, co chtěl vyjádřit, udělat o něco líp. Ale kdo chce Almodóvara v jeho jako čisté pozdní podobě, tak ve filmu Hořké svátky to rozhodně dostane.
0: Uzavírá náš filmový kritik Pavel Sladký. Děkujeme.
3: Díky, hezký den.

Fotbalisti Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. No a na svém stadionu rozehrají třetí předkolo konferenční ligy taky jablonečtí fotbalisté. Před 12. na Radiožurnálu ještě uslyšíte víc.

0: Jablonec RFS Riga o konferenční ligu v 18 hodin, Hradec Králové Bešiktaš Istanbul o ligu evropskou o hodinu později. Další dva české týmy se dnes představí v kvalifikaci evropských pohárů. Hradec bude proti Bešiktaši outsiderem, ale to byl i proti norskému Tromsø, které dokázal vyřadit.
1: Soupeř, který má obrovské zkušenosti s evropskými pohárama, má skvělý hráče, ale nechceme obdivovat tady soupeře. My se chceme připravit tak, aby jsme podali co nejlepší výkon a vytvořili si co nejlepší pozici pro odvet, stejně tak, jako tomu bylo s Tromsø.
2: Říká odhodlaně trenér hradeckých fotbalistů David Horejš, který ale nemůže počítat se třemi stabilními hráči. Stoperem Petráškem, středopolařem Wiesnerem a ofenzivním záložníkem Vlkanovou.
1: Tomáš Wiesner jde v pátek na ultraskopickou operaci, takže nám to bude asi na delší dobu. Co se týče Adama Vlkanovi, tak ten by měl v neděli dobrat antibiotika. Co se týče Tomáše Petráška, tam je po zápase s Bohemians svalový zranění a určitě si to vyžádá minimálně 14 dní.
2: Také turecký tým ale nedorazil v kompletní sestavě. Bešiktaši chybí jedna z velkých posil. Účastník světového šampionátu a vítěz Premier League s Arsenalem, Belgičan Leandro Trossard.
3: Samozřejmě velmi dobrý hráč, který by asi na hřišti dokázal předvést něco extra navíc. Jsem rád, že třeba v zápase nebude, ale vím, že tam bude další nejkvalitní hráč, který ho nahradí.
2: V tom má kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida rozhodně pravdu, protože barvy tureckého celku obléká několik dalších reprezentantů, včetně Korejce Hoa, který vsítil českému národnímu týmu na nedávném šampionátu vítěznou branku. Východočeši opět budou spoléhat na kouzlo domácí arény, kde neprohráli od konce března.
3: Měli jsme tady zápas se Spartou 120 let výročí, potom dvakrát Slávy ke konci sezóny. Teďka Tromsø, pořád to jde vejš a vejš, tak já doufám, že ta atmosféra bude ještě lepší a my tomu přidáme, aby fanoušci na ten zápas mohli vzpomínat jenom nejlepší.
2: A to nastane v případě, že hradečtí fotbalisté odehrají proti tureckému favoritovi úspěšný a kvalitní zápas. První utkání třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Dnes večer budeme na Radiožurnálu a samozřejmě i na digitálním Radiožurnálu Sport držet palce dvěma českým klubům ve fotbalové Evropě. Shodou okolností o fotbalu bude mluvit i Věra Štechrová v polední publicistice. Věrko, vítej.
1: Dobrý den. Vedení FIFA vyjádřilo podporu šéfovi fotbalové federace Infantinovi. To je téma, ke kterému bys určitě taky mohl lecos říct.
0: Jako... Radši se zdržíme v tomhle případě komentářů.
1: Ono se to totiž stalo potom, co sklidil tu ostrou kritiku za svůj plán prodat část práv z mistrovství světa soukromých investorů. A mě právě bude zajímat, proč má Infantino i přes ty své sporné projekty podporu vedení a taky afrických fotbalových svazů. Ale budeme mluvit i o tom horku, které zažíváme. Máme tu extrémní teploty, extrémně teplé noci, které se v budoucnu mohou opakovat. Proto se budu ptát, jakou strategii adaptace na klimatickou změnu má stát, jestli ji rozvíjí a jak se jí daří plnit, protože 72% lidí má podle průzkumu pocit, že stát nedělá dost. No a policie dál pátrá po předmětu, který se nad Lipským letištěm srazil s nákladním letadlem. Bude mě zajímat, na co se zaměřuje vyšetřování a proč německý ministr vnitra hovořil o hybridních útocích.
0: O tom všem bude dnešní polední publicistika s Věrou Štechrovou. Těšíme se na to. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
2: Stát podle průzkumu nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Češi se na vedra snaží připravovat sami.
3: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Senioři pak více šetří pitnou vodou.
2: Německá vláda se zabývá incidenty s drony a výbušninou na letišti v Lipsku. Pachatel je neznámý.
4: Podle mého názoru máme co dočinění se scénářem hybridního útoku.
2: Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čekají duely v evropských soutěžích. Kolona popojíždí na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Prahu. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě až 36. Dobré poledne, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu teď v posledních dnech.
6: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
6: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
3: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
6: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale ministerstvo tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jen stát. Pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy. V některých místech Česka si obce kvůli suchu pronajímají cisterny s vodou ze státních hmotných rezerv. Například v Jesenici na Rakovnicku. Máme tam reportéra Ondřeje Mikuška.
7: Já jsem konkrétně v osadě Bydlno, které k Jesenici patří. Během dopoledne jsem tady potkal několik místních, kteří vodu z cisterny nabírali do kanistru. Na sucho jsou podle svých slov už roky zvyklí, takže mají na pozemcích studny, ale v nich stejně většinou žádná voda není. S tím, co si naberou z cisterny, proto pečlivě šetří. Vodou po umytí nádobí zalévají zahradu nebo splachují toalety. Cisternu si vždycky po týdnu střídají s nedalekým Chotěšovem a tak si musí pečlivě plánovat, kolik litrů z ní využijí pro daný účel. I tak si navíc každý, s kým jsem mluvil, dováží vodu i sám. Ať už balenou z obchodu nebo načerpanou do kanistru u příbuzných, kteří bydlí ve větších městech. Z Bydlna Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
2: Česko má za sebou další tropickou noc. V pražském Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia. Teploty nad 20 stupňů naměřily i desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo Hošťálkové. Ve východní části Česka i dnes platí výstraha před vysokými teplotami, které překročí 32 stupňů. A pokračuje tak varování před zátěží pro organismus. Z Česka naopak odcházejí bouřky, které v noci působily komplikace s dodávkami elektřiny. V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. U letiště v Lipsku se včera srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runway letiště další dron s výbušným zařízením. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok.
8: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Úřady podle něj kvůli tomu na letišti posílí nutná opatření. O Opoziční zelení po vládě požadují, aby svolala Národní bezpečnostní radu kvůli vyšetřování možné hrozby. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800-gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů byla ale roznětka vadná. Letiště Lipsko-Hale slouží od začátku ruské invaze jako dopravní úzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Jednoho mrtvého a 11 zraněných hlásí Libanon po izraelském útoku v obci Tibnín na jihu země. Úder přišel potom, co v oblasti zemřeli dva izraelští vojáci. Jsou to první izraelské ztráty od konce června, kdy bylo vyhlášené příměří. Izrael z jeho porušení obvinil militantní hnutí Hizballáh.
9: Izraelští rezervisté podle zpravodajského serveru Times of Israel ničili infrastrukturu hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Včera okolo poledne v obci Majal Zun vešli do budovy, ve které explodovalo výbušné zařízení. Izraelská armáda následně vyzvala k evakuaci lidí z nedaleké vesnice Mansury. Podobnou výzvu Izrael podle libanonských médií vydal naposledy v polovině června. Smrtící izraelský úder nicméně mířil na obec vzdálenou asi 25 kilometrů od Mansury. Podle libanonské zpravodajské agentury tam byl zasažený modlitební prostor místního hřbitova. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Dělníci začnou odpoledne bourat vyhořelou výškovou budovu v bývalém továrním areálu ve Zlíně. S ohněm tam hasiči v červenci bojovali 2 týdny. Velká část objektu se už tehdy zřítila. Práce na místě sleduje reportér David Jabůrek.
10: Až do blízkosti torza budovy na přibližně 50 metrů se před chvílí přemístil 100-tunový stroj s dlouhým hydraulickým ramenem a nůžkami. Vidím také bagr, který nejdrobnější suť teď přemisťuje na plachtu na Vavrečkově ulici a také proud vody stříkající na hromadu zborcených částí budovy. Samotná demolice má začít dnes odpoledne a společnost Cream, která objekt vlastní, ji chce stihnout do 25 pracovních dnů. Bourat se bude postupně od horních pater. Komplikací můžou být mimo jiné výtahy v rozích budovy. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
2: V Praze začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Je po New Yorku, Vídni nebo Paříži, teď ve veletržním areálu v Letňanech.
11: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
12: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
5: Sport.
13: Fotbalisté Hradce Králové rozehrají v 19 hodin utkání třetího předkola Evropské ligy. Na domácím hřišti nastoupí proti favorizovanému Bešiktaši Istanbul. Jablonec čeká od 18 hodin duel s lotyšským RFS Riga. Trenér Luboš Kozel říká, co od úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy očekává.
14: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu z hodně hráčů, kteří mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky, hodně hrajou přes rychlý křídla a nacentrovaný míče. Z těchto situací dávají nejvíc gólů, se dá říct. Řekl bych, že ten předek hodně obměňují, mají tam plno jako různých typů hráčů.
13: Oba zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Odvety jsou na programu za týden. A čeští juniorští atleti mají stříbro z mistrovství světa v americkém Eugene. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy a získala tak první medaili na šampionátu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Utvrdá desítka v Mladé Boleslavi a nehoda u Slavkova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Je tam zúžení na kilometru 43 a zdržíte se od sjezdu na Kosmonosy 15 až 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem pozoru sjezdu na Kralupy. Na 10. kilometru opravují svodidla a dojíždí se do asi 10-minutové kolony. Na D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Nesouvislá fronta od 180. kilometru až do omezení v Brně. Osobním autem to pojedete asi 25 minut. A kolony čekejte, pokud sjedete z D1 na Slavkov, na obchvatu Slavkova, na silnici 50 nehoda. Silnice je tam průjezdná Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Na severozápadě Čech budou jen výjimečně. K večeru se pak má od západu částečně vyjasňovat. A na východní Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno. Odpoledne s přehánkami a bouřkami. Teploty 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. A zítra pak bude jasno nebo polojasno. Ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. A zítřejší teploty o něco nižší než dnes 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy do 30. Tolik zprávy. A teď už je tu publicistika a Věra Štechrová.
16: Jaké plány má český stát ohledně adaptace na klimatické změny? Mohou být za dronovým incidentem na letišti v Lipsku politické motivy? A proč má prezident FIFA Infantino i přes své kontroverzní návrhy u vedení FIFA stále silnou pozici? O tom všem budeme mluvit. Desítky tisíc lidí ročně umírají v Evropě na následky extrémních teplot. V Německu například v posledním červnovém týdnu podle institutu Roberta Kocha zemřelo kvůli vysokým teplotám 9600 lidí. V kombinaci s tropickými nocemi se zvyšuje podle odborníků riziko infarktu nebo mrtvice až o 50%. V městech jako Praha, Brno, Jihlava a Zlín už neklesla teplota v noci pod 20 stupňů čtvrtou noc. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně. My teď o tématu budeme mluvit s ředitelkou Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petrou Kolínskou. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Co všechno stát v téhle oblasti může dělat a mám na mysli speciálně tu oblast extrémních teplot a života ve městech?
17: Tak stát, respektive vláda, parlament mají v ruce zejména možnost upravit legislativu, tak aby pak města a regiony mohly dělat ty konkrétní opatření. Má v ruce finanční nástroje, to znamená, kolik peněz do toho systému posílá. A pak může také samozřejmě dělat významně metodickou podporu, tak aby každá obec, každé zastupitelstvo nemuseli vymýšlet znova to, co už je dávno vymyšlené. Takže těch nástrojů je víc a

0: nastupovat. A řekla bych, že například ve sběru dat a v nějakých předpovědích, jak se teploty budou vyvíjet, tak jsme, řekněme, na světové úrovni. Otázka je, jak pak s těmi informacemi pracujeme. A tam my jako ekologické organizace vidíme největší možnost ke zlepšení, protože třeba když se teďka projednává v parlamentu stavební zákon, tak ten jde úplně opačným směrem, než bychom potřebovali podle té strategie, která říká, potřebujeme více zeleně, potřebujeme více prostoru pro vodní režim, potřebujeme více veřejných budov, které budou k dispozici obyvatelům, budou dobře chlazené. A ten stavební zákon na to vůbec nemyslí.
1: Znamená to, že řekněme tedy ten stavební zákon, tak jak je teď připravený, opomíjí úplně ten Národní akční plán adaptace na tu změnu klimatu?
0: Ano, jsou to mimoběžné dokumenty. Zákonodárci s tím materiálem žádným způsobem nepracovali a těch pár návrhů, které tam byly, tak nebyly schváleny.
1: Ano.
0: Naopak například se tam teďka dostalo nové opatření, že se můžou bez povolení kácet stromořadí v ulicích, pokud správce vodovodu a kanalizací usoudí, že to je pro tu správu potřeba. Do dneška to bylo tak, že musel žádat o povolení, při tom povolení byl prostor pro vyjednávání, jak se s těmi stromy naloží, jestli se opravdu musí pokácet, nebo jestli bude náhradní výsadba, a tahle ta povinnost toho zákona teďka mizí.
1: Vy jste mluvila mimo jiné, že stát má v ruce právě ty finance, které a záleží na něm, kolik těch financí uvolní právě na tuhle klimatickou politiku anebo na ta opatření na adaptaci na změnu klimatu. Tak navazuje, řekněme, ta současná vláda na tu minulou, anebo jsou tu nějaké změny? Teď jste zmiňovala ten stavební zákon a kromě něj.
0: Současná vláda se k adaptaci hlásí, na rozdíl od opatření v energetice to nespochybňuje. V případě financí ale vidíme naopak, že se ministři chlubí se škrtáváním rozpočtu, konkrétně ministerstva životního prostředí ve velkém rozsahu. A myslím, že i z těch minulých vlád tady přetrvává takové mínění, že si na tyhle ty věci musíme vydělat, nebo že jsou to určité zbytné výdaje, kdy nám přebývá, ale ukazuje se, a vy jste to vlastně i v tom úvodu říkali, že ty náklady, když se nic nedělá, jsou pak mnohem vyšší. To znamená, my potřebujeme si zvědomit, že ta investice nám do budoucna spoustu peněz ušetří. A my to zatím v rozpočtu ani této vlády, ale ani těch minulých moc nevidíme.
1: Jenom abychom si dokázali představit, na co ty finance jdou v oblasti třeba právě těch extrémních teplot a života ve městech. Tak co se dá konkrétně dělat? Jaká konkrétní opatření, kam může stát ty peníze dát?
0: Tak stát může konkrétně vyškolit dostatečný počet expertů, kteří pak v těch konkrétních městech a vesnicích, ale i třeba ve volné krajině, umí naplánovat dobře ty opatření, tak aby byla realizovatelná a aby se prostě mohla zrealizovat během několika let a ne třeba za 20 let.
1: A ta opatření jsou věcí, tedy například zeleň ve městech, to už jste zmiňovala, jsou ještě další?
0: Ta opatření jsou například revitalizovat řeky tak, aby voda mohla proudit tam, kam potřebuje a nebyla svázána v betonových korytech, aby zde byly mokřady, aby zde byly tůně, aby na polích nám neřádila eroze a bylo tam dostatečné množství vegetace, která tu půdu ochrání. Ale netýká se to jenom životního prostředí. My teďka vlastně vidíme i podle zkušeností z jiných zahraničních měst, že ta adaptace znamená například i to, že se aktivně zapojí ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, takže stát by určitě mohl zapracovat i na tom, aby se adaptace na změnu klimatu nepovažovala za agendu jenom ministerstva životního prostředí, ale aby to byla agenda i právě těch ministerstv, které jsem zmínila, nebo třeba ministerstva dopravy. My se tady třeba v Praze teďka všichni potýkáme s tím, že jezdíme v neklimatizovaných tramvajích a to není agenda životního prostředí, to je agenda dopravy.
1: Mimochodem, dá se krátce uvést nějaký příklad, kterým evropským městům se

0: nejlépe daří adaptovat na ty vysoké teploty, která by mohla sloužit jako příklad?
1: Nevím, jestli nejlépe, ale příklad, který by nám mohl být hodně blízký, je například Bratislava, která si zpracovala mapu tepelných ostrovů a do toho vložila údaje o tom, v jakých částech města žijí ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, ať už lidé seniori nebo malé děti nebo nemocní lidé nebo lidé s nízkými příjmy, a ty svoje opatření zaměřuje právě do těchto míst. Takže nedělá efektní fontány a opatření na nějakých náměstích velkých třeba, ale zaměřuje se právě na tyhle ty místa. Typicky to mohou být třeba zastávky veřejné dopravy, kde se zhromažďuje hodně lidí. A teďka dokonce vyšla kniha pana primátora Bratislavy, kde ty městské zásahy vlastně ve formě katalogu ukazuje. Takže to je třeba, myslím, jako dobrý příklad, který by si česká města mohly osvojit.
0: Ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská, děkuji vám, naslyšenou.
1: Díky moc za pozvání, nashledanou.
0: Německá policie dál pátrá po objektu, se kterým se v noci na středu nad letištěm Lipsko-Halle srazilo nákladní letadlo. Přestože stále není jasné, o jaký objekt šlo, německá média jako pravděpodobný předmět zmiňují dron. Vedle toho zaměstnanci letiště objevili bezpilotní stroj, na kterém byla připevněná výbušnina. Podle mluvčího NATO policie zajistila dron v blízkosti zaparkovaného ukrajinského nákladního letadla. A naším hostem je teď Zuzana Liscová, odbornice na Německo z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt mluví v souvislosti s incidentem o scénáři hybridního útoku a o nové kvalitě ohrožení. Bylo už Německo tedy před tím cílem nějakých podobných hybridních útoků?
2: Němečtí bezpečnostní experti upozorňují na to, že ty případy, kde se v blízkosti německých letišť pohybují drony nedovoleným způsobem, je relativně hodně. Bezpečnostní složky zaznamenaly už v letošním roce několik desítek případů. To, co je nové v tomto případě, je to, že se jednalo o nález dronu vybaveného výbušninou, a právě z toho důvodu německý ministr vnitra zmiňoval, že tedy se jedná o novou kvalitu toho útoku. A další záležitost, která se zmiňuje ještě v téhle souvislosti, je incident, který se odehrál na stejném letišti přibližně před 2 lety, kdy tam došlo ke splanutí balíčku v logistickém centru DHL, který už ale v tu dobu měl být na palubě dopravního letounu.
0: Zelení teď vyzvali, aby kancléř Friedrich Merz svolal Národní bezpečnostní radu. Reagoval už nějak úřad kancléře? Chystá se nějaká reakce?
2: Zatím jsem přímo od úřadu kancléře nějakou reakci nezaznamenala, a to ani v německých médiích, ani na sociálních sítích. Nicméně kvůli tomuto incidentu přerušil svoji dovolenou ministr vnitra Dobrindt, který už se k celé záležitosti vyjadřoval včera.
0: Ten dron s výbušninou se nacházel nedaleko ukrajinského letadla Ruslan společnosti Antonov. Jak v současnosti tedy Ukrajina využívá to letiště v Lipsku?
2: Německá média upozorňují, že právě to lipské letiště je velmi důležitým mezinárodním logistickým uzlem právě pro nákladní dopravu a hraje důležitou roli i v transportech vojenského materiálu, a to tedy pro Německo, NATO, ale i třeba Spojené státy a Evropskou unii. A v současné době je dost intenzivně využívají právě aerolinie Antonov, které zde mají určité servisní centrum a také centrum pro svoji dopravu.
0: Vzhledem k tomu, že na té ploše letiště byly zaparkovány 2 ukrajinské letouny a N-124 Ruslan, tak předpokládám, že němečtí vyšetřovatelé asi pracují i s možností, že opravdu mohlo jít o připravovaný útok.
2: Tak německý ministr vnitra i další zástupci bezpečnostních složek upozorňují na to, že Německo zatím se nechává všechny ty směry vyšetřování otevřené a snaží se tedy zjistit, odkud tento stroj pochází, ale bezpečnostní experti, kteří už o tom intenzivně debatují v německých médiích, jsou toho přesvědčení, že se pravděpodobně tedy jedná o ruský hybridní útok.
0: A jsou už nějaké informace, jestli spolu ty incidenty souvislí, jestli zřejmě ten neznámý dron v letové dráze souvisel s tím nalezeným dronem s výbušninou?
2: Bohužel jisté informace v tomto směru ještě nemáme, ale pochopitelně se oba dva ty incidenty vyšetřují současně.
0: Lipsko je největším leteckým překladištěm v té globální síti DHL Express a podle údajů společnosti využívá ten uzel v průměru přibližně 75 nákladních letadel za pracovní den. Mohlo tam jít třeba i o nějaký ekonomický motiv, ekonomické poškození?
2: Tak zatím o tom nemáme žádné informace, ale jak jsem již zmínila, ty vyšetřovací verze zůstávají otevřené. Doufám, že se více dozvíme v následujících dnech.
0: Jak v minulosti reagovalo Německo na podobné incidenty? Zůstala ta reakce v nějaké slovní rovině? Dá se očekávat něco jiného?
2: Tak uvidíme, jak se ta situace a to vyšetřování vyvine v následujících dnech. Právě tedy, jak už jsme zmiňovali, čekáme i na tu reakci německého kancléře. Bude bez pochyby docházet ke konzultacím i s dalšími státy, s německými spojenci a uvidíme, jaká ta reakce nakonec bude.
0: Říká Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Já také děkuji, naschledanou.
0: Prezident FIFA Gianni Infantino má nadále podporu vedení Mezinárodní fotbalové federace. Rozhodla o tom středeční mimořádná schůzka v Maroku. Vedení se zároveň omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Připomenu, že Infantino minulý týden vyvolal odpor velké části fotbalové veřejnosti právě návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a i proto je ve studio kolega ze sportovní redakce František Typovský, který právě na místě komentoval nedávné mistrovství světa ve fotbalu. Dobrý den, Františku.
3: Hezké odpoledne.
0: Tak dalo se čekat, že se vedení FIFA za Infantina postaví, byť ten plán byl odvolaný, neukázal se jako úplně ideální?
3: No, byl to určitě takový test loajality. Část lidí už z vedení FIFA odešla po tom představení návrhu třeba Infantinův vrchní poradce Carlos Cordeiro. No a ti, kteří už poté původní vlně zůstali, tak ti jdou s Infantinem a popravdě se nedalo moc čekat, že by hlasovali proti němu. Vždyť on většinu z vedení FIFA vlastně do té funkce dosadil, když ji přebíral v roce 2016. Od té doby vládne světovému fotbalu a opačný výsledek toho jednání by byl v podstatě šokem, ale je třeba říct, že Gianni Infantino to vyjádření podpory nedostal úplně zadarmo.
0: Jak je to možné, co musel obětovat?
3: No, vlastně se řešilo to, že musela přijít ta tebou zmiňovaná omluva, která právě přišla a změnil se třeba i styl komunikace FIFA na sociálních sítích vůči fanouškům. FIFA většinou zkrátka jednoduše oznámila nějakou novinku a dál už se do nějakých debat nezapojovala. Teď začala aktivně vystupovat proti článkům na internetu, zapojuje se právě do těch komunikačních kanálů s fanoušky a už to, že přišla vůbec od vedení světového fotbalu omluva, je v podstatě naprosto šokující informace.
0: No, to mimořádné jednání se konalo v Maroku a to asi nebyla náhoda, protože pokud vím, tak v Africe má Infantino silného zástupce, zastánce.
3: Je to tak, vlastně celou tu konfederaci CAF, která šéfuje nebo zaštiťuje africký fotbal, tak právě v Africe má Infantino tu největší podporu. Maroko bude spolu se Španělskem a Portugalskem spolu pořádat příští mistrovství světa, takže to je asi to nejmenší, že se schůzka konala právě tam a bude jich ještě víc určitě pod pohořím Atlas. Ale to finále příštího světového šampionátu budí trochu rozruch, protože existují zprávy o tom, že by Gianni Infantino měl přislíbit právě to, že by se finále turnaje v roce 2030 mělo hrát právě v Maroku, byť FIFA tyto zprávy webu The Times dementovala, odmítla je. Ale určitě by to mohlo způsobit jakousi rozepři mezi těmi pořadatelskými zeměmi, protože na to finále si brousili zuby a pořád brousí Španělé, kteří už mají vybudovanou infrastrukturu, mají dva nové stadiony, domov Realu Madrid, Santiago Bernabeu je dokončený, teď se dostavuje i barcelonský Camp Nou. Jediná věc, která by snad mohla hrát pro Maroko, které teď opravdu ve velkém staví, je kapacita, protože chystaná arena v Casablance by měla pojmout 115 000 fanoušků, tedy o 10 000 tisíc víc než připravovaný stadion Camp Nou v Barceloně.
0: Když se ještě vrátím k tomu plánu prodat část těch práv na světové šampionáty do soukromých rukou, co nakonec vedlo vedení FIFA k tomu, že od toho plánu ustoupilo? Byl to ten tlak, řekněme, evropských asociacích, UEFA a podobně?
3: Byl to určitě tlak celého fotbalového světa. Asi s nějakou kritikou od fanoušků by se FIFA nějakým způsobem zvládla smířit. Nic neudělala s kritikou na výši vstupného, výši cen občerstvení na tom letošním mistrovství světa a asi by přežila i jakýsi funkcionářský odpor UEFA, ale jakmile přišly ty zprávy o tom chystaném bojkotu UEFA, pod který se navíc minimálně tím nesouhlasným stanoviskem podepsaly i další konfederace, tak FIFA věděla, že musí couvnout. Stačí se na to podívat selským rozumem. Mistrovství světa bez Evropy by vlastně nedávalo žádný smysl. Vždyť Evropa je, řekl bych, tím hlavním nositelem té fotbalové kvality. Vždyť i to letošní mistrovství světa vlastně vyhráli Španělé jako evropský tým.
0: Já jsem mluvila o té podpoře Infantina v Africe. Jak je to u jiných federací? Evropskou tam víme, že jsou tam rozpory a ty další?
3: V Africe je nejsilnější, to je třeba říct. Další kontinentální konfederace nějaký jednotnější názor skrz své prezidenty zatím nevyjádřili, spíš se ozývají jednotlivé země proti. Šéfovi FIFA už veřejně stojí třeba Velšané, v posledních hodinách naopak Infantina podpořila třeba Indonésie. Dá se ale očekávat, že s blížícími se volbami šéfa FIFA za rok v březnu se vyjádří i více zemí. Podle webu The Guardian o tom uvažují třeba Angličané a pokud by trval ten zmiňovaný jakýsi spor o to dějiště finále příštího mistrovství světa, tak by se dost možná přidali i Španělé. Všechny členské země FIFA mají při tom hlasování stejný demokratický hlas, ale při těch jednáních a lobováních přeci jenom mají zástupci těch fotbalových velmocí určitě lepší pozici.
0: No a dá se odhadnout šance Infantiniho, že bude znovu zvolen do čela FIFA? Vsadil bys na něj?
3: Těžko říct, přeci jenom ještě nějaký čas zbývá do těch voleb a určitě se celá situace bude vyvíjet. Infantino teď určitě bude cestovat hlavně po těch menších zemích, protože potřebuje 106 hlasů z 211 a bude mu v uvozovkách v celku jedno, jestli to bude z Anglie nebo třeba z Bruneje nebo z nějaké menší země.
0: František Typovský ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A teď už jsou to aktuální zprávy.
4: Radiožurnál 12.30. Slovo má Tereza Tomášková.
5: V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula Radiožurnálu potvrdil, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula taky uzavřel 3 dohody o vině a trestu. Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. To je nejméně od začátku vedení statistik, tedy od roku 2011. Podle agentury Reuters americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky zkapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Dnes i zítra je otevřený od 10 do 18 hodin. Lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Město ho kvůli vedrům otevřelo už minulý týden. Poprvé podobné opatření zavedlo na konci června, kdy do klimatizovaných prostor přišlo přes 100 lidí. Sport. Tenista Jakub Menšík na úvod turnaje Masters v Montrealu porazil Brita Fearnleyho ve 3 setech a postoupil tak do dalšího kola. Barbora Krejčíková a Linda Nosková naopak vypadly z turnaje v Torontu. Nedávná vítězka Wimbledonu Nosková podlehla Američance McNailyové 0-2 na sety. Stejným rozdílem prohrála Krejčíková s Ruskou Samsonovovou.
6: Zelená vlna známe lepší cestu.
7: Omezení na D10 u Mladé Boleslavy a ucpaná D1 v Brně. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy se rozjíždí kolona v Mladé Boleslavi. Omezení na 43. kilometru je pryč. Plynule ale pojede ten kousek. U Bezděčína na 39. kilometru údržba seká trávu. Jede pomalu v levém pruhu a tam je další krátká kolona směrem na Prahu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně hlásíte kolony, hlavně kamionů od 7. kilometru.
8: Levý pruh se potom rozjede, ale kamiony stojí od toho 7. kilometru v celé délce.
7: A podobná situace je na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zhruba od 3. kilometru fronta opět hlavně v pravém pruhu až do omezení ve Gebelské ulici. Na D8 dejte pozory směrem na Ústí nad Labem. Na 10. kilometru je zúžení a dojíždí se do kratší kolony u sjezdu na Kralupy. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Větší je fronta směrem z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelů. A stále sledujeme situaci na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně pojedete pomaleji od 180. kilometru až k omezení v Brně osobním autem asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Na severozápadě Čech budou jen výjimečně. K večeru se má od západu částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno, odpoledne s přehánkami a bouřkami. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. A začíná odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
4: Před 145 lety se narodil skotský lékař a vědec Alexander Fleming, objevitel penicilínu, a my vás v rámci dnešní soutěže radiožurnálu vezmeme do londýnské nemocnice, kde Fleming bádal a kde vlastně náhodou antibiotika objevil. A co je dnes odpoledne ve hře? Spousta kvalitního letního čtení nebo voucher v hodnotě 2,5 tisíce korun do prodejen řetězce Woolworth. Za chvíli k tomu ještě doplníme víc.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
6: I

0: Od narození muže, který změnil moderní medicínu, dnes uplynulo rovných 145 let. Lékař a vědec Alexander Fleming svým objevem penicilínu položil základy antibiotické léčby. Jeho práce zachránila životy bez nadsázky stovkám milionů lidí. Vůbec poprvé lékaři penicilín podali člověku v roce 1941.
1: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
2: This is where it all happened.
3: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
1: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
3: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
1: Říká Kevin Brown, Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
3: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
1: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie, Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Tak si s námi pojďte zahrát. Na jednoho soutěžícího čekáme už teď na lince 221 552 255.

0: Dnešní odpolední soutěž Radiožurnálu patří Alexandru Flemingovi a jednomu z největších objevů moderní medicíny, ale v hlavní roli bude jeden z našich posluchačů. Tak kdo se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Ano, pane Bidermane, já vás zdravím u telefonu Michal.
0: Já vás taky zdravím, Michale. Hned vám představím dnešní ceny, jestli chcete. Tou hlavní za 3 správné odpovědi je poukaz v hodnotě 2 500 korun na nákup v prodejnách německého řetězce Woolworth. Tam si můžete pořídit oblečení, stylové doplňky, domácí potřeby, obuv, drogérii, kosmetiku, prakticky cokoliv. Za 2 správné odpovědi byste dnes získal sadu knížek, namátkou krimi román Všeho do času od švédského spisovatele Håkana Neschera, pak taky novinku od Vlastimila Vondrušky Tajemná postava z cyklu Letopisy královské komory, anebo citlivý román Ten poslední od americké spisovatelky Rony Loren, což je silný příběh 4 kamarádek, které na střední škole přežili střelbu. Za 1 správnou odpověď bychom klasicky poslali něco malého od Radiožurnálu a teď už jenom taková zahřívací otázka, jestli můžeme začít, pane Michale.
1: Ano, můžeme.
0: Tak pojďme na to. První otázka. V jakém roce Alexander Fleming objevil penicilín?
1: Bylo to 3. září 1928.
0: To je naprosto správně. Den, kdy se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie, takhle k tomu objevu došlo. První bod pro vás. Ve kterém městě se stále nachází bývalá Flemingova laboratoř?
1: Tak je to Londýn.
0: Ano, je to v nemocnici svaté Marie a ta leží v západní části centra Londýna ve čtvrti Paddington, to jen pro doplnění. Tak teď ještě do třetice všeho dobrého. Fleming za své objevy získal celou řadu ocenění. Jaké bylo to nejprestižnější?
1: Tak byla to určitě Nobelova cena za medicinu.
0: Ano, za fyziologii a lékařství získali v roce 1945 spolu s oxfordskými vědci, kteří penicilin izolovali. Michale, byl jste rychlý a přesný a za 2 500 korun si můžete koupit prakticky cokoliv v prodejnách německého řetězce Woolworth. Tak vám k tomu gratulujeme a naslyšenou.
1: Ano, já vám děkuju a přeji pěkný den. Díky.

čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Česká atletika se hned úvodní den juniorského mistrovství světa v americkém Eugene dočkala první medaile. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková byla druhá za suverénními Spojenými státy. Když atletika na Radiožurnálu, tak s Jakubem Markem z naší sportovní redakce, vítám tě.
2: Hezké odpoledne.
1: Čekalo se, že můžou čeští junioři takhle úspěšně bojovat s těmi nejlepšími štafetami na světě?
2: Finále bylo cílem, ale medaile je přeci jen překvapením v elitní globální konkurenci. Z rozběhu postoupili Češi šestým nejrychlejším časem a pak nahradila Kateřinu Čechovou v sestavě Linda Bodková. Dorostenecká mistrně Evropy v běhu na 400 metrů překážek Bodková přebírala ve finále štafetový kolík od Jakuba Marka na šesté pozici, ale pak předala na posledním úseku, respektive předvedla na posledním úseku další výjimečný výkon a posunula český tým na stříbrnou pozici. Také o jejím výkonu mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
3: Já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky povedlo. Předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozběhu, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
2: To říkal člen české smíšené štafety na 4x400 metrů Lukáš Mareš a pro představu Linda Bodková zvládla svou letmou čtyřstovku za 51,59 sekundy a byla nejrychlejší ze všech atletek ve finále, když v cílové rovince předběhla soupeřky z Austrálie a Jamajky.
1: Svůj vstup do soutěže v Eugene už má za sebou taky nadějná tyčkařka Nicole Krutilová. Jak ho zvládla?
2: Naprosto s přehledem, i když její forma byla trochu s otazníkem kvůli menším zdravotním problémům, ale nakonec jí k postupu z kvalifikace stačil jediný úspěšný skok na 4 metrech a 10 centimetrech. Výš už pokračovat nemusela a může se těšit na finále.
4: Byla tohle to vysněná kvalifikace, vlastně ani jsme jako nedoufali, že by se to takhle mohlo povíst. A já jsem se hrozně těšila, protože jsem byla nemocná tady 2 dny a vlastně jsem do poslední chvíle nevěděla, jestli ten závod jako nějak zvládnu. Takže to, že prostě můžu startovat po tom všem, co se jako přihodilo, tak je to pro mě hrozná jako čest.
2: To povídala po úspěšné kvalifikaci na juniorském světovém šampionátu tyčkařka Nicole Krutilová, která na začátku července překonala v Táboře juniorský český rekord Amálie Švábíkové a letos skočenými 4 metry a 52 centimetry je tak jednou z favoritek finále v Eugene. To je na programu v noci ze soboty na neděli ve 3 hodiny a 20 minut českého času.
1: A na Radiožurnálu o tom zase určitě uslyšíte, můžeme slíbit s reportérem Jakubem Markem. Zatím naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
1: Menším obcím kvůli suchu dochází voda. Stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Pražští kriminalisté dopadli pachatele podezřelého z 15 let staré vraždy. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul. Na nehodu pozor na výjezdu z Karlových Varů po silnici 6 na Prahu. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě až 36.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
3: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
1: Polsko kvůli suchu a rekordně nízkým hladinám řek omezuje provoz elektráren. Nemá dostatek vody pro chlazení bloků, informuje o tom zpravodajský portál Polsat News. Výpadky v produkci elektřiny jsou problémem hlavně večer a v noci, kdy síť nezásobují solární farmy.
4: Zatím je omezený provoz dvou velkých polských uhelných elektráren chlazených říční vodou. Provozovatel elektrárny Koženice a elektrárny Polaněc dočasně odstavil celkem 6 z 18 bloků a připouští, že další odstávky můžou následovat, pokud se situace s vysokými teplotami a suchem v nejbližších dnech nezlepší. Obě uhelné elektrárny využívají k chlazení vodu z řeky Visly. Problém má ale také plynová elektrárna u města Gryfino, která je chlazená Odrou. Podle deníku Forsal zatím nehrozí nedostatek elektřiny. Upozorňuje ale, že Polsko nutně musí investovat do zařízení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Podezřelého pachatele z 15 let staré vraždy dopadli pražští kriminalisté. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu u 53-letého muže při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
1: Přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představuje na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se akce koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď je trend opačný. Přibývají autorské šperky od různých uměleckých ateliérů z celého Česka. Na programu jsou i koncerty nebo módní přehlídky.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s Bešiktašem Istanbul budou v roli outsidera. Trenér Východočechů David Horejš se ale s prohrou spokojit nechce.
7: Pro ten Hradec je to výjimečný večer, to víme, prostě tady všichni víme, jaký soupeř přijede, takže my to bereme jako odměnu za tu práci a ne jako břemeno. Já věřím, že předvedeme odvážný sebevědomý výkon a že si vytvoříme co nejlepší pozici pro tu odvetu.
6: Třetí předkolo, ale konferenční ligy pak čeká fotbalisty Jablonce. Od 18 hodin se střetnou s lotyšským klubem RFS Riga. Odvety obou utkání jsou na programu za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na výjezdu z Varů na Prahu. Na příjezdu do Brna dálnicí D1 z Prahy se do omezení u D2 sune kolona kamionů pravým pruhem od exitu 182 Popůvky. Tam chvílemi krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu opatrně za sjezdem na Nymburk za Bezděčínem kolem 38. kilometru se levým pruhem pomalu sune vozidlo u držby, tvoří se chvílemi kratší fronta. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí kus za sjezdem na Kralupy začíná kolem 2. kilometru před zdiby kolona hlavně kamionů v pravém pruhu vleče se dál Cínoveckou do Zužené k Belské. Před tou popouští kolona i celou Novopatskou z východního okruhu od Černého mostu. Na D5 před Prahou směrem z Plzně u Rudné kolem čtvrtého kilometru začíná kolona, osobní auta brzdí krátce, zase se hlavně sunou kamiony pravým pruhem až na Pražský okruh. Na něm směrem na D1 pomalu jede kolona od D5 k exitu 19 Ořech. Na okruhu opačně směr letiště se táhne šňůra aut od Lohkova do omezení za nájezdem od Barandova. A na silnici 6 na výjezdu z Karlových Varů na Prahu pozorně nad Střelnicí v prudké zatáčce za odbočkou na Hůrky havarovalo osobní auto, hasiči uklízejí vyteklý olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, k večeru se má částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno a později taky přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A odpolední radiožurnál teď pokračuje se Zuzanou Burešovou.
0: Dobré odpoledne u dalších témat radiožurnálu. Němečtí policisté stále pátrají po troskách neznámého předmětu, který se včera srazil u Lipska s nákladním letadlem. Na letišti předtím zneškodnili dron s výbušninou. Nové poznatky o těchto incidentech se dozvíte za chvíli, proto dál poslouchejte odpolední radiožurnál.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Vyšetřovatelé v Německu se snaží objasnit okolnosti včerejší srážky neznámého objektu zřejmě dronu s nákladním letadlem nedaleko Lipska. Na tamním letišti ve stejné době našli blízko ukrajinských letadel typu Antonov dron s náloží, kterou později pyrotechnici zneškodnili. Incidenty se zabývá i spolková vláda. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrynta pracují se scénářem, že mohlo jít o hybridní hrozbu. Ve spojení je s námi v tuto chvíli náš spolupracovník, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu, Pavel Polák. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Už kriminalisté našli zbytky druhého objektu, se kterým se při startu srazilo letadlo DHL?
1: Zatím nenašli, ale právě po tomto objektu teď policie velmi intenzivně pátrá. Je potvrzené, že to letadlo DHL bylo při vzletu zasaženo neznámým předmětem, ale zatím není jasné, co přesně to bylo. Vyšetřovatelé nevylučují, že šlo o druhý dron, ale stejně tak v tuto chvíli připouštějí i jiné možnosti, ale dokud se ten objekt nepodaří na zemi, na letišti v Lipsku, v těch místech, kde té srážce došlo najít a objevit, prozkoumat.
0: Tak,
1: ani to, jestli oba incidenty spolu skutečně souvisejí.
0: Pavle, trošku se nám ztrácíte, zkusíme další otázku. Jak na celou událost reagují německé úřady?
1: Ta reakce byla mimořádně razantní. Zmiňovaný ministr vnitra Alexander Dobrindt kvůli tomuto případu přerušil dovolenou a označil ten incident za novou kvalitu ohrožení. Podle něj všechno nasvědčuje možnému hybridnímu útoku na kritickou infrastrukturu a proto také to vyšetřování převzalo i protiteroristické centrum. Úřady zatím nikoho oficiálně neobvinují, ale podle informací německých médií se vyšetřování zaměřuje také na možnost, že za akcí stojí ruské zpravodajské a sabotážní struktury. Důvodem je nejen způsob toho provedení útoku dron s náloží s výbušninou, ale i strategický význam lipského letiště jako logistického uzlu pro právě společnost DHL, pro Severoatlantickou alianci a také ukrajinskou společnost Antonov. Ostatně ten dron s výbušninou, tak ten se našel v blízkosti letadla, ukrajinského letadla Antonov, který měl podle informací ukrajinských médií v nákladním prostoru mít munici. Ale přímé důkazy pro tvrzení, že zatím stojí ruské zpravodajské služby nebo sabotážní struktury, tak ty úřady zatím, německé úřady zatím nezveřejnily.
0: Tyto události samozřejmě vzbuzují jednoznačně otázku, jak jsou německá letiště na podobné dronové hrozby připravená.
1: Samozřejmě, to je otázka číslo jedna, která se teď v Německu probírá, ale není to vůbec žádná nová nebo překvapivá otázka, protože letiště v Německu mají samozřejmě systémy pro sledování vzdušného prostoru i mají předem dané postupy pro mimořádné situace, ale obrovské

0: vyznívá v té debatě velmi jasně, že ta připravenost je poměrně malá.
1: Říká náš spolupracovník, odborník na Německo, Pavel Novák. Díky, naslyšenou. Pavel Polák, samozřejmě, díky, naslyšenou.
0: Pěkný den.
1: Jenom připomenu, že hostem 20 minut radiožurnálu bude dnes krátce po 17. hodině Petr Plaček, ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

Nějaký ten ťukanec mezi dvěma auty nebo odřený lak při drobné nehodě mezi sebou mohou řidiči vyřešit bez policie. Co když ale jeden z řidičů odmítá spolupracovat? Jak byste tuhle situaci vyřešili? Pokud nevíte, za chvíli vám poradíme v naší prázdninové autoškole Radiožurnálu.

0: Když se střetnou dvě auta a na voze je nějaký ten ťukanec, není vždy nutné volat policii. Když jsou lidé rozumní, na vyřešení nehody se domluví. Navíc se mi to i rýmuje. Hodně reakcí ale vyvolal jeden z dílů prázdninové autoškoly Radiožurnálu, který se věnoval právě tomu, co dělat, když jeden z řidičů odmítá spolupracovat. Reportér Václav Drážek se na to ptal zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
5: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá ti platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
4: Fakt? A kdy zjistím víc?
5: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
0: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 2:30 odpoledne. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
7: Z Ruska na Ukrajinu v noci na dnešek mířilo několik střel a přibližně 100 dronů. V Charkovské oblasti po útocích podle místních úřadů zahynuli 3 lidé. Ruské údery zasáhly i další ukrajinské regiony, které informují o zraněných. Bezpilotní letouny na ruské území a anektovaný poloostrov Krym v noci vyslal i Kyjev. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany. O případných škodách se nezmínilo. Bourací firma začíná demolovat vyhořelý věžák číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě je těžká technika. Ulice Vavrečkova je pokrytá folií, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřeno. V Německu kvůli vysokým teplotám zemřelo v posledním červnovém týdnu 9600 lidí. Dnes o tom informoval vládní institut Roberta Kocha. Původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června byly v Evropě extrémně vysoké teploty. V Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Teď se extrémní vedra znovu opakují. V plzeňské zoo se poprvé narodila mláďata nosálů bělohubých. Pohlaví trojčat zatím ošetřovatelé neznají, protože si je chrání matka. Nosálové jsou medvídkovité šelmy příbuzné mívalům. Zahrada pro ně připravuje novou expozici. Rodiče mláďat přivezli do Plzně loni na podzim z německé zoologické zahrady v Magdeburku a ze zoo Vídeň.
1: Sport.
7: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je 8 hokejistů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 nehoda za Baranovem a kolona před Brnem. Na D1 z Brna do Prahy kus za Velkým Baranovem opatrně na kilometru 115,5. Srazila se tam dvě osobní auta, stojí v levém pruhu a právě teď s policejní hlídkou odjíždějí pryč. Kratší fronta se rozjíždí. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte za Ostrovačicemi kolonu na kilometru 179 v obou pruzích. Kousek za sjezdem na Kývalku, potom na 183. se osobní auta rozjedou. Dál se tahnou kamiony pravým pruhem do zúžení u D2. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně za exitem 5 Rudná se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu. Osobní auta jenom chvílemi přibrzdují. Kolona je potom čeká na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Tam se pomalu sune od D5 k Ořechu 10 až 15. minut. Taky na okruhu opačně, z D1 na letiště za tunely se tvoří kolona od sjezdu 15 Lochkov do zúžení na 17. za připojením od Barandova. To zabere asi 10 minut. A v Praze před zúženou k Belskou čekejte kolony. Na příjezdu Ústeckou D8 je to z 2. kilometru před Zdiby, to hlavně kamiony, a před Kbelskou popojíždí i celá Novopatská, od Černého mostu je to až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude oblačno až zataženo, s přeháňkami a bouřkami, k večeru se má částečně vyjasňovat. Na východní Moravě a ve Slezsku je slunečno, později se taky objeví přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
9: Dobré odpoledne, přidám ještě poměrně praktickou zprávu pro řidiče. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje spouští nový portál staveb. Jde o webovou aplikaci, která ukazuje všechny letošní dopravní stavby na silnicích 2. a 3. třídy. Řidičům má pomáhat s plánováním každé jízdy. Na portálu najdou všechny uzavírky, které budou na trase. A další informace o téhle aplikaci najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
1: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

I dnes budeme v odpoledním radiožurnálu soutěžit o vstupenky na předpremiéru filmu Bojovník. Tentokrát na projekci v Boskovicích 12. srpna. Tak pozorně poslouchejte a až ta chvíle přijde, řeknu vám, co máte dělat, abyste si sedli do kina v Boskovicích.

0: Vlci jsou někdy blíž, než si myslíme, a právě o tom bude další reportáž odpoledního radiožurnálu. Vlci se už v Jeseníkách usídlili nastálo. Potvrzují to ochránci přírody, kteří teď v chráněné krajinné oblasti evidují dvě smečky. Tamní samice vyvedly už druhou generaci mláďat. Středem teritoria jedné ze smeček je okolí hory Pradět. Chovatelé se tomu musí přizpůsobit.
1: Pravděpodobně tady je nějaké to místo, kde ti vlci pravidelněji přecházejí.
2: S Vítem Slezákem z agentury ochrany přírody a krajiny teď jdeme po takové lesní stezce. Právě tu údajně využívají i vlci, když se přesunují v okolí hory Pradět.
3: Tady vidíte vlka a když se podíváme na čas, tak 12:30.
2: Vít Slezák ukazuje fotky z fotopasti.
3: V podstatě v pravé poledne vlk tady nedaleko ovčárny prošel a on se tou krajinou dokáže pohybovat téměř nepozorovaně.
1: Je vidět, že ti vlci jsou tady už přirozenou součástí. Jo, vidíme tady na fotopasti ve dne i v noci, i v době nejvyššího turistického ruchu.
2: Podle Víta Slezáka se přítomnost vlka už začíná i projevovat v krajině.
1: Letošní rok vlastně jsme zaznamenali nejvíce kvetoucích rostlin v tom vrcholovém bezlesí pradědu a okolí. A myslím si, že to je způsobeno tím, že ten vlk právě úplně změnil jako chování vysoké zvěře. Té zvěře tady vidíme taky jako méně.
2: Ne všichni mají ale z návratu vlků radost. Já jsem se přesunul na farmu v Holčovicích. Ta je vzdálená zhruba 40 km od pradědu.
4: První škody na hospodářských zvířatech jsme zaznamenali v prosinci roku 2024. Byly to 3 kusy ovci.
2: Více podrobností má zaměstnankyně farmy Zdenka Zbranková.
4: V roce 25, tam evidujeme už 24 kusů a v letošním roce je to 70 kusů.
2: Farma už má projekt na nový plot a ohradníky. Na opatření proti vlkům poskytuje dotace stát. Přemnožení šelmy podle odborníků nehrozí, teritorium každé vlčí smečky je v řádech stovek kilometrů čtverečních a na jiné skupiny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky už nezbývá místo. Z Holčovic Adam Tomáš, Radiožurnál.
5: Někdy

Kariéra profesionálního sportovce trvá v průměru takových 10 až 15 let. A pokud z tohoto období rok a půl promarodíte a navíc vaše potíže zřejmě jen tak neskončí, je to dost náročná situace. Zkušenosti s tím má atletka Nikoleta Jíchová, která o svých problémech mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport. Už za chvíli vám z velmi zajímavého rozhovoru nabídneme krátkou ukázku.

0: Olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová si do své středeční klasiky na radiožurnálu Sport pozvala atletku Nikoletu Jíchovou, kterou v kariéře brzdí vážná a vleklá zranění kolena a stehenního svalu. A bylo to hodně upřímné povídání.
1: To zranění je možná trochu vážnější, než jsem si v začátku myslela a prostě zabírá víc času. No. Já jsem si myslela, že jsem hero a že to zvládnu velmi rychle se z toho dostat a bude to dobrý, ale zapomněla jsem možná lehce respektovat vážnost zranění a respektovat to tělo moje samotné.
2: Popsala Nikoleta Jíchová své momentální rozpoložení.
1: Pro mě asi bylo nejnáročnější to, že já jsem se vždycky upla k něčemu v uvozovkách a to nevyšlo a vlastně jsem znova musela strašně rychle přenastavit tu svoji mysl a znovu prostě se to nepovedlo, tak asi to bylo, co se té sezóny týče, jako vlastně o tom nejhorší a to byla ta psychická stránka.
3: Tobě vlastně dělá problém zadní sval na stehně, který ale byl součástí právě té operace kolene.
1: Když si přetrhnete přední skřížený vaz v koleni, tak nejde se šít, musí se vzít jiný vaz. U mě teda byl použit štěp z hamstringu, bohužel zatím to vypadá tak, že ten hamstring doopravdy utrpěl a zatím není schopný vydržet tu dlouhodobou zátěž na mý disciplíně a na překážkách.
2: Řekla Jíchová v pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové. Její zdravotní potíže trvají už rok a 3 měsíce a dobré zprávy na obzoru spíše nejsou.
1: Teďka bojuju s tím, že už je to těžký moc dlouho a už je to náročný v tom, že teď mi právě přijde hrozně frustrující to, že já do něčeho dávám maximum své energie, víry, své srdce, všechny svůj čas, všechny prostředky a vlastně se to nevrací.
2: Dodala překážkářka, která závodí na 400, tedy v elitní české disciplíně. S překonáváním zranění i současného smutného období jí pomáhá i přítel Martin. Prý je pokornější na to, aby sledovala atletiku v televizi nebo na sociálních sítích, ale Jíchová ještě nemá.
1: Náročný je to ve chvíli, kdy vždycky mi ta poslední naděje zasne. 3x jsem posouvala start kvůli nějakému problému a když se stal vlastně po třetí, věděla jsem, že už třeba to mistrovství Evropy nestihne a fakt jakoby i konec letos, tak už jsem opravdu měla jakoby nejsilnější beznaději, co jsem kdy měla.
2: Víc než půlhodinový rozhovor si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo na webu radiožurnálu Sport. Povídání je sice vážné, končí ale odhodlaně.
3: Kolik času jsi ještě připravená investovat do své sportovní kariéry, do toho návratu?
1: Kolik bude potřeba? Do té doby, než se to povede.
2: Uzavřela Nikoleta Jíchová, František Typovský, Radiožurnál.

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kde nesmí? Jak se daří takové případy odhalovat a trestat? A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Tomáš Pancíř se zeptá ředitele odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petra Plačka.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
4: Hlavně na Moravě zůstává tropické vedro. Dál platí výstraha před extrémní zátěží. Německá vláda se zabývá incidenty s drony a výbušninou na letišti v Lipsku. Pachatel je neznámý. Fotbalisté Hradce se chystají na souboj s tureckým Bešiktašem Istanbul. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je uzavřený tunel Pohůrka v obou směrech. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě 36.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Na Moravě stále zůstává tropické horko. I dnes tam teploty stoupají k 36 stupňům. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy, proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se mělo trochu ochladit. Maxima budou na většině území 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude místy až 30, potvrzuje meteoroložka Jana Hujslová.
6: Kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
4: Podle 3/4 lidí v Česku stát nedělá dost, aby se připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Podrobnosti chystáme hned na úvod této hodiny odpoledního Radiožurnálu. V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. U letiště v Lipsku se včera srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runwayi letiště další dron s výbušným zařízením. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok.
7: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Úřady podle něj kvůli tomu na letišti posílí nutná opatření. Opoziční zelení po vládě požadují, aby svolala Národní bezpečnostní radu kvůli vyšetřování možné hrozby. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800-gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů byla ale roznětka vadná. Letiště Lipsko-Halle slouží od začátku ruské invaze jako dopravní úzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Zemědělci mají po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Třeba v Pardubickém kraji je propad u obilí a řepky až 0,5 tuny na hektar. Podle Vandy Rektorisové z krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí.
8: Každopádně minimálně o 20% unblock téměř u všech plodin. Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
9: Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport první utkání třetího předkola Evropské ligy. Za soupeře budou mít Bešiktaš Istanbul v čele s mnoha hvězdami. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje hradecký trenér David Horejš.
10: Venca prostě z pravé strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty. Jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku. Jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře tím hráčům. Dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bežiktaše.
9: Od 18 hodin nastoupí Jablonec v předkole konferenční ligy proti lotyšskému RFS Riga. Odvety obou utkání jsou na programu za týden.
5: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Pozastavený provoz na D3 u Budějovic a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D3 u Českých Budějovic teď každou chvíli nakrátko pozastaví provoz v obou směrech v tunelu Pohůrka. Budou tam sklízet omezení, očekává se asi 15 minut u zavírky. Zatím se ještě projíždí, ale bude to každou chvíli zavřené. Pak bude možné objíždět přes město, přes Budějice mezi exity 131 a 136. To jsou sjezdy na Písek Třeboň a Borovany Nové Hrady. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy hned za exitem 178 Ostrovačice začíná kolona v obou pruzích. Teď osobní auta se za popůvkami trochu rozjedou, i tak to mají do omezení u D2 zhruba na 3/4 hodiny. Na dálnici D8 se plní příjezd do Prahy směrem z Ústí. Kolona za sjezdem na Kralupy je ze 3. a 2. kilometru. Výrazně pomaleji se vlečou kamiony, i osobní auta to mají ale do Zužené Kbelské asi na 20 minut. Před Kbelskou počítejte s kolonou taky v Novopatské, od Černého mostu je to asi na 1/4 hodiny. A na Pražském okruhu kolony směr letiště je to od Lohkova do omezení za nájezdem od Barandova na 10 minut. Opačně na D1 se k Ořechu sunou osobní auta od D5 1/4 hodiny, kamiony déle z D5 od Rudné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, s přeháňkami a bouřkami, k večeru se částečně vyjasní. Na východní Moravě a ve Slezsku je slunečno, později se taky objeví přeháňky a bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
12: Dobré odpoledne. V Itálii platí nejvyšší varování před vedrem ve 27 velkých městech. V Neapoli například naměřili 48 stupňů Celsia. Vedra tam potrvají nejméně 10 dnů, píše agentura ANSA. I Česko sužují velmi vysoké teploty. Dělá stát dostatečná opatření, aby připravil společnost na takové klimatické extrémy? Na to se ptal bleskový průzkum společnosti Median. Exkluzivně vám ho představíme už za malou chvíli.
5: Odpolední radiožurnál. A

0: Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
1: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. Dvě třetiny lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
5: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Skoro dvě třetiny lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
7: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčko. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ránu je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi třetina z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: A připojím ještě reakci Ministerstva životního prostředí na výsledky průzkumu. V odpovědích uvedlo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale ministerstvo tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu

Kde končí reality show a začíná odpovědnost televize? Právě tahle otázka teď na Slovensku rezonuje po odvysílání záběrů, na kterých účastník odnáší silně opilou ženu a hledá místo, kde s ní zůstane sám. Televize Markýza se omlouvá, opozice žádá zásah regulátora a my se na podrobnosti budeme za chvíli ptát naší bratislavské zpravodajky. Poslouchejte Radiožurnál.

0: Reality show, která měla bavit, teď na Slovensku vyvolala debatu o tom, kde končí televizní zábava a začíná odpovědnost. Televize Markýza se musela omluvit za díl, ve kterém kamery zachytily, jak účastník odnáší silně opilou ženu, hledá místo, kde s ní zůstane o samotě a zakrývá kameru. Jako první na to upozornil slovenský deník N. Kritici se ptají, proč štáb nezasáhl. Markýza ale odmítá, že by se během natáčení stalo něco nezákonného. My to teď probereme se zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč ten případ na Slovensku vyvolal tak silnou reakci?
1: Protože nejde jen o chování jednoho z účastníků, ta kritika míří hlavně na televizi a štáb. Incident se odehrál v jedné z epizod Party Shore Slovensko, což je reality show, ve které skupina mladých lidí několik týdnů společně žije ve vile pod dohledem kamer. Českým posluchačům ji můžeme přiblížit jako novodobou verzi Vyvolených. Jedna z účastnic byla po večírku natolik opilá, že podle záběrů téměř nereagovala. Jiný soutěžící pak přenášel po vile a hledal místo, kde by s ní zůstal sám. On tvrdí, že jí jen pomáhal, protože té ženě bylo špatně. V jednu chvíli ale zakryl kameru a právě to byl podle kritiků okamžik, kdy měl štáb zasáhnout.
0: A jak to vysvětlují samotní aktéři a televize?
1: Žena říká, že si většinu těch událostí nepamatuje, přiznala, že to přehnala s alkoholem a dlouho věřila, že se jí muž skutečně snažil pomoct. Až po odvysílání té epizody viděla, co přesně kamery během noci zachytily a dnes se také ptá, proč vlastně bezpečnostní tým nezasáhl, už když jí někdo někam nesl. Ten muž se k případu veřejně nevyjádřil, podle ženy jí tehdy vysvětloval, že jí přenášel hlavně proto, že opakovaně zvracela. Televize Markýza se po vlně kritiky omluvila a připustila, že odvysílaná epizoda mohla, cituji, vyvolat dojem normalizování sexuálního násilí. Konec citace. Zároveň televize dál tvrdí, že nemá informace o tom, že by během natáčení došlo k trestnému činu, slíbila ale zavést opatření.
0: Jenže ono nezůstalo jen u veřejné kritiky. Jakou dohru teď celý případ má?
1: Opoziční strana Progresivní Slovensko oznámila, že podá podnět Radě pro mediální služby. Podle strany televize odvysílala záběry, které by mohly zasáhnout do lidské důstojnosti a vyvolávat také dojem, že podobné chování je přijatelné. Opozice taky televizi vyzvala, aby problematickou epizodu stáhla. Ona je totiž dostupná také v Česku na jedné z internetových online platform. Podnět už přitom dříve podal i jeden ze členů té samotné rady, která teď bude posuzovat, jestli Markýza při odvysílání epizody skutečně neporušila zákon.
0: O tom, kde končí reality show a začíná odpovědnost televize, jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s naší zpravodajkou na Slovensku Bárou Vránovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 2:30 odpoledne. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
1: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Před nákazou chrání očkování a důsledná hygiena. Na železničním přejezdu mezi Českými Velenicemi a Borovany na Českobudějovicku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda se obešla bez zranění a vlak nevykolejil. Hasiči ale evakuovali 30 cestujících. Provoz na jednokolejné trati z Nových Hradů do Jílovic je do odvolání zastavený a začalo vyšetřování nehody. Maroko vyšetřuje asi 100 lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu hranic, násilím a poškozováním veřejného majetku. Uvedla to Marocká asociace pro lidská práva. Do Ceuty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka. Asi 2000 migrantů ale zůstávají v Ceutě. Přes 50 výrobců bižuterie se ode dneška do neděle představuje na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Dřív mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď přibývají autorské šperky od různých uměleckých ateliérů z celého Česka. Na programu jsou i koncerty nebo módní přehlídky. Sport. Stříbro z běhu na 4x400 metrů z atletického mistrovství světa juniorů si odveze česká smíšená štafeta. Sestava ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. K úspěchu pomohla nejrychlejším úsekem ze všech finalistek finišmanka Linda Bodková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda za Rosicemi a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Rosice na kilometru 176 opatrně dojíždějte do kolony. Sune se zatím 5 až 10 minut na kilometr 174,5. Tam se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Ostrovačice na 179. kilometru počítejte s kolonou v obou pruzích. Osobní auta místy potom za popůvkami jedou plynulej, ale za sjezdem k výstavišti zase výrazněji zpomalují a celý úsek, kde dvojice mají na 50 minut. Má to dva důvody. U exitu 194 v odbočovacím pruhu na Vídeňskou se srazil kamion a osobní auto a hlavně potom v omezení na 197. překáželo auto s defektem pneumatiky teprve před chvílí z levého pruhu odjelo. A v Praze kolony mimo jiné před Zúženou k Belskou ze 2. kilometru Ústecké D8, taky z Novopatské od Černého mostu. Na okruhu se to vleče od D5 k Ořechu, taky opačně od Lohkova do omezení u nájezdu od Barandova. A kvůli ucpanému příjezdu k letišti Václava Havla jsou kolony z okruhu od Evropské i z D7 od sjezdu na Kněževes. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech bude i kolem 14. Zítra čekáme slunečno, na východě Moravy a Slezska bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a dosnívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobré odpoledne a před malou chvílí přišla tato blesková zpráva. Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával. Na současné úrovni je úroková sazba od června.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

těchto dnech nejvíc na Radiožurnálu mluvíme o počasí anebo taky o požárech. Teď budeme mluvit o té druhé záležitosti, velmi nepříjemné. Řecko chce vyvinout systém, ve kterém by hasiči vyráželi k požárům ještě předtím, než vůbec dostanou hlášení. Informace by jim poskytovaly satelitní snímky. Detaily přidáme už za chvíli.

0: Řecku by mohly při prevenci před ničivými požáry pomáhat satelitní snímky. Plameny tam jen během letošní sezóny pohltily přes 15 000 hektarů půdy. S rozsáhlými požáry bojuje země téměř každoročně. A proto Atény spustili pilotní projekt s termálními satelity. Víc o tom ví Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak by to mělo fungovat?
1: Řecko už dneska disponuje sítí termálních satelitů nazvaných Hellenic Fire System, jde o 4 satelity, které létají na nízké oběžné dráze zhruba 550 km nad zemí a opakovaně přelétávají nad stejnými oblastmi. Tento systém je navržený přímo k monitorování a zaznamenávání požáru a ohnisek, ne k pozorování země jako většina jiných satelitů. No, poté z toho pozorování pořizují snímky, které hned odesílají na zem a jsou schopné analyzovat nejenom možné ohnisko, ale také intenzitu tepla, terén a odhadnout tak poměrně přesně, kam by se mohly plameny šířit, s jakou silou, s jakou intenzitou a v podstatě definovat, jak ten požár bude vypadat.
0: To znamená, že všechny tyhle informace z těch satelitů, o kterých jste mluvila, pak tedy dostanou hasiči.
1: Ano, to je to nejdůležitější. Snímky bude zpracovávat software, který by měl vyhodnotit i to, zda nejde o planý poplach. Pro představu, snímky z těchto satelitů by měly být schopné rozpoznat požár o velikosti parkovacího místa, což běžné satelity neumí. To, aby s tímto materiálem sebraným, získaným, začaly pracovat také hasiči, to je ta nejpodstatnější a možná nejnáročnější část. Už teď procházejí školením, jsou totiž zvyklí na jiné systémy, teď se musí naučit analyzovat míru rizika a moment, kdy už je potřeba vyrazit do terénu a v jakém nasazení, ale pokud vše půjde podle plánu, do budoucna by mohli hasiči reagovat na oheň ještě dříve, než dostanou upozornění od lidí, protože snímky detekují ohnisko ještě předtím, než se dostane do pozornosti obyvatel daného místa, což by výrazně urychlilo ten zásah a také by to mohla být velká pomoc a prevence proti lesním požárům.
0: No a jaká je teď situace v Řecku právě co se týče požáru?
1: Jak už zaznělo v úvodu, tamní požáry pohltily tisíce hektarů zemědělské půdy, nejrozšířenější byly na severozápad od Aten, poblíž turistického letoviska. Informace ze včerejšího dne jsou takové, že by měly být plameny už pod kontrolou, ale stovky hasičů zůstávají na místě spolu s vrtulníky a pokračuje také vyšetřování srážky dvou hasičských vrtulníků, ke které došlo o víkendu a zemřeli při ní dva lidé.
0: Jak jsme řekli, Řecku by mohly při prevenci před ničivými požáry pomáhat satelitní snímky a víme to díky Pavlíně Nečáskové ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Rádo se stalo.

A teď už slíbená soutěž o vstupenky na snímek Bojovník v letní kyně v Boskovicích, a to 12. srpna od 20.30. K dispozici máme 6 lístků pro 3 výherce, tak pokud byste rádi na projekci, pište právě teď. Chci na předpremiéru Bojovníka do Boskovic na e-mail vstupenky@rozhlas.cz. Kromě vás do Boskovic taky přijedou režiséři filmu Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška, herec Marian Mitaš, zápasník a herec Jan Kořínek, zápasník a herec Marian Glica a herec, kaskader a taky zápasník Tomáš Tobola.

0: Fotbalisté Jablonce mají před sebou třetí předkolo konferenční ligy. V 18 hodin nastoupí na domácím hřiště proti celku RFS Riga. Soupeř severu Čechů aktuálně vede v nejvyšší lotyšské soutěži. Favoritem jsou ale hráči Jablonce.
1: Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
2: Zmínil jablonecký kapitán Neman Jatek Jašky. Trenér Luboš Kozel byl přeci jen opatrnější při otázce na favorita duelu.
3: Je to těžký takhle určit, protože ten soupeř vlastně ještě třeba teď úplně nebyl prověřený, že ty soupeři, kteří proti němu stáli, nedostávali třeba takový kvality, ale zase, když se podíváme do minulosti, tak oni i v loni třeba v těch předkolech dvakrát postoupili, takže z tohoto pohledu prostě je to opravdu jako nevyzpytatelný.
2: Z trenérových slov je patrné, že dobrý výsledek zajistí týmu jen výkon na hranici možností.
3: Ono by se mohlo zdát, že tenhle tým může být tak jakoby slabší než ten Varaždín, ale určitě mají své přednosti, své kvality. My musíme podat prostě zase výkon na nějaký hranici svých možností a pak se to třeba může projevit. Bude to o efektivitě, prostě budeme rád doma tady, když to zvládneme, vytvoříme si nějaký dobrý náskok nebo výsledek, tak pak třeba to může být jednodušší, ale když se to nepodaří, tak víme, že nás čeká absolutně těžká odveta.
2: Do úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy jablonečtí vykročí pozbuzení úspěšným vstupem do ligy. A také zvládnutím pohárového dvojzápasu s Varaždinem.
1: Hlavně ten zápas se Sigmund první nám pomohl, když jsme prohrali ve Varaždinu, pak jsme se chytli proti Olomouci, sebevědomí máme dobrý. A myslím si, že nám i pomohlo, co se týká fyzické stránky.
3: Tak jo, taky svým způsobem trošku takový nebezpečný, že ono vždycky od té pohody potom je trošku blíž k nějakému ukolébání se nebo k nějakému podcenění a to tady určitě není na místě.
2: Navázal na téma pohody v kabině jabloneckého týmu Luboš Kozel.
3: Ono se řekne lotyšský tým, ale ty základní sestavy jsou myslím dva nebo tři lotyši, jinak je to prostě zase směs zahraničních hráčů. Dneska už je to skoro všude stejný, takže opravdu jako nic lehkého nás nečeká. Ty evropské zkušenosti má soupeř určitě větší, třeba jako klub, jako když to vezmu, než máme třeba my.
2: Doplnil Luboš Kozel. Zápas třetího předkola konferenční ligy začne v 18 hodin. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Kuciak otevřel dveře a vrah vystřelil. Pro peníze si dojel pak k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018, který šokoval Slovensko, rozebíráme v dalším díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. A to je čas na zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Základní úroková sazba zůstává 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Rusko oznámilo zneškodnění víc než 600 ukrajinských dronů. Zasažená je ropná rafinérie v Jaroslavli. Fotbalisty Hradce Králové a Jablonce čekají duely třetího předkola evropských pohárů. Kolona je na dálnici D1 za Brnem po nehodě u Rohlenky. A zítra bude většinou slunečno, teploty do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní od schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problém s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
4: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
2: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
5: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: V ostravském krevním centru můžou darovat krev i lidé po návratu ze zemí s výskytem západonilské horečky. Nově tam dárce na přítomnost viru testují. Podle primářky krevního centra ostravské fakultní nemocnice Zuzany Čermákové mají zdravotníci nedostatek zásob krve kvůli většímu množství úrazů v letní sezóně.
6: My v podstatě jsme k tomu přikročili, protože musíme dárce vyřazovat z těch oblastí, kde je potenciálně riziko nákazy. Všechny ty země jsou vyjmenované na našich webových stránkách. Jsou to teda ty nejčastější vlastně evropské letní destinace. Zásoby krve máme na dolní hranici limitů.
7: Sport. Fotbalisté Hradce Králové rozehrají třetí předkolo Evropské ligy. V úvodním zápase nastoupí proti Bešiktaši Istanbul. Utkání začne v 19 hodin. O hodinu dřív odstartuje souboj Jablonce s lotyšským týmem RFS Riga ve třetím předkole konferenční ligy. Trenér Severočechů Luboš Kozel věří, že jeho svěřenci navážou na úspěšný vstup do sezóny, jak ten ligový, tak pohárový.
8: Zatím musím teda říct, že to zvládáme velmi dobře a říkám, že je dobře i to, že vlastně v tom zápřehu je dostatečný počet hráčů, že ta nějaká šance na tu rotaci je a je to vlastně o dobré regeneraci jenom a de facto o taktice. Jako je pravda, že není čas skoro na to hodnotit ty zápasy, spíš třeba nějak individuálně, jenom nějakých pár věcí vždycky těm hráčům jako ukážeme nebo řekneme a už se vlastně od druhého dne, od třetího dne připravujete na to následujícího soupeře.
7: Oba zápasy českých pohárových zástupců odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 kolona před Brnem a nehoda před Rhlenkou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s kolonou do omezení u D2. Teď od sjezdu na Popůvky dojíždí se kousek před exitem na 180. kilometru osobním autem celý úsek ke sjezdu na Bratislavu kolem 40 minut. A nová potíše na D1 za Brnem směrem na Vyškov a Ostravu. Kolona za Slatinou z 202. kilometru zatím na 10 až 15 minut k nehodě před Rhlenkou na 205. v levém pruhu se srazila dvě osobní auta. Na D1 za Brnem směrem na Prahu za sjezdem na Ostrovačice se jede pomalu ze 176. kilometru kolem 5 minut k nehodě na 174. a pultem je tam zabraný levý pruh. Na D8 před Prahou směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy čekejte kolonu ze 3. kilometru i v levém pruhu. Různě pomalu se to pak sune k zúžení ve Kbelské ulici. Osobním autem je to na 20 minut. Před Kbelskou stále kolona i v Novopatské od Černého mostu. Ta je čtvrthodinová. A v Praze odpolední kolony mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu, taky od Lohkova do omezení za nájezdem od Barandova a na městském okruhu popojíždí kolona z Barandovského mostu až půl hodiny k Mrázovce. Do té regulují vjezd, protože v tunelu v pravém pruhu řeší nehodu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech bude i kolem 14. Zítra čekáme slunečno, na východě Moravy a Slezska zpočátku ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: A další téma odpoledního Radiožurnálu se možná týká i vás. Veřejný ochránce práv řeší stále víc stížností na stavební řízení. Právníci z kanceláře ombudsmana zároveň upozorňují, že mnoho lidí si na nečinnost stavebních úřadů ani nestěžuje a přitom by měli. O jednom takovém případu budeme mluvit už za malou chvíli.
3: Odpolední Radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Lidé se nemají bát podávat stížnosti na nečinnost stavebních úřadů. Apelují na ně právníci z kanceláře veřejného ochránce práv, kteří dostávají stále víc podnětů v souvislosti se stavebním řízením. Přibylo jich po červenci 2024, kdy minulá vláda novelizovala stavební zákon a zavedla digitalizaci stavebního řízení. Úřady to zahltilo i zpomalilo natolik, že doteď nestíhají žádosti vyřizovat včas.
1: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
2: Muž, který si nepřál uvést své jméno, ale redakce ho zná, chce na Brněnsku stavět rodinný dům.
1: To řízení do dnešního dne nebylo zahájeno.
2: Když na stavební úřad v Tišnově volal, dozvěděl se jenom, že nejsou lidi, není čas.
1: Třikrát jsme třeba tu stavební firmu už museli prostě odložit. Má to dopad prostě do peněz.
2: Čekat 10 měsíců je opravdu dlouho, jak potvrzuje i vedoucí stavebního odboru z kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Půček.
3: Klasický rodinný dům, ale třeba bude trochu složitější, do 3 měsíců byste to povolení prostě získat měl.
2: Šéf tišnovského stavebního úřadu je David Vávra. V e-mailu, ze kterého citujeme, připouští zdržení.
4: A je bohužel pravda, že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
2: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim zkomplikovala i problematická digitalizace, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
3: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme rozjet to, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje, ale ono to jako jinak nejde.
2: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
5: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů.
2: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Krmr, Radiožurnál.

Centrální banka dnes opět rozhodovala o výši základní úrokové sazby, tentokrát se ale rozhodla, že ji měnit nebude. Klíčová sazba tak zůstává na 3,75%. Za chvíli přidáme podrobnosti.

0: Základní úroková sazba České národní banky i po dnešku zůstává na 3,75%. Bankovní rada je na dnešním jednání nechala beze změny. Podle guvernéra Aleše Michla se hrály hlavní roli při rozhodování obavy z možného růstu inflace. A to i přesto, že podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu zůstává inflace nízká. Víc si povíme s hlavním ekonomem České bankovní asociace Jaromírem Šindelem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Čekalo se dnešní rozhodnutí centrální banky, už v komentářích bankéři signalizovali, že budou chtít spíš vyčkávat.
1: Ano, pokud se podíváme vlastně na dnešní rozhodnutí, tak to nepřekvapilo. Vlastně ten červnové zvýšení úrokové sazby, na druhou stranu trhy překvapilo a vlastně centrální banka už tam v červnu dodala mírné zpřísnění měnové politiky a tudíž pokud se podíváme na srpen, tak to překvapení skutečně nepřineslo, i když myslím si, že nastavení trhu, ale celková očekávání jsou, že centrální banka pravděpodobně ještě úrokovou sazbu zvedne.
0: A co tedy nakonec opravdu rozhodlo, že se Česká národní banka rozhodla právě pro zachování výše sazby?
1: Pokud se podíváme na predikci centrální banky, tak ta počítá skutečně už s mírným nárůstem úrokové sazby po 4%. A podle mého názoru se bankovní rada podívala na to, že ekonomika by sice měla posílit svůj růst, ale dosavadní růst je o něco slabší, než predikce předpokládala pro druhé čtvrtletí. A zároveň, pokud se podíváme na kurz české koruny, tak ten se drží na stále o trošku silnějších úrovních, než předpokládá vlastně predikce do budoucích měsíců. Tudíž se domnívám, že tyhle dva faktory, ten mírně slabší růst ekonomiky a stále silná koruna, vlastně trošku nahlodaly centrální banku v tom, jestli to dočasné mírné zvýšení úrokové sazby bude skutečně zapotřebí.
0: A ovlivnila nějak naše bankovní radu Evropská centrální banka, která naposledy taky sazby nezměnila?
1: To právě centrální bance té české dalo prostor, protože to vlastně nevytvářelo nějaký negativní tlak na kurz české koruny, což byl ten faktor, který zmínil předtím. Pokud ovšem Evropská centrální banka se například v září odhodlá ke zvýšení úrokové sazby, tak by tenhle ten faktor, který pozitivně podpořil českou korunu, by přestal platit. Česká koruna by se mohla dostat pod nějaký mírný tlak, což možná s pokračujícím oživením české ekonomiky a také s tím, že jádrová inflace možná se přece jenom vrátí k trošku silnějším číslům, může právě vytvořit tlak i na Českou centrální banku, aby ještě přemýšlel o tom, zdali nebude nutné zvednout úrokové sazby ještě například na podzim.
0: Už jste to naznačil, ale proč se opravdu neuvažuje o snížení sazeb? Inflace je většinou roku velmi nízká, výrazně pod cílem centrální banky.
1: Ano, je tomu tak, je to vlastně i možná jeden z těch faktorů, proč centrální banka nyní nezvyšuje úrokovou sazbu, protože to vlastně není tak intuitivně na první pohled zřetelné, pochopitelné. Inflace v podstatě v letošním roce pozitivně překvapila v porovnání s těmi očekáváními, které vznikly po vyšších cenách nárůstu cen ropy kvůli válce s Íránem. A vlastně tohle je klíčový faktor, který drží inflaci níže. Centrální banka vlastně i snížila mírně výhled na letošní růst inflace, ale na příští rok počítá s tím, že vlastně by inflace měla mírně zrychlit na 2,5%, pravděpodobně právě kvůli přece jenom vyšším cenám pohonných hmot, ale vlastně i energií, které se propíšou více do příštího roku. Ale co ještě důležitým faktorem je, že to není pouze o cenách energií. K tomu vlastně nižšímu růstu spotřebitelských cen v české ekonomice výrazně přispívají nižší ceny potravin. A to je faktor, který pravděpodobně asi nevydrží dlouhou dobu. A zvláště, když se podívám na českou ekonomiku, která zůstává proinflační, tak ta vykazuje vlastně, nebo se to odráží ve stále silném růstu takzvané jádrové inflace, což jsou vlastně spotřebitelské ceny bez potravin, pohonných hmot, energií a jiných regulovaných cen. A tahle ta jádrová inflace, která je více spojená s poptávkou nebo s kurzem koruny, roste stále blízko kolem 3%. A vlastně, když se podíváme na současný svět, tak přeci jenom máme silné klimatické změny, máme tady vlastně silnou vliv geopolitiky a tudíž centrální banka si nemůže být vůbec jistá, kde se budou pohybovat ceny potravin nebo vlastně energií. A proto je pro centrální banku důležité, aby měla i tu jádrovou inflaci blíže k tomu inflačnímu cíli, aby se ta jádrová inflace přibližovala z těch téměř 3% růstu meziročního blíže k těm 2%. A tohle to bude klíčové, jestli ten trend nastane, tak potom centrální banka bude pravděpodobně ponechá úrokové sazby beze změny. A pokud bychom viděli, že ta jádrová inflace se rychleji přibližuje k 2%, tak by mohla možná v budoucnu začít přemýšlet i vlastně o snižování úrokových sazeb. Ale právě naopak, pokud ta jádra inflace zůstane výše, tak to bude pro centrální banku nepříjemné.
0: Vše jsme si vysvětlili s Jaromírem Šindelem, hlavním ekonomem České bankovní asociace. Díky za váš čas a naslyšenou.
1: Děkuji, přeji krásné odpoledne.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstava Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Téměř 800 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál posloucháte v 15:30 odpoledne. A taky zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Česká národní banka zhoršila výhled vývoje ekonomiky. Podle nové prognózy vzroste hrubý domácí produkt za celý rok o 2,2%. Minulá prognóza z května očekávala růst o 2,5%. Průměrná inflace za letošní rok bude 2%. Británie uvalila nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Británie od začátku ruské invaze v roce 2022 uvalila sankce na víc než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. V hranické propasti na Přerovsku se utopil jeskynní potápěč. Stalo se to včera při průzkumném ponoru. Jeho tělo našli v hloubce 185 metrů. Muž se účastnil mezinárodního projektu. Hranická propast je s hloubkou až 520 metrů, nejhlubší zatopenou propastí na světě. Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání. Platí provodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i dál provodní nádrž Trnávka nebo rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku.
1: Sport.
4: O útočníka fotbalové Sparty Jana Kuchtu má podle webu Mečiky.pl zájem Legia Varšava. Českého reprezentanta by chtěli získat i další polské kluby a taky týmy z Kataru a Turecka. Trenér Sparty Brian Priske naznačil odchod Kuchty po úterní výhře 2-1 nad Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 před Rohlenkou, taky v Praze v Blance. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Rosice se tvoří kolona ze 179. kilometru, různě pomalu až do omezení u D2. Jedou osobní auta asi 3/4 hodiny, kamiony déle. A v zápětí na D1 další kolona na výjezdu z Brna na Vyškov od exitu 201 Slatina 1/4 hodiny před Rohlenku k nehodě na 205. kilometru.
6: V levém pruhu dvě auta policajti na místě.
5: Na D5 před Prahou směrem z Plzně vzniká kolona za sjezdem na Rudnou, na 4. kilometru krátce brzdí i osobní auta, dál se táhnou hlavně kamiony. Potom na Pražském okruhu směr na D1 je ucpaný úsek od D5 k Ořechu 20 minut. Na okruhu opačně na letiště je kolona od exitu 15 Lochkov do zúžení na 17. kilometru za nájezdem od Barandova a předtím kolona i v ulici k Barandovu od odbočky na Holini. A v Praze na městském okruhu v tunelech směrem ze Smíchova na Troju 4 komplikace. V Mrázovce v pravém pruhu nehoda. Ve Strahovském tunelu směrem nahoru na Břevnov stál porouchaný karavan, teprve před chvílí odjel. A v zápětí v Blance směr Troja nejdřív za výjezdem na Dejvice nehoda v pravém pruhu a potom porouchané auto ve výjezdu na Trojský most. Potrženo sečteno kolona před Mrázovkou z jižní spojky od McDonald's minimálně na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech bude i kolem 14. A zítra čekáme slunečno, na východě Moravy a Slezska bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a doznívající déšť a teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
7: Dobré odpoledne, předám přeci jenom ještě jednu zprávu. Lidé z různých zemí a různého věku přijeli do Brna na letní školu slovanských studií, kterou tradičně pořádá Masarykova univerzita. Kromě výuky češtiny jezdí na exkurze, snaží se porozumět české kultuře i historii a můžou třeba chodit do filmového klubu nebo na společné hodiny zpěvu. A jak jim jde písmeno ř, tak to uslyšíte v reportáži, kterou najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I

0: Dva mrtví izraelští vojáci a nejméně jedna oběť v libanonské vesnici Tibnín ohrožují mírové rozhovory i křehké příměří. Podle Izraele ho porušilo hnutí Hizballáh. Izraelská armáda v odvetě zaútočila na několik vesnic na jihu Libanonu. Tam se přitom podle dohody mezi oběma státy měli postupně vracet vyhnaní obyvatelé. Téma probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Za jakých okolností zemřeli ti dva zmiňovaní dva izraelští rezervisté?
1: Byli se svou jednotkou na jihozápadě Libanonu a podle toho, co píše izraelský server Times of Israel, tam ničili infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh. Včera okolo poledne v obci Majal Zun vešli do budovy a následně tam explodovalo výbušné zařízení. Izraelský armádní rozhlas uvedl, že stále není jasné, jestli to výbušné zařízení bylo v budově umístěné ještě před tím příměřím z konce června nebo až po něm. Každopádně ta exploze dva vojáky zabila a čtyři vážně zranila a podle Izraele tím hnutí Hizballáh porušilo příměří.
0: A na které části Libanonu tedy Izrael v posledních hodinách útočil?
1: Noční izraelské útoky a taky dělostřelecké údery jsou hlášené právě z té obce Majal Zun, kde mělo dojít k úmrtí izraelských vojáků a taky z nedaleké obce Mansury. Pro Mansury izraelská armáda vydala taky jednostrannou výzvu k evakuaci a podobnou výzvu Izrael podle libanonských médií vydal naposledy v polovině června. Izraelský dronový útok směřoval i na obec, na město, spíš Burj El Shamali, nedaleko od pobřežního města Týr a dron tam údajně zasáhl dům, ve kterém bylo 6 lidí, jeden z nich je podle médií vážně zraněný. Je to zřejmě poprvé, co izraelská armáda zasáhla místo, kam se vrátili právě ti vysídlení obyvatelé. Izraelské údery, po kterých jsou hlášení ten jeden mrtvý, ale mířili na obec, která je vzdálená asi 25 kilometrů od té obce Mansury, na kterou směřoval ten evakuační příkaz. Libanonská média píšou, že v té vzdálenější obci na jihu Libanonu a zasáhli jakousi modlitební místnost, modlitební prostor na místním hřbitově. A v těch posledních hodinách libanonská média taky píšou o tom, že na jihu Libanonu, ale taky na jižních předměstích Bejrutu létají izraelské drony a to poměrně nízko.
0: Musíme ale připomenout, že tento týden zároveň jedná Libanon s Izraelem pod patronací Spojených států v Římě. Jde už o 7. kolo přímých rozhovorů. Jak se ta jednání střetávají s realitou v Libanonu?
1: Tak o tom, jak ta jednání vypadají dnes, zatím máme poměrně málo informací. Včera některá média informovala, že ty rozhovory mezi oběma delegacemi skončily už odpoledne, o několik hodin dřív, než se očekávalo. Možná právě v návaznosti, minimálně podle těch amerických mediátorů, v návaznosti na tu situaci v jižním Libanonu. Dnes by rozhovory měly pokračovat. Tématy jsou zřejmě hlavně takzvané pilotní oblasti, ze kterých se stáhly izraelské síly a kontrolu v nich převzala libanonská armáda, ale zatím to zahrnuje jenom velmi malé území. Některé z těch vesnic navíc izraelská armáda ani přímo neokupovala. Libanon požádal o novou zónu, ale podle těch posledních informací se tady tato jednání téměř neposunula. Bejrutu navíc vadí, že izraelská armáda na tom území, které stále na jihu Libanonu kontroluje, dál pokračuje v demolicích a libanonská média i dnes psala o tom, že se z okupovaných oblastí ozývají další detonace.
0: Říká naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

Možná, že vás teď v odpoledním radiožurnálu budeme inspirovat. V Jablonci nad Nisou totiž právě dnes začíná 15. ročník křehké krásy, tedy výstavy českého skla, bižuterie a šperků. V Eurocentru se představí více než 5 desítek vystavovatelů a návštěvníci si můžou nejen nakoupit, ale taky vyzkoušet tradiční řemesla. Pokud vás tahle pozvánka zaujala, tak podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Medailista z juniorského mistrovství světa Jakub Čtvrtecký odložil malorážku a už má za sebou první měsíce letní přípravy na novou sezónu. Mluvit o tom budeme s biatlonovým reportérem Janem Suchanem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč se vlastně Jakub Čtvrtecký rozhodl pro tuhle změnu?
1: On dlouhodobě patřil mezi velmi dobré běžce, v tomhle obstál i v mezinárodní konkurenci, ale srážel ho střelba a i proto se už v posledních sezónách objevoval ve světovém poháru jen sporadicky. V březnu navíc vyhrál na lyžích mistrovství republiky a tak teď už se právě s touhle reprezentací chystá na novou zimu a může porovnávat tréninky.
2: Jsem teďka o 3,5 kg lehčí. Myslím si, že jsem se zvykl relativně rychle a je to velice příjemné, když do toho kopce tu zbraň tahat sebou nemusím, takže v tomto je to super. Ale trénuje se asi, řekl bych, víc než v biatlonu. Dává to i smysl tím, že nemusím trávit tolik času na střelnici.
1: Mimo střelby jsou prý tréninky podobné, tedy běh na kolečkových lyžích, jízda na kole, klasický běh a k tomu posilovna. Reprezentanti v běhu na lyžích už byli před pár týdny i na sněhu v hale v německém Oberhofu.
0: A jak to zatím Jakubu Čtvrteckému jde?
1: Zdá se, že dobře, v Jilemnici vyhrál ve své kategorii i kontrolní závody, kterým se říká skiácký trojboj.
2: 3 kilometry na dráze v běhu, potom jsme měli odpoledne sprint klasickou technikou a v neděli se jel závod skejtem na 12,5 kilometrů, tak to už jsem znal, ale bylo to hezké, takový ukazatel formy.
0: A jaké jsou ambice bývalého biatlonisty a teď už tedy lyžaře?
1: On o nich nechce Jakub Čtvrtecký moc mluvit, je opatrný, protože mezinárodní srovnání zatím nemá. Olympijská vítězka v běhu na lyžích a moderátorka radiožurnálu Sport Kateřina Neumannová si myslí, že bude důležité, jak zvládnout ve vysokém tempu od začátku závodu.
3: Minimálně ty první kola, dokud neodjedou naposledy ze střelnice, tak tam ty biatlonisti většinou musí mít nějakou lehkou rezervu, aby byli schopni potom snížit tepovou frekvenci na nějakou přijatelnou míru právě pro střelbu. A v tom běhu tam se do toho prostě šlape od začátku naplno. Takže to prostě bude pro něj takový asi jako nezvyk a bude muset více zaměřit na tohleto.
1: Říká Kateřina Neumannová, na ostro se to ukáže na konci listopadu, kdy Jakubu Čtvrteckému i dalším běžcům na lyžích začne světový pohár.
0: A bude u toho i náš sportovní reportér Jan Suchan. Těším se, naslyšenou.
1: Ráda se stalo, hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kde nesmí? Jak se daří takové případy odhalovat a trestat? A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Tomáš Pancíř se zeptá ředitele odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petra Plačka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Už není na co čekat. Napady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
2: Co dělá tvoje kolegyně?
3: Nemůže mít nějaké potíže třeba?
1: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
3: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
4: Ty čtyři věci, co chybí.
5: Jsem je prodal v hospodě, tak do té hospody za jeden.
6: Viděl jsi toho frajera, co teď vyšel?
7: Ne.
8: Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
10: Očekávaná demolice vyhořelé budovy 34 v Baťovském areálu dnes nezačne. Ukrajinské letadlo v Lipsku, u kterého se našel dron, bylo podle německých médií naložené municí. Fotbalisté Hradce a Jablonce nastoupí ve třetím předkole evropských pohárů. V Praze jsou kolony na městském okruhu kvůli nehodě v tunelu Mrázovka. A zítra bude většinou slunečno, teploty do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Demolice vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačne. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž zatím nebylo doručené všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněné všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma Torzo budovy rozebírat. Má k tomu připravený 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami. Odstranění nejnebezpečnější horní části by mělo trvat asi 25 dní. Pak bude následovat likvidace trosek a sutin. Pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
11: Je potřeba, aby si převzali oznámení o zahájení těch demoličních prací i vlastníci sousedních pozemků. A úplně všem to doručeno nebylo, takže ta firma to musela pozdržet do zítřka.
10: Baťovská budova začala hořet 9. července. Hašení trvalo 2 týdny. Vyšetřování požáru stále není uzavřené. Ukrajinské letadlo, u kterého na letišti v německém Lipsku našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje to uvádí veřejnoprávní rozhlas NDR a VDR i list Süddeutsche Zeitung. Úřady informace zatím nepotvrdily. Německá policie mezitím dál pátrá po zatím neznámém objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Zřejmě šlo taky o bezpilotní letoun. Letiště Lipsko-Halle slouží od začátku ruské invaze jako dopravní uzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Podezřelého pachatele z 15 let staré vraždy dopadli pražští kriminalisté. Významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu u 53-letého muže při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
12: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
9: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. V souboji s Bešiktašem Istanbul budou v roli outsidera. Pro Východočechy to ale podle kapitána Vladimíra Daridy bude velká výzva.
13: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas, vyprodaný stadion. My se na ten zápas chystáme, co nejlíp můžeme a doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří. A samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
9: Už v 18 hodin začne utkání Jablonce ve třetím předkole konferenční ligy proti RFS Riga. Oba zápasy českých klubů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy. A urugvajské fotbalisty povede trenér Diego Forlán, který v minulosti odehrál v reprezentačním dresu 112 zápasů. Bývalý útočník nahradil u týmu Argentince Marcela Bielsu, který skončil po vyřazení ve skupině nedávného mistrovství světa. O jmenování Forlána informoval urugvajský fotbalový svaz.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 v Brně, taky na D5 u Rudné.
7: Na dálnici D1 v Brně směrem z Ostravy na Prahu. Čerstvá havárie kousek za sjezdem na Vídeň na kilometru 191 se srazilo osobní auto s motorkou. Záchranáři na místě, provoz stažený do levého pruhu, kolona zatím od exitu 194 vídeňská. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona od exitu 178 Ostrovačice Rosice. Je to do omezení u D2. Místy jedou osobní auta plynuleji, i tak celý úsek 40 minut. A potom na D1 za Brnem směrem na Vyškov další kolona za Slatinou z 202. kilometru zhruba 10 minut před Rohlenku na 205. došetřují nehodu. Na D5 chce před Prahou z Plzně dlouhá kolona až na Pražský okruh k exitu 19 Ořech z 5. kilometru. Je to osobním autem asi na 3/4 hodiny a může se to horšit. Z té kolony je teď čerstvě ze 3. kilometru hlášená čerstvá nehoda se zraněním. V Praze řada odpoledních kolon, největší potíže na městském okruhu směrem ze Smíchova na Troju, v Blance dvě porouchaná auta a hlavně předtím v tunelu Mrázovka směr Strahovský tunel, nehoda v pravém pruhu, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác 3/4 hodiny a uspává se výjezd z Prahy na Příbram 4 od sjezdu na Lipence, kolona 25 minut do nového omezení u sjezdu na Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů, na západě a na severu Čech bude i kolem 14. Zítra čekáme slunečno, na východě Moravy a Slezska bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Tolik zprávy. A odpolední radiožurnál teď pokračuje se Štěpánem Pokorným.
15: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin, 6 minut, pokračuje odpolední radiožurnál, no a my vás vezmeme do Bradavic. Do pražských Letňan totiž doputovala výstava studia Warner Bros. O kouzelnickém světě Harryho Pottera. Budou tam i Moskomorové nebo Vrba Mlátička. Dozvíte se z našeho vysílání po kapele Coldplay. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
16: Odpolední radiožurnál
14: a Štěpán Pokorný.

0: Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše a mnohem víc můžete ode dneška zažít ve veletržním areálu pražských Letňan. Výstava studia Warner Bros. O světě Harryho Pottera doputovala po New Yorku, Vídni a Paříži i do Prahy. A ukáže, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
1: Harry. I'm a what?
2: Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk se mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses. Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Mažu stopy.

Kateřina Marie Tichá ve vysílání radiožurnálu Benelux je krajina s hustou sítí řek. Teď se ale Belgie, Nizozemsko a Lucembursko potýkají s extrémním suchem. Třeba hladina řeky Rýn je na historickém minimu. Za chvilku to probereme s naší zpravodajkou.

0: Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí se v Praze připravuje na další sezónu v Zámoří. Pak se na týden podívá domů do Strakonic, než vyrazí do amerického Oregonu. Tam sídlí Portland, který se od jeho příchodu v únoru i dál hodně mění. Jiná by měla být i role 26-letého Krejčího, protože se kvůli věku a letech v soutěži začíná řadit mezi veterány.
1: Já mám úplně represe z toho teďka. Já už jsem veterán.
2: Třetí nejstarší v repre a Portlandu asi čtvrtý, pátý.
1: Jako cítím to určitě. Průměrná doba v NBA je rok a půl. Teďka už se chystám na 7. sezónu, 6. hrací. Necítím to fyzicky, ale cítím to jako už i psychicky.
3: Říká v úvodu tak napůl ironický Vít Krejčí už s vážnější tváří. Do Spojených států amerických na první přípravníkem se 26-letý basketbalový reprezentant vrací 17. srpna a je zvědavý. Město Oregon a tamní okolní příroda se mu hodně zalíbily. Příjemná jistota v jinak turbulentní době plné změn v klubu Portland Trail Blazers pod novým svérázným majitelem Thomasem Dantnem, kterému patří i Carolina Hurricanes v NHL, za kterou ne tak dávno ještě hrál Martin Nečas.
1: Aspoň, že já mám rád hokej a máme jako o čem se bavit. Jsme se bavili, že jo, o Nečím, který vlastně on byl ten, který ho vytradoval pak do Colorado. Je to určitě člověk, ze kterého jde velký respekt.
3: I s americkým miliardářem se Krejčí už během letní ligy v Zámoří setkal a povečeřel, stejně jako s novým trenérem Norim, se kterým se zná už angažmá v Minnesotě, ale také spoluhráči. I mezi nimi je nemálo nových tváří, ale hlavně jedna poutá pozornost, kontroverzní hvězda Ja Morant. Má slabost pro zbraně, za to už několikrát dostal od vedení NBA tvrdý trest a v létě s ním došla trpělivost představitelům Memphisu Grizzlies.
1: Na první pohled působí jako v pohodě člověk. On potřebuje tady ten nový start. Je to i to, co mi říkal. Věřím, že Damian Lillard a Ja Morant může udělat spoustu problémů. Myslím si, že bude hrozně důležitý právě jaký vztahy budou mezi ním a Damian Lillardem, mezi ním a Danny Avdijou.
3: Právě Američan Lillard je hrající legenda Portlandu Trail Blazers, 36-letý zlatý medailista z olympijských her v Tokiu, v klubu strávil drtivou většinu kariéry a teď se vrací po operaci achillovy šlachy. Vít Krejčí měl možnost blíž ho poznat už v závěru minulé sezóny.
1: Já jsem vždycky trénoval stejný čas trénoval on, takže vždycky byl na druhém koši. On prostě odstřílí třeba 500 trojek a jakože zápasový a střílí přes 90%, což je prostě neuvěřitelný, prostě nemine. Myslím si, že je po Karim jako druhý nejlepší střelec v historii NBA.
3: Krejčího teď čeká tradiční vyhlášení ankety basketbalista roku v Mariánských Lázních. Pak cesta domů za rodinou do jižních Čech. Jestli se pak ze Zámoří vrátí, aby pomohl národnímu týmu v předkvalifikaci mistrovství Evropy na konci srpna, ale ještě neví. Z pražských Butovic Jakub Kantara, Radiožurnál.

0: 16 hodin a 30 minut. Pavel Prouza a zprávy.
1: Základní úroková sazba je dál 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba je na této úrovni od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najal do odbodářské demonstrace. Útok nepřežila žena a její dvouletá dcera, zraněných bylo 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvláště těžkou. To v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelů a vysílače ještě na seznam světového dědictví UNESCO. Podklady pro zápis bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Budou v ní odborníci na investice z odboru kultury i Národního památkového ústavu. Zápisem ještě jdu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Proces může trvat i několik let. V plzeňské zoo se poprvé narodila mláďata nosálů bělohubých. Pohlaví trojčat zatím ošetřovatelé neznají, protože si je chrání matka. Nosálové jsou medvídkovité šelmy příbuzné mívalům. Zahrada pro ně připravuje novou expozici. Rodiče mláďat přivezli do Plzně loni na podzim z německé zoologické zahrady v Magdeburku a ze zoo Vídeň. Sport. Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení v utkání šance ligy proti Teplicím trest na 2 zápasy. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si nezahraje v jednom soutěžním duelu. Po dnešním jednání o tom informovala disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Egyptský fotbalista Mohamed Salah podepsal v Trabzonsporu smlouvu na 2 roky. Po úspěšných letech v Liverpoolu jeho příchod oznámil turecký klub už ve středu a dnes informoval o délce spolupráce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, taky v Praze na městském okruhu před tunely. Na D1 před Brnem směrem z Prahy očekávejte první část roztrhané kolony už před sjezdem na Rosice na 177. kilometru. Osobním autem se za popůvkami potom místy jede úplně plynule, i tak je to až k D2 skoro na 3/4 hodiny. Na D1 za Brnem směr Vyškov, hustý provoz za Slatinou z 202. kilometru do omezení za Rohlenku, alespoň na 205. už nehodu dořešili. Na D1 v Brně směr Praha už se rozjela kolona, nehoda za sjezdem na Vídeň na 191. Došetřování už jenom v odstavném pruhu. Před Prahou kolony na dálnicích, na plzeňské D5 od Rudné ze 4. kilometru až na ucpaný pražský okruh k Ořechu asi 3/4 hodiny osobním autem. Taky na ústecké D8 před Zdiby se to sune ze 2. kilometru do Zužené k Belské, osobní auto až 30 minut. V Praze na jižní spojce směr Smíchov popojíždí kolona od sjezdu na Pankrác kolem 3/4 hodiny před regulovaný vjezd do Mrázovky, protože v tunelu teď nakládají nabourané auto na odtah, jede se jenom jedním pruhem. Následně další kolona v Blance směr Troja skoro od výjezdu na Dejvice, protože dál překáží porouchaná auta, jedno před výjezdem na Letnou, druhé na výjezdu na Troju. A na výjezdu z Prahy 4 směr Strakonice ucpaná od Lipenců do Nového Zužení u Jíloviště 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude slunečno, na východě Moravy a Slezska bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a doznívající déšť, teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: A my pokračujeme v 16 hodin přesně 34 minuty. Řidičům přejeme samozřejmě šťastnou cestu, můžete se i dál spolehnout na naší zelenou vlnu. Petr Plaček vede odbor bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví a bude hostem dnešních 20 minut radiožurnálu po 17. hodině. Tak s námi zůstaňte i dál. Pěkný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Dva muži ve Francii natáčeli brutální videa, která živě vysílali, a při jednom takovém přenosu, který trval 280 hodin, zemřel influencer Jean Pormanov. Případ vyvolal ve Francii pobouření a muži teď byli odsouzeni, a my se proto za chvilku spojíme s naším zpravodajem ve Francii.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D8 za Doksany. Pozor, dejte na D8 cestou z Ústí nad Labem na Prahu. Za exitem Doksany na kilometru 30,5 hlásíte překážku, brzdí se a vybočuje.
2: Vysoká umělohmotná přepravka v pravém pruhu.
1: Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dva francouzští influenceři dostali podmíněný trest vězení a zákaz vystupování na internetu, rozhodl o tom soud v Nice. Důvodem je smrt jiného influencera Jeana Pormanova. Muži s ním natáčeli živý přenos, během kterého Pormanov zemřel. Detaily z Francie má zpravodaj radiožurnálu Marcel Faltis. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
3: Co přesně se během živého přenosu stalo?
4: Influenceři Owen Senazandoty a Safin Hamady se loni v srpnu natáčeli ve studiu nedaleko Nes, kde s nimi byl i Jean Pormanov. Přenos vysílali živě na australské streamovací platformě Kick a tento přenos trval asi 280 hodin, tedy zhruba 12 dní. Během něj před kamerou doslova žili, jedli, spali, hráli hry, ale zároveň Pormanova taky byli, budili ho ze spánku, svazovali nebo mu pouštěli videa s násilným obsahem, přičemž celý ten záznam sledovali živě tisíce lidí. 12. den se Pormanov už neprobudil. Muž, který sám měl tisíce fanoušků, byl často terčem posměchu kvůli svojí výbušné povaze. Případ vzbudil ve Francii velkou pozornost a vyvolal debatu o násilí na internetu a zodpovědnosti streamovacích platform, jako jsou právě Kick nebo třeba i v Česku populární Twitch. Streameři, tedy lidé, kteří vysílají přenosy na internetu, což je v tomto případě přesnější označení než influenceři, to vydávali za vtipný obsah, i když ta videa byla velmi brutální.
3: Za co může soud v Nice odsoudil?
4: Naruto a Safin, jak si muži na internetu říkají a kde je stále sledují desetitisíce lidí, byli shledáni vinnými z online násilí a ponižování, které předcházelo smrti Pormanova. V tom je rozsudek podle deníku Le Monde přelomový, protože francouzský soud poprvé odsoudil někoho za tvorbu násilného obsahu na streamovacích platformách. Senazandoty dostal dvouletou podmínku a Hamady rok a půl a oba muži taky nesmí půl roku vystupovat na internetu. Pitva ale neprokázala, že by za úmrtí Pormanova mohla třetí osoba. Podle ní zemřel 46-letý muž zřejmě na srdeční komplikace. Zatímco se na Zandoty vinu odmítá a tvrdí, že se jedná o jakýsi komplot soudu a médií, tak Hamady řekl, že je těmi videí znechucený a nechce, aby jeho děti někdy takový obsah na internetu konzumovali. Francie mimochodem od 1. září zakáže sociální sítě pro děti mladší 15 let a jedním z důvodů je právě ochrana dětí před násilím, kterému můžou být v online světě vystaveny.
3: Ve vysílání radiožurnálu zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Díky a naslyšenou.
4: Díky, hezký den.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Nizozemským vodohospodářským úřadům docházejí nástroje na boj proti suchu. Některým oblastem už nezbývá, než čekat na déšť. Slaná voda ze Severního moře navíc kvůli suchu proniká více do vnitrozemí, což dál ohrožuje kvalitu půdy. A se suchem se potýkají taky Belgie a Lucembursko. Situaci v Beneluxu sleduje zpravodajka Radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V jakém stavu je tedy nyní Rýn, jedna z nejdelších evropských řek?
1: Hladina Rýnu klesla na rekordně nízkou úroveň na několika místech v Německu a Nizozemsku. Minulý týden byly v Kolíně nad Rýnem v západním Německu a Lovitu, kde Rýn protéká z Německa do Nizozemska, naměřené hladiny, které byly vůbec nejnižší od začátku měření. Místy se tedy také obnažuje říční dno a nákladní lodě mohou po Rýnu plout jen s omezeným nákladem, což samozřejmě zdražuje dopravu. Ta plavba zatím není úplně zastavená, ale situace je podle úřadu vážná. A další pokles by mohl výrazně zasáhnout průmysl i zásobování vodou.
0: Zmínili jsme, že nizozemským úřadům už docházejí nástroje v boji proti suchu. Jak se tedy tato země s významným vodohospodářským průmyslem vypořádává s nedostatkem vody?
1: Tak mnoho regionů v Nizozemsku už úplně zakázalo zavlažování vodou z potoků. Sladká voda se ukládá do poldrů, které jindy za normálních okolností slouží k zachytávání přebytečné vody během silných dešťů. Nyní ale ta zdymadla zůstávají uzavřená, aby ta zbývající voda neodtekla do řek a do moře. Vodárenské úřady novinářům sdělili, že už všechny možné nástroje nějaké prevence vyčerpaly a že nyní opravdu zbývá už jen čekat na déšť. Server Netherlands Times také upozornil, že zákaz zavlažování z potoků zasahuje zejména oblast Westland, která tvoří srdce nizozemského skleníkového zahradnictví a škody tam mohou vystoupat až na desítky milionů eur.
0: A jak vypadá situace v tvé domovské Belgii?
1: Podle indexu sucha Královského meteorologického institutu v Belgii platí v závislosti na regionu varování před suchem nebo extrémním suchem. Přestože zásoby pitné vody zůstávají stabilní, tak vodárenská společnost Vivaqua varovala, že dlouhodobé sucho a po sobě jdoucí vlny veder vyvíjejí stále větší tlak na dostupné vodní zdroje. Úřady také vyzvaly obyvatele, aby se během sucha vyhýbali neopodstatněnému používání vody, včetně mytí aut, napouštění bazénu, čištění chodníků nebo zalévání trávníků.
0: Ve vysílání Radiožurnálu zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Naslyšenou.

0: down on me. Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
2: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Při útocích na Charkovskou oblast na Ukrajině zahynulo nejméně 5 lidí. Fotbalista Jablonce rozehrají třetí předkolo konferenční ligy proti RFS Riga. Kvůli novému omezení je ucpaný výjezd z Prahy na Strakonice před Jílovištěm. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
4: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
2: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Rusko ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
5: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a Chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy dvou velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Policisté odpoledne zasahovali u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové určí až pitva.
6: Na místo vyjeli kriminalisté i koronér, který na místě neshledal známky cizího zavinění. Zemřelý byl již ztotožněn, jedná se o 40-letého muže. Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
2: Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky.
3: Sport.
7: Fotbalisty Jablonce čeká za necelou hodinu vstup do třetího předkola konferenční ligy. Duel proti lotyšskému týmu RFS Riga odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu, stejně jako utkání Hradce Králové s tureckým Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy, které začne v 19 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte z obou zápasů pravidelné vstupy. České volejbalistky rozehrály přípravný duel 2 týdny před startem domácího mistrovství Evropy proti Rumunkám. Utkání sleduje v táboře Kamil Jáša.
8: Zápas se právě teď dostává do tempa, je za hráčkami první výměna neúspěšná pro českou volejbalovou reprezentaci. Šmídová nahrávala na hlavní kolu Mlejnkové, ta ale byla zablokovaná. Rumunky se tedy dostávají do vedení 1-0. Druhý útok české reprezentace ještě tedy také není úspěšný, ale český tým rozehrál tento zápas tady v táboře s Rumunskem. Z tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D5 za Berounem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do první části roztrhané kolony dojíždí u exitu 178 Rosice. Osobní auta mají celý úsek k D2 na půl hodiny. A následně je kolona i na D1 za Brnem směr Vyškov. Z 203. od Ostravské se jede pomalu do omezení za Rohlenkou k Holubicím asi čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy pozor za Berounem na 12. kilometru na překážku.
10: V levém pruhu velký kus pneumatiky.
9: A potom dál na D5 se směr Praha kolona od exitu 5 Rudná osobním autem čtvrt hodiny před Pražský okruh. Na samotném okruhu kolona od nájezdu z D5 k Ořechu dalších 20 minut. Na Pražském okruhu fronta i směrem na letiště od exitu 3 Vestec přes tunely do omezení za nájezdem od Barandova je to osobním autem zase kolem 20 minut. Výpadovka z Prahy na Příbram a Strakonice silnice 4 je plná před novým omezením u sjezdu na Jíloviště, sunese to od odbočky na Lipence skoro půl hodiny. A v Praze na městském okruhu kolona na jižní spojce od sjezdu do Vídeňské minimálně na 20 minut před regulovaný vjezd do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
11: Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kde nesmí. Jak se daří takové případy odhalovat a trestat? A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
12: Děkuji za pozvání a přeju krásné odpoledne vám i posluchačům.
11: V minulých dnech jsme se v našem vysílání věnovali případu dronu, který létal v těsné blízkosti akrobatických letadel při show v rámci festivalu u jezera Most. Pilot toho akrobatického letadla popisoval, že to mohlo skončit tragédií. Máte zprávy o tom, jestli se podařilo vypátrat toho, kdo tam takhle s tím dronem létal?
12: Obdrželi jsme podnět, aktuálně čekáme na podklady od policie a bližší zprávy zatím nemáme.
11: Jak je těžké takhle zpětně někoho vypátrat?
12: Velice záleží na situaci, ve které dojde. Záleží, jestli policie byla připravená, záleží, jakým způsobem ta akce byla zabezpečena a potom samozřejmě záleží například na místě toho letu, na výšce toho letu a tak dále. Takže je to velice těžké odpovědět, jestli je to těžké nebo lehké.
11: Hlásí drony do nějakého systému, že a kde létají? Existuje něco takového?
12: Ano, naprostá většina bezpilotních letadel dronů, které jsou dneska v provozu, tak už kolem sebe vysílají informace o provozu. Ty informace, které vysílají, jsou vysílány do bezprostředního vzdálenosti, ale už se pracují na systému takzvané dálkové identifikace, kdy ty informace budou vysílány prostřednictvím 5G sítí a potom by příslušné složky měly mít k dispozici aktuální data o provozu všech bezpilotních letadel. Ovšem, ta dálková identifikace hudba budoucnosti. Spíš krátkodobé, ale pořád ještě to není aktuální.
11: Co to je taková krátkodobá budoucnost? Je to v řádu jednotek
12: let? Ano.
11: Když se vrátím k tomu případu u jezera Most, pokud se podaří toho pilota dronu vypátrat, jaký trest mu za to hrozí?
12: Samozřejmě nemůžu spekulovat. Jo, v okamžiku, kdy my dostaneme podnět, pokud to spadne jako porušení předpisů, nebude to takové klasifikováno jako trestný čin, tak potom si to spojíme s nějakými porušení předpisů, ale v tomhle případě jednoznačně došlo k ohrožení toho provozu, to znamená, jedná se o vážný incident, to znamená porušení přímo těch evropských nařízení, takže si umím představit, že ta výše, a teď opravdu opakuju, jedná se o spekulaci, by se pohybovala u samé vrchní hranice té možné výše, kterou můžeme udělit.
11: Což je 100 tisíc?
12: Je to 100 tisíc, pokud se jedná o fyzickou osobu.
11: V dubnu jsme v našem vysílání mluvili o statistice za loňský rok, podle které jste dostali o 70% víc oznámení týkajících se dronů než v roce předešlém. Pokračuje ten trend i v letošním roce?
12: Myslím si, že pokračuje. Nemůžu teď říct číslo. Každopádně těch podnětů a nejenom podnětů, ale i přestupků, které nám předává policie, máme opravdu velké množství.
11: Na druhé straně, pokud za loňský rok těch oznámení bylo kolem 570, není to málo? Není reálně těch dronových přestupků v Česku daleko víc?
12: Já doufám, že ne, ale já jsem optimista.
11: Jen pro představu, kolik je vlastně v provozu v Česku dronů?
12: Přesné čísla o počtech dronů nemáme. Dneska máme každopádně zhruba 100 000 provozovatelů registrovaných a přibližně 85 až 90 000 dálkově řídících pilotů s platnou kvalifikací.
11: Což my se k tomu dostaneme, ale na ty nejlehčí drony pod 250 gramů, tak vlastně piloti nemusí skládat zkoušky, to znamená, ano, nemusí ano. být registrováni. To znamená, pokud říkáte, že je 100 000 provozovatelů, dá se čekat, že tady je víc než 100 000 dronů.
12: Zřejmě ano, každopádně ten poměr se jednoznačně snižuje.
11: Když se vrátíme k těm přestupkům, které řešíte, co to je nejčastěji, jaké jsou ty nejčastější přestupky?
12: Jedná se o obecně o provoz blízkosti letišť, jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor, jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu a tam za roky v podstatě té regulace složky, které jsou odpovědné za vynucování, dodržování toho rámce, už jsou na takové úrovni, že opravdu tam, si dovolím říct, ani myž jim neproklouzne. Takže samozřejmě to se potom projevuje na těch předaných přestupcích na UCL.
11: Což můžeme doplnit, že relativně nedávno se tahle ta zakázaná zóna okolo Pražského hradu rozšířila směrem k Vltavě a směrem na Letnou, tak to možná pro ty, kdo spoléhali na staré vymezení. Zpátky k těm přestupkům, když je řešíte, je to nejčastěji tak, že se ten pilot splete, že to je neopatrnost, anebo registrujete i záměrné prohřešky, kdy vědomě záměrně porušuje předpisy?
12: Registrujeme i záměrné prohřešky, těch je naštěstí naprosté minimum a opravdu ve většině případů se jedná o porušení z důvodu neznalosti.
11: My už jsme částečně mluvili o tom, nakolik se dá najít zpětně pilot dronu, který se dopustí něčeho takového, jako jsme o tom v úvodu mluvili u jezera Most. V tom reálném čase, pokud teď policie zjistí, že někdo někde dělá s dronem něco, co by neměl dělat, je možné toho pilota najít? Protože ten dron samozřejmě je možné ovládat na několika kilometrovou vzdálenost, tak je i v těchto případech možné toho pilota najít?
12: Já samozřejmě nechci komentovat možnosti policie, ale řeknu ano, je.
11: A není to těžké?
12: To už neřeknu.
11: Spolupracují s vámi výrobci těch dronů, pokud řešíte nějaký případ, protože předpokládám, že ten dron ukládá informace o letu, že to ukládá někam na server toho výrobce. Často je to jedna nejmenovaná čínská společnost. Tak spolupracuje ta čínská společnost s vámi, pokud potřebujete něco zjistit? Je šance ta data od ní získat?
12: Šance je, ovšem mnohem větší je šance, pokud to řešíme centrálně přes Evropskou agenturu pro bezpečnost civilního letectví, protože samozřejmě ty páky obecně toho evropského trhu jsou mnohem větší a ty možnosti jsou mnohem větší než lokální České republiky. Takže možnosti jsou a nechci říct, že spolupracují, ale máme nějaké možnosti, jak té spolupráci motivovat.
11: Ze zahraničí přicházejí zprávy o vážnějších dronových incidentech, o podivných dronech v okolí letišť. V tomto týdnu u letiště v Lipsku se dokonce srazilo nákladní letadlo s dronem. Takovéhle případy už se v Česku také zaznamenaly?
12: Ne, nezaznamenaly nic podobného rozsahu, ani blížícího se rozsahu.
11: Kdyby něco podobného bylo, to byste také řešili vy?
12: Předpokládám, že v tomhle případě by se jednalo zcela jistě o trestný čin, což potom spadá mimo kompetence úřadu.
11: Vy už jste mluvil o tom, že policie pečlivě hlídá ty zakázané zóny okolo velkých letišť, okolo Pražského hradu. Ty systémy, které tam jsou, umí zneškodnit dron?
12: To zase nemůžu komentovat a jen vás doplním, mimo jiné hlídá tyhle ty prostory.
11: Předpokládám i jaderné elektrárny a že bychom mohli pokračovat, ale to tedy, jestli je možné, že někdo převezme řízení takového dronu, nebo jestli ho může nějakým způsobem zlikvidovat, tak to nemůžete říct.
12: Legislativní nástroje k tomu policie má, a nejenom policie, a zase k technickým parametrům se nemůžu vyjadřovat, protože by to samozřejmě nesloužilo věci.
11: Ministři dopravy a vnitra připravili novelu zákona, která je teď v připomínkovém řízení, která má umožnit, aby ve vybraných oblastech mohli proti podezřelým dronům zasahovat kromě bezpečnostních složek, tak jak je to teď, také zaměstnanci vybraných subjektů, například pracovníci ostrahy. Podle toho návrhu by ty oblasti vymezoval Úřad pro civilní letectví, tedy vy. Je to krok správným směrem?
12: Ve světle dnešních událostí jednoznačně. Obecně letectví, samozřejmě zasahovat proti letectví by mělo být nastaveno vždy velmi citlivě, protože nemůžeme nikdy předpokládat, kam se tyhle ty procesy můžou dostat. ale samozřejmě ve světle toho, co se děje kolem nás a co se děje na východ od nás, si myslím, že to je cesta správným směrem.
11: Máte představu, kolik takových oblastí by v Česku mohlo být, čeho všeho by se to mohlo týkat?
12: Jedná se, ano, mám představu, neřeknu vám konkrétní počet, to pořád je příliš brzo, ale představu máme.
11: Dobře, a alespoň typově, o co by mělo jít?
12: Obecně kritická infrastruktura zcela určitě plus nějaké další vybrané oblasti.
11: To znamená energetika, sklady, ano, ano, plynu a podobně. Mm. Je jasné, od kdyby tohle mělo být?
12: Jasné to není. Ale bavíme se ve světle toho, jak někdy trvá přijímání zákonů a schvalování zákonů, tak se bavíme o krátkých horizontech.
11: Pokud by ti zaměstnanci dostali právo zneškodnit drony, které jsou na těchto místech, o kterých mluvíme, museli by předtím projít nějakým školením třeba u vás?
12: Samozřejmě. Neříkám, že u nás, ale určitě to není mířeno na

0: a omezení, takže každý zájemce si tam může najít, jestli a za jakých podmínek na tom konkrétním místě může vzletnout. Jak se to osvědčuje?
1: Řekl bych velice dobře. My jsme samozřejmě byli připraveni v případě nějakých nedokonalostí i hned zareagovat a i hned příslušná opatření obecné povahy upravit, ale neměli jsme jediný podnět, který by tohle vyžadoval. Naopak se přidávají další složky, další subjekty, které by rády podobnou ochranu požívali, takže to beru, že se jedná o poměrně precizní systém, který na jedné straně chrání před nelegálním provozem a zajišťuje určitou míru bezpečnosti v té oblasti ochrany a na druhé straně srozumitelný pro provozovatele a pro piloty dronů.
0: Pokud někdo chce vyzkoušet létat s dronem, co musí udělat? Potřebuje nějaké povolení?
1: Záleží, kde létáte. Obecně platí, že v okamžiku, kdy si koupíte letadlo, vypadne na vás letáček se základními informacemi. Na těch se dočtete, jaké máte letadlo, jak s tím letadlem můžete létat, například do jaké výšky, do jaké spadá kategorie provozu. To vám potom otevírá dveře například do města, nebo naopak vám to říká, že ve městě letat v žádném případě nemůžete. Ale současně vám ten letáček i řekne, vy se musíte jako registrovat jako provozovatel, anebo jako pilot. A nebo vám ten letáček řekne, že s tím letadlem nepotřebujete pilotní registraci.
0: My jsme říkali, že jako pilot se nemusím registrovat, pokud mám dron do 250 gramů, je to tak?
1: Ano, jedná se o letadla kategorie A1. Ta hmotnost je jedním z požadavků, aby to letadlo naplnilo ty podmínky. Ale samozřejmě to letadlo je potom od výroby vybaveno určitými subsystémy, proudovými napětími a tak dále, které jej zařadí do té kategorie A1. A výsledek je potom ten, že se nemusíte jako pilot registrovat. Ale důležité je, že to letadlo musí být vybaveno štítkem C1.
0: Proč je ta hranice 250 gramů? Je zatím nějaký výzkum, že dron od téhleté hmotnosti nemůže na zemi nikoho zabít, i kdyby spadl?
1: Shodou okolností se zrovna ptáte na něco, co mě je poměrně blízké, protože v době národní regulace, bavíme se někde o roku 2015, České ČVUT provedlo výzkum, kdy zkoumalo kategorie, jakých letadel nebo hmotnostní kategorie, jakých letadel mohou být životu nebezpečné a právě dobrali se hmotnosti 250 gramů. My jsme to potom prezentovali Evropské agentuře pro civilní letectví, která připravovala ta evropská nařízení a dokonce se to do nich dostalo. Takže si troufám tvrdit, že to je takový dědictví českého regulačního rámce toho národního.
0: Takže opravdu, když tenhle ten dron i ze 100-metrové výšky mi spadne na hlavu, tak přežiju?
1: Ano, ano.
0: S těmi lehkými drony tedy je možné létat bez speciálního povolení a to i ve městech. Za jakých podmínek?
1: Ve městě máme vytyčenou národní zónu. Jedná se o prostor LKR 316 a ta říká, že v okamžiku, kdy v té zóně chcete létat, vždycky si ten let musíte notifikovat v digitální mapě. Tím odstraníme tu část provozovatelů, kteří primárně nebo kašlou na pravidla a nedělají si starosti s tím, že by něco porušovali. A současně potom vy byste neměl létat způsobem, kdy nepředpokládáte, že pod tím letadlem se bude nacházet nezapojená osoba.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, protože když jsem se díval na pravidla na webu Létejte zodpovědně, což je server, na kterém se podílíte vy, podílí se ministerstvo dopravy, podílí se řízení letového provozu, tak tam se píše, že ty nejlehčí drony při letu ve městech mohou přilétávat nad nezapojenými osobami, ale nikdy ne nad shromážděními osob. A potom v dalším odstavci je, že pilot dronu v takovém případě je povinen vybrat si takové místo, kde očekává, že nebude přilétávat nezapojené osoby. Tak co z toho plyne? Jak si tohle to vysvětlit?
1: Já vám trošičku přiblížím tu regulaci. My máme nařízení, evropské nařízení 947, které říká, že s tou nejlehčí kategorií můžete přeletět osoby a potom Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví vydává takzvaná AMC, minimální způsoby průkazu, a tam se píše, že byste je přelétat neměl. I když můžete, pokud se to stane, no tak neporušíte nařízení, ale jenom ty přibližující pravidla Evropské unie. A proto my jsme vzali tu zeměpisnou zónu, o které jsem mluvil před chvilkou, a to AMCčko, to doporučení Evropské unie, jsme natvrdo promítli do zeměpisné zóny, kde jsme řekli, nesmíte přilétat lidi, pokud je nezapojíte do provozu a musíte předpokládat, že je přilétat nebudete. Takže je tam taková jistá skulinka, kdy vy v tom městě budete létat, přijede vám tam cyklista, vy jste to nečekal, že tam bude, tak samozřejmě se mu vyhnete. ale v okamžiku, kdy vám tam přijde skupina turistů a usadí se přímo

0: tím letadlem, tak musíte dělat všechno pro to, abyste vyklidil tu oblast provozu a letal mimo ty turisty nebo mimo ty lidi obecně.
1: Znamenají tehle pravidla, že pokud půjdu třeba v 6:30 ráno, kdy venku nejsou turisté, tak mohu legálně létat na Václavském náměstí, mohu si legálně z výšky vyfotit Národní muzeum?
0: Pokud si vybavuju správně, nad Václavským náměstím nějaké další zeměpisné zóny nejsou. Někde ve výšce budou letištní gridy, které vás omezí z vrchu, ale pokud si to vybavuju správně, tak ano, nad Václavským náměstím v okamžiku, kdy v té části, kde letáte, nejsou lidi, letat můžete.
1: Vy jste říkal, že tyhle ty lety ve městech v hustě osídleném prostoru je nutné zadávat do oficiální mapy. Pokud to tam zadám, mám čekat na nějaké schválení a teprve potom smím letat, nebo stačí, že to tam zadám?
0: Ne, jedná se čistě o notifikaci toho provozu směrem k veřejnosti, směrem ke složkám, které mají za úkol vynucovat ten rámec, takže nečekáte na žádné schválení, je to čistě na vaši zodpovědnost.
1: Jak je to s ochranou soukromí? Pokud mi někdo letí s dronem nad pozemkem nebo kolem mého domu, může to udělat?
0: Samozřejmě platí pořád zákony, které řeší ochranu osobních údajů. My jsme trošičku se na to snažili myslet především v té zóně, o které jsem mluvil před chvilkou, a je tam právě proto dovětek, že za osoby se považují i lidé za okny budov, jinými slovy, aby jsme předešli tomu, že vám někdo, dejme tomu, v paneláku zavísí dronem za oknem a bude se na vás koukat. Takže i ten bezpečnostní rámec, který především řešíme my, říká, kolem domu můžete, ale měl byste si být jistý, že tam nikdo není za okny. Takže pokud si jistý nejste, tak byste samozřejmě neměli ta v těsné blízkosti oken a koukat třeba do těch domů.
1: Pokud někdo létá kolem mého domu nebo nad mým pozemkem, mně se to nelíbí, co mám dělat? Zavolat vás, policii?
0: S velkou pravděpodobností se vám to nelíbí, protože tam jste. Pokud tam jste, tak nejste zapojen do provozu a v ten okamžik se jedná o porušení právě provozu v zeměpisných zónách, takže ideálně zavolat policii.
1: My jsme teď mluvili o pravidlech pro létání ve městech. Když jsem se díval do té oficiální mapy, tak řada omezení se týká i oblastí mimo města. Typicky, kde se nemá létat nebo kde se nesmí létat?
0: Například v okolí železnic.
1: Dá se to obejít, když požádám správu železnic nebo třeba v Národním parku, když požádám správu Národního parku, tak je možné si zajistit tohle povolení?
0: V okolí železnic nebo obecně ty prostory, zakázaných prostorů je velmi málo. Jo, například ten Pražský hrad, to je vyloženě zakázaný prostor, ale naprostá většina zeměpisných zón prostorů jsou prostory omezené. To znamená, vy když si rozkliknete tu zónu, která tam je, možná laik si řekne, nemůžu tam letět, protože je tam zóna, ale v každé té zóně jsou provozní podmínky, které například řeší i hmotnost letadla, řeší způsob provozu, výšku provozu. Takže pokud naplníte ty podmínky, které tam jsou, tak letat můžete. Ano, může se stát, že v určitý okamžik vám ta zóna řekne za těchhle z těch podmínek s tím letadlem potřebujete souhlas správy železnic a potom půjdete na správu železnic, ale hnedka vedle toho bude popsán provoz, kdy ten souhlas nepotřebujete.
1: My teď mluvíme o provozu, řekněme, rekreačních nebo amatérských dronů. Jak to vypadá s profesionálním využitím? Kolik nebo v jakých oborech je největší zájem o využití dronů?
0: Dneska bych už možná řekl, spíš by bylo jednodušší vyjmenovat, ve kterých oborech není ten zájem. Upřímně aktuálně nenapadá obor, kde bych řekl, že tam ten zájem na využití bezpilotních letadel není. Ať už se bavíme o zemědělství, různých průmyslových aplikacích, monitoringu a tak dále. Téměř všechny oblasti průmyslu ten bezpilotní letadla využívají.
1: Jak je tam náročné zajistit si povolení? Tam je potřeba nějaký speciální souhlas nebo nějaká speciální žádost?
0: Obecně to, že provozujete v komerční činnosti, neznamená, že potřebujete souhlas od úřadu pro civilní letectví. Ten rámec je založený na risk-based approach, to znamená, rámec řeší provoz podle své jeho rizikovosti. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy ta rizikovost vystoupí například z otevřené kategorie provozu, už musíte vždycky jít na úřad pro civilní letectví a mít nějaké oprávnění k provozu. Jedním z těch mantinelů je například provoz mimo dohled. Jo, takže v okamžiku, kdy budete chtít letět mimo dohled s dronem, tak už vždy musíte na úřad. A my potom v rámci toho procesu vyhodnocujeme, jak moc ten provoz je rizikový a na základě toho, té rizikovosti se přijímají opatření a klademe nároky a požadavky na toho provozovatele, aby ten, dejme tomu, víc rizikový provoz provozoval člověk nebo společnost, která je k tomu způsobila. Naopak, pokud se bude jednat o provoz, který není rizikový, tak samozřejmě ty nároky můžou být minimální.
1: Když jsem v loni vysílal ze země živitelky z veletrhu, tak tam byly obrovské drony, které se používají pro postřiky, opravdu mnohakilové. Tam je potřeba nějaké speciální povolení, protože to si asi člověk dokáže představit, že ty by se daly i zneužít.
0: Ano, jedna z těch základních hladin nebo těch limitů pro nejméně rizikový provoz je maximální hmotnost letadla 25 kg. Ty letadla, o kterých vy mluvíte, váží více než 100 kg, takže všechny tyhle ty provozy jsou schválené úřadem.
1: Mluví se o možnosti, že by drony doručovaly zásilky. Jak daleko jsme od toho?
0: Pokud, a teď navážu trošičku na to, o čem jsem mluvil před chvílí, pokud si vyberete provoz, kdy budete převážet přes pole, tak v podstatě můžete začít hned. Jo, ta rizikovost je tak nízká, že není potřeba téměř ničeho. Samozřejmě to ale není tou realitou. Realitou jsou provozy většinou ve městech nebo záměry na provozy ve městech převážení, dejme tomu Hamburgu, to už jsme se taky už několikrát setkali z jedné části města do druhé. A samozřejmě provozovatel, který chce s dronem létat mimo dohled, navíc nad lidma, navíc v nějakém společném vzdušném prostoru, tak musí být mnohem robustnější, mnohem spolehlivější, než někdo, kdo si koupil drona včera v nějakém obchodě. A obecně, zase záleží na té robustnosti, ale obecně si myslím, že jsme od nějakých základních aplikací převozu jednoduchých zásilek vzdálení možná jednotky let.
1: V poslední době jsou populární různé dronové show, ty také jednotlivě povolujete a je to riziko, když několik set dronů pod mě někde létá nad městem?
0: Riziko by to bylo, proto všechny tyhle bezpilotní letadla mají takzvanou úroveň zlepšeného containmentu nebo zlepšenou úroveň containmentu. Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, který v okamžiku splnění nějakých podmínek automaticky ukončuje let a to letadlo kontrolovaně padá do oblasti, která je k tomu určena. Jo, většinou to je přímo ta oblast toho provozu. Ty systémy jsou automatizované, ale i je tam ruční záloha, takže riziko to být může, ale díky těmto systémům prakticky by nemělo k ničemu dojít. Že ty systémy samotné jsou certifikované obdobně nebo ještě lépe než ty samotná bezpilotní letadla.
1: Zatím mluvíme o pravidlech pro provoz dronů v Česku. Pokud někdo si chce vzít dron do zahraničí na dovolenou, jsou v rámci Evropské unie pravidla všude stejná nebo narazí na nějaká specifika?
0: Ano, ty pravidla jsou stejná v základu. Ty základní pravidla úplně všude stejná. V okamžiku, kdy se bavíme o zeměpisných zónách, tak tam samozřejmě ty státy si ty zeměpisné zóny můžou vydávat, jak uznají za vhodné. Ale zase ten institut toho vydávání té zeměpisné zóny, ten institut poskytování informací pilotům je totožný. Takže v okamžiku, ano, vy můžete mít v České republice, dejme tomu, zajištěnou ochranu letiště do vzdálenosti 5,5 kilometru. U souseda to může být 4 kilometry. Ale ta informace, že se to ten provozovatel dozví, funguje na stejném principu, takže neměl by to být v rámci Evropské unie problém.
1: Spolupracujete s úřady obdobnými v cizích zemích? Jinými slovy, pokud se pustím se svým dronem přestupku v jiném státě Evropské unie, budou to řešit oni nebo to předají vám?
0: Ta příslušnost, ta místní příslušnost jde vždy na úřadu registrace, to znamená, pokud nám Čech spáchá přestupek u souseda, tak to budeme řešit my. Samozřejmě oni na jejich straně zajistí všechno, co je k řešení toho přestupku potřeba a potom nám to pošlou, my to dořešíme.
1: Děje se to? Jsou takové případy?
0: Naštěstí ne.
1: A jste na to připraveni? A jste vůbec připraveni na to, kdyby narůstaly počty přestupků z drony?
0: Jsme připraveni.
1: Ale přesto, tak jak jste říkal v úvodu, budete optimista a věříte, že lidé budou dodržovat ty podmínky, je to tak?
0: To bych... Ano, jsem.
1: Tak ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček byl naším dnešním hostem. Mluvili jsme o provozu dronů na území České republiky. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání ještě jednou a taky krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí hezký poslech Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeje Tomáš Pancíř.
2: Hodin a 30 minut. Pavel Prouza a zprávy.
1: V
2: korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Radiožurnálu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Žalobce taky uzavřel 3 dohody o vině a trestu. Českému průmyslu se v červnu dařilo, jeho produkce meziročně vzrostla o 4%, nejvíc od loňského prosince. Proti květnu byla vyšší asi o procento. Rostla přitom většina průmyslových odvětví, dařilo se hlavně výrobě dopravních prostředků, elektroniky nebo kovových výrobků. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích, informoval o tom tamní minister dopravy Steffen Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody, vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Tajvan zahájil každoroční vojenské cvičení proti hrozbám ze strany Číny. Simuluje během něj reakci na možnou invazi na ostrov, který Peking považuje za součást svého území. Desetidenní cvičení s ostrou střelbou prověří schopnost tajvanské armády udržet nepřetržité obranné operace po dobu 24 hodin. Sport. Fotbalista Jablonce za necelou půl hodinu rozehrají úvodní duel třetího předkola konferenční ligy proti RFS Riga. V 19 hodin pak začne souboj Hradce Králové s Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy. Obě utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech. České volejbalistky hrají v Táboře s Rumunskem. Přípravný duel 2 týdny před startem domácího mistrovství Evropy vidí Kamil Jáša.
3: Přesně v tuto chvíli začíná druhý set. Ten první vyhrála česká ženská volejbalová reprezentace 25-19 a vede 1-0 na sety. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D5 za Rudnou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru plné oba pruhy, potom za sjezdem na Popůvky za 182. se rozjíždějí osobní auta, kamiony se sunou dál k D2. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně kolona od exitu 5 Rudná je na čtvrt hodiny na 3. kilometr, kde řeší nehodu.
6: Osobní auto v levém pruhu je označeno šipkou.
5: A následně se tvoří kolona pak na pražském okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu, je to skoro na půl hodiny. Na okruhu taky směrem opačně z D1 na letiště vázne provoz před omezením u nájezdu od Barandova, kolona od Lohkova, předtím regulace průjezdu tunely a zastavuje se chvílemi už u sjezdu na Písnici. Před Zuženou k Belskou kolony na příjezdu do Prahy Ústec D8 od sjezdu na Zdiby, to hlavně kamiony, plná je před Belskou i celá Novopatská od Černého mostu. V Praze řada dalších odpoledních kolon, dlouhá je ta na jižní spojce od sjezdu na Pankrác půl hodiny před regulovaný vjezd do Mrazovky a výjezd z Prahy 4 na Strakonice je plný od sjezdu na Lipence, je to až na půl hodiny do nového zúžení u odbočky na Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekejte jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: A pokračujeme v 17 hodin 34 minuty a teď pokračujeme další muzikou, je tu James Arthur.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Po Maďarsku a Rumunsku omezuje provoz některých svých elektráren taky Polsko. Na vině jsou rekordně nízké hladiny řek, které elektrárny potřebují k chlazení svých výrobních bloků. Blackout Polsku zatím nehrozí, do budoucna ale země musí vyřešit ukládání energie na horší chvíle. My si teď víc povíme se zpravodajkou radiožurnálu v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakých elektráren se omezování výroby týká a jak je výpadek proudu významný?
1: Tak zatím se to týká dvou uhelných elektráren, které jsou chlazené právě tou říční vodou, a to sice elektrárny Koženice, což je jedna z největších elektráren tady v Polsku. Ta musela dočasně odstavit 3 bloky z 11. No a potom druhá ta elektrárna, to je Polaněc, ta odstavila také 3 bloky z celkem 8. Obě jsou to elektrárny, které jsou na řece Vysla. Hladina Vysly v místech, kde ty elektrárny stojí, tak klesla její hladina pod 100 cm. Třetí elektrárnou, která je v současnosti ohrožena, ale ještě nejsou odpojené žádné ty bloky, tak je plynová elektrárna v Gryfinu, která je chlazená vodou z řeky Odry, která také vlastně ztrácí na síle. Pokud se budeme bavit o tom výkonu nebo o tom výpadku, tak zatím mluvíme o 1,3 gigawatech, o které vlastně v současnosti ta síť polská elektrická přichází, což ale ještě neznamená blackout, protože Polsko má dostatečné výrobní kapacity, mimo jiné díky tomu, že hodně investuje do obnovitelných zdrojů, takže v současnosti díky tomu, že je slunečno, ale taky větrno, tak až 50% té celkové spotřeby teď pokrývají právě elektrárny na obnovitelné zdroje. Ale problém nastává vždycky večer, když se lidé třeba vrací z práce, zapínají pračky, zapínají televize, zapínají myčky, tak ta večerní spotřeba stoupá, no a v tu chvíli už ale není pokrytá těmi obnovitelnými zdroji, takže to je věc, kterou v současnosti vlastně polská energetická soustava musí řešit.
0: Sucho a vysychání řek je ale v Polsku opakujícím se jevem. Jak může Polsko do budoucna omezováním provozu elektráren zabránit?
1: No, je to opakujícím se jevem a je to problematickým jevem z toho důvodu, že Polsko, i přesto, že třeba letos byla dlouhá, tuhá zima, bylo hodně sněhu, tak se vlastně nedostalo z hydrologického sucha. A experti varují, že vlastně Polsko nemá, jak v současnosti zabránit tomu, aby hladiny řek klesaly na vlastně už neúnosnou úroveň, kdy to ohrožuje jednak energetickou výrobu, ale třeba také vodní přepravu, která zvlášť kolem Varšavy je, ale i na Odře, je stále poměrně využívaná, takže může se vlastně Polsko tomu pouze přizpůsobovat. Pokud se bavíme třeba o domácnostech, tak domácnosti by mohly změnit vlastně svoje dočasné návyky, například tím, že by využívali elektrickou soustavu hlavně v první polovině dne, kdy právě fungují všechny ty fotovoltaiky, větrné elektrárny a tak dál. Ale co se týče Polska, tak Polsko bude muset vybudovat zařízení pro to, aby mohlo ukládat dlouhodobě tu energii z obnovitelných zdrojů, protože v současnosti umí skladovat pouze asi 2,4 gigawatt a to znamená, že velká část té energie získané třeba z fotovoltaických těch bloků, tak v současnosti polská soustava neumí využívat a neumí si ji šetřit.
0: Jaké je dnes vlastně v Polsku počasí?
1: No, teďka je tady vlna veder, která kulminovala tedy včera. Včera já jsem byla nejdřív ve Vroclavě, tam bylo 37 stupňů, zpátky ve Varšavě bylo 39 stupňů, dnes je teda trochu lépe, 32 stupňů, ale ty vedra se vlastně opakují. Je to už třetí velká vlna veder tady v Polsku za poslední 3 měsíce. Od zítra mají ty teploty klesnout, ale zatímco ještě nedávno předpověď hlásila, že budou vytrvalé deště v následujících dnech, tak tahle předpověď už neplatí, bude sucho. Maximálně, co se teď děje, takže chodí upozornění na to, že budou silné úlevné deště, že budou bouřky, silný vítr, ale to znamená jenom velmi prudký příbytek vody v jednu chvíli během desítek minut, který se ale nestihne vsáknout do země, takže to jsou srážky, které stavu sucha v Polsku nijak nepomůžou.
0: Zpravodajka radiožurnálu v Polsku Kateřina Havlíková, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Královéhradečtí fotbalisté se už zhruba za hodinu utkají s Bešiktašem Istanbul o postup do závěrečného předkola Evropské ligy. Proti tureckému velkoklubu budou v roli outsidera. Chtějí ale překvapit, podobně jako v minulém kole s norským Tromsø. Po Regenbonemanovi povíme víc.

0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin na domácím hřišti k úvodnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Síly poměří s Bešiktašem Istanbul. O jeho kvalitách ví i hradecký trenér David Horejš.
1: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty, jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku, jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře.
2: Mimo jiné i na korejského reprezentanta Hoa, na kterého nemá moc dobré vzpomínky český národní tým. Na nedávném světovém šampionátu mu totiž vstřelil vítězný gól a byl u toho i kapitán hradeckých fotbalistů Vladimír Darida.
3: Negativní vzpomínky zkusíme zahnat, ať to dopadne lépe, a samozřejmě to velmi kvalitní útočník, který je nebezpečný, bude se na něm se dávat pozor. V celém týmu Bešiktaše je spousty kvalitních hráčů a samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
2: Nesklání hlavu dirigent hradecké hry Darida, který už pozítří oslaví své 36. narozeniny. A není sám, dokonce přesně dnes, tedy v den utkání, je 26 let brankáři Adamu Zadražilovi.
3: Myslím, že asi to zůstane u toho, jak to bývá vždycky. Do kabiny samozřejmě dáme občerstvení, něco bude, ale nějak jsme to asi nespojovali a asi ani nebudeme spojovat s nějakým konkrétním zápasem.
2: Koncentrace všech fotbalistů, včetně oslavenců, půjde pouze do samotného utkání, protože si všichni uvědomují, o jak výjimečný zápas s Bešiktašem se jedná.
3: Samozřejmě všichni v klubu se na ten zápas těší, protože to bude velký zápas, vyprodaný stadion. Doufáme, že budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům poslední zápasy daří, a samozřejmě to bude těžké, ale já věřím, že máme sílu.
2: To fotbalisté Hradce Králové ukázali už v předchozím kole proti Tromsø. Tehdy trenér Horejš zmínil, že ho čeká největší zápas trenérské kariéry. Stačil jeden týden a něco podobného zažívá opět.
1: Tak ono to je tak rychlý, že o tom nestačíte ani přemýšlet, což je možná výhoda, protože ve čtvrtek zvládnete zápas a už musíte ten tým připravovat na tu neděli. Jo. Samozřejmě, když jsme se bavili a dělali jsme přípravu s těma klukama, tak jsme se tomu i několikrát zasmáli, že připravujeme ten tým prostě tady na Bešiktaš. Takže i pro mě je to něco výjimečného, ale si to nejde užít. Jdem soutěžit. My prostě to chceme zvládnout.
2: Velká a důležitá bitva ve třetím předkole Evropské ligy začne východočechům v 19 hodin. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Vzpomínka na George Michaela ve vysílání Radiožurnálu 17 hodin 55 minut, čas na pozvánku na večerní publicistiku od Věry Štechrové. Dobrý den.
1: Dobrý den, my nebudeme vzpomínat, my budeme aktuální. Víme, že zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro tohle období roku teď na rekordně nízké úrovni. A tak mě bude zajímat, proč obchodníci nakupují méně, než je běžné a jestli se podaří ty zásobníky do zimy naplnit alespoň na 80%, anebo budeme mít problém. Postupně se objevují taky další informace kolem incidentu na lipském letišti. Podle německých médií bylo ukrajinské letadlo, u kterého se našel dron s výbušninou naložené municí. Tak se budu ptát, jaké jsou možné verze té plánované akce a jaká bezpečnostní opatření by teď měla nastat. No a Meta je další společností, která oznámila, že její model umělé inteligence napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné společnosti. Tak mě bude zajímat, jestli ještě dokážeme nastavit hranice umělé inteligenci.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mimořádný hlas.
2: Jsem spokojený.
1: Výjimečná kariéra.
3: Vy osudu musíte taky napomáhat.
1: A celoživotní láska k hudbě.
3: Doma je doma.
1: Česká televize připomíná životní jubileum Štefana Margity. Portrétem i slavnostním koncertem. Štefan Margita a Štefan Margita a jeho hosté. V sobotu večer na ČT Art.
4: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
5: Dvě třetiny domácností už podnikly nějaké opatření v souvislosti s horkem a suchem, ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál.
6: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Senioři více šetří pitnou vodou.
5: Dron s výbušninou nalezený v Lipsku zřejmě cílil na ukrajinské letadlo naložené municí. Fotbalisté Jablonce rozehráli duel třetího předkola konferenční ligy proti RFS Riga. Kolona se kvůli novému omezení tvoří na výjezdu z Prahy na Strakonice před Jílovištěm. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Skoro dvě třetiny lidí v Česku se začaly adaptovat na extrémní teploty a sucho. Pořídili si například větrák nebo klimatizaci. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů.
7: Horkým tropickým nocím se přizpůsobila například jedna z rodin z České Břízy na Plzeňsku, která začala spát na venkovní terase.
8: A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak kránu je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí.
7: Nejčastěji si dotazovaní pořídili větrák, asi třetina z nich. Dále si nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
7: Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Velká vedra sužují Itálii. Nejvyšší stupeň varování dnes platí ve všech 27 velkých městech. Vysoké teploty trápí zejména centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů.
9: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola dnes teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se čtvrtou vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
5: Jedno z letadel na runway letiště v Lipsku bylo podle německých veřejnoprávních médií naplněné municí. Ostraha letiště tam v noci na středu našla v blízkosti letounu dron s výbušninou. Policie stále pátrá také po zatím neznámém objektu, se kterým se nad lipským letištěm srazilo jiné letadlo.
10: Náklad munice v ukrajinském letadle dorazil krátce před incidentem z Francie a zřejmě ho čekal další transport. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt nevyloučil hybridní útok na letiště. Výbušninu kriminalisté označili za vysoce kvalitní a vojenského původu. Roznětka byla podle německých veřejnoprávních médií vadná. Na případ reaguje i pražské letiště. Jeho mluvčí Denisa Hejtmánková Radiožurnálu potvrdila, že společně s bezpečnostními složkami incident v Lipsku vyhodnocují. Západní tajné služby z něj podezírají Rusko. Moskva se k tomu nevyjádřila. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
11: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
7: Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí taky inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Vznikla nová pracovní pozice peer pracovníci. Do katalogu prací je zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
13: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
14: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
13: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
15: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
13: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli shodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě, hrozí mu až výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
16: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
7: Přes 30 senzorů nově hlídají brněnské ovzduší. Po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Senzory teď nepřetržitě sledují koncentrace škodlivých látek. Projekt má posloužit ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
17: Tady po Brně je cca 35 senzorů. Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
18: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedou projektu Ondřej Mikeš.
19: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
18: Senzory budou ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Mark Hensel, Radiožurnál.
12: Sport.
7: Jablonečtí fotbalisté bojují ve třetím předkole konferenční ligy. Úvodní duel dvojzápasu proti lotyšskému týmu RFS Riga sleduje na severu Čech Pavel Petr.
20: 7. minuta utkání, zatím zápas bez šancí, stav 0-0. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
7: Už za necelou hodinu nastoupí fotbalisté Hradce Králové proti Bešiktaši Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy. Oba zápasy vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. České volejbalistky bojují v přípravném utkání 2 týdny před domácím evropským šampionátem s Rumunkami. V Táboře je u toho Kamil Jáša.
21: Český tým vede 2-0 na sety, ve třetím ale prohrává 6-9. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Polevuje provoz na D1 před Brnem, kolona je na Strakonické za Prahou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je ještě silný provoz, za exitem 182 popůvky, ale sklidňuje to. Osobní auta jedou různě pomalu, něco kolem 20 minut do zúžení u D2, krátí se to. Na D5 před Prahou z Plzně pozor na kolonu za Rudnou na 4. kilometru, osobním autem k okruhu je to 10 minut, potom další kolona na samotném pražském okruhu od D5 k Ořechu další 15 minut. Výjezd z Prahy na Příbrama Strakonice silnice 4 brzdí tam provoz, nové zúžení u sjezdu na Jíloviště od odbočky na Lipence, to zabere až 30 minut. V Praze před zúžením ve Kbalské vznikají kolony z Ústecké D8 od sjezdu na Zdiby i celou Novopatskou od sjezdu na Černý most, v obou případech osobním autem kolem 20 minut. A kolony se tvoří taky po nehodě v Dobříšské za výjezdem z Mrázovky směr Barandovský most i kvůli porouchanému auto ve sjezdu z Barandovského mostu směrem z jižní spojky na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci bude oblačno až zataženo na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13. A zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. Teď začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
2: Proč je v evropských plynových zásobnících rekordně málo plynu? Letadlo v Lipsku, u kterého se našel dron s výbušninou, bylo naložené municí. Jsou potřeba větší bezpečnostní opatření na letištích? A další model AI, tentokrát Mety, napadl při testech počítačový systém jiné firmy. Dokážeme ještě nastavit umělé inteligenci hranice? I o tom budeme mluvit. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Zásobníky jsou naplněny z méně než 58%, což je nejmíň od roku 2011. Evropská unie přitom po energetické krizi v roce 2022 stanovila povinnost naplnit zásobníky do prosince na 80% kapacity. Obnovení zásob v letošním roce zkomplikovalo uzavření strategického hormuzského průlivu po vypuknutí války USA s Iránem. V Česku jsou zásobníky naplněny z více než 60%. Podrobnosti dodáme s ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřím Gavorem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Proč je v zásobnicích v Evropě tak málo plynu? Je to tím, že plyn vůbec není, nedá se koupit, anebo obchodníci čekají, že budou lepší ceny?
3: Je to ta druhá možnost. Plyn ještě fyzicky je k dispozici, ale bohužel za podstatně vyšší ceny než před iránským konfliktem. A co je možná ještě důležitější, bohužel ta prognóza moc nesvědčí ekonomice uskladňování v podzemních zásobnicích, protože pořád ještě trh je optimistický s tím, že v průběhu zimy, to znamená v průběhu ledna, února, března, už budou k dispozici docela slušné objemy plynu za o něco nižší cenu. Takže koupit dnes za draho, uskladnit, zaplatit za to, je vlastně pro obchodníky nevýhodné. Přesto to dělají v zájmu risk managementu, konec konců jsou k tomu nuceni nejen evropskou, ale i českou legislativou, ale pochopitelně to tempo je na mnohem nižší úrovni, než jsme byli zvyklí v těch minulých letech.
2: Obchodníci očekávají, že by ty ceny v zimě mohly být lepší, ale na druhou stranu poptávky po plynu vrcholí vždycky v zimních měsících kvůli vytápění. Tak jak se liší ty současné ceny a ceny, za které se běžně prodává v zimě?
3: Obchodníci musí nakupovat na to další období, takže momentálně se dá nakoupit právě na tu zimu, na jednotlivé měsíce zimy 27. A zní to opravdu paradoxně, přestože, jak jste správně uvedla, ta spotřeba v zimě je určitě vyšší a za normální geopolitické situace by to spíše o něco hnalo ceny plynu nahoru, tak to očekávání pořád ještě existuje, že konečně se hormuzský průliv situace se vyřeší, zásobování bude lepší a tím pádem bude tlak na ceny níže. Konec konců my to sledujeme v přímém přenosu. Vždycky, když se začne střílet, tak to vlastně ceny posouvá trošku nahoru. Na druhé straně vždycky, když je nějaký náznak dohody mezi USA a Iránem, tak ceny klesají. To je naštěstí příběh posledních několika dnů, kdy se nám trošku ulevuje.
2: No, abychom si to dovedli představit řečí čísel, tak před začátkem krize v Hormuzském průlivu byla cena plynu zhruba 31 eur za megawatt hodinu. Jak je to teď?
3: Tak teď, co se týče těch kotací na dodávku na další měsíc, na tom nejlikvidnějším plynárenském trhu TT v Holandsku, se to pohybuje na úrovni 54, tak to vidíte, že to je podstatně výše. Co se týče už těch dodávek na dlouhé období, to znamená na celý kalendářní rok 27, tak tam už je cena výhodnější, něco nad 40 eury. Ale v každém případě bohužel zažíváme vyšší ceny než na úplném počátku roku 26, ještě než vypukl konflikt na Blízkém východě.
2: Z druhé strany pořád jsme daleko od těch 300 eur za megawatt hodinu, které byly přechodně po té ruské vojenské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Tak chci se zeptat, může teď stát obchodníkům nařídit, aby naplnili zásobníky na těch 80%, byť za vyšší ceny, nebo se opravdu může stát, že ty zásobníky se nepodaří do prosince na těch 80% naplnit?
3: Stát naštěstí zatím takové jako drakonické řešení, přímý příkaz, ani nevyužívá, ale konají se pravidelné koordinační porady a zatím to vypadá, že při rozumném tempu plnění zásobníků, které konec konců v posledních dnech pozorujeme, zhruba za 3 dny se zvýší objem zásobníků o 1%, tak bychom těch požadovaných 80% mohli dosáhnout i bez nějakých tvrdých opatření. Konec konců stát má k dispozici i takové prostředky, které se můžou asi tak česky říci, naplň, použij zásobník, anebo odevzdej. To znamená, když si některý z obchodníků rezervuje tu kapacitu, tak je v podstatě i nucen to do určitého data plnit.
2: Evropská unie navíc počítá s úplným zákazem dovozu ruského.

0: evropských zemí, jako je Belgie, Francie, Španělsko, který dovážejí, a legislativa EU jim to stále ještě umožňuje zatím velké množství zkapalněného zemního plynu. No a samozřejmě ještě potom potrubní plyn proudí z jeho východu plynovodem Turkstream do zemí, jako je Maďarsko, Srbsko, Slovensko. Samozřejmě to všechno je zatím dočasné, předpokládá se od 1.1.28 nulový objem importu zemního plynu z Ruska. V současnosti se ty objemy pohybují kolem 15% celkových dovozů.
1: Uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu zhruba pětinu těch světových dodávek LNG. Podařilo se tuhle pětinu nahradit těžbou, nebo prostě ten plyn na trhu chybí?
0: Tak ten plyn na trhu určitě chybí z hlediska tlaku na ceny. Kdyby plynu bylo dostatek, tak určitě ty ceny nejsou téměř dvojnásobné. Nicméně fyzicky přece jenom se podařilo nahradit značnou část toho výpadku. Konkurenti producentů z Perského zálivu nezahálejí a využívají to jako tržní příležitost, takže mezi tím se uvedli do provozu i některé další terminály, profitují z toho zejména američtí producenti zkapalněného zemního plynu.
1: Dá se vůbec odhadnout, jak vysoko by mohla stoupnout cena plynu v případě, že by ten konflikt v Hormuzském průlivu trval a přišla zima?
0: Já se domnívám, že jak jde čas, tak stále více alternativních dodávek bude k dispozici. Plánují se další kapacity v Kanadě, v Austrálii, takže ten výpadek určitě nebude jako těch 20%, který samotný ten podíl byl před začátkem konfliktu. Nicméně určitě, kdyby obchodníci propadli už bez naději, že konflikt se bude blížícím charakterem to, co probíhá na Ukrajině, to znamená leta letoucí neklidu a přerušovaných dodávek, tak bychom si museli na období těchto současných vysokých cen, které budou dosahovat až 60, třeba i 70 eur za megawatt hodinu, tedy dvojnásobek to před krizí, museli zvyknout a to by se promítlo bohužel i do cen elektřiny. Konec konců do cen elektřiny se nám to už přímo promítá. Ty jsou přímo svázané a bohužel i ceny emisních povolenek povylezly, takže žijeme teď v období jak vyšších cen plynu, tak vyšších cen elektřiny.
1: Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiří Gavor, děkuji vám, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Ukrajinské letadlo Antonov, u kterého zaměstnanci letiště Lipsko-Hale našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje o tom informovala německá média. Policie dál pátrá po objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Letiště Praha po nálezu dronu s výbušninou na lipském letišti analyzuje okolnosti incidentu společně s bezpečnostními složkami a vyhodnocuje případná doporučení. Policejní prezidium uvedlo, že Česko už teď funguje ve zvýšeném stupni ohrožení terorismem a je připraveno reagovat na případné narušení bezletových zón bezpilotními letouny. Naším hostem je teď bezpečnostní expert z Cevro univerzity Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vnáší ten poznatek, že na palubě ukrajinského stroje měla být vojenská munice, víc světla do celého případu?
2: Tak samozřejmě, že to zase vytváří další ten kamínek do té mozaiky, poznání, co se vlastně stalo a jakým směrem se má dál ubírat to vyšetřování celého toho případu. Ale samozřejmě, že to je významná informace, že něco takového de facto se mohlo stát, ale řečeno, že ten dron, který tam byl nalezen, tak mohl být určen k tomu, aby to ukrajinské letadlo bylo buď odpáleno, nebo alespoň poškozeno.
1: Z toho, co víme, je pravděpodobnější, že šlo o výhrušku a ten dron neměl vybuchnout, anebo že se ta akce čirou náhodou nepovedla a k výbuchu dojít mělo?
2: To je totiž poměrně velký otazník a je potřeba, aby skutečně vyšetřovatelé zjistili, co bylo tím hlavním důvodem. Jednoduše v takovém případě ta nefunkčnost toho iniciačního systému ukazuje na to, že se mohlo skutečně jednat o provokaci anebo o vyhrožování. Máme tady takovéto prostředky a můžeme použít. To je jedna varianta. Ta druhá varianta je, že skutečně došlo k tomu, že tam byla nějaká chyba v té konstrukci toho dronu, ale protože toho iniciačního zařízení a nedošlo k jeho iniciaci naštěstí, protože kdyby k tomu došlo, tak mohlo dojít opravdu poměrně závažným důsledkům, kdyby došlo k například

0: ta výbuchu toho letadla, té munice, která tam byla, to si myslím, že by asi bylo potom velmi zásadní.
1: Jaká je tedy podle vás pravděpodobnost, že šlo o teroristický čin nebo třeba pokus o terorismus?
0: V každém případě pokus anebo o vlastní teroristický čin si myslím, že se jednalo. Je potřeba teď momentálně zjistit, kdo byl tím strujcem a do jaké míry to ta linie, která se nabízí, to znamená ve směru na Rusko, jestli to je pravda nebo jestli to pravda není, ale stoprocentně to pokus o terorismus byl.
1: Ví se, jestli se Rusko v minulosti nějak zajímalo právě o lipské letiště, protože tam mají stanoviště ta ukrajinská dopravní letadla?
0: Ale my z minulosti víme, že tam vlastně došlo právě k těm iniciaci těch balíčků, které teoreticky mohly bouchnout taky, no vybouchnout v době, kdy byly letadla při té přepravě. Takže ten zájem Rusů o toto letiště nebo tento region je poměrně velký a to vyšetřování také vlastně směřovalo do Ruska. Takže já si myslím, že tady je řada indicií, které na to Rusko ukazuje a že tenhle ten komunikační úzel, který je používán pro zásobování Ukrajiny, tak ten je skutečně Rusy velmi, velmi pozorně sledován.
1: Jak hodnotíte zatím tu reakci německých úřadů? Je dostatečná nebo byste čekali ještě další reakci na tuhle možná provokaci, možná reálný útok?
0: Já si myslím, že je zatím úměrná tomu, co momentálně a jaké máme poznání a to vyšetřování se děje v celku v takovém, řekněme, klidnějším prostředí, jestli tak to můžeme říct a uvidíme, co se bude dál odvíjet v tom průběhu vyšetřování, ale myslím si, že to bude tady ještě nějakou dobu a v nejbližších dnech to by se muselo stát něco zásadního, ale myslím si, že asi ne. Se nedovíme přesně, co to vlastně bylo, kdo to zorganizoval a jaké jsou závěry, to bude to šetření bude trvat třeba určitě nějakou další dobu.
1: Co to říká o bezpečnostních opatřeních na tom lipském letišti, že běžný občan by si představil, že něco jako dron se tam prostě ani nemůže dostat?
0: Ale já si myslím, že bychom měli být zase objektivní, ta možnost, že něco takového se stane, a ta zkrátka vždycky existuje. Nikdy není žádné opatření 100%, to jako je potřeba vidět. A pokud tam například docházelo k tomu, že někdo tam byl, pravděpodobně tam mohl být i někdo zevnitř toho systému bezpečnostního letiště, tak tím pozorováním, přípravou toho kroku, který nakonec potom skončil tím, že se tam ten dron dostal, myslím si, že ta 100% jistota, že se tomu zabrání, nikdy není. Ale musí fungovat mechanismy, jak pokud se na to přijde, pokud se za to stane, jak okamžitě na to reagovat. Ale samozřejmě, že i pro Němce je to se určitě stejně tak jako pro nás, že se musí zvýšit ochrana ty vnějšího perimetru letišť za prvé, za druhé, že se musí zvýšit i pozornost tomu, řekněme, lidskému segmentu ochrany letišť, případně těch lidí, kteří na letištích pracují.
1: Bezpečnostní expert CEVRO univerzity Jiří Šedivý, děkuji, naslyšenou.
0: Jo, děkuji, naschledanou.
1: Další model umělé inteligence, tentokrát americké společnosti Meta, napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné firmy. Podobné incidenty už se staly firmám OpenAI a Anthropic. Podle Mety bylo na vině, prý jako v předchozích případech, chybné nastavení, které modulu při testování neplánovaně umožnilo přístup k internetu. Nezpůsobilo prý žádné škody, název napadené společnosti Meta neuvedla. O tom, kam až sahají možnosti AI, teď budeme mluvit s Ondřejem Bojarem z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Bojare, slyšíme se?
2: Ano, ano, já vás slyším. Já slyším dobře.
1: Tak my se pokoušíme spojit po telefonu s Ondřejem Bojarem, profesorem z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Měli bychom se dovolat během chvíle, bohužel spojení vypadlo. Chceme mluvit o tom, že další model umělé inteligence, tentokrát americké společnosti Meta, napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné firmy. Bohužel to spojení se nám zatím nedaří, proto jdeme k dalšímu tématu. Až o 4 měsíce se může lišit doba, po kterou si počkáte na různých místech na Vysočině na stavební povolení. Vyplývá to z dat Ministerstva pro místní rozvoj, které zveřejnilo průměrné délky řízení zahájených po 1. červenci 2024. Tehdy začal platit současný stavební zákon. Zatímco některé úřady, hlavně v menších obcích, zvládnou stavební povolení vyřídit i za 37 dní, jinde se čeká i 5 měsíců.
3: Nacházíme se v lokalitě Uhřiště v městě Habry, kde vlastně probíhá víceméně výstavba 21 rodinných domů.
4: Rozhlíží se Josef Sýkora, jediný pracovník stavebního úřadu v Habrech na Havlíčkobrodsku. Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj trvá v Habrech vyřízení stavebního povolení v průměru 37 dní. Je to jedno z nejnižších čísel v republice. Podle Sýkory práci zrychlil v červenci 2024 zavedený portál stavebníka. A pomáhá mu i práce na malém městě.
3: Většinu těch lidí samozřejmě znáte, takže se s nimi domluvíte rychleji a tu nápravu zařídíte tak, aby to bylo prostě neprodleněno.
4: Podle novely stavebního zákona, kterou schválila sněmovna, ale stavební úřad v Habrech od 1. ledna 2028 skončí, ví bezpartijní starosta Pavel Výšek.
5: Pro lidi to nebude dobrý, protože budou muset dojíždět do větších měst. Všechno to bude složitější a právě odpadnou tyto osobní vazby, kdy vlastně dokážeme to řízení zrychlit.
4: Ve Velkém Meziříčí bude stavební úřad pokračovat. V současné chvíli tam podle dat ministerstva trvá vyřízení stavebního povolení okolo 130 dní.
1: A my se vracíme k našemu tématu o tom, že další model umělé inteligence, tentokrát šlo o model společnosti Meta, napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné firmy. Stalo se to i firmám OpenAI a Anthropic. Já teď vítám ve vysílání Ondřeje Bojara z Ústavu formální aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den, doufám, že už žádný akustický šotek nesedí na trase.
1: Je to tak, doufajme, že umělá inteligence nám tady třeba neřádí. Ale už 3x lidé nedokázali nastavit AI meze, kam smí a kam ne. Udělat 3x stejnou chybu, to je zvláštní. Dokážeme ještě tedy vůbec nastavit některým modelům AI ta omezení?
2: Tak já bych chtěl ve své první větě posluchače především uklidnit. Ona není nějaká jedna bytost, která by nám, bytost AI, která by nám chtěla nějak škodit. Ona především není vůbec žádná bytost AI. To, co nově lidstvo má, je jenom, ale to jenom říkám trošku v uvozovkách, model, a ten model nedělá nic jiného, než že generuje následující další slovo, čili nějakým způsobem prodlužuje text. A já vám řeknu takový příklad. Trošičku problém je, když ta generovaná slova říkají, a to třeba v řeči vašeho počítače, přihlas se do mailu a pošli zprávu třeba mému řediteli, že dávám okamžitou výpověď a tu zprávu formuluji opravdu hodně urážlivě. Tohle samotné ještě není tak zlé, ale špatný a opravdický problém je, když tento text dovolíte svému počítači spustit, protože ten počítač ten text potom jako vykoná. A jako odborník na jazykové modely, mnohem víc než odborník na bezpečnost, vám říkám, že dávat omezení do modelu, aby nenavrhoval takovéhle nebezpečné texty, je sice třeba, ale nikdy, a to opravdu nikdy, to nebude úplně spolehlivé. Jazykové modely mají opravdickou svobodu projevu. Vy můžete třeba zakázat nějaký seznam z prostých slov, ale je jasné, že urazit se dá i bez prostých slov. Takže mnohem snažší je ve skutečnosti nastavit ten navazující proces tak, aby ta výkonná jednotka neměla oprávnění něco provést. A to není otázka na vývojáře velkých jazykových modelů. To je zase jiný příklad, když dovolíte své lednice nakupovat na internetu, tak vám možná koupí nejenom příliš zdravé jídlo, ale třeba i činky na cvičení nebo pěkně mastný tréninkový program s letenkou a ubytováním někde v zámoří. Takže zmíněné bezpečnostní útoky ukazují, že ty modely jsou tak dobré, že při plnění nějakého úkolu najdou a okopírují tenhle zdánlivě zákeřný nápad se někam probourat. A je to vlastně dobrá vizitka pro ty modely. Čili my si musíme uvědomit, že každá firma, která vyrábí velké jazykové modely, si vlastně přeje být v klubu těch, jejichž modely se někam proomily. Já v tom vidím prostě jednoznačný marketingový tah a otázku prestiže. Ale je to trošku tenký led, my nemůžeme vyplašit veřejnost tak moc, aby chtěla všechno zakázat, tak jako je z dobrých důvodů zakázán třeba výzkum klonování lidí.
1: Ale pokud už máme takhle dokonalé modely, které v podstatě dokážou fungovat samostatně při řešení nějakého úkolu, dokážeme se stejně rychle bránit, jako ten stroj použije něco, co použít nemá?
2: No, říkáte to úplně správně, já to jako říkám, že je to hra kočky s myší. Je to prostě věčný souboj těch, kteří útočí a těch, kteří se brání. Takže například, když bych byl já zodpovědný za bezpečnost počítačovou bezpečnost své firmě, tak si obratem koupím ten nejsilnější model a pravidelně se zkouším do té firmy nabourat, abych tušil, co tak asi útočníci mají v ruce.
1: A ta popsaná narušení bezpečnosti sice nezpůsobila žádné škody, ale pokud by třeba ten model AI dostal pokyn, aby škody způsobil, tak by to asi evidentně dokázal. Tak co brání tomu, aby ty nejpokročilejší schopnosti AI nebyly dostupné někomu, kdo je chce zneužít?
2: Tak já bych jenom rád vyzdvihl, že to narušení škody jednoznačně způsobilo, protože nějací lidé se museli zabývat touto událostí, psali zprávy, prostě jejich čas byl ztracen, čili škody tam skutečně nastaly. A jsou to škody ale malicherné, čili proto se říká, že škody nenastaly, ale oni nastaly. No a jak tomu zabránit, jak už jsem předeslal, tak to není otázka na vývojáře těch velkých jazykových modelů, ale je to otázka na opravdové bezpečnostní odborníky, aby prostě nebyla výkonná jednotka připojená za ten model. Nevím, kolik máme času, můžu říct jeden konkrétní příklad.
1: Už kde, moc bohužel ne, tak. Já se omlouvám, kvůli tomu špatnému telefonování se musíme rozloučit. To byl Ondřej Bojar z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
6: Hodin a 32 minut. Jsou tu zprávy Radiožurnálu.
7: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodopravním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí, informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. Původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání, platí pro vodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i nadále pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Sport. Fotbalista Jablonce bojují na úvod třetího předkola konferenční ligy z RFS Riga, je u toho Pavel Petr.
8: 33. minuta, trefil se Čantelišvili, domácí vedou 1-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D6 přes Dlubencem a kolona na D1 v Brně. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu pozorně kousek za začátkem dálnice u Bošova za sjezdem na Chyši a Valeč v klesání na kilometru 82,5 havarovala motorka. Na cestě je i vrtulník záchranné služby, teď by měl každou chvíli přistávat. Je možné, že provoz i pozastaví. V takovém případě se dá jet po souběžné staré silnici z exitu 83 Valeč přes Lubenec. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy provoz polevuje, kolem Popůvek už se jede celkem plynule, brzdí se potom kolem exitu 190 u sjezdu k výstavišti. Do omezení u D2 je to osobním autem na 20 minut. Na příjezdu do Prahy ústeckou dálnicí D8 počítejte s kolonou od sjezdu na Zdiby. Osobním autem se jede pomalu asi čtvrt hodiny do Zužené k Belské. Před ní se auta vsunou taky celou Novopatskou od sjezdu na Černý most, taky asi 15 minut. A silnice 4 výjezd z Prahy na Příbram a Strakonice se plní kousek za sjezdem na Lipence. Do nového zúžení u sjezdu na Jíloviště je to ještě kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A začíná večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: V 18.35 posloucháte teď už večerní Radiožurnál a teď pro vás máme taky kurz.
9: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: Od srpna můžete v oficiálním katalogu prací najít novou pozici takzvaného peer pracovníka. Peer se překládá jako vrstevník nebo rovnocenný a peer konzultantem se tak rozumí člověk, který má za sebou náročnou životní zkušenost a umí zafungovat jako průvodce pro lidi ve stejné situaci, například pro lidi se závislostmi, duševním onemocněním, po propuštění z vězení. Podle zdravotnických odborů ale pouze požadavky vlastní zkušenosti na takovou práci nestačí.
1: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Nařízení kritizuje ale třeba odborový svaz zdravotnictví, kterému vadí, že v něm nejsou jasné kvalifikační požadavky na pracovní pozici. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové by se tak pírem mohl stát každý, kdo má za sebou náročnou životní zkušenost.
2: To prostě nestačí. Je nutné, aby měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
1: S doplněním těchto požadavků Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
3: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
1: Co musí peer pracovník splňovat, si teď může určit sám zaměstnavatel. Tak to funguje třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je největší nemocniční peer tým v Česku s aktuálně 17 lidmi. Ti musí mít základní kurz a být minimálně rok od překonání krizového období. Podle vedoucího oddělení peer aktivit nemocnice Jakuba Herzána poté uchazeči procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.
4: V sérii prostě otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, velmi dobře. Jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem.
1: Ukotvení pracovní pozice oslovené nemocnice a centra vítají. Peer pracovníci budou podle náročnosti práce zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což při současných tarifech odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D6 před Lubencem. Na D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu nedaleko za začátkem dálnice u Bošova je na kilometru 82,5 úplně zastavený provoz. Po havárii motorky tam přistál vrtulník záchranné služby. Sjíždí se předtím na exitu 83, to je sjezd na Valeč, jede se po staré silnici do Lubence, tam se potom dá najet zpátky na dálnici. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

David Stypka už mě nesou ve vysílání večerního radiožurnálu a nás čekají fotbalové informace. Hráči Jablonce bojují o postup ze třetího předkola konferenční ligy. Na jejich úvodní utkání s týmem z Rigy se vydáme po písničce.

0: Jablonečtí fotbalisté bojují proti RFS Riga ve třetím předkole konferenční ligy. Jejich utkání vidí Pavel Petr.
1: To utkání dospělo do konce prvního poločasu. Po 45 minutách platí, že domácí fotbalisté vedou 1-0. Jsou přece jen o pozdání aktivnější, ale příliš šancí si nevypracovali hosté už prakticky vůbec žádnou. A tak brankář Hanuš zůstává do práce. Zatím bez práce jediný gólový moment nabídla 18. minuta. Centr z pravé strany do pokutové území. Hostí si naběhl Čanturišvili a hlavou otevřel tedy skóre tohoto zápasu. Po první půli tedy domácí vedou 1-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Kuciak otevřel dveře a vrah vystřelil. Pro peníze si dojel pak k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018, který šokoval Slovensko, rozebíráme v dalším díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
8: Čtyři dny plné emocí. Čtyři dny filmové hudby. Čtyři dny neopakovatelných koncertů pod širým nebem. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady od 27. do 30. srpna. Tmavomodrý svět se symfonickým orchestrem, Queenie, Markéta Irglová, filmový souboj klavírů Ondřeje Brouska a Brzo Bohatého, hity z Jamese Bonda, koncerty, besedy, filmové projekce a mnoho dalšího. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Radiožurnál.
9: Radiožurnál je 19 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
10: Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Francouzský soud udělil podmínku dvěma mužům kvůli úmrtí známého influencera v přímém přenosu. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce hrají zápasy třetích předkol evropských pohárů. Po vážné nehodě je uzavřená dálnice D6 z Karlových Varů na Prahu před Lubencem. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Radiožurnálu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
11: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a dvěma právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
10: Soud v Nice odsoudil 2 muže kvůli úmrtí francouzského influencera Jeana Pormanova. Za ponižování na internetu a násilí dostali podmíněné tresty a půlroční zákaz vystupování na internetu. Pormanov zemřel ve spánku během živého přenosu.
12: Rafael Graven, který vystupoval na platformách Kick nebo Twitch pod pseudonymem Jean Pormanov, přetahoval pozornost lidí svojí výbušnou osobností. Toho využívali influenceři Owensena Zandoty a Safin Hamady a natáčeli s ním videa, která sledovali statisíce lidí. Při živém přenosu loni v srpnu byli s Pormanovem ve studiu nedaleko Nis. Zranitelnému 46-letému muži asi 280 hodin v kuse pouštěli násilná videa nebo po něm házeli věci. Pormanov zemřel 12. den přenosu. Cizí zavinění pitva neprokázala. Influenceři vinu odmítají a tvrdí, že se Pormanov natáčení účastnil dobrovolně. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: V kinech je nová česká komedie režiséra Miroslava Ondruše 6 gramů. Spor o pytlíček s bílým práškem zamotá hlavu hercům Ondřeji Vetchému, Davidu Novotnému, Martinu Pechlátovi i Jiřímu Mádlovi.
13: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím?
14: Divadelní herec, městský policista, finanční poradce a realitní makléř. 4 muži, kteří by se jinak nikdy nesetkali. Jenže jedna věc je spojuje, všichni mají syny na lyžáku. A jeden z nich si tam sebou přivezl sáček s podezřelým obsahem. Ředitelka školy v podání Lenky Vlasákové to nemůže nechat bez následků.
15: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
14: Setkání ve školní tělocvičně odstartuje střed odlišných rodičovských světů. Na povrch se dostanou předsudky i pokrytectví. Nechybí ostrý humor ani divákovi povědomé situace.
15: Běžte za dveře a tam o svém chování přemýšlejte. Pak se vraťte.
14: Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
2: Sport.
16: Fotbalisté Jablonce hrají úvodní zápas třetího předkola konferenční ligy proti lotyšskému RFS Riga. Podrobnosti přidá ze severu Čech Pavel Petr.
17: Před pár sekundami začal druhý poločas, domácí vedou 1-0. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
16: Na úvod třetího předkola Evropské ligy bojuje Hradec Králové s tureckým Bešiktašem Istanbul. Duel vidí Tomáš Borovec.
18: Třetí minuta zápasu Hradec Králové, Bešiktaš Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
16: A liberecký fotbalista Vasil Kušej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání s Teplicemi trest na dva zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která zároveň potrestala Zbrojovku a Spartu za výtržnosti fanoušků v duelu úvodního kola nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 tisíc korun. Pražský Celek dostal pokutu 300 tisíc korun.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Uzavřená D6 před Lubencem, nehoda i na obchvatu Jičína. D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy je kousek za začátkem dálnice u Bošova neprůjezdná. Na 81. a půltém kilometru po havárii motorky přistál vrtulník záchranné služby. Kolona stojí od exitu 83 Valeč. Tam se dá sjet na starou silnici, vzít to přes Lubenec, pak zpátky na dálnici. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov ještě zbytek kolony od sjezdu na Vídeň do zúžení u sjezdu na D2 osobním autem do 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu nejdřív od plzeňské D5 k exitu 19 Ořech, to je do 10 minut, a potom o kousek dál za pravotočivou zatáčkou u sjezdu na Barandov pozor na další kolonu z 16. kilometru. Ta se teď rozjíždí, příčinou bylo příliš vysoké vozidlo před Lochkovským tunelem, ten byl krátce uzavřený, už se zase projíždí. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Příbram se ještě za poslední odbočkou na Lipence tvoří kolona na 10 minut do zúžení u sjezdu na Jíloviště. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku vzniká kolona na obchvatu Jičína od odbočky na Moravčice. Za sjezdem na Jičín Východ a Semily se srazilo osobní auto s nákladním, zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
20: My vám přejeme dobrý večer s Radiožurnálem. Je to největší změna v systému sociálních dávek za poslední roky. Už za pár dnů začne lidem na účty od úřadů práce přicházet takzvaná superdávka. Ale jsou s tím spojené i problémy. Za chvíli uslyšíte třeba příběh seniorky, která po přechodu na novou dávku přišla o 6 000 korun. No a není sama. Zůstaňte i dál s Radiožurnálem. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Od 10. srpna by měli lidem začít na účty přicházet od úřadů práce superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, bylo na konci července zhruba 304 tisíc. Většina z nich už dřív některou podporu pobírala. Spousta lidí ale taky o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla, například část seniorů.
1: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 tisíc korun.
2: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o tisíce korun klesl.
3: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
2: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
4: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
2: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
2: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Fotbalista Jablonce hostí v konferenční lize klub RFS Riga. Úvodní utkání třetího předkola vidí Pavel Petr.
1: Aktuálně se hraje 62. minuta a domácí Jablonec teď tedy vede 2-0 nad svým soupeřem, to protože v prvním poločase se prosadil Čantorišvili a v minutě 53. přidal druhou branku Polidar. V obou případech se domácí fotbalisté prosadili hlavou. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
0: A hraje se už i duel třetího předkola Evropské ligy. V ní Hradec Králové přivítal turecký Beşiktaş. Na zápase je Tomáš Borovec.
2: 19. minuta. V tuto chvíli skončila. Hradec Králové hraje s Beşiktaşem Istanbul 0-0. Už jsme viděli šance na obou stranách. Častější držení míče na svých kopačkách mají hosté z Turecka, ale to se dalo očekávat. Zatím ale tedy gól fanoušci neviděli, takže 20. minuta Hradec Králové, Beşiktaş, Istanbul 0-0 z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Tolik tedy fotbalové informace od dvou našich reportérů Radiožurnálu. Ty informace jste slyšeli chvilku před 7:30, máme 19:20 a půl minutky k tomu a chystáme další aktuální přehled zpráv.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Kuciak otevřel dveře a vrah vystřelil. Pro peníze si dojel pak k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018, který šokoval Slovensko, rozebíráme v dalším díle naší letní četby.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Hodin a 30 minut. Pavel Prouza a zprávy.
6: České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a středních Čechách. Schválila to dnes Rada Středočeského kraje. Informaci Hospodářských novin potvrdil Radiožurnálu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. V italských Alpách zemřela dívka z Česka, potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Na Slovensku druhý den po sobě padl nový teplotní rekord. Podle předběžných údajů naměřili v obci Dolné Plachtince v Banskobystrickém kraji 42,2 stupně Celsia. Nový rekord překonal dosavadní nejvyšší naměřenou hodnotu ze včerejška. S odkazem na slovenské meteorologii o tom informuje agentura TASR. Ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční.
7: Sport.
6: Fotbalisté Jablonce hrají ve třetím předkole konferenční ligy úvodní utkání. Jejich souboj s RFS Riga vidí na severu Čech Pavel Petr.
8: 74. minuta po brankách Čanturišviliho a Polidara domácí vedou 2-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
6: Královéhradečtí fotbalisté bojují na úvod třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul. Duel sleduje Tomáš Borovec.
9: 31. minuta zápasu. Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 v Brně i před Šmejkalkou a nehoda na D6 před Lubencem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozorně za chodce rady na kilometru 26,5 se dojíždí do kolony, vleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď navíc začaly noční úpravy vodorovného značení. Na 24. kilometru bude se až do rána projíždět jenom levým pruhem. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto, průjezdný jenom levý pruh, kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na kilometr 193, zdržení už asi čtvrt hodiny. Dálnice D6 z Karlových Varů směrem na Prahu byla za začátkem prvního úseku před Lubencem uzavřená, za sjezdem na Valeč na kilometru 81,5 havarovala motorka, provoz už se podařilo obnovit aspoň levým pruhem, kolona se rozjela. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku problémy na obchvatu Jičína, zastavený provoz za sjezdem na Jičín východ v Semily. U Robou zhavarovalo nákladní a osobní auto, kolona stojí od odbočky na Moravčice. S objížďkou je to složitější, severně potíž kolem Studeňan, protože v Dřevěnicích je uzavírka a jižně přes Kacákovu Lhotu je to tak stěží pro osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A dál je s vámi večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
5: Ano, pokračujeme po 7:30 a pokračujeme s Taylor Swift.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Jak se dýchá v různých částech Brna? Odpověď budou celý rok hledat desítky nových senzorů vědců z Masarykovy univerzity. No a my k tomu dodáme další informace po kapele YouTube.

0: Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Na různá místa po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat vytvoří takzvané digitální dvojče Brna, model ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
1: Vedeme senzory, odneseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
2: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recitox Masarykovy univerzity. Na střeše vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
1: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří poměrně drahýma, ale velmi spolehlýma a kvalitníma zařízení.
2: Ten váš senzor je mnohem menší, je to velikosti malého kufříku.
1: Zhruba tak do toho letadla asi.
2: Je na tom solární panel.
1: Měří suspendované částice neboli prachové částice.
2: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
1: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť. Přidáme 35 nových očí. Očí schválně, protože to jsou optický senzory.
2: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Schulz z Recitoxu.
3: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
2: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
1: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
2: Tyhle dva teď budete brát?
1: Jo, teď si je kameru. Má to asi 5 kilo.
2: Tak, nyní jsme se přesunuli ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
1: První co je kontrolovat číslo lampy.
2: Vytahujete senzor číslo 22.
4: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
2: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Schulz.
1: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
2: Klezete právě nahoru.
4: Podávám Bandimex.
2: Tak a máme utáhnout to.
4: Chodívko.
2: Je tady kousek škola.
1: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor.
2: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensel, Radiožurnál. Sometimes.

Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce hrají zápasy třetích předkol evropských pohárů. Na stadiony vás vezmeme ještě před 20. hodinou.

0: Jablonečtí fotbalisté se snaží si vybudovat co nejlepší pozici do odvety třetího předkola konferenční ligy. Na svém stadionu hostí tým RFS Riga. A je u toho reportér Pavel Petr.
1: Zatím se jim to poměrně daří. V nastaveném čase zhruba ještě minutka a půl se bude hrát, tak vedou 2-0. Už v 18. minutě se prosadil Čantunišvili. V minutě 53. to byl Polidar, který navýšil na 2-0. Domácí se v obou případech prosadili hlavou, teď se ale musí bránit. Je tady dlouhý odkop, který končí v zámezí 3911. Fanoušku si našlo cestu na tento zápas, který se zatím tady pro Jablonecké vyvíjí velice slibně. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Do Evropské ligy se snaží dostat fotbalisté Hradce Králové. Ve třetím předkole hrají s Bešiktašem Istanbul a v Hradci Králové je reportér Radiožurnálu Tomáš Borovec.
2: Po prvním poločase hrají fotbalisté Hradce Králové s Bešiktašem Istanbul 0-0. Držení míče bylo pro favorizované hosty z 60-40, ale golové šance jsme viděli na obou stranách, klidně to mohlo být i 2-2. Asi tu největší příležitost, co se týče hostujícího týmu, měl jihokorejský reprezentant Hyun Chwai Oh, který napřáhl z velkého vápna a pumelicí rozkýval břevno domácí branky. Potom při dalším zakončení kapitána hostujícího týmu Kekčeho zase obličejem stečoval mimo branku jeden z fotbalistů Hradce Králové balón, takže tady se skóre neměnilo, ale úplně tu největší možnost prvního poločasu měl domácí fotbalista Daniel Horák, který po krásné kombinaci naběhl do pokutového území, vypálil jedovatě ke vzdálenější tyči. Brankář hostujícího týmu se jenom díval, ale díval se také na to, jak Emirhan Topču z brankové čáry ekvilibristicky ten balón dostal pryč. Takže už se někteří fanouci Hradce Králové radovali, ale pak museli zase tu radost dát dolů. Takže po 45 minutách hraje Hradec Králové s Bešiktašem Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Ve snaze dostat se do španělské exklávy Ceuta zemřelo podle starosty města nejméně 100 lidí. Český stát podle 72% lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, zjistil exkluzivní průzkum. Fotbalisté Jablonce vyhráli na úvod třetího předkola konferenční ligy nad RFS Riga 2-0. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Při náporu běženců na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta zemřelo minulý týden nejméně 100 lidí. Velká část se utopila. Uvedl to starosta města Juan Jesús Vivas. Přes 70 tisíc lidí se do města dostalo během dvou posledních červencových dnů z Maroka. Většina se vrátila zpátky přes hranice. Ve městě podle odhadu starosty zůstalo asi 3 až 5 tisíc migrantů.
3: Situace v Ceutě ještě není normální. Centra pro dospělé i nezletilé běžence jsou přeplněná a na hranici kolapsu. Příliv migrantů vedl k humanitární krizi obrovského rozsahu, narušení veřejného pořádku a ohrožení veřejné bezpečnosti.
1: Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Šetření se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života. Pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Nejčastěji se toho obávají mladí, přes 80% z nich. A vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
1: Ministerstvo životního prostředí na výsledky průzkumu reagovalo, že dělá mnoho konkrétních opatření, podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale ministerstvo tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jen stát, pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy. V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídně nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
5: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
6: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
7: Sport. Jablonečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře. Teď bojuje Hradec Králové ve třetím předkole Evropské ligy s tureckým Bešiktašem Istanbul. Snažení východočechů sleduje Tomáš Borovec.
8: 46. minuta utkání a Hradec Králové hraje s Bešiktašem Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
7: Fotbalový Real Madrid získal útočníka Jana Diomandého z Lipska. Za 19-letého reprezentanta Pobřeží slonoviny má podle španělského deníku Marca zaplatit z bonusy v přepočtu necelé 3,5 miliardy korun. To by z Diomandého, který podepsal 7-letou smlouvu, dělalo nejdražší posilu v historii klubu. A české volejbalistky vyhrály v úvodním přípravném zápase před mistrovstvím Evropy v Brně. Rumunsko porazili 3-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Šmejkalkou a u Brna a překážka na jižní spojce v Praze. Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Šmejkalka na 24. kilometru z úžení do jednoho pruhu. Kolona z 27. kilometru je na půl hodiny. Na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekážejí, stále je tam ale kolona z kilometru 192 na 10 minut. Na D1 z Bystřete za Vyškovem ve směru do Brna na kilometru 224,5 se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta.
10: Je to na rovince, je to vidět, ale pohybují se tam dva lidi u toho, no, tak není to úplně ideální.
9: V Praze se vyhněte překážce na jižní spojce ve směru na Barandovský most. Za nájezdem z Průmyslové ulice leží na vozovce nářadí.
11: Za sjezdem na Fashion Arenu je v levém pruhu hráč na. Když se odpočuje, není to vidět.
9: Na silnici 16 Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous ještě vyšetřují kolizi nákladního a osobního auta, která zabírá jeden pruh, už ale projedete bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A začíná večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
0: My vám přejeme pěkný večer. Bez zpravodajství se neobejde de facto žádná ze stanice Českého rozhlasu. Pravidelné zprávy dvakrát denně začal radiožurnál vysílat přesně před 100 lety a tak je slyšíte prakticky dodnes. Připomeneme to v dalším díle našeho týdenního seriálu Rozhlasové stovky. Tak si další rozhlasový díl nenechte ujít už po písničce. Příjemný poslech.
2: Večerní radiožurnál a Richard Jandovský.

0: Z domova, ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomínáme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před stolety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně. Kromě večera, také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gros zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Eduard VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
12: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

Petr Perk byl ve čtvrtek večer na Radiožurnálu a ten dnešní večer taky patří fotbalu. Fotbalisté Jablonce vyhráli první zápas dvojutkání třetího předkola konferenční ligy a do Lotyšska se příští týden vydají s náskokem 2 bodů. Po kapele Ariem se vydáme i na Evropskou ligu na zápas Hradce Králové.

0: S vámi je Radiožurnál a jdeme na fotbal. Fotbalisté Jablonce se vytvořili dobrou pozici do odvety třetího předkola konferenční ligy. Na domácím stadionu porazili lotyšský tým RFS Riga 2-0. Druhý zápas se bude hrát za týden. Do Evropské ligy se snaží dostat fotbalisté Hradce Králové. Ve třetím předkole hrají s Bešiktašem Istanbul. V Hradci je taky Tomáš Borovec.
1: Horák, 63. minuta, teď pokus o zakončení Bešiktaše. Je tam Černý v pokutovém území, zpracovává si balón, ale zatím během té chvíle už to Hradečtí zaplnili. Takže v tuto chvíli Hradec Králové stále hraje s Bešiktašem Istanbul 0-0. Velké šance jsme viděli už v prvním poločase. Nejprve to byl hostující Hyun Jivai Oh, jihokorejský reprezentant, orazítkoval břevno domácí branky a potom těsně před koncem první půle obrovská šance na druhé straně, kdy Daniel Horák pálil už do opuštěné klece, ale stoper Bešiktaše dokázal na brankové čáře ten balon zvednout a poslat ho mimo tři tyče. Takže v 63. minutě Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 3/4 na 9.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zítra nás teplý den s teplotami do 28 stupňů a po zprávách uslyšíte taky podcast Vinohradská 12. Pěkný večer, je 8:30. Je tu přehled zpráv a Pavel Prouza.
1: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident posílí ochranu letišť. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevřel veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Je otevřený od 10 do 18 hodin. Lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli první zápas třetího předkola konferenční ligy nad RFS Riga 2-0. Prosadili se Čanturišvili a Polidar. Odveta čeká Severočechy za týden v Lotyšsku. A královéhradečtí fotbalisté teď bojují ve třetím předkole Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul. Je u toho Tomáš Borovec.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 za chodce Radia, překážka na D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se brzdí za sjezdem na chodce Rady. Na kilometru 28,5 kolona až na most Šmejkalka. Na 24. kilometru je teď zúžení do levého pruhu kvůli opravám. Zdržíte se téměř půl hodiny. Naopak na D1 kolem Brna se na Ostravu kolona rozjela. Následky nehody na kilometru 195 už v jízdních pruzích nepřekážejí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Sázavu. Na 37. kilometru stojí dodávka s defektem pneumatiky na straně dovozovky.
4: V odstavném pruhu dodávka má prasklou levou přední pneumatiku, takže velmi pravděpodobně ji asi bude měnit.
3: Dejte pozor proto na pohyb lidí okolo. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku za nájezdem od Roudnice. Na 29. kilometru stojí na konci připojovacího pruhu nepojízdná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky, kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A teď začíná čtvrtý díl letního speciálu z podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kuciak otevřel dveře svého domu ve Velké Mači a vrah vystřelil. Pro peníze si pak dojel k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018 dodnes hýbe děním na Slovensku. Přinášíme čtvrtou epizodu četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je čtvrtek 6. srpna.
6: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 4. Časť 1. Výrečný sprostredkovateľ.
5: Neuplynulo ani 24 hodin od akce News, během které policisté zadrželi první podezřelé, a svět Zoltána Andruška se obrátil vzhůru nohama. Majitele pizzerie vzbudila ve 4 ráno zásahovka se samopaly. Prohledala mu dům a pak ho odvezla do Nitry, kde ho policisté zavřeli do cely předběžného zadržení, než s ním začali provádět další úkony. Od začátku byl Andruško odevzdaný. Nekladl žádný odpor. Ke všemu se chtěl přiznat. Pozdě večer, přesně ve 22 hodin a 15 minut, ho posadili před vyšetřovatele a začali s výslechem. Unavený chlapík nic nepopíral. Bez okolků prohlásil, že právě on sehnal vrahy novináře Jána Kuciaka. Zatímco vypátrání tří podezřelých předcházelo půlroční úsilí vyšetřovacího týmu, teď se na policisty usmálo štěstí. Andruško z voleje vyklopil jména svých známých, kterým vraždu zadal, a taky popsal svoji roli v případu. Trestný čin spáchali Tomáš Sabo a Miroslav, příjmení teď z hlavy nevím, vypovídal Andruško. Hned na to dodal, že objednávka přišla od Haleny z Komárna, která bydlí na okružní cestě. Ale i její příjmení mu v té vypjaté chvíli vypadlo z hlavy. Vyšetřovateli vyprávěl, že podle původního požadavku měli novináře unést, aby se jeho tělo nikdy nenašlo. To se však nestalo. Místo toho policie objevila hned dvě mrtvá těla v domě ve Velké Mači. Alena mi neřekla důvod, ale uvedla konkrétní jméno osoby, pro kterou to zajišťuje. Já se to jméno bojím říct, protože se obávám o svůj život a o život své rodiny, tedy partnerky a dětí. Zasekl se rozjetý Andruško a poprvé se zdráhal dopovědět to, co načal. Dlouho mu to však nevydrželo. Věděl, že jestli se bude vykrucovat, nic tím nezíská. Ta osoba není doma, má strašně velký vliv a peníze a jmenuje se Marian Kočner. Alena mi vyprávěla, že Kočner jí řekl, že mu ten novinář strašně vadí a kazí mu obchody a že má kvůli němu svázané ruce. Tohle byl další klíčový moment vyšetřování. O Aleně z Komárna slyšeli policisté poprvé. Kočnera sice vyslechli hned první den vyšetřování, on ale tvrdil, že na Kuciaka neměl vůbec vztek. Teď ale měli vyšetřovatelé v rukou výpověď muže, který svoji účast na vraždě přiznal, a Kočnera označil za koncového objednavatele. Andruško si myslel, že ještě předtím, než dostal zakázku na vraždu novináře, musel Jána Kuciaka někdo sledovat. Alena, o které během výslechu pořád mluvil, ale nikdy nezmínil její příjmení, mu totiž měla na počítači ukázat celou složku s informacemi o Kuciakovi, která obsahovala i fotodokumentaci. Ten text byl profesionálně napsaný, takže ten člověk, co to dal dohromady, musel mít dobře ověřené informace, protože tam byly fotky Kuciaka a adresa ve Velké Mači i další údaje o něm, vyprávěl Andruško. Dvojice nájemných vrahů, Tomáš Sabo a Miroslav Marček, kterou Andruško najal, si pak jezdila Kuciakův dům prohlížet. Andruško přiznal policistům, že se jednou s nimi vydal i on. Když bylo 21. února 2018 po vraždě, přijeli za Andruškem oba muži autem do obce Chotín, kde bydlel. Všiml si, že Sabo seděl na místě řidiče a Marček na sedadle spolujezdce. Tomáš mi řekl, že tu práci zvládli. Já jsem měl pocit, i když to neřekli přímo, že to udělali ten den. Nedozvěděl jsem se od nich, kdo z nich to provedl, a radši jsem se na to ani neptal. Zadlužený podnikatel se policistům snažil vyklopit všechny důležité detaily, na které si v tu chvíli vzpomněl. Jakoby ze sebe chtěl dostat všechno, co v sobě tolik měsíců nosil. Místy ale působil chaoticky. Před půl jednou v noci prohlásil, že je už unavený a nedokáže přesně odpovídat na otázky. A tak výslech ukončili. Ženu z Komárna, o které mluvil, policie druhý den ráno zadržela a Andruška spolu s dvojicí Sabo, Marček, obvinili z podílu na vraždě. Následoval druhý výslech Andruška a to už odpovídal na celou řadu otázek. Tvrdil, že jeho kamarádka Alena Na něho s provedením vraždy tlačila a on se jí bál, protože měla kontakty. Znovu se dostal i k momentu, kdy ho navštívili Sabo s Marčekem. Tomáš Sabo řekl, že v domě u Kuciaka byla ještě jedna žena a že zastřelil i ji. Řekl, že náhodou byla doma i ona a že neměl jinou možnost. To mi vyprávěl ten večer v garáži, u mě, v Chotíně. Na začátku přitom Andruško tvrdil, že nevěděl, jak měli bratranci rozdělené úkoly. Svým popisem schůzky mohl před policisty vyvolat dojem, že v domě střílel Sabo. Ten mu ale pouze tlumočil dění na místě činu, protože všechny podstatné rozhovory vedli spolu, nikoli s Miroslavem Marčekem. Se stejnou hypotézou pracovali policisté už před výslechem Andruška. Právě Sabou v soukromý mobil zachytili ve Velké Mači, ve chvíli, kdy na něho někdo zavolal ze druhého, tedy toho takzvaného pracovního telefonu pachatelů. Potom identifikovali taky auto jeho otce, ale především znalkyně připustila, že na kamerových záznamech u fotbalového stadionu ve Velké Mači může být právě Sabo. A po jeho zadržení u něho našli i náboj, který byl ve stejném zásobníku jako náboje nalezené v domě ve Velké Mači. Verzi o Sabovi jako střelci potvrzovalo tolik okolností, že se jí vyšetřovatelé drželi ještě další měsíce. On však od začátku svoji vinu na dvojnásobné vraždě popíral.
6: Část druhá. Bylo to trochu jinak.
5: Miroslava Marčeka po zadržení trápilo nejvíc to, jestli by mohl zavolat do práce a říct šéfům, co se stalo. Požádal o to vyšetřovatele ještě před začátkem prvního výslechu. Situaci odhadl správně a pochopil, že se do zaměstnání hned tak nevrátí. A s vozením klientů do Budapešti, čímž se mimo jiné taky živil, je na delší dobu konec. I když byl ochotný vypovídat, moc toho na srdci neměl. Já k tomu nemám co říct, ani napsat. Můj jediný trestný čin, kterého jsem si vědom, jsou ty zbraně, ty škorpiony, které se u mě našly. To je vše, co jsem chtěl uvést. Po 20 minutách bylo po všem. Pak Marčekovi vzali otisky prstů, vzorky DNA a vyfotili ho ze všech stran, jak to lidé znají z detektivek. Krátce na to putoval do cely předběžného zadržení, kde čekal na další postup. V té době ještě neměl obhájce a ani si nikoho nevybral, proto mu přidělili advokáta Martina Endrédyho. Druhý den Marčeka obvinili. Ani během následujícího výslechu toho tento bývalý voják moc nenamluvil. Obvinění nejsou založena na pravdě, nebudu dál nic říkat ani odpovídat na otázky. To bylo vše, co z něj vypadlo. Slíbil ale, že promluví později. Jeho mlčení pak trvalo celé měsíce. O vraždě nic neřekl, ani když ho vyslýchali několik dní po obvinění Mariana Kočnera, tedy v březnu 2019. To už Marček seděl ve vazbě půl roku. Lidé, kteří s ním tehdy přišli do kontaktu, si ho pamatují jako málomluvného člověka. Na nic si nestěžoval, neprojevoval emoce, ani nic nekomentoval. On si za 6 hodin neřekl ani o vodu. Choval se opravdu jako voják, vyprávěli po letech očití svědci. Po Marčekově standardně strohém březnovém výslechu potřebovali policisté naplánovat i další vyšetřovací úkony v sídle Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. A Marček najednou, jen tak mimochodem, před policisty prohodil, ono to bylo trochu jinak. Pak ještě dodal, že by k tomu mohl i něco říct. Ještě před pár desítkami minut všechno popíral a najednou chtěl promluvit. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z ničeho nic. Bez vyzvání. Bez naléhání, bez předchozích náznaků či signálů. Bez toho, že by ho někdo navštívil ve vazbě, vytěžoval ho nebo mu nabízel úlevy za spolupráci. Bývalý voják se prostě rozhodl, že víc než rok poté popíše vyšetřovatelům svoji skutečnou roli v případu vraždy novináře a jeho snoubenky. Vyšetřovatelé tedy naplánovali nové termíny výslechů. Byl čtvrtek, 11. dubna roku 2019. Bývalého vojáka Miroslava Marčeka znovu převezli v neprůstřelné vestě a maskáčových kalhotách do budovy NAKA v Nitře. Posadili ho do výslechové místnosti a připravili kameru. Na tento přelomový výslech se přišel podívat i dozorující prokurátor Vladimír Turan a advokáti dalších obviněných. Mezi nimi byl nově už taky Marek Para, obhájce čerstvě obviněného Mariana Kočnera. Z dosud zamlklého Marčeka se valil takový proud informací, jaký zřejmě nečekali ani ti největší optimisté v místnosti. A netýkali se jen vraždy mladého páru ve Velké Mači. Marček se rozhodl pro podrobnou výpověď, ve které poprvé promluvil taky o plánovaných, ale nikdy neprovedených vraždách. V jeho podání to znělo, jako by voják podával hlášení. V roce 2016 se Marček přes svého bratrance Tomáše seznámil se Zoltánem Andrůškem a další rok od něho dostali objednávku na vraždu tehdejšího státního zástupce úřadu zvláštní prokuratury Maroše Žilinky. Na přelomu let 2017 a 18 přišel požadavek na likvidaci novináře Jána Kuciaka. Společně s Tomášem Sabojem si ho měli vyslechnout od Andrůška v jeho pizzerii v Komárně. Andrůško jim pak o tom, koho měli zabít, poskytl podrobnější informace. Kde Kuciak bydlí, jaké má auto, prostě informace o něm. To všechno nám řekl při jednom setkání u něho doma na dvoře, kam jsme přijeli v Sabově Peugeotu. Andrůško měl mobilní telefon, ve kterém byly údaje o panu Kuciakovi a adresa bydliště, kterou si pan Sabo zapsal na nějaký papír. Mám dojem, že v tom mobilu byly i nějaké fotky. Vypověděl Marček. Bývalý voják si pamatoval snímky Kuciaka v černé mikině a zdálo se mu, že byly pořízeny za slunečného počasí. Podle oblečení a světla usoudil, že vznikly ještě před zimou. Potom popsal, jak jezdili do Velké Mače obhlížet terén. Naplánovali trasu, sehnali zbraň. Nejdřív se zaměřili na novinářovi ranní odjezdy, potom zase na jeho večerní návraty. A nakonec přišla pasáž, která úplně rozbila verzi vyšetřovatelů o tom, jak si obvinění rozdělili role. Bývalý voják Marček přiznal, že střílel on, a ne Sabo, jak se policisté mylně domnívali. Marček pak vysvětloval, že původně plánovali vraždu Jána Kuciaka jinak, než jak ji nakonec spáchali. Řidičem měl být Andruško a do domu novináře měla jít dvojice bratranců z Kolárova. Změnilo se to, protože Andruško byl dost nespolehlivý, popisoval muž, který se právě přiznal ke střelbě na Kuciaka a jeho přítelkyni. Promluvil taky o vražedné zbrani, kterou podle jeho slov získali od jistého Lásla Krejčíka z Maďarska. O úpravu tlumiče požádal Sabo svého známého Mariana Sehnala. Marčekovým úkolem bylo sehnat náboje a upravit je tak, aby fungovaly i s podomácku upraveným tlumičem. Bývalý voják je rozebral a postupně snižoval množství střelného prachu. Vážil ho po mikrogramech, aby zjistil, kolik jeho třeba, aby se náboj v tlumiči nasazeném na pistoli nezadrhl, ale vyletěl ven. Střelec nicméně musel zbraň po jednotlivých výstřelech ručně natahovat. Když se Marček a prokurátor Turan zeptal, proč upravoval munici, obviněný muž zněl jako odborná příručka. Aby se snížila rychlost střely, aby byla pomalejší než rychlost zvuku. Smysl to mělo ten, aby tlumič fungoval, protože při překročení rychlosti zvuku tam vzniká ten výbuch. Poprvé si Marček zbraň do Velké Mače vzal už 19. února 2018. Vystoupil z auta Tomáše Saboa a šel kolem fotbalového stadionu, kolem místní pizzerie, až k domu novináře a archeoložky. Takže přesně tak, jak to během vyšetřování zmapovala policie. Branka před domem nebyla zamčená a Marček vešel do dvora. Ušel ještě pár metrů a všiml si, že v kuchyňce sedí dvě osoby. Kušnírovou jsem nikdy předtím neviděl, ale Kuciaka jsem poznal podle fotek. Původně jsem ani nevěděl, že se jmenuje Kuciak. Věděl jsem jenom, že je to cíl. Pak jsem odtamtud odešel s tím, že tam byla ještě jedna osoba navíc, vypověděl obviněný. Přesné datum vraždy neměli stanovené, ale podle Marčekových slov začal Andrůško tlačit, že to spěchá, že to už mělo být hotové. Druhý, a tentokrát už dokonaný pokus, následoval o dva dny později. Marček vyprávěl, že si vzal černý delší kabát, nákrčník a kalhoty. Venku mrzlo, ale jemu zima nevadila. Oblékl se dobře. Známou trasou došel k domu na adrese Velká Mača 558. Vstoupil na pozemek, ale v domě nikdo nebyl. Vešel proto do letního domečku, který stál napravo od rekonstruovaného domu. Tiše tam čekal, až se majitelé vrátí. Martina s Jánem přijeli po 7 večer. Vrah na místě vyčkával víc než hodinu a půl. Už z toho domečku jsem viděl, že jsou dva. Pak jsem je sledoval, tak jak jsem to už popsal, jestli se nerozdělí, jestli někdo z nich neodejde. Nikde jsem si tam ani nesedl. Až když ta jeho přítelkyně šla na záchod, teprve tehdy jsem se rozhodl jednat s tím, že ona tam přitom nebude. Zaklepal jsem, otevřel mi Jan Kuciak. Vystřelil jsem poprvé. Z po domácku upravené pistole vyšly hned dva projektily a novináři prostřelili srdce. Marček chtěl vypálit ještě jednou, ale zbraň podle jeho slov nevystřelila, zasekla se. V tom okamžiku zahlédl Martinu Kušnírovou. Vydal se za ní. Marček ve vypjaté situaci zbraň dvakrát až třikrát násilím ručně natáhl a už ji měl znovu připravenou ke střelbě. Ona utekla do kuchyně a já jsem šel za ní a trefil jsem jí do hlavy. Mechanicky popsal závěr vražedné scény. Vyšetřovatel se vyptával na detaily. Marček odpovídal jako stroj, suše, bez emocí. Vybavilo se mu, že Jána střelil do hrudi. Ten narazil zády do zdi a spadl na schody, tváří dolů. Po zastřelení Martiny chtěl už Marček odejít, ale nakonec znovu ručně natáhl zbraň. Prý ještě jednou vystřelil na Jánovu hlavu, aby mu zasadil ránu jistoty. Byl na těch schodech, tak tam ležel, klečel, spíš ležel a když jsem ho trefil do hlavy, viděl jsem, jak se mu rozfoukly vlasy. Zavřel jsem za sebou dveře a šel jsem pryč.
6: Část třetia. Strelec dostal menej peňazí.
5: Miroslav Marček popsal svůj odchod z místa činu i z Velké Mače úplně shodně s tím, co zjistil vyšetřovací tým. Když za sebou po asi 2 hodinách zavřel vstupní branku a vytáhl mobil, všiml si SMS zprávy a zmeškaného hovoru z pracovního mobilu Tomáše Saboa. Ten už byl pořádně nervózní. Marček byl pryč příliš dvouho. Bývalý voják po 8:30 večer konečně podle dohody prozvonil bratrance Tomáše a ten okamžitě vyrazil autem ke křižovatce nedaleko fotbalového hřiště ve Velké Mači. Odtud společně odjeli zpět do Kolárova. Ještě se potřebovali rychle zbavit zbraně i nábojů. Marček to popsal takhle. Hodili jsme to do řeky. Pod most vedoucí z Kolárova do Komoče, hned před prvním pilířem. Jde se tam z hráze na konci naší ulice, jinak se tam dostat nedá. Tomáš řekl, že on je rybář, že on ví, kde jsou ty silné proudy. Tak říkal, že tam je ten nejsilnější proud. Já jsem to všechno podával Tomášovi a on to tam házel. Hodili jsme tam náboje, rozebranou zbraň, tlumič, ten zásobník, ten zůstal v batohu, veškerou munici. Házel to tam on, uzavřel Marček. Dvojice pak pokračovala do Komárna a odtud do Chotína, kde žil Andruško se svou přítelkyní. Tomáš si s ním povídal, řekl mu, že tam zemřeli 2 lidé. Zoli, to jako Zoltán Andruško, řekl, že dobře, že v pořádku, že zařídí peníze, vypovídal Marček. Ten pak Andruškovi předal kabát, který měl na sobě ve Velké Mači, aby ho spálil. Kalhoty si nechal. Policie je potom našla u něho doma. Vyšetřovatelé se pořád dokola snažili zjistit, jak to u bratranců fungovalo. Proč náboje upravoval Marček a ne Sabo? A proč vraždil právě bývalý voják a ne ex-policajt? Z prvního 5hodinového výslechu bylo i nezainteresovaným lidem zřejmé, že v této dvojici velel právě starší Tomáš a že Miroslav mechanicky plnil úkoly. Jakoby si ani neuvědomoval, že ta nejšpinavější práce zůstala na něm. O tom, kdo z koho profitoval, svědčí následující řádky. Andruško hned po zadržení policistům přiznal, že za zorganizování vraždy dostal od Aleny Žužové 50 tisíc eur, ze kterých si nechal 10 tisíc pro sebe. Zbývajících 40 tisíc eur předal Sabohovi a ten se měl podělit se svým bratrancem. V tomto případě platila zvláštní matematika. Sabo Marčekovi řekl, že dostal jen 35 tisíc eur, tedy o 5 tisíc méně než ve skutečnosti, a přidal mu polovinu pouze z této částky, tedy 17,5 tisíce eur. Potom dělal, že je velký grant a střelci velkory se přihodil ještě 2 tisíce. Ve skutečnosti však Sabovi zůstalo ještě o pár stovek víc, i když v den vraždy pohodlně seděl ve vyhřátém autě a čekal, až Marček stiskne kohoutek. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu máme za sebou čtvrtý díl letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny – Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk, která taky namluvila v tomto podcastu názvy kapitol, a vydal ji Ringier Slovakia Media. My jsme výňatky přeložili, zkrátili a upravili pro potřeby podcastu. Laura na to samozřejmě dohlíže. Jak už určitě z minulých dílů víte, Laurina kniha i tento podcast vychází ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. To znamená, že neřešíme obnovený proces s podnikatelem Marianem Kočnerem a jeho kamarádkou Alenou Žužovou, kteří jsou obžalováni z objednávky, respektive ze zprostředkování vraždy. Tomuto příběhu se budeme věnovat zase někdy jindy. Závěrečný díl četby přijde v pátek. Naslyšenou zítra.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pěkný večer, je 9 hodin. Jsou tu zprávy a Pavel Prouza. Některé obce v Česku mají málo vody, státní hmotné rezervy jim půjčují cisterny. Na Tchaj-wanu začalo 10denní vojenské cvičení, má prověřit připravenost armády, ale i civilních složek. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy s istanbulským Bešiktašem 0-1. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ze státních zásob hmotných rezerv si můžou obce s vyschlými studnami půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní taky obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé osad Bedlno a Chotěšov. Pokračuje předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
3: Ve studních mají díky suchu málo vody, proto jsme vlastně městu Jesenice, pod které tyto části spadají, půjčili kontejner na 3 kubíky pitné vody. Tento kontejner mají zatím půjčený do konce září letošního roku.
1: Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. Na Tchaj-wanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov se letos výrazně zaměřuje i na civilní obyvatele. Podle tamního ministerstva obrany je klíčové, aby běžní Tchaj-wanci věděli, co v prvních hodinách případné invaze dělat.
4: Ostré střelby rezervistů na plážích a obsluha minometů, ale i zautomatizování toho, jak se chovat v prvních hodinách, pokud pevninská Čína skutečně zaútočí na ostrov. To jsou nejdůležitější části letošního nácviku. Civilisté si zopakují, jak mají vypadat nezbytně nutné zásoby pro přežití, kam je sebou vzít, co naopak nikdy nebrat, nebo jak řešit výpadky či úplné přerušení elektřiny. Po celé zemi během cvičení zpomalí internet, protože speciální jednotky armády zkoušejí různé varianty, jak komplexně řídit obranu, právě v případě, že by Peking zaútočil i kyberneticky. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Přes 50 výrobců bižuterie se představuje na výstavě Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Lidé ji můžou navštívit v tamním Eurocentru. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď je trend opačný, říká místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
5: V současné době jablonecké firmy ubývají, zatímco přibývají autorské šperky od různých ateliérů. Jsou tady osvistovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy.
1: Součástí programu jsou podle pořadatelů i koncerty nebo módní přehlídky.
6: Sport. Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1. Odvetu odehrají v Turecku za týden. To Jablonec rozehrál třetí předkolo konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 po brankách Čanturišviliho a Polidara. Trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
7: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude tak, jaký zná soupeř, a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, že jo, tak rázem je tam nervozita, prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
6: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nebezpečí na čtyřce před Prahou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále počítejte s kolonou. Začíná nám za mostem Hvězdonice a pokračuje až do zúžení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Je to stále zhruba na půl hodiny. Na D11 čekejte překážku před Prahou ve směru z Hradce Králové. Na kilometru 2,5 stojí porouchané osobní auto. Je v odstavném pruhu, ale není označené. Na silnici 4 směrem ze Strakonic do Prahy opatrně za Jíloviště. Za odbočkou k cukráku úseku na 7. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D5 z Prahy do Plzně se pracuje mezi Loděnicí a Berounem. Mezi 11. a 13. kilometrem opravují vodorovné značení. Silničáře čekejte v levém pruhu. A v Domažlicích pozor na silnici 22 do Gdyně. A na výjezdu z města v Masarykově ulici policisté vyšetřují nehodu osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky, kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
9: 5,5 minuty po 21. hodině pokračuje večerní radiožurnál a pokud nás posloucháte v autě, tak přejeme šťastnou cestu a hned nabízím další naše téma. Za příspěvky na sociálních sítích sice policie poslance Filipa Turka kvůli promlčení stíhat nemůže, v jeho jednání by ale jinak spatřovala hned několik trestných činů. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Detaily nabídneme hned po písničce. Příjemný poslech.
2: Večerní radiožurnál a Richard Jandovský.

0: Pokud by případ nebyl promlčený, mohli by kriminalisté Filipa Turka za motoristy obvinit kvůli jeho příspěvkům na Facebooku hned z několika trestných činů. Vyplývá to z policejního usnesení, které získal server i rozhlas.cz. Podle kriminalistů je prokazatelné taky třeba to, že Turek hajloval. Více o tom teď řekneme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej ve studiu.
1: Dobrý večer.
0: Tak jaké trestné činy měl Turek spáchat?
1: Jedno z hlavních zjištění policie o Turkových výrocích na Facebooku je, že poslanec za motoristy naplnil všechny znaky podněcování k nenávisti. Policisté to píšou ve svém usnesení. Z něho citujeme.
2: Svým úmyslným jednáním po objektivní i subjektivní stránce naplnil všechny znaky přečinu podněcování vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, neboť veřejně podněcoval k nenávisti k některé rase nebo jiné skupině osob.
1: Kriminalisté prověřovali 85 Turkových příspěvků z let 2010 až 2017. Mezi 8 vyhodnocenými jako trestné činy se měl čestný prezident motoristů dopustit třeba schvalování trestného činu. Konkrétně jde například o jeho příspěvek, kde popálení malé romské dívky Natálky po útoku neonacistů označil za polehčující okolnost. O pravdivosti Turkových komentářů policie nepochybuje. Vychází z údajů o jejich IP adrese. Své závěry opřela taky o svědectví Turkova někdejšího kamaráda Vojtěcha Dobeše. Ten komentáře dnešního poslance zazálohoval a později je poskytl deníku N, který o kauze jako první napsal.
0: Podle policie jde o Turkových příspěvků, tedy o opakované škodlivé chování.
1: Přesně tak. Kriminalisté to píšou ve svém usnesení. Turek podle nich útočil hlavně na černochy, Romy a homosexuály, aby vůči nim vzbudil nenávist. Ještě dodám, že se policie současně zabývala videozáznamem původně z roku 2015, na kterém Turek vedle sponzora motoristů Richarda Chlada zvedl pravici. Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie nepochybují o tom, že hajloval a tím se podle nich měl dopustit třetího trestného činu.
0: A víme, jak se k policejním závěrům staví Filip Turek?
1: Serveru iRozhlas.cz napsal, že zjištění policistů odmítá s tím, že o jeho vině by neměla rozhodovat policie, ale soud, a ten neproběhl. Už dřív také několikrát řekl, že prověřované příspěvky nepsal. Zopakoval, že k jeho účtům má přístup několik lidí. Připustil ale, že před vstupem do politiky pověřil několik blízkých, aby mu Facebook promazali. Dodal, že tam nikdo nenašel nic podobného, jako byly příspěvky, které deník N zveřejnil.
0: Ve studiu byl Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky za téma a pěkný večer.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tady je večerní radiožurnál a to byl Bryan Adams s Mel C. Výkony českých fotbalových zástupců v evropských pohárech, tresty od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nebo úspěch tuzemských atletů na juniorském mistrovství světa. Nejen o tom uslyšíte za pár minut v pravidelném sportovním přehledu. Teď ale uslyšíte Zelenou vlnu a Michala Šofra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je uzavřená obousměrně za Kněževsí. Na 54. kilometru zasahují záchranáři u mimořádné události. Nedá se odhadnout, jak dlouho uzavírka potrvá. Úsek mezi 51. a 62. kilometrem se ale dá dobře objíždět po souběžné silnici 606 přes Hořovičky a Hořesedly. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy prohráli. Favorizovanému Bešiktaše Istanbulu podlehli 0-1 a odvetu odehrají v Turecku za týden. Další sportovní informace nabídne v pravidelném přehledu Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Pěkný večer.
1: Hezký večer. Sport. Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy výhrou. Po gólech Čanturišviliho a Polidara zvítězili nad lotyšským týmem RFS Riga 2-0 a odvetu odehrají na jeho hřišti za týden. Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
2: Kušej ostrým skluzem dohrál teplického Jakubka a červenou kartu dostal už po 48 sekundách hry. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si po vyloučení nezahraje jedno utkání. Disciplinární komise zároveň potrestala Zbrojovku a Spartu za výtržností fanoušků v úvodním kole nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 tisíc korun, Pražané dostali pokutu 300 tisíc korun. Zbylá 2 utkání z 8-zápasového trestu pak komise podmíněně prominula slavistovi Davidu Mousesovi, který v minulé sezóně zlomil čelist libereckému Hodoušovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Fotbalový Real Madrid získal nejdražší posilu v klubové historii. Španělský velkoklub přivedl Jana Diomandého z Lipska s bonusy v přepočtu za necelé 3,5 miliardy korun. Píše to deník Marka. Real oznámil, že reprezentant Pobřeží slonoviny podepsal 7letou smlouvu. Vedení klubu zároveň informovalo o tom, že s předstihem prodloužilo kontrakt s Brazilcem Viniciusem Juniorem do roku 2032. Urugvajské fotbalisty povede trenér Diego Forlán, který v minulosti odehrál v reprezentačním dresu 12 zápasů. Bývalý útočník nahradil u týmu Argentince Marcela Bielsu, který skončil po vyřazení ve skupině nedávného mistrovství světa. O jmenování Forlána informoval Urugvajský fotbalový svaz. Čeští atleti slaví na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaily. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. Do posledního úseku vbíhala Bodková až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. Také o jejím výkonu mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
3: Já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne 2 vteřiny, to jsem ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky povedlo. Předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozběhu, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
1: A české volejbalistky vyhrály v úvodním přípravném duelu 2 týdny před startem domácího evropského šampionátu. Rumunsko porazili v Táboře 3-0 na sety a ovládli taky dodatečný set, na kterém se dohodli trenéři.
0: To byla tečka čtvrtečního sportovního přehledu, který připravil Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Díky a sportu zdar.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A Pavel Prouza má přehled zpráv.
1: Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí taky inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Ve všech 27 velkých italských městech platí nejvyšší červený stupeň varování před vysokými teplotami. Tamní úřady ho letos vyhlásily poprvé. Současná vlna veder podle meteorologů potrvá nejméně 10 dní. Extrémní teploty sužují hlavně centrální a jižní regiony. V Neapoli je skoro 50 stupňů Celsia. Policisté zasahovali u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti určí až pitva. Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky. Sport. Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Auto v protisměru na D10 a zavřená D6. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy velmi opatrně za Benátkami nad Jizerou. Na 21. kilometru policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete od Boleslavy do Prahy, jste v okolí Benátek, zpomalte, držte se raději vpravo. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je obousměrně uzavřená mezi odbočkami na Kněževes a Žatec. Na 54. kilometru zasahují záchranáři u mimořádné události. Úsek mezi 51. a 62. kilometrem se dá objet po souběžné silnici 606 přes Hoře Sedly a Hořovičky. Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz omezení na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu. Kolona z kilometru 26,5 je na více než 20 minut. A na D11 čekejte překážku před Prahou ve směru z Hradce Králové. Na kilometru 2,5 stojí porouchané osobní auto. Už je tam šipka, uzavřený je pruh pro pomalá vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
0: Pěkný čtvrteční večer, čekají nás další dvě reportáže. Vydáme se na stavební úřady a taky poradíme, jak ve vedrech ulevit vašim čtyřnohým miláčkům. O muziku se postará třeba skútr Daša a tohle jsou Tata Boys a tanečnice. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Ve čtvrtek 6. srpna jste ve společnosti večerního radiožurnálu 37 dní nebo taky 5 měsíců. I tak se liší doba, za kterou si na stavebních úřadech na Vysočině vyřídíte stavební povolení. A čím to je, řekne naše reportáž.

0: Tady je večerní radiožurnál a jdeme na stavební úřady. Až o 4 měsíce se může lišit doba, po kterou si na různých místech na Vysočině počkáte na stavební povolení. Vyplývá to z dat Ministerstva pro místní rozvoj, které zveřejnilo průměrné délky řízení zahájených po 1. červenci 2024. Tehdy začalo platit současný stavební zákon. Zatímco některé úřady, hlavně v menších obcích, zvládnou stavební povolení vyřídit i za 37 dní, jinde, hlavně ve větších městech, se čeká i 5 měsíců.
1: Nacházíme se v lokalitě Uhřiště v městě Habry, kde vlastně probíhá víceméně výstavba 21 rodinných domů.
2: Rozhlíží se Josef Sýkora, jediný pracovník stavebního úřadu v Habrech na Havlíčkobrodsku. Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj trvá v Habrech vyřízení stavebního povolení v průměru 37 dní. Je to jedno z nejnižších čísel v republice. Podle Sýkory práci zrychlil v červenci 2024 zavedený portál stavebníka. A pomáhá mu i práce na malém městě.
1: Většinu těch lidí samozřejmě znáte, takže se s nimi domluvíte rychleji a tu nápravu zařídíte tak, aby to bylo prostě neprodleněno.
2: Podle novely stavebního zákona, kterou schválila sněmovna, ale stavební úřad v Habrech od 1. ledna 2028 skončí, ví bezpartijní starosta Pavel Výšek.
3: Pro lidi to nebude dobrý, protože budou muset dojíždět do větších měst. Všechno to bude složitější a právě odpadnou tyto osobní vazby, kdy vlastně dokážeme to řízení zrychlit.
2: Ve Velkém Meziříčí bude stavební úřad pokračovat. V současné chvíli tam podle dat ministerstva trvá vyřízení stavebního povolení okolo 130 dní. Úřad vede Antonín Kozina.
4: Důvod toho, proč došlo k prodloužení, tak je určitě digitalizace, která je od 1.7.24. a do dnešního dne není plně funkční.
2: Podle něj je úřad zahlcený, protože vyřizuje i vodohospodářské a silniční stavby.
4: My děláme polovinu případů na Žďársku.
2: Od ledna 2028 navíc převezme agendu z nedaleké Velké Bíteše. František Jirků, Radiožurnál.

Teploměr ukazuje téměř 40 stupňů a vy máte psa, který chce ven. Víte, jak mu v tropech ulevit, kdy je nejlepší s ním vyrazit na procházku a čím ho schladit? Doporučení odborníků vám nabídneme ve večerním Radiožurnálu. Pěkný večer.

0: Od tropických teplot si zatím moc neodpočineme. Lehce by se mělo ochladit zítra, už od neděle se ale horka vrátí. Vyčerpávající jsou nejen pro nás, ale taky pro domácí zvířata. Například psi regulují teplotu především dechem a taky tlapkami. Podle veterinářů je proto důležité dodržovat několik zásad. Venčit psa velmi brzy ráno nebo večer a i doma ochlazovat.
1: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
2: Já mám anglického chrta.
3: A já mám francouzského buldočka.
1: Jak se jmenujou?
3: Jmenuji se Mia, je to dvouletá fenka.
2: Já mám 10-ročnou fenu Roxy.
1: Teď je po 8 večer, už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven, je venčit?
2: Určitě musím povedat, že my ještě máme také plemena, kde se ty psi velmi ľahko prehrievají, takže my například takto cez deň, keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať domov ráno, večer.
1: Rychlá procházka na pár minut.
2: Ano, velmi rychlá.
3: A hlavně se vyháváme i chodníků, my jsou úplně rozpálený, takže snažíme se akorát chodit na trávu a rychle domů. No.
1: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psi ochlazovat i doma, nechávat je třeba ležet na studené dlažbě. A myslí na to i Timea s Jakubem.
2: A i napřík tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopat. Máme aj chladěcu podložku, dáváme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
1: Jako chladicí podložka podle veterinářů může posloužit i namočený ručník. Dříve se podle prezidentky komory veterinárních lékařů Petry Šinové rychle chlazení třeba studenou sprchou nedoporučovalo, nové průzkumy ho ale nezavrhují.
4: Dřív se říkalo pomaličku, jenom tlapky. Dneska už nejnovější výzkumy ukazují, že zvířata, která netrpí nějakými onemocněními, například kardiovaskulárními problémy, tak můžeme polít chladnou vodou, klidně celé tělo.
1: Kromě studené podložky Tima s Jakubem přišli ještě na další vychytávku.
3: Teď jsme zjistili, že mražený banán je úplně game changer. Je to taká psí zmrzlina, takže to můj buldoček miluje úplně.
1: Dostává banány.
3: Dostává banány. Dostává zmrzlinu psí.
1: Kdyby se ale psa ochladit nedařilo a jeho stav se zhoršoval, třeba se nesklidnil dech, neklesla teplota a pes byl dál apatický, je podle veterinářky Šinové třeba okamžitě vyrazit na veterinu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy připravil Pavel Prouza. Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Vyšetřování incidentu na letiště v Lipsku přebralo německé spolkové státní zastupitelství. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec zvítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ni má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejmíň o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
1: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Informuje o tom agentura DPA s tím, že úřad převzal případ kvůli zvláštnímu významu. Existuje podle něj podezření na pokus o detonaci výbušnin a na nebezpečné narušení letového provozu. V noci na středu se u letiště srazilo nákladní letadlo s neznámým objektem a u ukrajinského letounu na ploše našli zaměstnanci dron s výbušninou. Podle spolkové prokuratury to byla profesionální trhavina. Úřad dodává, že letadlo se pravděpodobně srazilo taky s dronem. Některá německá média s odvoláním na své zdroje napsala, že ukrajinský letoun, u kterého dron s výbušninou našli, byl naložený vojenskou municí. Agentura DPA uvedla, že ministerstvo vnitra toto tvrzení interně zatím neoficiálně popřelo. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze jedna technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
4: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. Naopak Jablonec v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili lotyšský RFS Riga 2-0. Na gól Vachtana Čanturišviliho ve druhé půli navázal trefou Matěj Polidar. Toho těšilo, že Severočeši duel odehráli bez inkasované branky.
5: Každá nula je podle mě jako důležitá ve fotbale i pro tu obranu, vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to z nulu, je to slabší. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, by to bylo 5-0, tak tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jdem tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
1: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 u Plzně a kolona na D1 za Chocerady. Na dálnici D5 pozor na nehodu u Plzně ve směru do Prahy. Před sjezdem na Bory a Klatovy na kilometru 81,5 havarovalo osobní auto. Následky blokují levý pruh, projíždí se pomaleji. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí za mostem Hvězdonice. Od kilometru 26,5 kolona až na opravovaný most Šmejkalka. Na 24. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu. Zdržíte se tam přes 20 minut. Dálnice D6 je už mezi sjezdy na Kněževes a Žatec průjezdná, zasahovali tam záchranáři. Už se dá projet jak na Prahu, tak na Karlovy Vary. Bezpečně průjezdná je i D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Policie prověřovala hlášení o vozidle v protisměru, nebezpečí už podle ní nehrozí. U Plzně se vyhněte překážce za Plzní ve směru do Žatce. V lesním úseku na silnici 27 před Třemošnou leží na vozovce sražená zvěř. A na příjezdu do Karviné po silnici 59 z Ostravy u Šikmého kostela havarovalo osobní auto. Na místo jede policie, čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A začíná letní repríza toho nejlepšího z pořadu Host Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
7: Valnou většinu hostů se snaží člověk co nejlépe představit. V jejím případě to nutné není, protože jí zná a ctí celá země. A troufnu si říct bez jakékoliv nadsázky celá planeta. Ale přesto si dovolím to představení, ono to totiž zní neuvěřitelně. Obzvlášť pro člověka ze střední Evropy. Trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa, sedminásobná šampionka sezóny a trojnásobná sportovkyně roku. Ester Ledecká je dnes hostem Radiožurnálu. Díky moc za to, že si dorazila, protože si umím představit, že ten program člověka, který je globální sportovní superstar, musí být strašně nabitý.
8: Já děkuji za pozvání a za tohle krásné představení. To je takový hezký to jako slyšet.
7: No ale to představení je pravda. Já jsem tam nedal vlastně jako nic, co by bylo přehnané. Co to s tebou dělá? To je fakt výsledek tvojí krátké sportovní dráhy, když to vezmeme v relaci života.
8: No je to hezký, myslím si, že je to rozhodně fajn, si myslím, základ. Ještě mám furt na čem pracovat, ale to je takový dobrý základ.
7: No fajn základ to je, to si myslím, že zní naprosto přesně, jenom když jsem zmiňoval sportovkyni roku, tak v téhle anketě se čtyřmi tituly nad tebou už je jenom Věra Čáslavská a Jan Železný.
8: A to jsou teda jako echt legendy.
7: No to jsou právě echt legendy. Vnímá člověk během té aktivní sportovní kariéry, že se blíží k těmhle jménům?
8: Vůbec ne. Hlavně mi přijde potom, nebo když já jsem získala tu třetí třeba olympijskou medaili nebo ty mistrovství světa, tak vždycky přijde nějaký novinář, který řekne, a teď jste ve skupině tady těchto těch sportovců, který získali tři medaile z mistrovství světa. Teď jste ve skupině tady a teď ty jména kolem mě. Říkala si, to není možný. To jsou lidi, před kterými já, když jako někde se s nimi potkám, tak jako sedím, koukám. Přesně jako taková ta malá holčička. A to mám stejně, jako já v podstatě jsem měla od začátku nějaký idoly, prostě každý malý sportovec, každý dítě má nějaký jako sportovní idoly, ale jako ve mně to pořád jako je, ta malá holčička, takže já potom, když se vidím třeba se Sáblíkou, tak já úplně jako, že ježiš, Sáblíková, to je vlastně úplně konec, že jo?
7: Vážně?
8: No, jasně.
7: Jak tedy vnímáš, protože ten moment nastal a byl hrozně hezký před chvílí, než jsme začali vysílat, tak tady byl Oliver, malý kluk, a ten si dal tu fotku. Tak jak najednou ta malá holčička absolvuje tohle focení, kterých musí být nekonečná řada?
8: No, já nevím, já jsem se to taky mi to přijde jako vtipný a vlastně docela jako je to nádherný, že jo, najednou být jako já pro někoho tím vzorem, a je to hrozná zodpovědnost, protože se jako snažím vždycky být nejenom jako dobrým sportovcem, ale dobrým jako člověkem, protože jak moje maminka říká, medaile z vás lepšího člověka neudělá. Hmm. Takže se snažím jako i tímhletím tak nějak jako reprezentovat a jít nějak tak vzorem jako tý mladší generaci, teď když už cítím, že už na mě všichni tak jako koukají víc. Ale je to hezký, protože to zažívám v Česku, ale hlavně překvapivě to zažívám jako Rakousko, Itálie, všude. Jako ty malí lyžaři vždycky se sjedou, když my někde trénujeme, tak oni se sjedou a teď ty helmičky malinký a podepisujeme. Je to rostomilý.
7: No je to roztomilé, ale má to ten reálný základ, protože skutečně seš člověk, který pro tuhle zemi udělal možná daleko víc, než si dokážeme přiznat. My všichni tady kolem. Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu.
9: Host Radiožurnálu.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Přiznám se, že budu lehce osobní hned na úvod, protože si pamatuju jeden z tvých prvních závodů. Byly to olympijské hry evropské, skutečně, myslím, že tak někdy rok 2010-2011 v Liberci, možná jedny z prvních mezinárodních závodů. A už tehdy si dominovala. A mě zajímá, jestli to rozhodnutí získat tu medaili skutečně padlo tak brzy, protože já jsem někde četl, že to bylo už v 5 letech.
1: Jo, já jsem byla docela jako, jak to říct, soutěživá holčička, jako od malička. A já nevím, jestli já jsem podle mě zdědila i bráchovi geny, který je takový, jako, že on nemusí úplně vyhrát. On má jiný cíle, které jsou daleko, bych řekla, i ušlechtilejší než ty moje. Jako prostě být šťastný v tom životě, mít jako rodinu a to. A já furt se za ničím hnala, furt jsem něco jako chtěla, jako být lepší tady v tomhle, tam než v tomhle. Strašně jsem byla soutěživá od malička a už jenom to třeba, že moje maminka mi řekla, můžeš přinést prostě z kuchyně tady, já nevím, ubrousek nebo něco. A já říkám, dobrý, a můžeš mi počítat teda, za jak dlouho já to stihnu do té kuchyně to. Takže maminka vždycky musela kamkoliv, prostě tak jsem něco běžela přinést. Takže maminka počítala, já jsem běžela rychle zpátky a říkám, tak kolik, za jak dlouho já jsem to měla jako, říkám, no teď za 14. Jsem se vymyslela, že jo, tak.
0: Měřila si úplně všechno. I v tomhle
1: ano, všechno, furt jsem musela soutěžit, takže tohle...
0: No dobře, vlastně... tohle soutěžení si umím představit i třeba na svých dětech nebo na dětech v okolí, ale kdy padne jako ta meta toho, že chceš získat olympijský zlato? I tohle to fakt jako přišlo opravdu v těch 6-7 letech?
1: No, já jsem měla totiž hroznou kliku v životě, nebo mám, na svoji rodinu a na to i třeba na svého dědu, který mi šel, to je můj největší vzor doteď. A sportovní. Takže já jsem od něj slyšela spousta nádherných příběhů sportovních a on mě naučil ten sport tak nějak jako hned od malička jako milovat i v těch jako nepříjemných věcech, kde ta dřina, takže tam jsem měla teda fakt jako štěstí, že jsem ho měla u sebe, potom maminku Janka, prostě Janek taky je obrovský dříč, ale takže jsem hned od začátku pro dědu byla jako ta olympiáda nejvíc. Já potom, když jsem jako zestárla, jako dospěla, tak to mám třeba i trošku jinak postavený, ale když mi byly ty 3-4 roky, ve 3 jsem vlastně začínala lyžovat a v 5 snowboardovat a jakmile jsem jako začala s tím snowboardem, tak jsem řekla, dobrý, tak teďkon, jaká bude ta moje meta? Tak vyhraju prostě olympijský zlato a lyžování ve snowboardingu. Já teda, abych se jako přiznala, ještě jsem to měla naplánovaný, že to potom vyhraju ještě ve windsurfingu, myslím, v beach volleyballe, ještě nějaký tam byl asi tři od další
0: sport. Tak to nezavírej, ale.
1: Já to nezavírám, nikdy.
0: Ta šance tady ještě existuje pořád a ještě dlouho bude existovat.
1: Jasně. No,
0: jo. Zmínila si svého dědečka, hokejovou legendu Jana Klapáče, který shodou okolností letos oslavil 85. narozeniny. Mluvila si o tom sportu a položím ti možná tu otázku, která míří spíš na něj. Ale v čem je ta ušlechtilost toho sportu teda?
1: Těžko říct, ale každý si myslím, že ji vidí asi jinde. Já tu ušlechtilost toho sportu vidím v tom, že je nádherný se naučit takovýto fair play a to je něco, co třeba můj děda od malička do mě tak jako vtloukl a naučit se prohrávat a naučit se z té prohry nějak jako vyhrabat a brát to jako takový odrazový můstek pro ty další závody nebo tréninky, protože ten proces tak nějak nikdy nekončí, že jo. A to je něco, co si myslím, že pro ty malé děti je hrozně těžký jako uchopit, protože nikdo, jako já taky doteď jako nerada prohrávám, samozřejmě jako všichni to, jako já bych nejradši vyhrála každý závod, jako, jenže vyhrávat je hrozně lehký, že jo. Takže je dobrý, když jsem byla ještě malá, tak prostě děda mě naučil milovat ten sport v tom, že to prostě bolí dost často a že tam je spousta jako zklamání, jsou tam i věci, které jsou nespravedlivé. Stejně je to tak i v životě, si myslím, ale nějak se z toho jako vyhrabat, poučit, analyzovat to.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Když člověk zmíní tvoje tituly a zlaté olympijské medaile a tituly mistryně světa, tak je tam přece logicky daleko větší počet těch porážek a těch proher. A myslím, že sport je nejcennější v tom, že naučí ty děti prohrát. A myslím si, že to je úplně to nejdůležitější. Tak co bys poradila těm dětem s tou helmičkou, které třeba jedou svůj první závod, nebo teď je čeká první tenisový zápas? Co udělat po té porážce? Protože když je ti 5 nebo 6, tak ta porážka a ten stresový okamžik může člověka dovést k tomu, že si řekne, tak já tu raketu prostě zahodím. Tak co by poradil Ester jako recept na porážku?
1: Recept na porážku. No, já si myslím, že v průběhu mý kariéry to mělo, bylo, jako samozřejmě se to měnilo, jako ten můj přístup k té porážce, když jsem byla malá, tak já jsem teda mě tolik motivovala, nebo i doteď vlastně to mám, že mě tolik motivuje, jako, že vidina toho, že to nebude prostě, že to takhle vždycky nebude a že naopak, jako to, že jsem prohrála, mi teďkon ukázalo, kde na tom jsem momentálně, jako v tuhle chvíli. A což je super ukazatel, to je jako vždycky dobrý. Vím, že občas to jako bolí, tu pravdu zjistit, ale prostě vím, že v tenhle ten moment já jsem tady a chci být prostě, nevím, vítězka světovýho poháru nebo olympijská vítězka, co pro to musím udělat. Takže

0: že zanalyzuji si, co jsem udělala špatně a zkusím se to tak nějak jako rozklíčovat do těch menších kroků a ty pak jako každý den na tom pracovat, protože, jak řekl taky můj děda, je to o tom udělat pro to, co chci dokázat, každý den něco málo. Je úplně jedno, jako co a nemusí to být jako něco obrovského, ale prostě každý den aspoň něco pro to udělat.
1: Tak, když se pokusím tě interpretovat, tak možná je to daleko větší poučení pro ty rodiče, tak je to ta věta skvělé. To je dobře, že to takhle dopadlo. Díky tomu, že jsi teď prohrál nebo prohrála, tak víme, co můžeme zlepšit.
0: Jo, je to tak.
1: To je skvělá věta, podle mě pro rodiče.
0: My jsme třeba, moje maminka, když jsem byla v takových těch žákovských letech a tak, tak moje maminka se mnou byla od malička až do teď. Jo. Teď je prostě manažer toho týmu a už je to celý takový jako větší, že jo, ale v té době už se mnou byla a jezdila se mnou po těch jako závodech a tam ty rodiče, že jo, úplně vyblázněný, jo. A moje maminka, protože viděla, jaký je tam chaos a prostě chtěla, abych mě to vždycky bavilo a abych z toho neměla jako takový stres. A vždycky jsme, celá moje rodina prostě to brala tak, že mě to nejdřív musí bavit. Mě bavilo jako se zlepšovat a být jako a snažit se a prostě lyžovat a snowboard. Mě to prostě od malička bavilo. Nebyl tam ten tlak, protože moje maminka mi vždycky řekla, tohle ještě není to mistrovství světa. Jenže jsme se dostali samozřejmě do bodu, kdy jsem měla v Lamolíně svoje první mistrovství světa. A říká, mami, tohle je už to mistrovství světa, viď? A říká, no je, no, ale stejně si z toho nemusíš dělat takovou hlavu.
1: Tohle říká Ester Radecká. Jenom pro představu, jak velký ten tým je, který tebe obklopuje? To znamená, jak velká vlastně ta firma, která je závislá na tvém výkonu, tak jak velká je?
0: Já mám na té snowboardové straně mám trenéra, servisáka, fyzioterapeuta a buď máme jako ještě asistenta kouče, nebo tam mám prostě nějakého dalšího ještě člena, který i třeba moji maminku, která nebo Janek, když přijede, já jim vrazím prostě kameru do ruky, jako oni se tam nefláká, jo. To není, že se tam jedou na dovolenou, ale je fakt, že už je to, že teďkon v tuhle chvíli jako už mám takový silný tým, že oni občas si můžu jako tak sjet, ale je to ani nebaví, oni chtějí být jako součástí toho týmu, tak jsem vždycky
1: tak
0: ráda.
1: Tam pro ně tu jednu pracovní pozici vždycky necháš.
0: Ano. Kdyby se jim chtělo, ale teď už fakt, jako, není to, že musí, no, většinou už máme jako pokrytý.
1: No a znamenají to ty dva sporty, že jsou to vlastně dva tedy týmy? Mě to o tu velikost a pak se dostanou k tomu, co mě na tom nejvíc zajímá.
0: No pak máme ten lyžařský tým, tam mám dva trenéry, taky odlišný, zase samozřejmě nemůže být jako snowboardový trenér, ten se občas přijde podívat na lyže, ale a vice versa zase lyžařský trenér na snowboard, aby věděli, co se jako se mnou děje a udělali se takový ten větší obrázek o tom, jak třeba na tom jsem v tu chvíli, fyzicky, psychicky, co mám za sebou a tak. No ale pak tam jsou ty spojky, což je, nebo minulý rok to byl servisák a fyzioterapeut, tenhle rok to pravděpodobně bude jenom fyzioterapeut, protože budu mít dva servisáky, jednoho na snowboard a jednoho na lyže, rozdílný. A to znamená, že fyzioterapeut je jediný člověk, který vidí vlastně celý ten obrázek pořád. Ten je se mnou jako i na snowboardu, i na lyžích, měl by to být ten stejný člověk.

0: Radiožurnál 2230. Jsou tu krátké zprávy s Martinem Matějkou.
1: Korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Maroko vyšetřuje necelou 100 lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu do hranice násilím a poškozováním veřejného majetku. Do Ceuty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Informoval o tom tamní ministr dopravy Steffen Bilger. Rýna Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. A ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a současné sucho poničily 80% švestek a 75% meruněk. A podle České ovocnářské unie by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v prvním duelu třetího předkola Evropské ligy prohráli s Bešiktašem Istanbul 0-1. Turecký celek hrál po červené kartě v 10, ale i tak v závěru utkání vstřelil rozhodující gól. Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0 po brankách Čanturišviliho a Polidara. Odvety se odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u Plzně a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy vyšetřují nehodu u Plzně. Před sjezdem na Bory a Klatovy na kilometru 81,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. A provoz je pomalejší, ale bez dlouhého zdržení. Na D1 z Brna do Prahy ale stále počítejte s kolonou. Začíná za mostem Hvězdonice na 26. kilometru a pokračuje až do zúžení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Je to asi na půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy ještě před kolonou nepřehlédněte odstavené vozidlo u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru zastavilo nákladní auto. A v Kladně vyšetřují nehodu v Kročehlavech. V křižovatce Unhoštické a Vodárenské ulice havarovala 2 osobní auta. Na místě záchranáři a průjezd křižovatkou je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Páteční teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza toho nejlepšího z pořadu Host Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
4: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Co s tou holčičkou uvěř tebe? Dělá to, že tolik lidí je fakt napojených na jeden individuální výkon. Je to pro tebe stresující faktor? Je to zodpovědnost, že opravdu už to není jenom já jedu a buď mi máma řekne, že to ještě není to mistrovství světa, nebo vezmu tu zlatou medaili. Tohle musí být věc, se kterou se taky musí být složité vyrovnat. Ne?
5: Je to pro mě asi jeden z nejvíc stresujících faktorů, tohle a ty sponzoři. A ten tým je ke mně ještě blíž, protože jsou se mnou každý den samozřejmě a je to takový pro mě, že já vidím, jak oni pracujou, jak jsou do toho zapálení, jak se snaží, jak jim na tom záleží, stejně jako mě a prostě všichni pracujeme naplno, jenže já tam jsem potom sama, že jo, na tom kopci a potom to musím jako odevzdat já tam ten výkon. Prostě má to 2 stránky. Na jednu stranu je skvělý mít takovýhle obrovský tým, nebo obrovský jako v poměrech bych řekla jako českýho lyžování. Když to srovnám s Rakušákem, tak mám asi nejmenší.
4: Tak tam dva autobusy ještě chybí.
5: Jasně, jako tým těch profesionálů a těch takových lidí, který opravdu už něco mají za sebou, v těch svých jako odvětvích nebo fyzioterapii, kondici, tady nejlepší servisák, nejlepší prostě trenér a to. Ale na druhou stranu samozřejmě já o to víc se snažím, jako abych jim taky udělala radost, protože si to zaslouží a protože věřím, že jako když jako já vyhraju, tak to není jenom o mě, ale je to o celém tom týmu, který jako na tom pracoval a sice na veřejnosti budu vidět vždycky jenom já, nebo většinou jenom já, ale snažím se po každém tom závodě, já nevím, jestli to občas jako posloucháš ty moje rozhovory, já si pamatuju, že s tím minulým fyzioterapeutem, který říkal, já už bych ten rozhovor po závodní mohl udělat za tebe. Děkuju fyzioterapeutu za to, děkuju svýmu servisákovi, teď poděkoval takhle celému tomu týmu, děkuju moc, jsem si to užila, naschledanou.
4: No, ono je to podstatné a myslím, že si to všichni musíme uvědomit, že to je fakt i tenhle druh zodpovědnosti, protože leckdy my jako diváci a divačky tak se řekne, ne, jasně, tak jede sama, to někdo nachystá, ale je to fakt zodpovědnost za ty lidi. Dokážeš, když se soustředí na ten sportovní výkon, kde se dá naučit a dokážeš se naučit ten leadership, jako kde vlastně, kdo ti v tomhle poradí, protože ty jsi lídr toho týmu. A kromě toho, že musíš excelovat ve sportu, tak musíš být i ten nejlepší lidi. Na to člověk nemůže mít ani čas se učit, ne? Je to
5: no, zkušenost? Já myslím, že je to jako zkušenost a že to člověk tak nějak jako pobere cestou, ono mě ani tak nějak jako nezbylo nic jiného. Ale tím, že já si myslím, že jsem měla jako výhodu té zkušenosti v tom, že na začátku to pro mě vůbec nebylo lehký si jako prosadit, že budu dělat dva ty sporty, protože trenéři mě na jedný i na druhý straně odrazovali, že je to blbost, že to nikdo prostě nedokázal jako být nejlepší ve dvou sportech na takovýhle špičce se tam dostat, že jako ta pravděpodobnost je prostě minimální, že by se mi něco takového mohlo povést, abych mohla ve svěťáku jako pravidelně zajíždět jako výsledky.
4: Top ten, top pět.
5: Top ten, to fight. A je to, a takže já jsem jako už hned od začátku musela, protože jsem se nechtěla toho snu zdát jenom kvůli tomhle, tak jsem musela jako si tak prosazovat furt to svojí a furt jako tak tlačit a dostala jsem se do momentu, kdy ty lidi konečně, nevím, jestli pochopila, spíš vzdali. A ty trenéři se řekli, ježiš, no tak jo, tak prostě jako pojďme to teda zkusit nějak udělat, jo. Pro mě to bylo těžší ještě v tom, že já musím jakoby na tenhle ten tým sehnat peníze, že jo. Takže my si děláme legraci.
4: A znovu externě těm sponzorům vysvětlovat to, já to myslím vážně, já vím, že prostě je to zvláštní ten pohled na ty dva sporty, ale já to takhle myslím, takže znovu ano, další.
5: A bude to dobrý, věřte mi. A to je fakt hrozně hezký, když vám někdo tu důvěru dá a ty finance vám na to poskytne na tady ten váš sen a pak se to povede prostě nádherně. Že jo? No. Ale my si děláme v týmu hroznou legraci, že já jsem taková jako sugar mama. Přijedu s tou kartičkou a takže zaplatím servisákovi, tady fyzio si přijede z cesty, tak mu zaplatím. Seženu auto, tohle. Takže já naštěstí teď už mám za sebou jako silný manažerský tým, moje maminka mi vždycky hrozně pomáhala a teď mám Eriku Alchusovou, která je prostě úplně úžasná a bez nich by to nešlo, to jsou další prostě takový zákulisní jako moje tajný složky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ester Ledecká je hostem Radiožurnálu. Mě zajímá zdraví. Jakým způsobem musí člověk, když postupuje ta kariéra, myslet i na tenhle aspekt? Protože najednou to zdraví je jasnou podmínkou k tomu, abys dál mohla být sugar mom.
1: No, je to samozřejmě alfa omega, jako řekla bych, jako každýho sportovce, ale ono je to prostě jako všech lidí, že jo,
0: no.
1: Je
0: to jako no, jedno, co děláte,
1: ale v tom sportu je to ještě jasný. Takový, no, trošku křehčí, bych řekla. A samozřejmě, čím jste starší, tak se to nějak zvláštně lepší. To je jako jasný, ale já si myslím, že se o mě vždycky starali jako skvělí lidi, třeba pan profesor Kolář, to vždycky zmiňuju, protože to mě vytáhl jako z velký brindy po Soči, jsem měla jako dva výhřezy plotýnek a vypadalo to, že budu muset tak ukončit kariéru úplně. Takže ten mě z toho vytáhl a s tím vlastně spolupracuju už několik let od té doby a nedám na něj dopustit. Ale celkově si myslím, že to české zdravotnictví je, nebo ty český lékaři jsou prostě výborní, špičkoví. Jako oproti, když jsem zažila třeba v Americe, tam mě operovali ruka byla docela zrovna v pohodě, to se jim povedlo, ale často se mi stalo, že jsem byla právě takhle někde v cizině a musela jsem tam řešit jako zdravotní problémy.
0: Ach, co nejrychleji se chtěla dostat zpátky ke Kolářovi.
1: No, ale jako celkově si myslím, že ty český lékaři jsou jako výborní. Za to, v jakých podmínkách jako občas pracuju, tak to je prostě jako...
0: Jak snadné bylo a jak snadné je to teď jít přes bolest. Protože si umím představit, že když je člověku 18 let, tak si řekne jasně, tohle to bolí, ale prostě já to dám. A jak je to teď?
1: No, tak jako nebudu lhát. Já když se jako probudím, tak se snad jako nestalo, že bych se probudila a byla v pohodě, jako že by mě nic nebolelo a to. Ale to už mám jako dost dlouho, že to je prostě jako nějakých 15 let, jako už jako to tělo dostává jako zabrat. Ale člověk se naučí takový nějaký jako rutiny, jak to rozcvičit. Sice to tělo bolí, bych možná řekla víc a víc, ale zase se jako máte víc zkušeností, jak s tím pracovat, co je dobrý udělat, když mě bolí záda, když mě bolí rameno, jak to rozcvičit, jak s tím pracovat.
0: A to musíš denně?
1: No, každý den já mám prostě nějaký kompenzační cvičení, které by mě měly jako dostat nějak spravit nebo opravit. Každý den mám fyzioterapie.
0: To mě přijde z toho, že spíš dostat člověka do toho, aby mohl fungovat, ne spravit.
1: No, tak to je ono.
0: Ale jsme opět u následku toho sportu.
1: No. Já to mám tak, že prostě vstávám a mám prostě nějakou půlhodinovou rozcvičku před těma tréninkama, kde si tak nějak jako vyzkouším všechny ty svoje pohyby, které potřebuju ten den udělat. Zhodnotíme, jestli to vůbec půjde nebo ne. Ale jako... já to tak mám nastavený, že to prostě jako k tomu sportu patří jako ta bolest a ještě s tím, že tohle, to, co dělám, je takový jako dost extrémní sport a neříkám, že v tady se nejsou úrazy, ale spíš ještě tam je u nás ta rovina, že když se někdo rozseká na sjezdu, tak mluvíme o tom, když se tam třeba někdo jako zlomí ruku, tak je to jenom zlomená ruka, v pohodě. Jakože dobrý, jenom si zlomil nohu, nic se neděje. Jako.
0: No,
1: neměl úraz hlavy, no. Prostě takhle. Ani neletěl vrtulník, takže je v pohodě. A to je prostě jako šílený najednou si jako uvědomit. Mně to došlo pár let zpátky, že jsem stála na tom startu a teď letěl další vrtulník pro někoho a my jsme měli stop start, někdo se tam prostě rozsekal do sítí a teď jako máte ten stop start, stojíte tam a říká se, no tak dobrý, tak já jedu teda jako příště tu trať, tak se zkusím nerozsekat.
0: Co stalo přece i teď na světovém poháru vlastně těsně před olympijskými hrami, ta série těch zranění.
1: No, kde ty
0: potom najdeš v sobě tu sílu, tak já jedu, když člověk vidí ty vrtulníky a ještě neodstartoval.
1: Je to samozřejmě jako nepříjemný, protože ještě navíc ty se tam známe, že jo, s těma holkama všema, takže snažím se moc jako jak to říct, nemít nějaký jako osobní moc přátelství tam, protože pořád
0: jsou to
1: jako... Ano, jsou to soupeřky, ale pořád ještě to jsou jako fajn holky a jako normálně se jako bavíme a tak, ale akorát prostě nejsem takový ten kamarádský typ, já jsem tak jako trošku introvert v tomhletom, takže to si myslím, že moje výhoda v tom, že potom, když se tam někdo rozseká, že to není tak osobní pro mě.
0: Ale tomu rozumím, ale ty musíš jet. Já vidím, že se někdo rozsekal, přerušilo se to. A teď to jsem já s tím startovním číslem. A teď mám jít já.
1: Pro mě je nejlepší, když já zjistím, co se tam stalo. Třeba i mám možnost to vidět. Nahoře máme vždycky televizi, takže my vidíme, co se tam děje. A když už jsem třeba přímo ve startovní bráně a nemám možnost se podívat na to, tak zjišťuju z vysílašek od servisáka, co se tam stalo, jak se to stalo, proč se to stalo a zjistit prostě, co bych mohla udělat, aby mě se to nestalo.

0: Ester Ledecká dnes je hostem Radiožurnálu. Je to chvíle nesmírně sváteční, protože znova, a já to strašně na to opakuju, já s tím mluvám, prostě trojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a reprezentantka Česka. Zmiňovala si to, že jsi obklopena i svojí maminkou, nově i Erikou, a zároveň tedy došlo k založení agentury. Co je tím cílem? Co máme čekat od agentury, která nese částečně tvoje jméno? Minimálně ty samohlásky, co tam jsou.
1: No, já jsem tu agenturu zakládala, ježiš, kolik je to let, už to jsou tři roky, a myslela jsem si, že to bude tak, že si jako naberu ty sportovce a že se jako o ně budu starat teďko. Protože realita je úplně jiná.
0: Ty jsi trošku zapomněla, že...
1: Že ještě pořád ještě do toho, ano, že pořád ještě do toho něco jako sama dělám. A že taky jako o mě se postarat není tak jednoduchý, jo. Takže teďkon momentálně spíš jsme jako ve fázi, kdy to všechno tak nějak jako testujem. A já to testuju na sobě. To, co mě jako funguje, to, co jako bych od té agentury chtěla, tak si to zkouším a říkám Erice, co bychom měli, co bychom neměli, bavíme se o tom. Já jsem vlastně přibrala do té agentury i svoji maminku, protože si myslím, že jako v českém sportu není moc lidí, kteří by měli víc zkušeností s těma sponzorama, s tím všem, jako jak vůbec s tím humbukem se jako vyrovnat, když už jako jde o komunikaci se svazem, komunikaci s Duklou a tak, jako že prostě v tom umí chodit, věřím tomu, že v tom umí chodit, takže i od ní jsem se jako chtěla toho spousta naučit a vystudovala jsem školu marketingu vlastně, takže jsem magistra marketingu a celou vlastně tu svoji studijní kariéru jsem zaměřovala na to, že jednou tu agenturu založím a budu manažerka třeba pro nějaký sportovce. Ale to ještě samozřejmě nenastalo, teď jsme v takové testovací fázi, kdy si všechno jako vyzkouším na sobě a potom až budu nabírat ty nový sportovce, protože i teď máme spousta nabídek, ale zatím nemáme tu kapacitu, ale až je budu nabírat, tak už budu vědět, co a jak a s nima dělat. No.
0: No, ten sportovní management je pořád ve srovnání s těmi svazy, které jsi zmiňovala, s Rakouskem, s Itálií, s Francií. Tak ten sportovní management logicky, díky tomu, že svobodu máme od roku 1989, tak je pořád velmi mladou disciplínou. Co chybí nám ve srovnání právě s tím zahraničím? Co jsou ty rezervy? Je to třeba přehnaná vstřícnost směrem ke sponzorům, nebo je to opačně, že ty sponzoři zase nedostávají úplně všechno, nebo je to nějakým způsobem nepohodlý pro ty sponzory? Je to zajímavé, čím to chceš vylepšit? Čím je to odlišnost?
1: Já bych byla strašně ráda, kdyby se mi podařilo pro ty sportovce vytvořit takový zázemí, jako pro mě tvoří Red Bull. Protože já, když jsem přišla do Red Bullu, já jsem si myslela, že Red Bull je jako prostě další sponzor v řadě, dají mi tady plechovky a se někde fotím jako s plechovkou, tady budu mít Red Bull na hlavě a hotovo, jo, dají mi nějaký peníze, ale tam to funguje ještě tak, že oni fungují víc jako agentura, než jako normální sponzor, který...
0: To znamená součást prostě i nějaký development, vývoj toho sportovce?
1: No právě, oni mají pod sebou lékařský střediska a
0: tréninkový
1: jako centra, kde dělají jako detailní analýzy celého pohybového aparátu. Já tam jezdím na testy každý rok, dvakrát a mají tam fyzioterapeuty špičkový, ale není to jenom v tom, že se dostanete tady do toho centra. Oni vám zařídějí prostě magnetický rezonance, když potřebujete magnetickou rezonance. Já zavolám svýho manažerovi Red Bullu a řeknu, já bych potřebovala z jednoho závodu se dostat na druhé a mám tady jako problém, že to mám snowboard jako někde tamhle v Pamporovu, ale lyžařský závod.
0: To znamená, tenhle vzor by měl být alespoň částečně odrazen v té agentuře.
1: Jo, to jsem prostě chtěla, abych byla schopna těm sportovcům udělat takový zázemí a pomoct jim, aby oni měli těch starostí co nejméně. Protože jsou taky jako od malých blbostí až po zaříte mi prostě tady let soukromým zřiskáčem odnikat někam. Ve finále je to strašně malých dílků, který potom skládají dohromady ten perfektní výkon. No.
0: A už máš nějaký horizont, kdy do toho vstoupíš aktivně? To je vlastně obrácená otázka na to, kolik ještě olympiád stihne. Já bych si teda přál, abyste pořád ještě jenom testovali.
1: Jo. Tak ono možná i v tomhle testovacím kolečku se nakonec dostaneme do fáze, kdy sice já nebudu jako hlavní aktér tam, ale nabereme třeba nějaký lidi, že budeme mít kapacitu na to jako nabírat i sportovce a už budeme vědět, vědět, co děláme. A
0: za těch 10 let do toho ty vstoupíš.
1: Pak ano, a pak za 10-15 let. 15-20.
0: To je ta nejlepší zpráva pro fanoušky českého sportu obecně. Díky moc za to, co si přinesla vlastně jakoukoliv svoji přítomnost nějakýmkoliv sportovním podniku, protože ten tvůj pohled, myslím si, je inspirativní pro ty děti. A znova se vracím k tomu, co tady bylo na úvod. Jsi prostě vzorem pro děti, no. Už nejsiš ta holčička z ODM.
1: Ale já jsem pořád ještě trochu.
0: Ester Ledecká byla výjimečným hostem Radiožurnálu a já si moc vážím toho, že nám věnovala svůj čas a že ho věnovala i posluchačkám a posluchačům.
1: Děkuju.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je s vámi ve 23 hodin. Martin Matějka a další zprávy.
3: Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. V italských Alpách zemřela při túře s rodinou česká dívka. Fotbalisté Jablonce na úvod třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2-0. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. A problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švager.
4: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
3: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června a pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
5: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
3: Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů a podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz a domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. V italských Alpách zemřela dívka z Česka, potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cimady Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku vážným zraněním, ale podlehla. Případ teď úřady vyšetřují. Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců. Jeskyní Potápeč se utopil v Hranické propasti na Přerovsku. K tragédii v této nejhlubší zatopené propasti na světě došlo ve středu při průzkumném ponoru. Pokračuje policejní mluvčí Miloše Zajícová.
6: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil. Pátrání po Potápěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
3: Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání, platí pro vodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt senice, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i nadále pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybníka Kachlička na Havlíčkobrodsku.
1: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeř závěrečných 20 minut o 10. Brankář Hradce Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
7: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
3: Odvety obou zápasů se budou hrát za týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Stržení na D1 před Šmejkalkou a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zlepšila situace za Chocerady. Na mostě Šmejkalka se kvůli noční opravě projíždí od 24. kilometru jen jedním pruhem. Kolona od 25. kilometru a zdržíte se v ní kolem 10 minut. Na D11 počítejte s omezením u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je ve směru do Prahy zúžení do jednoho pruhu. Jde o přípravy na opravu dálnice. Zpomaluje se, kolona se tam ale netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy se pracuje u Berouna. Mezi 16. a 15. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Čekejte je v levém pruhu. A na nehodu pozor při průjezdu Kladnem na silnici 61 do Unhošti. V Kročehlavech se v křižovatce Unhoštské a Vodárenské střetla dvě osobní auta. A museli přijet záchranáři, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noc bude oblačná i zatažená na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přeháňky a bouřky. Kránů srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Ochladí se na 21 až 17 stupňů na západě a severu Čech naměří kolem 14, na horách 13 stupňů. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť a páteční teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál Richard Jandovský.
2: Pěkný čtvrteční večer vám přejeme i 6 minut po 23. hodině. Vlci jsou lidem mlýž, než si myslíme. Například na hoře Pradět zachytila jedna z fotopastí vlka asi 400 metrů od frekventované horské chaty. A to téměř v pravé poledne. Podrobnosti nabídneme v reportáži po Kelly Clarkson. Příjemný poslech.
0: Večerní radiožurnál
1: a Richard Jandovský.

0: Vlci se už v Jeseníkách usídlili nastálo. Potvrzují to ochránci přírody, kteří teď v chráněné krajinné oblasti evidují dvě smečky. Tamní samice vyvedly už druhou generaci mláďat. Středem teritoria jedné ze smeček je okolí hory Praděd. A tamní chovatelé se tomu musí přizpůsobit.
1: Pravděpodobně tady je nějaké to místo, kde ti vlci pravidelněji přecházejí.
2: S Vítem Slezákem z agentury ochrany přírody a krajiny teď jdeme po takové lesní stezce. Právě tu údajně využívají i vlci, když se přesunují v okolí hory Praděd.
3: Tady vidíte vlka a když se podíváme na čas, tak 12:30.
2: Vít Slezák ukazuje fotky z fotopasti.
3: V podstatě v pravé poledne vlk tady nedaleko ovčárny prošel a on se tou krajinou dokáže pohybovat téměř nepozorovaně.
1: Je vidět, že ti vlci jsou tady už přirozenou součástí. Jo, vidíme tady na fotopasti ve dne i v noci i v době nejvyššího turistického ruchu.
2: Podle Víta Slezáka se přítomnost vlka už začíná i projevovat v krajině.
1: Letošní rok vlastně jsme zaznamenali nejvíce kvetou rostlin v tom vrcholovém bezlesí Pradědu a okolí. A myslím si, že to je způsobeno tím, že ten vlk právě úplně změnil jako chování vysoké zvěře. Té zvěře tady vidíme taky jako méně.
2: Ne všichni mají ale z návratu vlků radost. Já jsem se přesunul na farmu v Holčovicích. Ta je vzdálená zhruba 40 km od Pradědu.
4: První škody na hospodářských zvířatech jsme zaznamenali v prosinci roku 2024. Byly to 3 kusy ovci.
2: Více podrobností má zaměstnankyně farmy Zdenka Zbranková.
4: V roce 25, tam evidujeme už 24 kusů a v letošním roce je to 70 kusů.
2: Farma už má projekt na nový plot a ohradníky. Na opatření proti vlkům poskytuje dotace stát. Přemnožení šelmy podle odborníků nehrozí, teritorium každé vlčí smečky je v řádech stovek kilometrů čtverečních a na jiné skupiny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky už nezbývá místo. Z Holčovic Adam Tomáš, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Australské duo Savage Garden bylo ve čtvrtek večer na Radiožurnálu. Zemědělci na tuzemských polích místy mění pěstované plodiny. Třeba místo řepky se objevuje technické konopí, mák, ostropestřec nebo námelové žito. Proč se pro ně rozhodli například v Dolanech u Olomouce, uslyšíte přímo od farmářů. Teď už nabízíme kapelu Činasky a jejich písničku Selhání. Pěkný večer.

0: My na konopí zeleným semínku a budeme vyčkávat na to, až prostě to semínko jakoby dojde do nějaké té zralosti.
1: Říká Jan Nerušil z Hanácké zemědělské. Teď je vysoké zhruba tak jako my, kolem 170 cm. Ještě to povyroste?
0: Aktuální velikost, ta už je teďka konečná. Předpoklad té sklízně je druhá polovina srpna, začátek září.
1: Klasická řepka letos chybí, vysvětluje mi agronom Jan Nerušil.
0: Řepka je poměrně náročná jako ekonomicky, tak na pěstování. Má poměrně mnoho škůdců. V letošním roce i pro příští rok počítáme s tím, že řepku v osevním sledu nemáme.
1: Zrovna tady kolem nás s polem proběhla srnka. Ta si taky pochutná třeba na konopí.
0: No určitě, já má tam kryt.
1: Zemědělci v Dolanech pěstují technické konopí na 150 hektarech. O vyčištěné a usušené semínko už mají zájemce za zahraničí. Část si ale nechají pro své dva obří mobilní kurníky. Technické konopí nemá vysoké omamné účinky vzhledem k nízkému obsahu psychoaktivních látek. Pro pěstitele přesto platí přísné regule. Mají ohlašovací povinnost na ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Rostlinolékaři odebírají i vzorky konopí. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
2: Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
1: Loni v červenci ústav evidoval v Česku 16 pěstitelů technického konopí na výměře 124 hektarů. Letos už 38 zemědělců pěstuje konopí seté na 628 hektarech. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Půl dvanácté, pěkný večer. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Česko v červnu opět víc vyváželo, než dováželo. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl 15,5 miliardy korun, meziročně byl ale o 11 miliard nižší. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc k výsledku přispělo obchod s automobily, stroji a elektřinou. Naopak bilanci zhoršil obchod s elektronikou, ropou a zemním plynem. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežila žena a její dvouletá dcera, zraněných bylo 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou. To v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO a podklady pro zápis bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Budou v ní odborníci na investice z odboru kultury i Národního památkového ústavu. Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Proces může trvat i několik let. A v plzeňské zoo se poprvé narodila mláďata nosálů bělohubých. Pohlaví trojčat zatím ošetřovatelé neznají, protože si je chrání matka. Nosálové jsou medvídkovité šelmy příbuzné mívalům. Zahrada pro ně připravuje novou expozici. Rodiče mláďat přivezli do Plzně loni na podzim z německé zoologické zahrady v Magdeburku a ze zoo Vídeň. Sport. Urugvajské fotbalisty povede trenér Diego Forlán, který v minulosti odehrál v reprezentačním dresu 112 zápasů. Bývalý útočník nahradil u týmu Argentince Marcela Bielsu, který skončil po vyřazení ve skupině nedávného mistrovství světa. O jmenování Forlána informoval Urugvajský fotbalový svaz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 za Větrným Jeníkovem a na D35 u Olomouce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 107 pojedete kolem nepojízdného vozidla. Na dálnici D1 je ale bez kolon, volně průjezdné je teď už i zúžení na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru se ve směru do Prahy jede dnes v noci jen jedním pruhem, zdržení už je minimální. Na dálnici D35 čekejte překážku u Olomouce, pokud jedete směrem na Ostravu. Za sjezdem na Tovačov a Nemilany na kilometru 272 zastavil porouchaný autobus. A u Znojma buďte opatrní na celnici 408 do Hevlína a v úseku mezi Hrádkem a Dyjákovicemi jde po vozovce chodec. Není osvětlený a je vidět na poslední chvíli. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Ochladí se na 21 až 17 stupňů a přes den pak čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Páteční teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
0: Martin Matějka měl krátké zprávy, které skončily 3,5 minuty po půl dvanácté. Dnešní den ukončíme basketbalem a taky zaspomínáme na skotského lékaře a vědce Alexandra Fleminga, který objevil penicilin. Přejeme vám klidný večer a posíláme světlušky.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Basketbalista Vít Krejčí by mohl od nadcházející sezony NBA nastupovat v Portlandu nově s kontroverzní hvězdou soutěže a taky klubovou legendou. O obou bude mluvit už za chvíli, stejně jako o tom, co ho v posledních týdnech v nadsázce dostává do deprese.

0: vámi je večerní radiožurnál. Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí se v Praze připravuje na další sezonu v Zámoří. Pak se na týden podívá domů do Strakonic, než vyrazí do amerického Oregonu. Do tamního Portlandu přišel v únoru a ve svých 26 letech se v týmu pomalu začíná řadit mezi veterány.
1: Normálně nepojím, úplně deprese z toho teďka.
2: No, už jsem veterán.
3: Třetí nejstarší v repre a Portlandu asi čtvrtý, pátý.
1: Jako cítím to určitě.
4: Průměrná doba v NBA je rok a půl. Teďka už se chystám na sedmou sezónu, šestou hrací. Necítím to fyzicky, ale cítím to jako už i psychicky.
5: Říká v úvodu tak napůl ironický Vít Krejčí už s vážnější tváří. Do Spojených států amerických na první přípravný kemp se 26-letý basketbalový reprezentant vrací 17. srpna a je zvědavý. Město Oregon a tamní okolní příroda se mu hodně zalíbily. Příjemná jistota v jinak turbulentní době plné změn v klubu Portland Trail Blazers pod novým svérázným majitelem Thomasem Dantnem, kterému patří i Carolina Hurricanes v NHL, za kterou ne tak dávno ještě hrál Martin Nečas.
1: Aspoň, že já mám rád hokej a máme jako o čem se bavit. Jsme se bavili, že jo, o Nečím, který vlastně on byl ten, který ho vytradoval pak do Colorado. Je to určitě člověk, ze kterého jde velký respekt.
5: I s americkým miliardářem se Krejčí už během letní ligy v Zámoří setkal a povečeřel, stejně jako s novým trenérem Norim, se kterým se zná už angažmá v Minnesotě, ale také spoluhráči. I mezi nimi je nemálo nových tváří, ale hlavně jedna poutá pozornost, kontroverzní hvězda Ja Morant. Má slabost pro zbraně, za to už několikrát dostal od vedení NBA tvrdý trest a v létě s ním došla trpělivost představitelům Memphisu Grizzlies.
1: Na první pohled působí jako úplně v pohodě člověk. On potřebuje tady ten nový start. Je to i to, co mi říkal. Věřím, že Damian Lillard a Ja Morant může udělat spoustu problémů. Myslím si, že bude hrozně důležitý právě jaký vztahy budou mezi ním a Damian Lillardem, mezi ním a Danny Avdiou.
5: Právě Američan Lillard je hrající legenda Portlandu Trail Blazers, 36-letý zlatý medailista z olympijských her v Tokiu, v klubu strávil drtivou většinu kariéry a teď se vrací po operaci achillovy šlachy. Vít Krejčí měl možnost blíž ho poznat už v závěru minulé sezóny.
1: Já jsem vždycky trénoval stejný čas trénoval on, takže vždycky byl na druhém koši. On prostě odstřílí třeba 500 trojek a jakože zápasový a střílí přes 90%, což je prostě neuvěřitelný, prostě nemine. Myslím si, že je po Karim jako druhý nejlepší střelec v historii NBA.
5: Krejčího teď čeká tradiční vyhlášení ankety basketbalista roku v Mariánských Lázních. Pak cesta domů za rodinou do jižních Čech. Jestli se pak ze Zámoří vrátí, aby pomohl národnímu týmu v předkvalifikaci mistrovství Evropy na konci srpna, ale ještě neví. Z pražských Butovic Jakub Kantara, Radiožurnál.

Před 145 lety se narodil objevitel penicilínu, skotský lékař a vědec Alexander Fleming. A to jako sedmé z osmi dětí skotského farmáře. Na život a práci pozdějšího nositele Nobelovy ceny zaspomínáme za pár minut, které vyplní Anastasia. Jsme Radiožurnál.

0: Posloucháte večerní radiožurnál za 10 minut, začne pátek 7. srpna a nočním radiožurnálem vás provede Jiří Štefl. Do té doby vám ještě zahraje Espen Lind a taky kapela Mirai. Právě dnes je to 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilínu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila životy stovkám milionů lidí.
1: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
2: This is where it all happened.
3: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
1: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
3: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
1: Říká Kevin Brown, Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
3: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
1: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie, Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
1: Incident na letišti v Lipsku vyšetřuje německé spolkové státní zastupitelství jako úmyslný pokus o způsobení výbuchu. V Česku mírně poleví horko, v Itálii vedra pokračují, místy tam naměřili až 48 stupňů. Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2-0. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů. Je pátek 7. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
3: Během včerejška několik německých médií informovala o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letiště posílí. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Rusko ve čtvrtek ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
4: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a Chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy dvou velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Útočila taky Ukrajina, jenom za poslední noc ruská protivzdušná obrana zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou maxima ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Za čtvrtek padlo celkem 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Dnes už mají teploty mírně klesat. Velká vedra dál sužují Itálii. Ve všech 27 velkých městech tam během čtvrtka platil nejvyšší stupeň varování. Vysoké teploty trápí hlavně centrální a jižní části země a potrvají ještě nejméně 9 dnů.
5: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se čtvrtou vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
1: Francouzská energetická společnost EDF chystá velké investice do modernizace svých elektráren. Za více než 9 miliard eur, tedy v přepočtu 220 miliard korun, chce během příštích 15 let zařízení lépe připravit na dopady klimatické změny. Klíčový dodavatel elektřiny musel v minulosti opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek.
6: Kvůli suchu a vysokým teplotám řek musí EDF stále častěji omezovat výkon jaderných elektráren. Během červnových a červencových veder odstavila 3 z 57 reaktorů a u dalších 9 snížila výkon. Voda z řek totiž pomáhá odvádět přebytečné teplo z elektráren a příliš teplou vodu není možné kvůli ochraně životního prostředí vypouštět zpátky. EDF proto plánuje například nové chladící systémy. Ty mají vodu před návratem do řek ochladit. Moderní modernizovat chce také vodní elektrárny, aby dokázaly fungovat i při nižších průtocích. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Vznikla nová pracovní pozice peer pracovníci. Do katalogu prací je zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jenom tato zkušenost ale jako kvalifikace podle zdravotnických odborů nestačí.
7: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
8: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
7: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
9: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
7: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli shodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě, hrozí mu až výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
10: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
1: A od dneška bude v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
11: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
1: Jako burčák se smí prodávat jenom nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni od 80 do 100 korun. Sport. Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaš i Istanbul podlehli na východě Čech 0-1, odvetu odehrají v Turecku za týden. A to Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 díky brankám Čanturišviliho a Polidara. A trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
12: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
1: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D35 u Hradce a omezení na D1 za Humpolcem. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Opatovice a Olomouc. Na kilometru 130 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, kolona se netvoří. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje u Berouna. Mezi 16. a 15. kilometrem opravují vodorovné značení. Silničáři čekejte v levém pruhu. A na dálnici D55 z Hulína směrem na Uherské Hradiště se vyhněte překážce za odbočkou na Holešovice. Na 20. kilometru řidiči hlásí srnu na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď oblačná, až zatažená, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, kránu srážek ubude. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů, na západě a severu Čech měří kolem 14 stupňů Celsia. A pátek přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
14: Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kde nesmí. Jak se daří takové případy odhalovat a trestat? A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
15: Děkuji za pozvání a přeju krásné odpoledne vám i posluchačům.
14: V minulých dnech jsme se v našem vysílání věnovali případu dronu, který létal v těsné blízkosti akrobatických letadel při show v rámci festivalu u jezera Most. Pilot toho akrobatického letadla popisoval, že to mohlo skončit tragédií. Máte zprávy o tom, jestli se podařilo vypátrat toho, kdo tam takhle s tím dronem létal?
15: Obdrželi jsme podnět, aktuálně čekáme na podklady od policie a bližší zprávy zatím nemáme.
14: Jak je těžké takhle zpětně někoho vypátrat?
15: Velice záleží na situaci, ve které dojde. Záleží, jestli policie byla připravená, záleží, jakým způsobem ta akce byla zabezpečena a potom samozřejmě záleží například na místě toho letu, na výšce toho letu a tak dále. Takže je to velice těžké odpovědět, jestli je to těžké nebo lehké.
14: Hlásí drony do nějakého systému, že a kde létají? Existuje něco takového?
15: Ano, naprostá většina bezpilotních letadel dronů, které jsou dneska v provozu, tak už kolem sebe vysílají informace o provozu. Ty informace, které vysílají, jsou vysílány do bezprostředního vzdálenosti, ale už se pracují na systému takzvané dálkové identifikace, kdy ty informace budou vysílány prostřednictvím 5G sítí a potom by příslušné složky měly mít k dispozici aktuální data o provozu všech bezpilotních letadel. Ovšem, ta dálková identifikace hudba budoucnosti. Spíš krátkodobé, ale pořád ještě to není aktuální.
14: Co to je taková krátkodobá budoucnost? Je to v řádu jednotek let?
15: Ano.
14: Když se vrátím k tomu případu u jezera Most, pokud se podaří toho pilota dronu vypátrat, jaký trest mu za to hrozí?
15: Samozřejmě nemůžu spekulovat. Jo, v okamžiku, kdy my dostaneme podnět, pokud to spadne jako porušení předpisů, nebude to jako klasifikováno jako trestný čin, tak potom si to spojíme s nějakými porušení předpisů, ale v tomhle případě jednoznačně došlo k ohrožení toho provozu, to znamená, jedná se o vážný incident, to znamená porušení přímo těch evropských nařízení, takže si umím představit, že ta výše, a tak opravdu opakuji, jedná se o spekulaci, by se pohybovala u samé vrchní hranice té možné výše, kterou můžeme udělit.
14: Což je 100 tisíc?
15: Je to 100 tisíc, pokud se jedná o fyzickou osobu.
14: V dubnu jsme v našem vysílání mluvili o statistice za loňský rok, podle které jste dostali o 70% víc oznámení týkajících se dronů než v roce předešlém. Pokračuje ten trend i v letošním roce?
15: Myslím si, že pokračuje. Nemůžu teď říct číslo. Každopádně těch podnětů a nejenom podnětů, ale i přestupků, které nám předává policie, máme opravdu velké množství.
14: Na druhé straně, pokud za loňský rok těch oznámení bylo kolem 570, není to málo? Není reálně těch dronových přestupků v Česku daleko víc?
15: Já doufám, že ne, ale já jsem optimista.
14: Jen pro představu, kolik je vlastně v provozu v Česku dronů?
15: Přesné čísla o počtech dronů nemáme. Dneska máme každopádně zhruba 100 tisíc provozovatelů registrovaných a přibližně 85 až 90 tisíc dálkově řídících pilotů s platnou kvalifikací.
14: Což my se k tomu dostaneme, ale na ty nejlehčí drony pod 250 gramů, tak vlastně piloti nemusí skládat zkoušky, to znamená, ano, nemusí být registrováni. To znamená, pokud říkáte, že je 100 tisíc provozovatelů, dá se čekat, že tady je víc než 100 tisíc dronů.
15: Zřejmě ano. Každopádně ten poměr se jednoznačně snižuje.
14: Když se vrátíme k těm přestupkům, které řešíte, co to je nejčastěji? Jaké jsou ty nejčastější přestupky?
15: Jedná se obecně o provoz blízkosti letišť, jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu a tam za roky v podstatě té regulace složky, které jsou odpovědné za vynucování, dodržování toho rámce, už jsou na takové úrovni, že opravdu tam, si dovolím říct, ani myžím neproklouzne. Takže samozřejmě to se potom projevuje na těch předaných přestupcích na UCL.
14: což můžeme doplnit, že relativně nedávno se tahle ta zakázaná zóna okolo Pražského hradu rozšířila směrem k Vltavě a směrem na Letnou, tak to možná pro ty, kdo spoléhali na staré vymezení. Zpátky k těm přestupkům, když je řešíte, je to nejčastěji tak, že se ten pilot splete, že to je neopatrnost, anebo registrujete i záměrné prohřešky, kdy vědomě záměrně porušuje předpisy?
15: Registrujeme i záměrné prohřešky, těch je naštěstí naprosté minimum a opravdu ve většině případů se jedná o porušení z důvodu neznalosti.
14: My už jsme částečně mluvili o tom, nakolik se dá najít zpětně pilot dronu, který se dopustí něčeho takového, jako jsme o tom v úvodu mluvili u jezera Most. V tom reálném čase, pokud teď policie zjistí, že někdo někde dělá s dronem něco, co by neměl dělat, je možné toho pilota najít? Protože ten dron samozřejmě je možné ovládat na několika kilometrovou vzdálenost, tak je i v těchto případech možné toho pilota najít?
15: Já samozřejmě nechci komentovat možnosti policie, ale řeknu ano, je.
14: A není to těžké?
15: To už neřeknu.
14: Spolupracují s vámi výrobci těch dronů, pokud řešíte nějaký případ, protože předpokládám, že ten dron ukládá informace o letu, že to ukládá někam na server toho výrobce. Často je to jedna nejmenovaná čínská společnost. Tak spolupracuje ta čínská společnost s vámi, pokud potřebujete něco zjistit? Je šance ta data od ní získat?
15: Šance je, ovšem mnohem větší je šance, pokud to řešíme centrálně přes Evropskou agenturu pro bezpečnost civilního letectví, protože samozřejmě ty páky obecně toho evropského trhu jsou mnohem větší a ty možnosti jsou mnohem větší než lokální České republiky. Takže možnosti jsou a nechci říct, že spolupracují, ale máme nějaké možnosti, jak té spolupráci motivovat.
14: Ze zahraničí přicházejí zprávy o vážnějších dronových incidentech, o podivných dronech v okolí letišť. V tomto týdnu u letiště v Lipsku se dokonce srazilo nákladní letadlo s dronem. Takovéhle případy už se v Česku také zaznamenaly?
15: Ne, nezaznamenaly nic podobného rozsahu, ani blížícího se rozsahu.
14: Kdyby něco podobného bylo, to byste také řešili vy?
15: Předpokládám, že v tomhle případě by se jednalo zcela jistě o trestný čin, což potom spadá mimo kompetence úřadu.
14: Vy už jste mluvil o tom, že policie pečlivě hlídá ty zakázané zóny okolo velkých letišť, okolo Pražského hradu. Ty systémy, které tam jsou, umí zneškodnit dron?
15: To zase nemůžu komentovat a jen vás doplním, mimo jiné hlídá tyhle ty prostory.
14: Předpokládám i jaderné elektrárny a že bychom mohli pokračovat, ale to tedy, jestli je možné, že někdo převezme řízení takového dronu, nebo jestli ho může nějakým způsobem zlikvidovat, tak to nemůžete říct.
15: Legislativní nástroje k tomu policie má, a nejenom policie, a zase k technickým parametrům se nemůžu vyjadřovat, protože by to samozřejmě nesloužilo věci.
14: Ministři dopravy a vnitra připravili novelu zákona, která je teď v připomínkovém řízení, která má umožnit, aby ve vybraných oblastech mohli proti podezřelým dronům zasahovat kromě bezpečnostních složek, tak jak je to teď, také zaměstnanci vybraných subjektů, například pracovníci ostrahy. Podle toho návrhu by ty oblasti vymezoval Úřad pro civilní letectví, tedy vy. Je to krok správným směrem?
15: Ve světle dnešních událostí jednoznačně. Obecně letectví, samozřejmě zasahovat proti letectví, by mělo být nastaveno vždy velmi citlivě, protože nemůžeme nikdy předpokládat, kam se tyhle procesy můžou dostat. Ale samozřejmě ve světle toho, co se děje kolem nás a co se děje na východ od nás, si myslím, že to je cesta správným směrem.
14: Máte představu, kolik takových oblastí by v Česku mohlo být? Čeho všeho by se to mohlo týkat?
15: Jedná se, ano, mám představu, neřeknu vám konkrétní počet, to pořád je příliš brzo, ale představu máme.
14: Dobře, a alespoň typově, o co by mělo jít?
15: Obecně kritická infrastruktura zcela určitě plus nějaké další vybrané oblasti.
14: To znamená energetika, sklady, ano, ano. Plynu a podobně. Mm. Je jasné, od kdyby tohle mělo být?
15: Jasné to není. Ale bavíme se ve světle toho, jak někdy trvá přijímání zákonů a schvalování zákonů, tak se bavíme o krátkých horizontech.

0: Od loňského září platí v Česku nová pravidla pro létání s drony, zároveň je k dispozici oficiální mapa, kde jsou vyznačena jednotlivá omezení, takže každý zájemce si tam může najít, jestli a za jakých podmínek na tom konkrétním místě může vzlétnout. Jak se to osvědčuje?
1: Řekl bych velice dobře. My jsme samozřejmě byli připraveni v případě nějakých nedokonalostí i hned zareagovat a i hned příslušná opatření obecné povahy upravit, ale neměli jsme jediný podnět, který by tohle vyžadoval. Naopak se přidávají další složky, další subjekty, které by rády podobnou ochranu požívali, takže to beru, že se jedná o poměrně precizní systém, který na jedné straně chrání před nelegálním provozem a zajišťuje určitou míru bezpečnosti v té oblasti ochrany a na druhé straně srozumitelný pro provozovatele a pro piloty dronů.
0: Pokud někdo chce vyzkoušet létat s dronem, co musí udělat? Potřebuje nějaké povolení?
1: Záleží, kde létáte. Obecně platí, že v okamžiku, kdy si koupíte letadlo, vypadne na vás letáček se základními informacemi. Na těch se dočtete, jaké máte letadlo, jak s tím letadlem můžete létat, například do jaké výšky, do jaké spadá kategorie provozu. To vám potom otevírá dveře například do města, nebo naopak vám to říká, ve městě letat v žádném případě nemůžete. Ale současně vám ten letáček i řekne, vy se musíte jako registrovat jako provozovatel, anebo jako pilot. Anebo vám ten letáček řekne, že s tím letadlem nepotřebujete pilotní registraci.
0: My jsme říkali, že jako pilot se nemusím registrovat, pokud mám dron do 250 gramů, je to tak?
1: Ano, jedná se o letadla kategorie A1, ta hmotnost je jedním z požadavků, aby to letadlo naplnilo ty podmínky. Ale samozřejmě to letadlo je potom od výroby vybaveno určitými subsystémy, proudovými napětími a tak dále, které jej zařadí do té kategorie A1 a výsledek je potom ten, že se nemusíte jako pilot registrovat. Ale důležité je, že to letadlo musí být vybaveno štítkem C1.
0: Proč je ta hranice 250 gramů? Je zatím nějaký výzkum, že dron od téhleté hmotnosti nemůže na zemi nikoho zabít, i kdyby spadl?
1: Shodou okolností se zrovna ptáte na něco, co mě je poměrně blízké, protože v době národní regulace, bavíme se někde o roku 2015, České ČVUT provedlo výzkum, kdy zkoumalo kategorie jakých letadel nebo hmotnostní kategorie jakých letadel mohou být životu nebezpečné a právě dobrali se hmotnosti 250 gramů. My jsme to potom prezentovali Evropské agentuře pro civilní letectví, která připravovala ta evropská nařízení. A dokonce se to do nich dostalo. Takže si troufám tvrdit, že to je takový dědictví českého regulačního rámce, toho národního.
0: Takže opravdu, když tenhle ten dron i ze 100-metrové výšky mi spadne na hlavu, tak přežiju?
1: Ano, ano.
0: S těmi lehkými drony tedy je možné létat bez speciálního povolení, a to i ve městech. Za jakých podmínek?
1: Ve městě máme vytyčenou národní zónu, jedná se o prostor LKR 316 a ta říká, že v okamžiku, kdy v té zóně chcete létat, vždycky si ten let musíte notifikovat v digitální mapě. Tím odstraníme tu část provozovatelů, kteří primárně nebo kašlou na pravidla a nedělají si starosti s tím, že by něco porušovali a současně potom vy byste neměl létat způsobem, kdy nepředpokládáte, že pod tím letadlem se nebude nebo bude nacházet nezapojená osoba.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, protože když jsem se díval na pravidla na webu Létejte zodpovědně, což je server, na kterém se podílíte vy, podílí se ministerstvo dopravy, podílí se řízení letového provozu, tak tam se píše, že ty nejlehčí drony při letu ve městech mohou přilétávat nad nezapojenými osobami, ale nikdy ne nad shromážděními osob. A potom v dalším odstavci je, že pilot dronu v takovém případě je povinen vybrat si takové místo, kde očekává, že nebude přilétávat nezapojené osoby. Tak co z toho plyne? Jak si tohle to vysvětlit?
1: Já vám trošičku přiblížím tu regulaci. My máme nařízení, evropské nařízení 947, které říká, že s tou nejlehčí kategorií můžete přeletět osoby a potom Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví vydává takzvaná AMC, minimální způsoby průkazu, a tam se píše, že byste je přelétat neměl. I když můžete, pokud se to stane, no tak neporušíte nařízení, ale jenom ty přibližující pravidla Evropské unie. A proto my jsme vzali tu zeměpisnou zónu, o které jsem mluvil před chvilkou, a to AMCčko, to doporučení Evropské unie, jsme natvrdo promítli do zeměpisné zóny, kde jsme řekli, nesmíte přilétat lidi, pokud je nezapojíte do provozu a musíte předpokládat, že je přilétat nebudete. Takže je tam taková jistá skulinka, kdy vy v tom letě budete v tom

0: městě budete létat, přijede vám tam cyklista, vy jste to nečekal, že tam bude, tak samozřejmě se mu vyhnete, ale v okamžiku, kdy vám tam přijde skupina turistů a usadí se přímo pod tím letadlem, tak musíte dělat všechno pro to, abyste vyklidil tu oblast provozu a letal mimo ty turisty nebo mimo ty lidi obecně.
1: Znamenají tyhle pravidla, že pokud půjdu třeba v 6:30 ráno, kdy venku nejsou turisté, tak mohu legálně létat na Václavském náměstí, mohu si legálně z výšky vyfotit Národní muzeum?
0: Pokud si vybavuju správně, nad Václavským náměstím nějaké další zeměpisné zóny nejsou. Někde ve výšce budou letišní gridy, které vás omezí z vrchu, ale pokud si to vybavuju správně, tak ano, nad Václavským náměstím v okamžiku, kdy v té části, kde letáte, nejsou lidi, letat můžete.
1: Už jste říkal, že tyhle ty lety ve městech v hustě osídleném prostoru je nutné zadávat do oficiální mapy. Pokud to tam zadám, mám čekat na nějaké schválení a teprve potom smím létat, nebo stačí, že to tam zadám?
0: Ne, jedná se čistě o notifikaci toho provozu směrem k veřejnosti, směrem ke složkám, které mají za úkol vynucovat ten rámec, takže nečekáte na žádné schválení, je to čistě na vaši zodpovědnost.
1: Jak je to s ochranou soukromí? Pokud mi někdo letí s dronem nad pozemkem nebo kolem mého domu, může to udělat?
0: Samozřejmě platí pořád zákony, které řeší ochranu osobních údajů. My jsme trošičku se na to snažili myslet především v té zóně, o které jsem mluvil před chvilkou, a je tam právě proto dovětek, že za osoby se považují i lidé za okny budov, jinými slovy, aby jsme předešli tomu, že vám někdo, dejme tomu v paneláku, zavísí dronem za oknem a bude se na vás koukat. Takže i ten bezpečnostní rámec, který především řešíme my, říká, kolem domu můžete, ale měl byste si být jistý, že tam nikdo není za okny. Takže pokud si jistý nejste, tak byste samozřejmě neměli jít v těsné blízkosti oken a koukat třeba do těch domů.
1: Pokud někdo létá kolem mého domu nebo nad mým pozemkem, mně se to nelíbí, co mám dělat? Zavolat vás, policii?
0: S velkou pravděpodobností se vám to nelíbí, protože tam jste. Pokud tam jste, tak nejste zapojen do provozu a v ten okamžik se jedná o porušení právě provozu v zeměpisných zónách, takže ideálně zavolat policii.
1: My jsme teď mluvili o pravidlech pro létání ve městech. Když jsem se díval do té oficiální mapy, tak řada omezení se týká i oblastí mimo města. Typicky, kde se nemá létat nebo kde se nesmí létat?
0: Například v okolí železnic.
1: Dá se to obejít, když požádám správu železnic nebo třeba v Národním parku, když požádám správu Národního parku, tak je možné si zajistit tohle povolení?
0: V okolí železnic nebo obecně ty prostory, zakázaných prostorů je velmi málo. Jo, například ten Pražský hrad, to je vyloženě zakázaný prostor, ale naprostá většina zeměpisných zón prostorů jsou prostory omezené. To znamená, vy když si rozkliknete tu zónu, která tam je, možná laik si řekne, nemůžu tam letět, protože je tam zóna, ale v každé té zóně jsou provozní podmínky, které například řeší i hmotnost letadla, řeší způsob provozu, výšku provozu. Takže pokud naplníte ty podmínky, které tam jsou, tak letat můžete. Ano, může se stát, že v určitý okamžik vám ta zóna řekne za těchhle z těch podmínek s tím letadlem potřebujete souhlas správy železnic a potom půjdete na správu železnic, ale hnedka vedle toho bude popsán provoz, kdy ten souhlas nepotřebujete.
1: My teď mluvíme o provozu, řekněme, rekreačních nebo amatérských dronů. Jak to vypadá s profesionálním využitím? Kolik nebo v jakých oborech je největší zájem o využití dronů?
0: Dneska bych už možná řekl, spíš by bylo jednodušší vyjmenovat, ve kterých oborech není ten zájem. Upřímně aktuálně nenapadá obor, kde bych řekl, že tam ten zájem na využití bezpilotních letadel není. Ať už se bavíme o zemědělství, různých průmyslových aplikacích, monitoringu a tak dále. Téměř všechny oblasti průmyslu ten bezpilotní letadla využívají.
1: Jak je tam náročné zajistit si povolení? Tam je potřeba nějaký speciální souhlas nebo nějaká speciální žádost?
0: Obecně to, že provozujete v komerční činnosti, neznamená, že potřebujete souhlas od úřadu pro civilní letectví. Ten rámec je založený na risk-based approach, to znamená, rámec řeší provoz podle své jeho rizikovosti. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy ta rizikovost vystoupí například z otevřené kategorie provozu, už musíte vždycky jít na úřad pro civilní letectví a mít nějaké oprávnění k provozu. Jedním z těch mantinelů je například provoz mimo dohled. Jo, takže v okamžiku, kdy budete chtít letět mimo dohled s dronem, tak už vždy musíte na úřad. A my potom v rámci toho procesu vyhodnocujeme, jak moc ten provoz je rizikový a na základě toho té rizikovosti se přijímají opatření a klademe nároky a požadavky na toho provozovatele, aby ten, dejme tomu, víc rizikový provoz provozoval člověk nebo společnost, která je k tomu způsobila. Naopak, pokud se bude jednat o provoz, který není rizikový, tak samozřejmě ty nároky můžou být minimální.
1: Když jsem v loni vysílal ze země živitelky z veletrhu, tak tam byly obrovské drony, které se používají pro postřiky, opravdu mnohakilové. Tam je potřeba nějaké speciální povolení, protože to si asi člověk dokáže představit, že ty by se daly i zneužít.
0: Ano, jedna z těch základních hladin nebo těch limitů pro nejméně rizikový provoz je maximální hmotnost letadla 25 kg. Ty letadla, o kterých vy mluvíte, váží více než 100 kg, takže všechny tyhle ty provozy jsou schválené úřadem.
1: Mluví se o možnosti, že by drony doručovaly zásilky. Jak daleko jsme od toho?
0: Pokud, a teď navážu trošičku na to, o čem jsem mluvil před chvílí, pokud si vyberete provoz, kdy budete převážet přes pole, tak v podstatě můžete začít hned. Jo, ta rizikovost je tak nízká, že není potřeba téměř ničeho. Samozřejmě to ale není tou realitou. Realitou jsou provozy většinou ve městech nebo záměry na provozy ve městech převážení, dejme tomu Hamburgu, to už jsme s tím jsme se taky už několikrát setkali z jedné části města do druhé. A samozřejmě provozovatel, který chce s dronem létat mimo dohled, navíc nad lidma, navíc v nějakém společném vzdušném prostoru, tak musí být mnohem robustnější, mnohem spolehlivější než někdo, kdo si koupil drona včera v nějakém obchodě. A obecně, zase záleží na té robustnosti, ale obecně si myslím, že jsme od nějakých základních aplikací převozu jednoduchých zásilek vzdálení možná jednotky let.
1: V poslední době jsou populární různé dronové show, ty také jednotlivě povolujete a je to riziko, když několik set dronů pod mě někde létá nad městem?
0: Riziko by to bylo, proto všechny tyhle bezpilotní letadla mají takzvanou úroveň zlepšeného containmentu nebo zlepšenou úroveň containmentu. Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, který v okamžiku splnění nějakých podmínek automaticky ukončuje let a to letadlo kontrolovaně padá do oblasti, která je k tomu určena. Jo, většinou to je přímo ta oblast toho provozu. Ty systémy jsou automatizované, ale i je tam ruční záloha, takže riziko to být může, ale díky těmto systémům prakticky by nemělo k ničemu dojít. Že ty systémy samotné jsou certifikované obdobně nebo ještě lépe než ty samotná bezpilotní letadla.
1: Zatím mluvíme o pravidlech pro provoz dronů v Česku. Pokud někdo si chce vzít dron do zahraničí na dovolenou, jsou v rámci Evropské unie pravidla všude stejná nebo narazí na nějaká specifika?
0: Ano, ty pravidla jsou stejná v základu. Ty základní pravidla úplně všude stejná. V okamžiku, kdy se bavíme o zeměpisných zónách, tak tam samozřejmě ty státy si ty zeměpisné zóny můžou vydávat, jak uznají za vhodné. Ale zase ten institut toho vydávání té zeměpisné zóny, ten institut poskytování informací pilotům je totožný. Takže v okamžiku, ano, vy můžete mít v České republice, dejme tomu zajištěnou ochranu letiště do vzdálenosti 5,5 kilometru, u souseda to může být 4 kilometry. Ale ta informace, že se to ten provozovatel dozví, funguje na stejném principu, takže neměl by to být v rámci Evropské unie problém.
1: Spolupracujete s úřady obdobnými v cizích zemích, jinými slovy, pokud se pustím se svým dronem přestupku v jiném státě Evropské unie, budou to řešit oni nebo to předají vám?
0: Ta místní příslušnost jde vždy na úřadu registrace, to znamená, pokud nám Čech spáchá přestupek u souseda, tak to budeme řešit my. Samozřejmě oni na jejich straně zajistí všechno, co je k řešení toho přestupku potřeba a potom nám to pošlou, my to dořešíme.
1: Děje se to? Jsou takové případy?
0: Naštěstí ne.
1: A jste na to připraveni? A jste vůbec připraveni na to, kdyby narůstaly počty přestupků z drony?
0: Jsme připraveni.
1: Ale přesto, tak jak jste říkal v úvodu, budete optimista a věříte, že lidé budou dodržovat ty podmínky, je to tak?
0: To bych... Ano, jsem.
1: Tak ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček byl naším dnešním hostem. Mluvili jsme o provozu dronů na území České republiky. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání ještě jednou a taky krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí hezký poslech Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
4: korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Radiožurnálu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Žalobce taky uzavřel 3 dohody o vině a trestu. Českému průmyslu se v červnu dařilo, jeho produkce meziročně vzrostla o 4%, nejvíc od loňského prosince. Proti květnu byla vyšší asi o procento. Rostla přitom většina průmyslových odvětví, dařilo se hlavně výrobě dopravních prostředků, elektroniky nebo kovových výrobků. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích, informoval o tom tamní ministr dopravy Steffen Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Sport. Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D35 u Hradce Králové a omezení na D1 před Mirošovicemi. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Opatovice a Olomouc. Na kilometru 130 stojí porouchané osobní auto, je v odstavném pruhu, není ale zatím výrazněji označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se pracuje na mostě Šmejkalka. Od 24. kilometru silničáři opravují vodorovné značení. Projíždí se pouze jedním zúženým pruhem, kolona se už netvoří. Na dálnici D11 počítejte s omezením u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je ve směru do Prahy zúžení do jednoho pruhu. Jde o přípravy na opravu dálnice. Zpomaluje se, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je oblačná i zatažená, na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech se vyskytnou přehánky a bouřky. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů, pátek přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 7 minut po půl jedné ladíte noční Radiožurnál, jak už bylo řečeno, právě začínáme. A máme za sebou další horký letní den, tak snad vás potěším alespoň tím, že dnes nás nečeká tropická noc. Možná to tak zatím někde ještě nevypadá, ale opravdu teploty dnes v noci na většině míst klesnou pod 20 stupňů Celsia. Takže pokud si v ložnici otevřete okna, určitě se minimálně kránu ochladíte. A počasím se budeme zabývat i v našem prvním nočním tématu. Některým obcím v Česku totiž dochází kvůli dlouhotrvajícímu suchu pitná voda. Správa státních hmotných rezerv jim proto půjčuje cisterny a jedna teď pomáhá například ve středočeské Jesenici. Už za moment se tam podíváme.
2: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Ray Dalton zazněl v nočním radiožurnálu a máme hlášené komplikace na silnicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď opatrně před sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 65. kilometru havarovala dvě osobní auta. Jedno z nich stojí uprostřed dálnice mezi jízdními pruhy. Více náš zpravodaj přímo z místa.
3: Co je nepříjemné, tak to jedno neosvětlené zůstalo přesně v tom prostředku dálnice stát. A ten druhý teda je o nějakých 100 metrů vlevo u svodidel, včetně lidí.
2: Místo je neoznačené, vozidla tam zpomalují, objíždějí vozidlo. Je to D1, Praha, Brno, 65. kilometr, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A noční radiožurnál pokračuje slíbenou reportáží. Obce v Česku řeší kvůli dlouhodobému suchu nedostatek pitné vody. Třeba na Rakovnicku místní obyvatelé využívají studny na svých pozemcích, ale ani v nich není vždy dostatek zásob. V osadě Bedlno u Jesenice proto vodu obyvatelům vozí cisterna vypůjčená ze státních hmotných rezerv.
4: Máme studnu, ale ta nám už vyschla, je to katastrofa. Hrůza.
5: 80-letá Karla dlouhodobě řeší nedostatek pitné vody. Stejně jako další obyvatelé Bedlna na Rakovnicku.
4: Vodu zimně vozím z Kladna.
6: To máte docela ale štreku teda.
4: No, tak mám tam byt, ale a chodím tam prát. Vozím třeba takhle 6 barelů a jezdím tam teda každý den.
5: Přes léto místním se zásobováním aspoň částečně pomáhá cisterna na 3 kubíky vody. Každý týden si ji střídá právě Bedlno s nedalekým Chotěšovem.
4: Tady mám teda ještě přikrytou igelitem, aby mě na to nesvítilo sluníčko, protože týden zase budeme bez toho, takže si musím našetřit, abych měla vodu na teďko poneděli.
5: Bedlno oficiálně patří k nedaleké Jesenici. Podle jejího starosty Jana Poláka za ODS sucho dlouhodobě trápí i další obce v okolí.
7: Jesenicko patří mezi oblasti, které jsou postiženy stínem Krušných hor, to znamená srážkovým stínem, a to podloží, které na tom Bedlně a Chotěšově, tak bohužel není ideální pro studny. Prostě ta voda se tam nezdržuje.
5: Proto si Jesenice už několikátý rok v řadě na léto pronajímá cisternu na pitnou vodu. Obcím ji půjčuje správa státních hmotných rezerv. Podle předsedy Pavla Švagra se na cisterny v poslední době dotazuje čím dál víc starostů.
8: Funguje to tak, že pokud má obec problémy se zásobováním vodou, tak nás může požádat o pomoc. Pokud není na území kraje nebo republiky vyhlášen nouzový stav, tak tu naši techniku nepůjčujeme bezplatně, ale účtujeme obcím nájemné.
5: Od dubna si cisternu pronajímá taky třeba obec Předslav na Klatovsku. Z Bedlna Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled dodá Martin Matějka.
1: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Ve snaze dostat se do španělské exklávy Ceuta zemřelo podle starosty města nejméně 100 lidí. Fotbalisté Hradce Králové první zápas třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem prohráli 0-1. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podporu popíraly už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
1: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Králové Hradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Při náporu běženců na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta zemřelo minulý týden nejméně 100 lidí. Velká část se utopila. Uvedl to starosta města Juan Jesus Vivas. Přes 70 tisíc lidí se do města dostalo během dvou posledních červencových dnů z Maroka. Většina se vrátila zpátky přes hranice. Ve městě podle odhadu starosty zůstalo asi 3 až 5 tisíc migrantů.
4: Situace v Ceutě ještě není normální. Centra pro dospělé i nezletilé běžence jsou přeplněná a na hranici kolapsu. Příliv migrantů vedl k humanitární krizi obrovského rozsahu, narušení veřejného pořádku a ohrožení veřejné bezpečnosti.
1: Zemědělci mají po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Třeba v Pardubickém kraji je propad u obilí i řepky až 0,5 tuny na hektar. A podle Vandy Rektorisové z krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí.
5: Každopádně minimálně o 20% unblock téměř u všech plodin. Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové první zápas třetího předkola Evropské ligy prohráli. Na svém hřišti před vyprodaným hledištěm podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Turecký tým se prosadil v době, kdy dohrával v deseti. Trenér David Horejš své svěřence přesto po utkání chválil, nicméně litoval zahozených šancí.
6: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacinou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
1: Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0 díky brankám Čanturišviliho a Polidara. Odvety odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Loktem a překážka na D35 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále velmi opatrně před odbočkou na Čechtice. Na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta. Jedno z nich je stále uprostřed dálnice mezi jízdními pruhy. Další auto je v odstavném pruhu. Na místo právě dojela policie, v místě se zpomaluje, tvoří se kratší kolona, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Olomouc. Na kilometru 130 už nakládají porouchané vozidlo na odtah. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Loděnicí. Mezi 9. a 6. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Pohybují se v levém pruhu. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů. Pátek jinak přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Přesně tak, pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 1 hodině a dnes je pátek 7. srpna. Brno bude mít nové, takzvané digitální dvojče. Vytvoří ho vědci z Masarykovy univerzity a během jednoho roku má odpovědět na otázky, jak se dýchá v různých částech města. Téma pro noční radiožurnál už za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Tě dokola.
1: Tomáš Klus a píseň Dokola vás provázeli nočním radiožurnálem posledních několik minut a teď se vypravíme do moravské metropole. Ovzduší v Brně budou totiž nově hlídat víc než 30 senzorů. Na různá místa po celém městě rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat vytvoří model ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
2: Zvedneme senzory, odneseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
3: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recitox Masarykovy univerzity. Na střeše vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
2: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří profesionálníma, poměrně drahýma, ale velmi spolehlýma a kvalitníma zařízení.
3: Ten váš senzor je menší, je to velikosti malého kufříku.
2: Zhruba tak do toho letadla asi.
3: Je na tom solární panel.
2: Měří suspendované částice, neboli lidé to znají spíš jako prachové částice.
3: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
2: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť, přidáme 35 nových očí na 35 různých míst. Očí schválně, protože to jsou optický senzory.
3: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Schulz z Recitoxu.
4: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
3: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
2: Najednou vidíme, že některá lokalita je jiná a kdyby jsme měli třeba jenom jeden referenční senzor někde, tak bychom neviděli, co se děje tamhle na kopci nebo naopak pod kopcem, nebo že tam je jiný zdroj.
3: Teď budou měřit po celý rok a data porovnávat se stanicemi Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který vlastně jenom znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
3: Tyhle dva teď budete brát?
2: Jo, teď si jako beru. Jo, to má to asi 5 kilo.
3: Tak, nyní jsme se přesunuli teda ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
2: První co je kontrolovat číslo lampy.
3: 0121 016.
2: Jo.
3: Když vytahujete senzor číslo 22.
4: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
3: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Schulz.
2: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
3: Klezete právě nahoru.
2: Jo, zhruba do 3-3,5 metru. Ono by sice teoreticky bylo ideální, aby byl v dýchací úrovni, nicméně zase potom by nám naráželi lidi hlavou do něj. I proto ho dáváme o něco výš.
3: Takže jako se věší značky dopravní na třeba lampu či nějaký sloup, tak stejně tak vy tam věšíte senzory.
4: Podávám Bandimex.
3: Tak a máme utáhnout to.
4: Kladívko.
3: Je tady kousek škola.
2: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor. Když to půjde dobře, tak pracujeme i s kolegama z architektury z VUTčka. Chtějí navrhovat změny předškolních prostor.
3: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensel, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdnin.

utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit třeba mnoholiční lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše od včerejška nabízí expozice o světě Harryho Pottera ve veletržním areálu v pražských Letňanech. Putovní projekt studia Warner Bros. Do Česka zavítal po New Yorku, Vídni a Paříži. Návštěvníkům ukazuje, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard, Harry.

0: dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
1: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
0: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí. Informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. A původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Tajvan zahájil každoroční vojenské cvičení proti hrozbám ze strany Číny. Simuluje během něj reakci na možnou invazi na ostrov, který Peking považuje za součást svého území. Desetidenní cvičení s ostrou střelbou prověří schopnost tajvanské armády udržet nepřetržité obranné operace po dobu 24 hodin. A hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání. Platí provodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i nadále pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybníka Kachlička na Havlíčkobrodsku. Sport. Fotbalový Real Madrid získal nejdražší posilu v klubové historii. Španělský velkoklub přivedl Jana Diamandeho z Lipska s bonusy v přepočtu za necelé 3,5 miliardy korun. Píše to deník Marka. Real oznámil, že reprezentant Pobřeží slonoviny podepsal 7letou smlouvu. Vedení klubu zároveň informovalo, že s předstihem prodloužilo kontrakt s Brazilcem Viniciusem juniorem do roku 2032.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 před Loktem a na silnici 35 u Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna překáží nehoda za Trhovým Štěpánovem. Blíže ke sjezdu na Čechtice na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta. Zablokované jsou dva jízdní pruhy, projíždí se pouze odstavným. Brzdí se, dlouhá kolona se netvoří, na místě teď pracují hasiči a policisté. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je zavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Kolona se tam netvoří. A u Svitav pozor, u sjezdu z dálnice D35 z Hradce Králové. Na kruhovém objezdu s odbočkou na obchvat města a Lunchkroun zasahují záchranáři. Zablokovaný je teď sjezd ze staré silnice 35 od Hradce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná i zatažená, na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. A kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů, na západě a severu Čech měří kolem 14, na horách 13 stupňů. A pátek přinese jinak jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
4: Ještěd se pokusí dostat na seznam UNESCO. Hotel a vysílač je v současnosti národní kulturní památkou a proces tak může trvat i několik let. Jak chce Liberecký kraj tohoto cíle dosáhnout a jaké kroky k tomu plánuje, tak to zjistíte, když se podíváte na irozhlas.cz do rubriky Kultura a hned první článek je tam právě na tohle téma. Tak se podívejte a já už dál posílám píseň Fam Like You.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
7: Come on, let's do this, gangster.

0: Nějaký ten ťukanec mezi dvěma auty nebo odřený lak při drobné autonehodě mohou většinou řidiči vyřešit mezi sebou v klidu a rychle. Pak ale nastávají také situace, kdy jeden z účastníků odmítá spolupracovat. Co s tím, tak to probereme za chvíli v letní autoškole Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Asi málo který řidič o sobě může říct, že nikdy neboural. Když už se to stane, není nutné vždycky volat policii. Pokud jsou lidé rozumní, na vyřešení nehody se domluví. V letní autoškole Radiožurnálu ale řešíme, co dělat, když jeden z řidičů odmítá spolupracovat. Zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky se ptal reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Ještě jen doplním, že pokud byste si chtěli poslechnout všech 31 dílů letní autoškoly Radiožurnálu, tak je najdete na našem webu, tedy webu Radiožurnálu, v sekci seriály.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Lidé v Česku se připravují na další vedra, pořizují větráky, klimatizace nebo rezervní nádrže na vodu. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Německý soud udělal doživotní trest útočníkovi, který loni v Mnichově najel do davu lidí a 2 z nich zabil.